0: Hele, to jste říkal komu?
1: Ne, co při, já si tykám, když vymýšlím otázky. Každý jste prožíval dětství za jiného režimu. V čem byla pro vás ta, která doba skvělá a v čem, řekněme, nepochopitelná, nechci-li užít přímo výrazu blbá?
2: Tak Evinka je po moje levici, myslím, že by měla jako dáma podle etikety a podle Guta Jarkovského, toho mistra společenské etikety, měla by mít přednost.
0: Dobře, manžel bude mít aspoň víc času si to rozmyslet.
2: To je ta finta.
0: To je normální, já ho mám prokouknutého. Já jsem prožívala dětství v České Skalici a mně se tam strašně líbilo. Já jsem vyrůstala u své prababičky a všechna negativa té doby mě byla úplně jedno. Totiž v těch 50. letech tam jako do mé dušičky se nic špatného nedostalo.
1: Protože jsi nebyla na světě ještě.
0: Tak v 50. letech už byla, dokonce na začátku 50. let, ale mě tam bylo nádherně. Vyrůstala jsem vedle školy, kam chodila Barunka Panklová. S babičkou jsme chodili na výlety do Ratibořic, na Rýzmburg. Prostě všechna tahle ta místa mám zmapovaná a mám pocit, že něco z té Boženy Němcové, aspoň takový ten jakoby feminismus, myslím, že to ve mně zůstalo, že?
2: No, dobře.
1: Negativa teda žádná.
0: Ne, nebyla. Jako
1: ani ve
0: nebyla
1: škole
0: žádná.
1: Tě nerozčilovalo něco, já nevím.
0: Tak jako my jsme dostali učebnice, jako tam byl slavikář a vím, že v první nebo v druhé třídě tam bylo něco začerněného. Tak já jsem potom nepátrala, co to bylo, ale vím, že to bylo nějaký text, něco takového se tam začerňovalo. Ale tak jako dobře, tak to bylo černé, tak tím pádem mě to nezajímalo.
1: A naštěstí, to je nejlepší do dnešní doby, přátelé, když něco začerněný, tak
0: potom
1: se o to nezajímalo.
0: Jeníček to měl daleko složitější, to já jsem měla idylku jako na starém Bělidle, ale myslím, že Jeníček to měl o něco horší.
2: No tak já na tu tvoji, Ondro, otázku, já jsem se narodil v roce 1937 a prožíval jsem dětství v těchto letech jako nejdříve v Pardubicích, po roce se naši rodiče odstěhovali do Prahy, čili já jsem v podstatě Pražák. A bydleli jsme tenkrát v Dejvicích, no prožíval jsem to dětství jako každý kluk se svojí sestrou Martou, bylo to velice příjemné, milé, sympatické, no ale byla válka, za chvilku naskočila válka a já si pamatuju, že to válečné období jsem prožíval dost intenzivně, protože si pamatuju do dneška, že bychom bydleli v Srbské ulici a že ulicí Podkaštany jezdil K.H. Frank. A to vidím jako do dneška, kdy jel nejdřív motocykl žlutý, praporek s automobilem, teda automobil na něm byl žlutý praporek, pak obrněný vůz, pak jel K.H. Frank, pak zase další obrněný vůz. A když tato kolona jela na Pražský hrad, tak vím, že vždycky jakoby to byl takový pocit hrůzy. A i to se do té mé vlastně klukovské jaksi dušičky prolínalo. A vzpomínám si, že tenkrát jako každý kluk jsem dělal absolutní voloviny a blbosti. A že třeba s mým oblíbeným hitem tenkrát bylo, že jsem, my jsme bydleli ve druhém poschodí, že jsem byl vykloněný z okna a plival jsem dolů. A to se mi strašně líbilo. Na Franka ne, no moment. Právě k tomu chci dojít. A že jsem vždycky plivnul dolů a teďka jsem se vrátil do té místnosti a po chvíli jsem se koukal z toho okna dolů na ten chodník, na koho jsem plivnul. A jak ty lidi reagovali. A to byla strašná alegrace, mě to strašně bavilo. No a jednoho dne šel německý voják a já jsem plivnul na německého vojáka. A teďka jsem se stáhnul zpátky do té kuchyně, po několika vteřinách jsem vykoukl ven a ten voják velice výrazně koukal nahoru k nám do toho druhého poschodí. Mně vůbec nedopadlo, co by se mohlo stát, kdyby to nahlásil nebo kdyby k nám přišel, že bych dneska tady ani nemohl sedět. A mám na to i takovou zvláštní vzpomínku, že třeba v té době té druhé světové války s dědečkem, který chodil v takovém tvrďáku, který je i tady na tom plakátu, to byl jeden z posledních tvrďáků. parku Prahy jsme chodili na procházky a vím, že jsme tenkrát i zaznamenali nálety na Prahu a tenkrát, když začaly houkat sirény takovým zvukem tak to byl hlášen nálet. A nejdříve padaly takové celuloidové papírky, které měly rozmazávat ty zaměřování těch ostřelovačů a pak jsme slyšeli takový ten hukot těch letadel. A vzpomínám si, že v té době tenkrát jsem udělal jeden strašný trapas, protože ve všech domech dole u chodníků byly okýnka tak lehce zazděná a ta okýnka směřovaly do sklepu. A když byl ohlášen nálet, museli jsme do sklepu, kde byly pytle s pískem, byly tam takové lopaty, kdyby se bomba spadla na barák, aby jsme mohli z toho sklepa vylézt. A vzpomínám si jednou s Martou, s maminkou a s těmi lidmi z toho domu jsme byli v tom sklepě, tam jsme seděli a vedle byla paní Šváchová. Paní Šváchová byla domovnice a byla to dáma, která měla 150 kilo. A já jsem udělal šílený trapas, že jsem říkal, maminko, a kdyby spadla ta bomba na ten náš barák a tady se prorazilo to okýnko, tak by paní Šváchová musela jít poslední. A ona říkala, proč Honzíku? Protože paní Šváchová je strašně tlustá a kdyby šla jako první, tak by ucpala ten výstup na ten chodník a my bychom se tady udusili. No byl to strašný trapas, protože Šváchová říkala, paní Přeučilová, ten váš Honza, to je pěkný pacholek, pěkný hrošťa, já nejsem vůbec tlustá, já jsem naopak štíhlá dáma. Tak to byly takové vzpomínky na tu moji válečnou dobu. A jestli můžu ještě jednu, mám krásnou vzpomínku a teda se ti bude velice, myslím, líbit, protože v Dejvicích, na začátku Dejvické třídy bylo kino Bruska. A toto kino Bruska bylo nesmírně nádherné a majitelem toho kina Bruska byl můj strýček Přeučil Jan, který velice ovlivnil i moji, bych řekl, takovou nastupující hereckou dráhu. A jednoho dne, bylo to při nějakém výročí narozenin, mi strýček přinesl malou laternu magiku s kličkou a kdy jsem si promítal útržky válečných filmů na plátno, teda vlastně na stěnu, a ten strejda Honza měl na mě strašně veliký vliv a na tu laternu magiku nezapomenu do dneška.
3: Tady musím říct, že Honza mi krásně nahrál, protože moje další otázka se bude týkat právě biografů. Proč? Protože zrovna nedávno jsme si připomínali, že před 100 lety zahájilo u nás provoz první stále kino, který vedl pan Viktor Ponrepo. A takže filmy a filmové hvězdy vašeho dětství. Vzpomínáte si na první film svého života? Na co jste chodili nejradši? Na jaký žánr filmový? Já budu pokračovat potom. Mm-hmm. Začněme takto.
2: Tak Evinko, vzpomeň si na svůj film.
0: No, můžu. Kino v České Skalici zase.
3: Ano, jistě.
0: Tam totiž promítal pan Hnízdo, který byl zároveň fotografem a já jsem si ho pamatovala, protože moje prababička, u které jsem vyrůstala, každé moje narozeniny slavila tak, že upekla velikánský dort a šli jsme se s ním vyfotit k panu fotografovi Hnízdovi.
3: Nejdřív Igor Hnízdo ne.
0: Ne, Igor to nebyl, ale byl to pan Hnízdo, velice ano. Slavný v České Skalici. Právě mám fotografie s jeho razítkem na druhé straně. Jedna svíčka, dvě svíčky, tři svíčky. A jakmile už tam bylo pět svíček, tak už jsem začala chodit do kina za korunu vždycky v 10 hodin a ve 2 hodiny odpoledne v neděli. A to se mi strašně líbilo. Já jsem na jakýkoliv film šla dvakrát, protože jednou vždycky bylo málo, že? To já si myslím, že skoro každý film jednou je málo. No, a vím, že pamatuju také, že jsem viděla grotesku. Ale já jsem netušila, že je to groteska, protože fakt mi bylo ještě tak málo, že jsem tomu nemohla rozumět. A strašně jsem se divila, že lidi kolem mě se smějou. A tak jsem si říkala, jako co to, tak chodí tam rychle ty lidi. Ale proč se smějou, mi opravdu došlo až o několik let později, že to vlastně byla groteska. Že to
3: bylo líto, co se tam dělo.
0: Právě, oni si ubližují, ten brečí, ten hubenej, že jo, tlustej se mu směje. Že? No, potom...
3: Evičko, já jsem se teď zamyslel, protože já mám manželku, která dodnes na ty grotesky vždycky tak kouká a málem mi to rozpláče, že se tam drahý dorty mlátějí a to. A já se na to nemůžu dívat. dělat a všichni se přitom řežou smíchy.
0: Je to pravda, no. Já si třeba vůbec nemůžu koukat na takové to natoč to, nebo no již to na ty pořady, ano. Protože to je spíš, bych řekla, pro chirurgii a pro tyhle ty. Jak k tomu a prevence a tak.
3: A takže jsi viděla Laurela a Hardyho, ano, jestli tomu dobře rozumím?
0: Ano, mám pocit, že jo, protože tam byl hubený, byl tam tlustý, takže to určitě. A pak vím, že poprvé grotesku, kterou si pamatuju úplně nejvíc ze všech, byl Frigom na mašině. To se mi strašně líbilo.
3: Ano, ano.
0: Ale já jsem měla ještě jedno štěstí, když bychom zůstali u těch filmů, že my jsme se pak přestěhovali, když mi bylo 7, do Hradce Králové. Tatínek tam dělal ředitele kulturního domu a my jsme v tom domě dostali byt. A náš byt byl hned vedle promítací kabiny. Takže já jsem chodila do kina na filmy do promítací kabiny. Koukala jsem, jak tam vyměňuje kotouče pan promítač a viděla jsem skoro všechno v té době, v těch 50. 60. letech.
3: To znamená, že jsi viděla film Smrt v sedle?
0: Určitě. Určitě. A vím, že jsem viděla i jako pana režiséra Jireše a takovéhle filmy, i když některé jsem ještě tak docela nevnímala, o čem jsou. Například tatínek mě vzal do první řady na Všechny dobré rodáky a já vím, že jsem tenkrát ještě tomu nerozuměla. Ty slzy nastaly až později, když se člověk koukal.
3: Dobře, tebe máme vyřešenou, teď Honza, který první film to mohl být.
2: No, já si na něj velice dobře vzpomínám. Tady mluvila Evička o groteskách. Právě strýček Honza mě pozval do toho svého kina Bruska a tam jsem viděl, seděl jsem asi ve třetí, ve čtvrté řadě, bylo nás tam pár lidí, Lauera a Hardy v Cizinecké legii. A mně se to tak nesmírně líbilo. Já jsem se tak řechtal, tekly mě slzy a dodneška si na ten pocit té uvolněnosti a té legrace, která na moji dětskou dušičku nebo klukovskou dušičku působila, dodneska na to nezapomenu. To byl první můj takový dotek s filmem a pak velice si vzpomínám na film, protože televize tenkrát nebyla a vždycky do kina tatínek mě s maminkou brala. Byl to jakýsi určitý svátek. Vzpomínám si na film, kdy jsem nesmírně plakal, byl jsem dojatý a ten film se mě ohromně vnitřně dotknul, nejenom mě i mé sestry. A bylo to v roce, nemýlím-li se to ty jako mistr a znalec filmografie, rok 46, Lassie se vrací. To bylo v té době a promítalo se to ve Světozoru a mě ten příběh toho pejska, té kolie, nesmírně dojal. A vidím to jako dneska, že jsem byl tím filmem doslova zasažen.
3: Já pro rozhlasové posluchače jenom, že přikivuji hlavou. Nechtěl jsem ti skočit do toho. Ano, je to 46 nebo 47.
2: Tak nějak
3: tam si vůli trošku, jo?
2: Ano, ano, ano.
3: No, to byl dojemný. Taky si plakala?
0: Obě dobře. Já jsem ho viděla až dospělejší.
3: A plakala jsi?
0: Plakala jsem určitě, ale spíš se mi líbila ta malá Liz Taylor.
2: Mm-hmm.
3: Aha.
2: No jo, tak to byl její první, jedna z prvních.
0: Obě hráli dobře, i Talas.
3: Hele.
0: Já můžu ještě o filmu. Ano. Já totiž jeden film mám spojený s konkrétním datem, který jakoby předznamenal, co se stane. Já jsem přesně v té České Skalici 20. srpna 1968 večer byla s kamarádkou na filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové. Večer jsem přišla domů a najednou s babičkou jsme vstávali, nebo jsme se vzbudili brzy ráno a tam dun, dun, dun, dun, dun, za okny, tam tanky. A babička plakala, že začala válka. A byl 21. srpen 1968. Takže na tu, kdo se bojí Virginie Woolfové, na tu nezapomenu.
3: Máš, některý film člověk spojí ano. S určitou nějakým
2: situací, dobou a životním.
3: Okamžikem životním, že vůbec ano. To nesouvisí třeba.
0: Přesně.
3: Ne, třeba. Hele, tak trošku veselejc, hned se zeptám, jestli jste byli, no, museli jste být zamilovaní do nějakých konkrétních herců, hereček, hvězd.
0: To tak se začne odpovídat první Honzí.
2: No, je zamilován. No, já jsem, tady padlo jméno filmu Smrt v sedle, to bylo v roce 1957, to byl můj první film, kde jsem hrál postavu Franty, to si pamatuju, a byl to Zloun, a tam už se mi to tak jako, ta nálepka těch Zlounů, tam teď se to nějak jako tak jako razí těch mužů na šikmé ploše, a hned v zápěti potom byl film, který neměl moc velkou takovou odezvu, ale zajímavé je, že velkou odezvu pro písničky, které napsal pan Trojan, měl na Kubě. To vím do dneška. Byl to Valčík pro milion. A byl to film o Spartakiádě. Hlavní roli hrál Jože Adamovič a Kája Chadimová. Padlo tady jméno Hnízdo. Že jo? Jehož představitelem je můj dobrý přítel, kamarád Honza Tříska. Jehož Kája Chadimová je ženou.
3: A Igor Hnízdo, abychom vysvětlili, je ten z obecní školy, ten učitel, kterého jeho kamarád Tříska hrál.
2: Ano, tak. No. A ty jsi mluvil o těch zamilovanostech, o těch láskách. No a v tom filmu Valčík pro milion, já jsem hrál, tam byla taková parta mladých kluků a tam byl Jirka Hrzán, Jože Adamovič hlavní roli, byl tam Broňa Poloček, řada renomovaných dneska herců.
3: Ale on tu ženskou neřekne.
2: Moment, a teďka, já jsem dost upovídaný. A byla tam nádherná, krásná, černovlasá holka.
0: Už se blížíme.
2: A ta se mi tak strašně líbila a jmenovala se Heda. Prozradím její jméno, Heda Škrdlantová, a jestli si vzpomínáte na film Spadla z měsíce, tak tato Heda Škrdlantová tam hrála hlavní roli. Těsně po tomto filmu byla režisérem Podskalským do tohoto filmu obsazena. Já jsem se do ní zakoukal, my jsme se do sebe zamilovali a to byla moje velká první láska. Dneska Heda Škrdlantová je renomovaná kožní lékařka na poliklinice v Praha-Chodov.
0: Hezká reklama.
2: Ale ještě ti řeknu jednu věc. Hedu Škrdlantovou zná i moje milovaná Evička, druhá moje pohádková žena a moje první pohádková žena Štěpánka. Shodou okolností nás sem přilákal tento playboy Ondra, kdy v roce 1994 někde tady jinde se Štěpánkou jsme pro vaše děti v krásných Šebanovicích hráli pohádky.
3: Ano, je to tak pravda. No, je to už trošičku dlouho, ale je to pravda. Tenkrát jste skutečně se obětovali. To byly Šemánovice v začátcích restaurace, no tak hospůdka u Montyho, a sešly se tam opravdu všechny děti z Březinky, Šemánovic, a bylo to hrozně krásný.
2: A jenom proč zmiňuji tu Štěpánku, vlastně potažmo je Evičku. Evička zná i tu Hedu Škrdlantovou, paní doktorku, a Štěpánka vždycky, to byla jediná žena, na kterou lehce žárlila. To bylo zajímavé.
3: Štěpánka na tu Škrdlantovou, teď to byla Binec trošku.
2: Ano. Štěpánka Haničincová byla moje první pohádková žena. Moje druhá pohádková žena, která znala i Štěpánku, je tady zde přítomná Evička Hrušková Pomlčka.
0: A
2: moje první láska byla doktorka Heda Škrdlantová, tenkrát ještě ne doktorka, která vystupovala ve Valčíku pro milion. Je ti to jasné, Ondro?
0: Pak byla Šárlena obsazena na Popskalskýho.
2: Ano, pak byla obsazena do Spadla z měsíce, kde hrála hlavní roli, kde i po ní pokukoval Brodský a Sovák, takhle to mi taky prozradila. Je ti to jasné? Já jsem byl zamilován, jo. A v tom velikém trojuhelníku, když ona začala chodit s nějakým lékaři a tak dále, to zase je jiná kapitola, tak když jsem se zmínil o Hedě, tak Štěpánka není lehce, jak si žádlila.
3: Štěpánka na... Aha.
2: Je ti to jasné, jo?
3: Tak jasné.
2: Já ti povím, natáčení ten trojuhelník...
3: To
0: si to pak graficky znázorníme.
3: A teď Evička, jak to bylo s těma chlapama?
0: Tak já mám celoživotní takový zájem, nebo mě baví strašně psát a zapisovat si. Nepíšu si přímo deník, ale kdysi tenkrát jsem si psala deníčky a grafičky a všelijaké tabulky. A tuhle jsem si dělala přehled a tak jsem přišla na takovouhle tabulku, kde jsem měla napsaný seznam mužských, který se mi líbí. Ale ty jsi tam taky.
2: To jsi nikdy neříkala.
0: Já ti to ukážu.
2: A proto těch stolik sešitů máš v té knihovně. No, a tam já nesmím. Ne. Aha.
0: Ne, tam jsou deníky, ale je tam i tabulka. tabulka. A to já ti přinesu ukázat. To je
3: já
0: takový.
3: Tam jsem.
0: Taky si tam.
3: Tam popíšeš, než to přinesu.
0: Ne. To je ještě takovým nevypsaným rukopisem
3: jo.
0: A je to napsaný dokonce ještě na deskách toho deníčku a je to už takové to rozpité, jak je to na tom, na té gumě napsané, tak je to už takové rozpité. Je to
2: čili
0: vidět.
2: Ondro si rozpitý.
0: Těch 30.
3: A kdo je za mnou?
0: No.
3: Je to, jo. Ale to je to možný.
0: Opravdu, já ti to ukážu, je to autentické a kromě tebe je tam Angelo Michajlov, který napsal písničky do Popelky a do dalších pohádek a ještě mnoho dalších písniček.
3: Já bych měl možná ale vysvětlit, proč figuruju na seznamech.
0: Tak.
3: U Evičky. Protože já jsem pracoval v Československé televizi jako asistent produkce na pořadu Hledáme písničky pro děti, kde byla taková malinká holčička a jmenovala se Evička Hrušková.
0: Ano,
3: a já jsem
0: brýle.
3: Měl na starost, protože jsem byl ten asák, tak je to tam ty holčičky a tohle z toho a kluky spacifikovat a nebo je zabavit. A já jsem prej, to já si už vůbec nepamatuju, a já jsem prej zabavoval.
0: Zabavoval, no, právě. My, abychom nezlobili, tak jsme museli vždycky
3: těch. A to by jsem prej napsal, to jsem
0: básničku,
3: vůbec.
0: Já ji umím do dneška, napsal mi Ondřej básničku do památníčku i s obrázkem.
3: Básničku, já?
0: Básničku, nebo spíš takovou mikropovídku.
3: Pověsí.
0: Ano, že byl jednou jeden chlapeček a ten měl hlavu jako jablíčko. Jednou mu kamarádi jeho hlavu snědli jako ke svačině a chlapeček plakal černá jádra. Ho potom, že jo?
2: Musím vám, dámy a pánové, vážení přátelé, říci, když je tady taková pěkná atmosféra, prozradit něco z intimity našeho života Evičky a mojí. Kdykoliv padne jméno Ondry u nás a když to jméno řekne Evička, tak její velké oči se lehce zamží.
0: Třeba si zrovna potřebuju vzít brýle. Ne, ale ještě k tomu seznamu já můžu pokračovat ještě dlouho. Je tam herec, kterého si určitě budete pamatovat z poslední doby. Jmenuje se Yves Renier, ale tenkrát hrál ve Ztracených iluzích, v tom seriálu. A měl takové blonďaté vlásky, teď už hrál Muléna, že jo? Ale tenkrát to byl nádherný blondětý chlapeček, tak toho jsem milovala, to byla moje hvězda taková.
3: Vážně? A napsala jsi mu to nebo?
0: Ne, ale učila jsem se francouzsky a docela dobře umím.
2: Můžu, Ondro, k těm hvězdám?
3: Ano.
2: Souvisí to s tím filmem, zase mojí velkou hvězdou, ne dámou, ale hvězdou mužské velikosti, byl vynikající český herec Karel Heger. A Karla Hegera shodou okolností jsem poznal velice osobně, protože si pamatuji na film Kavárna na hlavní třídě, kde hrál hlavní roli. To byly leta 58-59. A když já jsem se po velikých peripetiích dostal na divadelní fakultu AMU, tak předtím jsem chodil do střední školy ve Sládkově ulici v Praze 7, kde naproti bydlel Karel Heger. A Karel Heger tenkrát byl slavný z těch filmů Mikuláš Aleš, Bedřich Smetana a chodil k nám o tom vyprávět, jak se ty filmy točily a tak dále. Byl to pro nás vždycky ohromný zážitek. A představ si, když jsem začal studovat na divadelní fakultě AMU, tak ve třetím ročníku jsme měli techniku filmového a televizního herectví. A tu nám přednášel Karel Heger. A vzpomínám si jako dneska, my jsme byli velice malý ročník, nás bylo jenom 7, tam byla Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Emma Černá, Naďa Prchalová-Vicenová, Lexa Postler, znáte z Vyššího principu, a Honza Šmíd z filmu od Jiřího Krejčíka, z Vyššího principu i z jiných. No a byla první herecká hodina, my jsme tam seděli celý na chvíli, holky byly učesaný, protože přišel tento velký filmový a divadelní star přišel, dal takhle 20 cigaret jaksi na stolek, vykouřil jenom jednu, zbytek nechal pro chudé študáky, a tak se rozhlížel a říkal, co to tady je, přáteli? A tam byl Ferman 4. ročníku a on říkal, co to je? A my jsme říkali, pane profesore, to jsou úryvky, co budou kolegové, nebo co studují kolegové ve 4. ročníku. A on k tomu přišel a říkal, Hamlet, Richard 3., Orlík, Cyrano, Lír, zajímavé, co budou hrát v 50.
4: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď však přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat. Při několika písničkách si jistě rád zavzpomíná i Jan Přeučil.
5: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
4: 27. března roku 1959 měl v Praze premiéru film režiséra Jindřicha Poláka Smrt v sedle, ve kterém se poprvé na filmovém plátně objevil mladý Jan Přeučil. Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou, který se odehrával v prostředí státního Hřebčína, se stal během následujících téměř 5 let filmem, který je stále velmi oblíbený a ku podivu oslovuje už několikátou diváckou generaci. Stejně tak se dá říci, že i ústřední píseň Evžena Ilína a Zdeňka Borovce Seno a stáj, která bývá uváděna také pod názvem Píseň v sedle, se stala evergreenem u táboráků. No a my si ji nyní připomeneme v její nejstarší nahrávce z roku 1960, pořízené v Brně. Zpívá Karel Duda, hraje orchestr Gustava Broma.

Druhý film, o němž se Jan Přeučil rozhovořil, byl Valčík pro milion. Barevná hudební veselohra režiséra Josefa Macha, natočená v roce 1960. Příběh dvou zamilovaných se odehrával v prostředí druhé celostátní spartakiády v Praze. Hlavní aktéři, amatérský jazzový trumpetista Franta, kterého hrál Josef Adamovič, a cvičenka Jana z Uherského Hradiště, kterou představovala Karla Chadimová. Přes komická nedorozumění se nakonec dorozuměli, pravděpodobně na celý život, psalo se v dobovém komentáři. Václav Březina v lexikonu českého filmu podotýká, život za vítězného socialismu byl prezentován jako permanentní lidová slavnost s masovými tělocvičními vystoupeními, tancem a hudbou. Kritické hodnocení filmu ovšem nebrání tomu občas připomenout některou z písniček, které v něm zazněly. Jednu z nich naspíval například Miroslav Šuba.

Ve filmu Valčík pro milion se objevila řada známých herců, například Vladimír Ráš, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Eman Fiala a další ti mladší, jako právě Jan Přeučil, anebo Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček, Jiří Hrzán, Karel Augusta. A Valčík pro milion, jak už bylo řečeno, byl prezentován coby hudební veselohra. A z písní, které v něm zazněly, se svého času opravdu dvě staly skutečnými hity. Odkud ptáci letí, v podání Jiřího Vašička, a především Babičko, nauč mě Charleston. S orchestrem Karla Vlacha žadonila na Babičce Charlestonovou lekci Edita Štaubertová.

0: Tolik malá odbočka k filmům Smrt v sedle a Valčík pro milion. A teď už se zase můžeme vrátit zpátky do sálku k dnešním hostům Evě Hruškové a Janu Přeučilovi. Tady padlo, vlastně teď padne po třetí název filmu Smrt v sedle. Honzo, já jsem někde četl nebo slyšel takovou historku, kde jsi vzpomínal na Jiřího Sováka.
1: No jo.
0: Nemohl bys to dát k dobru? To...
1: No, Evička, co říkáš?
0: Evička, určitě. No,
1: řekni k tomu, okomentuj to, ty jsi slyšela.
2: Ne, já jsem ji slyšela stokrát, takže...
1: No, já ji zestručním, ona je dost taková rozsáhlá, abych neunamoval toto sympatické posluchačstvo zde v Šemánovicích. No, my když jsme byli obsazeni do filmu Smrt v sedle, kde hlavní roli hrál Rudla Jelínek, tak podmínkou bylo, že jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A protože to bylo z jezdeckého prostředí a ten film se točil ve Slatiňanech u Chrudim. Evino, nedávno jsme kolem jeli, že jo?
2: Ano.
1: A vzpomínali jsme na to, tam je krásné muzeum o koních a vůbec o tomto krásném.
0: Byla tam krásná Vondráčková, když byla malá.
1: Ano, no Helenka, zajímavé je, že Helena Vondráčková, když jsme ten film točili, se chodila na nás dívat.
0: Vážně?
1: To byla malá holčička tenkrát. No, ale o to nejde. No a my jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A ten instruktor, tenkrát z Barandova, kapitán Michálek, přišel za Jiřím Sovákem a říkal, mistře, Jiří, vy budete hrát šéfa jezdčíků. Vy musíte dokonale ovládat jízdu na koni. Protože budete s těma klukama jezdit a v tom filmu je tam řada náročných scén. A ten Sovák říkal, není potřeba, kůň to je můj život. Vyberte mi nějakého takového pardubického polokrevníka, hodně nabitého, já před tím natáčením se na něj hupsnu, lehce se procválám a můžeme točit. Na koni jsem jako doma. No když jsme si toto vyslechli, tak jsme si řekli, opravdu ten mistr Sovák umí asi dokonale ovládat jízdu na koni. Chodili jsme denně takřka na jízdárnu v Praze, tenkrát do Troje, chodili jsme ještě, byla tadyhle pod Palmovkou veliká jízdárna, kde byly, už nebyly tenkrát ty novostavy, tam jsme chodili denně rajtovat, aby jsme uměli co nejlépe jezdit. Byl první natáčecí den ve Slatiňanech u Chrudimi. Situace byla taková, že byl záběr na veliký celek. My jsme stáli asi těch 8 kluků u koní a čekali jsme na příchod jako našeho šéfa jezdčíka, který tam měl přijít, vyhoupnout se do sedla a říct, mládenci dosedel a lehkým klusem k blízkému lesu. To byl první veliký záběr. My jsme ráno byli v maskérně v 6 hodin, dávali nás maskéři dohromady, Sovákovi dávali velkou paruku, kníry, protože aby vypadal velice důstojně, vznosně, jako velitel jezdčíků. A přišel za ním ten instruktor a říkal, mistře, tak jsme vám připravili takového krásného polokrevníka. A on jak seděl a tím mastek se mu lepili ty kníry a tak dále, měl takový odborný výrazy, na kterou chodí. Měl někdy zašlápnutou patu, jakou má držku. Takovýhle měl odborný výraz, jo. No a tak my jsme si říkali, tak opravdu něco uvidíme a uslyšíme. Čekali jsme u těch koní na place, v tom přišel po chvilce v rajtkách, v placaté čepici Jiří Sovák a říkal, tak kde mám toho svého divocha? A ten instruktor říkal, tady je pro vás mistře připraven. On k němu přišel, poplácal, říkal, dobře chlapče a odstoupil. Ten instruktor říkal, mistře, my vás na něj vyhodíme. A on říkal, jak vyhodíte? No to přece znáte. On říkal, to se dělá. Pokrčíte nohu, my vás chytneme za holeň a vyhodíme vás do sedla. To je běžná praxe. Opravdu, no tak to zkusíme. Sovák pokrčil nohu, on ten instruktor ho chytil za tu holeň a hodil ho do sedla, ale on spadnul na druhou stranu. V tom okamžiku se zjistilo, že Sovák nikdy na koni neseděl a nechtěl chodit rajtovat. Vymlouval se na to. No jo, ale co se nestalo? Blízko těch Slatiňan bylo tenkrát veliké letiště. Tam zalítávaly myky. trysková letadla. A když to letadlo se dostalo do určité výšky a překonávalo rychlost zvuku, tak se ozvala pekelná rána. Když toho sováka dorvali do toho sedla, ten instruktor mu v rychlosti říkal: mistře, prošlápnout paty, uvolnit uzdečku, aby ten kůčel malinko dopředu, aspoň základní cviky si řekneme. A ten sovák říkal: Ježíš Maria, ty vole, jdi dopředu, dozadu a tak dále. Ten kůň nevěděl vůbec, co se s ním děje, se ozvala pekelná rána, ten kůň se zvednul na zadní, sovák se ho chytil kolem krku a jen se ozvalo wow, wow, wow, wow, wow, wow. A kůň se sovákem zmizel v blízkém lese. V tom okamžiku přilít režisér a říkal: kde, mládenci, kde je sovák? My jsme říkali: no nevíme, pane režisér, někde je s koněm v lese. Kluci dosedel a hledat sováka. Pročesávali jsme les a asi za 30 minut jsme viděli následující obrázek. Sovák pod borovicí seděl, urvaná paruka, urvaný knír. Mistře, stalo se vám něco? Co by se mi stalo? Studuji roli a u potoka se kůň popásává. Tak to je první zážitek z prvého natáčecího filmu Smrt v sedle.
0: Tak to jsem chtěl slyšet a myslím, že všichni jsme to chtěli slyšet. Teď už to... Poslední otázka před dotazy z publika. Na co jsem se vás zapomněl zeptat?
1: Já nevím. No
2: jak
1: já...
2: jsme se poznali? My jsme se poznali, když jsme... To se z nás nezeptal.
0: Jak jste se poznali?
2: My jsme se poznali přece v pohádce.
1: No,
2: ano. My bydlíme blízko sebe.
1: A no, naproti sobě.
2: Naproti sobě. A celých 20 let, co jsme se potkávali na chodbě, jsme vždycky jako dobrý den, dobrý den, Evo. A to bylo všechno. Za celých těch 20 let. A potom, co odešla Štěpánka, tak za rok Honzík zase na té chodbě jako: dobrý den, Evo, nechcete udělat nějaké představení pro děti? A mě tedy, jsem se zarazila úplně a já jsem říkala: dobře, tak uděláme nějaké představení. Hned jsem doma vyštrachala text, měla jsem šípkovou růženku, no a potom prostě jsme začali studovat představení, no a přitom to vznikalo, protože jsme zjistili, že jsme úplně jiní než na té chodbě, že Honzík se rád směje, že je to úžasně hodný mužský, já nevím, co ty jsi na mě viděl, teda to nevím, ale... Prostě takhle k tomu došlo. Při šípkové růžence.
1: Tak to nebylo na chodbě, ale u chodby.
0: Prosím tě, a... jsem to zapomněl. Já jsem takový... To se vystává někdy už, víte, to je tak... počkat, něco jsem se přece jenom chtěl zeptat. Já se zeptám publika, nechcete se zeptat něco Evičky Hruškové a Jana Přeučila?
3: Dobrý den, já jenom se chci zeptat a chytám se víceméně toho, co teďka tady padlo. Co jste viděl na paní Hruškové?
1: No, to už jsem před chvilinkou řekl, nejenom, že je to půvabná, krásná dáma, je nesmírně vzdělaná, nesmírně příjemná, milá, tolerantní a ohromně láskyplná.
0: A já už jsem si vzpomněl, než vyřkl Honza tu otázku na té chodbě, jestli by si nechtěla zahrát pohádku. Co jsi dělala v té době?
2: Já jsem neustále hrála pro děti. Já jsem vlastně ukončila Damu, loutkářskou katedru. Loutky já mám strašně ráda.
0: Loutky.
2: Ano, ano. Já mám právě divadlo jednoho herce. Jezdím s pohádkami. S pohádkou o Popelce a měla jsem jich ještě, mám jich ještě víc, ale právě bych ráda dnes zrovna vzpomněla na autora téhle pohádky. Napsal to pro mě režisér Miroslav Wildman a zároveň tu pohádku i zrežíroval a hraju ji já a moje loutky, je tam spousta písniček. A zrovna dnes je to 15 let, kdy nás opustil ve velice mladém věku. A tak jsem strašně moc ráda, že můžu o něm promluvit dnes.
1: Já jenom dodám, že Evinka hraje s loutkami a ty loutky žijí. opravdu žijí. A ať je to jakákoliv technologie, a máme krásné dřevěné loutky od pana profesora Doležala, právě v těch pověstech českých a řeckých bájí, ty v té Šípkové družence dělala zase
2: Šárka
1: Váchová. A Evička mě i zasvěcovala do té loutkoherecké profese. A když vidíte, jak ta loutka prostě žije a ten herec jí dodá i hlas a duši, tak ten divák se tak kouká s takovým napětím, jako támhle tenhle mladý sympatický kluk ve třetí řadě.
0: Stejně ještě by mě zajímalo divadlo jednoho herce, taková drobná dívenka, jak mohla, vzala si loutky a teď někdo to musel nasvítit někde.
2: Určitě, se mnou vždycky byl jeden
0: štáb lidí,
2: jeden technik. No a já jsem vešla před děti a jestli pamatuješ, když se hrálo v Albatrosu.
0: Ano.
2: Tam bylo takových, já nevím kolik, 150 míst nebo kolik. No, takže já jsem tam hrála tu pohádku, tam bylo těch 150 dětí. No a taky jsou tam chvíle, kdy není slyšet prostě padnout ani smítko a někdy ty děti prostě si se mnou hrají. A vím, že jednou se tam byl podívat Zdeněk Svěrák a říkal, jako tam v zákulisí říkal, to ona hraje sama tohle? A oni mu říkali, ano, hraje. No to snad není pravda, jako prostě musíte ty děti něčím přemoct. Tak.
0: Takže ta moje otázka vlastně, tak jestliže tady to říkal pan Svěrák, tak se za ní nestydím, že se furt ptám, jako, jak je to možný, že jeden človíček takovejhle šikovnej.
2: Já tě pozvu někdy, to se musí vidět.
1: My vám moc krát děkujeme. Bylo nám tady, můžu to říct, za Evičku velice dobře. Byli jste velice usměvavé, příjemné obecenstvo. A jenom mi dovolte, abych jménem Evičky a jménem svým vám popřál, ať se vám tady dobře žije, ať jste šťastní, ať se máte rádi a vždycky vám přejeme do vašeho života moc a moc lásky. Mějte se pěkně.
4: Končí první část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem. Končí dnešní nostalgické muzeum zábavy. Hodně pohody, radosti a štěstí vám do dnů příštích. Z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A je tu další pokračování seriálu Životopisy. Tentokrát ho věnujeme vynálezci Františku Křižíkovi. Postupně představíme životní osudy slavného vynálezce obloukové lampy, kterému se přezdívá český Edison. Účinkují Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček.

Křižík František 8.7.1847 až 22.1.1941 český elektrotechnik, vynálezce. Zasloužil se o rozvoj českého elektrotechnického průmyslu. Světového významu nabyl jeho vynález samočinný regulátor elektrické obloukovky 1878. Stavěl první elektrickou dráhu v Praze 1891 a meziměstskou elektrickou dráhu Tábor-Bechyně 1902. Podstatně se přičinil o zdar jubilejní výstavy v Praze 1891. Tak, a víc tady toho nepíšou. Ani ťuk. To je opravdu málo. A mezi námi taky trochu nuda. Co tu máme dál? No, tohle by mohlo být zajímavější. Životní příběh Františka Křižíka nám může připadat jako jeden z oněch těžko uvěřitelných románů o chlapci, který se stal slavným. Dosáhl v životě úspěchů, které překonaly všechny románové fikce, ale přišly i chvíle. A tady poměry z nich vzešel, léta chudého studenta z něj vychovala skutečného demokrata, znalce lidí, přítele slušných lidí, ohleduplného představeného svých podřízených. V našem povědomí je František Křižík vynikajícím vynálezcem. On sám se však za vynálezce nikdy nepovažoval. Tvrdil, že vždy jen vylepšoval již existující, vymýšlel způsoby, jak použít původní myšlenku tak, aby mohla být technicky realizována a prakticky využívána. To bych asi použít mohl. Kam jsem to jenom? To o tom Edisonovi. No kde to je? Eureka, tu to máme. Jméno Františka Křižíka je pro několik generací spojováno s přívlastky král našich vynálezců, první český elektrotechnik, český Edison.

0: Bison. Skromný, snaživý, pracovitý, houževnatý, přemýšlivý, vynalézavý, hrdý bez povýšení, družný, společenský, ohleduplný, lidský, odvážný.
1: Nechtěl byste s tím trochu poradit? Tedy bez urážky, mám dojem, že se v těch informacích poněkud ztrácíte.
0: Opravdu mi z té hory knih, článků a citací jde hlava kolem. A navíc to mám mít strašně brzy hotovo. Včera bylo pozdě.
1: Student, nemýlím se, vidíte. Mládenče, ani nevíte, jaké mám pro vás pochopení. Tak co, přijmete mou nabídku?
0: S radostí.
1: Nejprve se vám ale musím představit. Tak mi to alespoň velí dobré mravy, jež mi byly vštěpovány. František Křižík.
0: Těší mě, ale to snad...
1: Ano, slyšel jste dobře. František Křižík, jméno mé. Ničemu se, studentíku, nepodivujte. Čas není v tuto chvíli vaším přítelem, vidíte. Pustme se do toho raději hned. Říkal jste přece sám, včera bylo pozdě. Doporučuji postupovat systematicky a pěkně od začátku.

0: Mým rodištěm je pošumavské městečko Plánice u Klatov. Leží stranou rušnějšího života. Železnice se mu daleko vyhnula a teprve automobilismus je poněkud přiblížil ostatnímu světu. Za mého dětství, tedy v polovině 19. století, žilo v Plánici asi 2200 obyvatel. Dnes je přičleněna k okresu Klatovskému a obyvatel jí poněkud ubylo. Tehdy již byla sídlem okresu. Měla děkanství a dvoutřídní obecnou školu.
1: Tu jste navštěvoval.
0: Správně, leč nepředbíhejme. Moji rodiče byli plánickými občany, ale v Plánici se narodila jen matka. Otec pocházel z poutnického místa Nicov, asi půl hodiny vzdáleného od Plánice. A jeho otec, tedy můj dědeček Kašpar Křižík, tam byl šenkýřem v panské hospodě Nicovnické. Měl jí najatou od plánického panství, kterého byl poddaným. Panství patřilo tehdy hraběti Martinicovi. Babička se jmenovala Eleonora a pocházela z rodiny plánických starousedlíků. A v roce 1803, 25. září, se jim narodil syn Václav, můj otec.
1: To jste musel vyrůstat obklopen spoustou bratranců, sestřenic, strýčků a tet, když všichni vaši příbuzní pocházeli z téhož kraje.
0: Ale ne, mýlíte se. Otec byl podle všeho jejich jediným dítětem. Alespoň jsem nikdy neslyšel, že by měl sourozence. U matky tomu bylo jinak. Ta měla dva bratry, ale to si povíme později. A teď jedna otázka. Jestli pak víte, čím můj otec byl?
1: Četl jsem někde, že ševcem?
0: Obuvníkem. Vyučil se jim v Plánici. A po vyučení se vypravil na vandr, jak se tenkrát říkalo. Šel do jižních Čech a do Rakous. A když se do Plánice vrátil, vykonal cechovní mistrovskou zkoušku. Jeho majstrštyk byly parádní vysoké boty pro plánického pana faráře. A pak už mu nic nebránilo v otevření vlastní obuvnické živnosti v Plánici. Bylo mu 21 let a oženil se.

0: Matka, jak jsem vám už řekl, se narodila v Plánici. Bylo to 20. března roku 1803.
1: Ve stejném roce jako váš pan otec. Takže když se vdávala, bylo jí také 21. To se dneska už nevidí.
0: Ale vy pořád předbíháte. Více trpělivosti, studenté, byla dcerou plánického bednáře Matěje Bohunka a křestní jméno měla po své matce, Marie. A babička, rozená Voráčková, patřila k rodině vážené. Její bratr byl v Nepomuku děkanem a pořídil svým nákladem pro nepomucký kostel největší zvon. Oba manželé Bohunkovi, tedy mý prarodiče, byli plánickými rodáky a na svou dobu dosti zámožnými. Po napoleonských válkách rodina sice schudla, ale stále vlastnila jednopatrový dům se zahradou a malým hospodářstvím s vlastními polnostmi. Hospodařili sami, bez čeledi, a dědeček provozoval krom toho ještě bednářskou živnost. Pracoval hlavně pro plánický pivovar a lihovar.
1: Prozradil jste mi, že vaše matka měla dva bratry. Byli starší než ona?
0: Jeden byl starší, jmenoval se František, a druhý mladší Vilém. Oba vystudovali gymnázium v Klatovech a pak vstoupili do pražského semináře. Žádnému se tam nelíbilo a tak brzy vystoupili. František vstoupil jako prostý vojín do vojska, sloužil u prvního dělostřeleckého pluku v Praze a brzy se stal důstojníkem. Úspěšnou vojenskou kariéru skončil ve Štýrském Hradci. Jednou jsem ho tam navštívil. Tehdy mu bylo již 96 let.
1: Tak odtud dlouhověkost vašeho rodu. Vždyť i vy sám jste tady byl téměř do svých 94. A co dělal po opuštění semináře Vilém?
0: Jeho životní osudy neznám. Také jsem ho vlastně nikdy neviděl. Vím jen, že se uchytil ve Vídni, kde si založil konfekční obchod a prý se mu vedlo dobře.

0: Oba vaši strýcové, František i Vilém, se postavili na vlastní nohy. Vaši matku si do své chaloupky odvedl váš pan otec. Mohu se vás, pane Křižíku, zeptat, jak se jim tam poměrně v chudých poměrech spolu hospodařilo?
1: Šlo to celkem slušně. Zpočátku je živil především výnos z otcovy obuvnické činnosti. Tatínek vyráběl boty do zásoby, jezdil po okolí a prodával je na výročních trzích. Později oba dva vypomáhali na polích plánického pana děkana Benedikta Grubera. Otec tam byl jakýmsi šafářem, matka ale bohatou nevěstou nebyla, nemyslete si. Studia strýců pohltila totiž většinu rodinných úspor a tak na ní samu do manželství mnoho nezbylo. V chaloupce mladých manželů ale útulno bylo. Maminka byla dobrá hospodyně, šetrná, a tak se jí podařilo nastřádat pár zlatek a koupit kousek pole nad plánickým hřbitovem. Tam s otcem hospodařili.
0: Měl bych na vás ještě jeden dotaz. Když jsem prostudovával materiály o vašem životě, narazil jsem na jednu záhadu, kterou bych rád vyřešil. Dočetl jsem se, že vaše paní matka si při práci, když neopatrně překračovala strouhu, ublížila do té míry, že přišla předčasně o dítě. Pak bylo po mnoho let manželství vašich rodičů bezdětné. A když už vůbec nedoufali, že nějakého potomka někdy mít budou, narodil jste se vy. Po 25 letech.
1: Ale to není žádná záhada. To je pravda.
0: To nemám na mysli. Záhadou je, kolik let vlastně vaší matce tenkrát bylo. Víte, prostudovával jsem hromady materiálů a je v tom pěkný zmatek. Došel jsem hned k několika rozdílným číselným údajům. Dokonalá nejednotnost, řečeno krátce.
1: Ach tak? No tak, tuto dokonalou nejednotnost, jak jste pravil, vám objasnit musím. Nastala totiž tím, že to, co bylo napsáno v matčině křestním listu, nebyla pravda.
0: To snad není možné.
1: Ale je. Plánický kostel s farou postihl totiž jednou takový požár, že zničil matriky. A pan farář, který potom vystavoval nové křestní listy, to dělal po paměti, no a maminku o 3 roky omladil. Takže záhada objasněna. Nemám pravdu, studente? Ale ještě něco vám pro pobavení povím. Matka byla až do pozdního věku v takové kondici, že jí jednou, to už vlastně žila v kruhu mé rodiny, jakási návštěva lichotila, jak statně vypadá na svých 80 let. Matka se sebevědomě usmála a své tajemství prozradila. Byla vlastně ještě o 3 roky starší, než si ta návštěva myslela. A byla na to, jak se patří, hrdá.

0: Díky pracovitosti mých rodičů a zejména díky mojí pečlivé, milé a rozšafné matce bylo moje dětství šťastné a spokojené. Bavilo mě chytat raky, houbařit. Znal jsem v lese každý strom a pařez a v hledání hub jsem byl pravý virtuos. Nechyběl jsem při žádné zábavě a žádném podniku plánických kluků, ať to bylo v okolních lesích nebo v potoce, či v zimě na ledě nebo ve sněhových závějích. Jednou jsem dokonce spadl z kaštanu a pěkně si natloukl.
1: Vy jste byl ale úplně normální kluk.
0: Na co jste taky čekal? Také jsem ministroval v kostele. A jednou jsem zaběhl se podívat na výlov rybníka do sousední obce a byl jsem hrozně překvapen, když po skončeném lovu vykřikl porybný fojér a všichni lidé stojící na břehu se vrhli do rybníka a prali se o zbylé malé ryby. Ale ze svého dětství nejraději vzpomínám na maminčino vyprávění. Měla skutečný vypravěčský talent. Nikdo nedokázal tak jako ona líčit skutky loupežníku Babinského a Paskarna, který byl horší Babinského. Vyprávět pohádky nebo o pouti v Nicově, zázračné studánce, o 30leté válce a Švejdovi, který vydrancoval Klatovi a Žižkovi.
1: Tak o tom něco vím. Karel Klosterman popisuje, jak se vaše matka jednou rozhorlila, když naslouchala jeho výkladům českých dějin podle rakouských čítanek. Bylo to v Klatovech, kde jste tenkrát bydleli, v domácnosti Varhaníka Procházky, uvědomělého to vlastence. Ten se ke Klostermanovi obrátil a řekl mu: počkejte, Karle, povím vám něco. Abyste zvěděl plnou pravdu, kterou vám vaše kniha nepovídá. Křižíková, povězte tomu studentíkovi o Žižkovi. A vy, hochu, slyšte. Nebylo prý třeba dvakrát jí pobízet, hned spustila. V té české zemi Němci se roztahovali. Němci. Cizinci? Tak on Žižka se na tohle nemohl dívat a sebral on svůj lid a ten vzal do rukou cepy a kosy a ze země je vyhnal a dobře udělal. Tahle prostá žena tomu rozumí lépe než vaše kniha. Ukončil Varhaník Procházka uznalými slovy její dějinný výklad.

0: 6 letech mě matka zavedla v Plánici do školy a svěřila mě děkanu Gruberovi. Vyučoval tam náboženství. Škola měla 2 třídy. V jedné učil pan řídící učitel Římsa, ve druhé pan učitel Hartmann. V obou třídách byli hoši i děvčata. Za mého pobytu byla Plánická škola rozšířena ještě o 3. V té se učilo německy a proto se jí říkalo Německá třída. V ní učil nový učitel, Vlk, a říkalo se mu Německý učitel, navzdory tomu, že to byl uvědomělý Čech.
1: To tehdy vaše matka chodila denně do Klatov nakoupit nůši rohlíků a pak je v Plánici se ziskem rozprodávala.
0: Ano, rodina potřebovala přilepšit. Učení něco stálo. V Plánici nebyl pekař a maminka byla skutečně podnikavá. Každé ráno časně vstávala a šlapala 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky. Obyčejně několik rohlíků zbylo a tak jsem se dosyta najedl pečiva, které jiní považovali za pamlsek.
1: 4 hodiny denně chůze a potom další práce. To je opravdu k nevíře. Při nejlepší vůli si to vůbec nedovedu představit.
0: Ale bylo to tak, můžete mi věřit. Chodíval jsem mamince naproti, ač mi to zakazovala. Bála se o mne. Dokonce mě jednou doma zavřela na klíč, ale vyskočil jsem oknem a s velkou radostí jsem jí spěchal naproti. Tenkrát jsem však dostal od maminky něco jiného než rohlík.

0: Plánická školní léta musela utéct jak voda. Pouhé 3 roky. Před vašimi rodiči určitě vyvstal problém, co s vámi dál.
1: Tenkrát to rozhodla rezolutně matka. Chlapec půjde do Klatov, do školy a my se tam přestěhujeme s ním. Byl jsem šťastný. Už tehdy bylo mým velkým přáním jít na studie. Abych ale mohl být do školy přijat, musel jsem složit přijímací zkoušku. Ta se dělala německy. A tak jsem celé léto docházel na soukromé hodiny němčiny k panu učiteli Vlkovi. Prázdniny tehdy trvaly od začátku srpna do konce září. A poslední zářijový den jsme s maminkou ještě za tmy vyrazili do Klatov k přijímací zkoušce. Byl to můj první krok do života mimo Plánici. Na obloze směrem na Klatovy zářila nádherná velká kometa. Byla to první kometa, kterou jsem kdy viděl a myslím, že už nikdy jsem tak zářivou kometu nespatřil.
0: Byla to nepochybně vaše šťastná hvězda.

0: Klatovech jsem nastoupil do 4. třídy a na konci školního roku, to mi bylo 10 let, se situace, co se mnou dál, opakovala. Matka dlouho neváhala a vypravila se do Vídně za svým starším bratrem Františkem, aby se poradila.
1: Neříkejte mi, že šla zase pěšky. Vždyť jí už bylo přes 50.
0: Ale samozřejmě, že pěšky, jak jinak. A když konečně dorazila do vídeňského arzenálu, tak jí k bratrovi vojenský sluha nechtěl pustit. To ale neznal mou matku. Pustila se do něho se svým darem výmluvnosti a když to nepomáhalo, zvýšila hlas. A když se po 14 dnech putování vrátila domů, vyprávěla nám se smíchem, jak se najednou otevřely dveře, stál v nich František a se slovy "Dyť jsem to říkal, že to bude naše Mařka," jí srdečně přivítal.
1: A poradil, co s vámi dál?
0: Radu, kterou matka ohledně mého dalšího osudu dostala, mi častokrát i po letech opakovala. Kdybys dala hochovi peníze nebo jiný majetek, mohl by v životě o něj nějak přijít. Ale vynaložíš-li vše, co můžeš, na jeho vzdělání, pak mu dáš majetek, o který hocha nikdy nikdo nemůže připravit.
1: Padlo tedy rozhodnutí, že budete dále studovat. Byl jste rád, že?
0: To víte, že ano. Po prázdninách jsem celý šťastný vstoupil do 1. třídy Klatovské podreálky. Za mých dob se v Klatovech hojně pěstovala hudba, zpěv. Zásluhu na to měli hlavně organista Procházka a sklenářský mistr Klička, který byl regenschorem v děkanském kostele. Učil jsem se u něj zpívat, abych mohl na konci školního roku účinkovat při tédeum. A prozradím vám na sebe, studente, že jsem už tenkrát v Primě začal kouřit.
1: Že vaším nejmilejším společníkem po celý život byl doutník, to se neutajilo. Vždyť v roce 1927 jste k 80. dostal velikou krabici viržinek s věnováním svému nejvěrnějšímu odběrateli, tabáková režie.

0: Klatovech byla jen takzvaná podreálka. Takže po dvou letech, chtěli jsem studovat dále, muselo to být jinde, mimo domov. Moje kroky, a to doslova, vedly do Prahy. Na Klatovy jsem ale nikdy nezapomněl. Strávil jsem tam 3 krásná léta svého mládí, navázal řadu přátelství, z nich některá trvala po celý život.
1: Třeba s Karlem Klostermanem, ne?
0: No to ano. Matka vypomáhala v rodině pana Varhaníka Procházky. Měl tehdy na bytě studenta. Ale víte co? Počkejte. Tuto máme. Čtěte. Jako pan Klosterman bych vám to stejně neuměl říci.
1: V domácnosti svého pana kvartýrského organisty Josefa Procházky seznámil jsem se s ženou na nejvýš úctyhodnou. Jest jedna z oněch prostých světic našeho lidu, od nichž národu a lidstvu byli vychováni mnozí z našich největších mužů, jedna z oněch žen, jež zůstanou nepoznány, ale které zasáhly mocněji do dějin lidstva, nežli 100 a 100 vznešených dam. Tato žena, posluhovačka a pradlena v jedné osobě, měla syna Františka, asi o 2 roky staršího mne. Seznámil jsem se s ním již v prvních dnech po svém ubytování a zakrátko se s ním důvěrně spřátelil. Je to doktor František Křižík, muž neúnavně činný, neobyčejně skromný a dobrotivý. Ba, prošel on trpkou školou života chudých studentů, můj drahý František. Když vychodil klatovskou podreálku, šel na další studie do Prahy. Jeho matka, aby se tam uživil, třeba 2x za měsíc pěšky za ním docházela z Klatov s nůší na zádech, v níž mu donášela chleba, různých potravin a prádla. Ztratil jsem jej z očí a shledal jsem se s ním a s jeho matkou roku 1874 v Plzni. Dočkala se, má zlatá, úspěchů svého syna, jimiž korunováno bylo i dílo jejího života. Jeho otci nebylo souzeno se jich dočkati. Znal jsem jej také, člověk prostý, ale vší úcty hodný, jenž přesto, že byl chromý, se lopotil od rána do večera úmornou prací rukou svých. Také jeden z oněch hrdinů svaté práce, o nichž dějiny lidstva nevypravují.
0: Mohu k tomu jen říci, že jsem opravdu hrdý na svoje chudobné, prosté, ale pracovité rodiče, že na ně vzpomínám s nekonečnou láskou a vděčností a blahořečím jejich svaté památce. Dal jsem se zapsat do 3. třídy německé nižší reálky na Malé Straně. Do německé, protože jsem v Klatovech studoval německy a na český ústav jsem si netroufal. Ukázalo se však, že mé rozhodnutí správné nebylo. Hned v 1. školním roce jsem z němčiny propadl a třídu musel opakovat. Pak jsem přestoupil na ústav český a studia řádně dokončil. Maturitu jsem ale nesložil.
1: Vážně? Myslel jsem, že jste byl dobrý student.
0: No, prospíval jsem dobře, ale nebylo na taxu za maturitu. A tak jsem mohl být přijat na techniku jen jako mimořádný posluchač. Studoval jsem tam v letech 1867 až 1869. Byly to poslední roky utrakvistické techniky pražské. Hned potom se rozdělila na ústav český a německý. Zažil jsem tenkrát opravdu průbojný vstup mnohých českých vědců do jejího pedagogického sboru. Prahu tehdy všude ovládala němčina. Na ulici, v hostincích i v obchodech, o úřadech ani nemluvě. A německy mluvili i lidé, kteří byli dobrými Čechy.
1: To musela být pro vás smutná doba.
0: Ale kdež? Pohyboval jsem se převážně mezi vlastenci. K Ke své stálé lásce elektřině jsem ještě přibral takovou přelétavou milenku, literaturu. V literárním kroužku, jehož jsem byl členem a dokonce vydavatelem ručně psaného časopisu, jsem se seznámil s Puldou a Budilem, pozdějšími to slavnými herci, s pozdějším redaktorem Národních listů Rybou, s Janem Zejerem, bratrem básníka Julia Zejera a poznal jsem také Jana Nerudu. Žil jsem zkrátka plným vlasteneckým životem a ani dění politickému jsem se nevyhýbal.
1: To by mě zajímalo.
0: Pěkně jsme si zademonstrovali v květnu 1867, když přijel do Prahy císař František Josef I., aby otevřel zrekonstruovaný vysutý most Eliščin, a my studenti místo, abychom šli do špalíru a vítali císaře, ohlásili jsme protestní tábor na Žofíně. Tábor byl ovšem zakázán, ale my jsme se přece na Žofín dostali. A když nám policie zabránila konat schůzi, aspoň jsme spálili hromadu výtisků vládního tisku Pražský deník, který proti nám velmi ostře psal. A zatímco císař otvíral most, my jsme chodili po ostrově s rozvinutým praporem a zpívali Hej, Slované! A pak jsme vyrazili z ostrova, táhli po Ferdinandově třídě, roztrhali velkoněmecký prapor a nakonec obešli staroměstské náměstí a zaspívali Kde domov můj? A o rok později byste mě potkal na velké demonstraci proti tehdejšímu ministru spravedlnosti profesoru Herbstovi. Patřil k německé Praze a jeho politika útlaku českého národa byla tvrdá. Jo, to byly roky. Víte, příteli, když se tak ohlížím za svými studentskými léty, musím říci, že jsem je prožil dosti obtížně. Vystřídal řadu nuzných podnájmů, živil se kondicemi v mnoha rodinách, opisoval noty pro Pražský Hlavol. Bylo to protloukání. Ale já to jen tak povídám, já jsem měl moc hezké chvíle a vzpomínám na ně rád.

0: Pane Křižíku, jak vás vůbec napadlo stát se elektrotechnikem? Na technice byl tento obor prezentován přece jen okrajově.
1: Byla to čirá náhoda. Rozhodnutí padlo v hostinci, kam jsem občas jako student zašel na čbánek. Dal se tam se mnou do řeči jistý pan Holub, pražský hodinář, a nabídl mi místo. Dozvěděl jsem se, že je ve spolku s Markem Kaufmanem, majitelem továrny, která vyráběla signálové a telegrafní přístroje pro železnice. Chtěl od Kaufmana odejít, ale musel za sebe přivést nejprve náhradu. A já jeho nabídku bez dlouhého rozmýšlení přijal.
0: Upřímně, to byla docela odvaha.
1: No, kuráže jsem měl hodně. A protože elektrotechnika byla ve škole opravdu odbyta jen 2 hodinami přednášek, pustil jsem se do sebevzdělávání. V telegrafii se užívalo jedině proudu z galvanických článků a tak velkých znalostí zapotřebí nebylo. Firma Kaufmann instalovala telefonní přístroje a zvonkové signály na několik drah. Mezi jinými také na Uherskou východní v Sedmihradsku. Stavba trati se protáhla a po jejím dokončení zvonkové signály neúčinkovaly. Byl jsem vyslán, abych zařízení opravil. Vědom si své odpovědnosti odjížděl jsem z Prahy skoro s obavami. Nejdřív jsem prohlédl zdroje proudu, galvanické články, a hned na první stanici jsem zjistil, že modrá skalice v nich byla již strávena, takže skoro proud nevydávali. Pak ovšem naše telegrafy a zvonkové přístroje fungovat nemohly. Na celé trati jsem tento nedostatek odstranil a chystal se radostně domů, když mě zastihl Kaufmannův dopis, abych si podal žádost o úřednické místo k severní dráze Ferdinandově.
0: To bylo asi šokující a bez pochyby zcela nečekané.
1: Máte naprostou pravdu. Nicméně já si žádost o uvedené místo podal a u dráhy nastoupil. Přidělen jsem byl na místo pod úřednické do Olomouce. Po půl roce do Brna. Hnětlo mě to, protože jsem viděl, že lidé s mnohem nižším vzděláním zaujímají pěkná místa úřednická. V té době se dokončovala stavba první části Moravskoslezské centrální dráhy. Přešlo k ní hodně úředníků z dráhy Ferdinandovy i náměstek mého šéfa. Znal mé úspěchy v železniční službě a doporučil mne. Úřední potvrzení mého jmenování inženýrem, asistentem 3. třídy, pak přišlo v zápětí. Byl jsem přidělen do Krnova.

0: Šlo mi na 26. rok, měl jsem slušnou gáži s nadějí na postup a tu jsem si řekl, že bych se taky mohl oženit. Rozhodl jsem se tak na nový rok 1872 a v nejbližších dnech napsal Pavlíně Štulíkové, dceři mlynáře v Dolech u Luže. Poznal jsem jí jako student v Praze na tanečních hodinách. Tehdy jsme se zblížili. Pravda, trochu jsem se obával, zda se mezi tím neprovdala.
1: Ale dopadlo to dobře. 7. října byla svatba. Pavlínka na vás nezapomněla.
0: Získal jsem vzornou ženu, jakých je málo. Na sobě šetřila, ale pro děti a pro mne dovedla učinit a opatřit vše. V Krnově se s montážemi signálních, návěstních a telegrafních zařízení právě začínalo. Dodavatelem byla vídeňská firma. Její majitel, Béla Egr, velice podnikavý člověk, viděl v modernizaci železnice budoucnost a nabídl mi za sestrojení nového typu návěstidla s elektrickým ovládáním 1000 zlatých.
1: A vy jste mu vyhověl. Navrhl novou, bezpečnější konstrukci, při které se návěstidlo navíc přestavilo do polohy stůj. Byla pak užita i na dalších tratích.
0: Přesně tak, studente. Od Egra jsem se navíc dozvěděl, že u nově zřizované plzeňsko-březenské dráhy ještě není obsazeno místo referenta pro elektrická zařízení a kdybych snad chtěl měnit místo, prý bych tam byl jistě vítán. Považoval jsem to za pokyn osudu. S manželkou jsme se toužili vrátit ze zcela německého prostředí do Čech. Neváhal jsem ani chvíli. A už v srpnu roku 1873 jsme se stěhovali. Mým novým působištěm se stala Plzeň.
1: Zde při zavádění a zdokonalování drážních elektrotechnických zařízení se plně rozvinula Křižíkova odvaha, talent, pevná vůle a láska k elektrotechnice. V tomto plzeňském období podává několik desítek patentů a je přítomen jejich zavádění přímo na dráze. Získává tím postupně jméno u všech společností drah v Rakousku-Uhersku. Navíc již zde je počátek jeho pronikavého vynálezu obloukové lampy s diferenciální regulací. Odborné časopisy vám věnovaly ne jeden článek.
0: To jste mne opravdu zaskočil. Víte, na časy prožité v Plzni vzpomínám neskonale rád. Prožil jsem tam 10 šťastných let svého manželství. Naše rodina se tehdy utěšeně rozrostla. Zúčastňoval se společenského i kulturního dění, přednášel v liberárním spolku, všímal si všech technických novinek na železnici a intenzivně pracoval na svých vynálezech. Těm jsem ale věnoval nad rámec své činnosti technického inženýra u dráhy a zřídil si pro ně dílnu a vývojovou laboratoř. Prostory jsem si pronajal v domě u zvonu.

0: Za plzeňského pobytu jste navázal řadu důležitých známostí. Rozhodující ale byla ta s majitelem plzeňské papírny, s Francouzem Ludvíkem Pietem.
1: Při plynovém osvětlení, které papírna do té doby měla, se jen těžko dali rozeznávat barevné odstiny papíru. A tak se na mě Piet obrátil s elektrotechnickou zakázkou. Chtěl osvětlení elektrické.
0: A vy jste se pustil do práce na zdokonalení své obloukové lampy.
1: V celém svém životě jsem nebyl lakotný a neuznalý a poněvadž jsem byl Pietovi zavázán vděčností, že mi dovolil experimentovat ve své továrně a podporoval mě, dal jsem svou lampu patentovat pod jménem Piet Křižík. A nikdy jsem toho nelitoval. Piet měl dobré zahraniční styky, které prospěly jak k získání cizozemských patentů na mou lampu, tak k jejímu rozšíření v zahraničí. O patent jsme požádali ve všech státech Evropy, v Anglii i v koloniích a v Americe. K největšímu uznání a rozšíření mé obloukovky přispěla však Mezinárodní elektrotechnická výstava v Paříži roku 1881, kdy čtyři moje obloukovky společně s Edisonovými žárovkami osvětlovaly hlavní schodiště výstavního paláce a další čtyři lampy osvětlovaly rakouský pavilon výstavy. Největší pocty se mé obloukovce ale dostalo tím, že byla vyznamenána zlatou výstavní medailí, jedinou určenou pro Rakousko.
0: A další zlaté medaile získala na výstavách v Mnichově a Vídni.

0: Práce v dílně i laboratoři přibývalo, já si pronajal nové, větší prostory ve zrušeném cukrovaru. A protože jsem mnoho týdnů pracoval přes půlnoc, nač má žena trpce žehrala, vymohl jsem si od železnice nejprve neplacenou dovolenou a později se vzdal místa u dráhy úplně. Osamostatnil jsem se a začal působit jako podnikatel. Byl jsem takovým podnikatelem z nezbytnosti. Byl to totiž jediný možný způsob, jak realizovat své vlastní technické myšlenky. S Pietem jsme hledali závod, který by mohl moje lampy vyrábět ve velkém množství a zvolili jsme důvěryhodného Zikmunda Schuckerta v Norimberce. O výtěžek z prodeje patentu i z prodeje lamp jsme se pak my tři společníci dělili. Konečně tak v mém životě nadešla doba, kdy jsem se mohl celé věnovat své milované elektrotechnice.
1: A s rodinou jste se stěhovali do Prahy.
0: Z Plzní jsem se loučil těžko. Narodili se tam 4 z mých 6 dětí. A v Plzni jsem také položil základy své praktické práce v elektrotechnice. Myslím, že mě znali všichni tehdejší Plzeňáci. Zejména od doby, kdy jsem poprvé veřejně předvedl obloukové světlo. A bylo to v divadle, u příležitosti oslav narozenin císaře Františka Josefa. A podobnou iluminaci jsem udělal i ve Vídni a v Praze, když přijel korunní princ Rudolf s chotí Štěpánkou. Tenkrát byla osvětlena celá Hybernská ulice.
1: Vaší obloukovce se začalo říkat Plzeňka. De la Lampe de Pilsen. A vydala se směle na vítězné tažení světem. V licenci byla vyráběna v Londýně, ve Francii, v Německu a samozřejmě v Čechách pro Rakousko-Uhersko. V patentním sporu o prioritu regulace obloukové lampy jste zvítězil nad Siemensem a získal tím značné finanční prostředky. Do Čech plynuly licenční poplatky a vy jste založil roku 1884 první českou elektrotechnickou továrnu v Karlínské Staré Daňkovce. Něco vám přečtu, poslouchejte. Tento závod do roku 1914 dodal a zařídil 112 městských elektráren, 13 elektrických drah, 16 výstav, 15 nádraží, 156 ústavů a veřejných budov, 77 cukrovarů a rafinérií, 31 pivovarů, 7 lihovarů, 16 pil, 51 mlýnů a řadu papíren, tkalcoven, přádelen a strojíren, pro které vyrobil dohromady 800 dynam, 1800 motorů, 4000 obloukovek a 400 motorových vozů.

0: Byl jste vynikajícím konstruktérem a technologem. Každý váš objev vznikal na základě konkrétních potřeb praxe a k praktickému použití také sloužil. Stále jste zdokonaloval vlastní výrobní zařízení a nikdy jste nepřestal propagovat možnosti všeobecného využití elektřiny. Právem jste označován za průkopnickou osobnost české elektrotechniky. Máte zásluhy o takové množství objevů, že to vůbec nejde vyjmenovat. Rozsvítil jste kdeco, sál na Žofíně, řadu významných obchodů, bank, hotelů, paláců, nádraží, města i obce a vaše tramvaje a elektrické lokomotivy, to je kapitola sama pro sebe. Dalo by se o nich vyprávět do nekonečna. 1891. První elektrická dráha v Čechách, Letná Stromovka. 1896. Praha, Libeň, Vysočany. 1903. První elektrická místní dráha, Tábor, Bechyně, nebo pokusy na vídeňské dráze s elektrickou lokomotivou v roce 1906 až 1908. A přitom jste to vůbec neměl jednoduché. Pražští radní vám nakloněni nebyli ani omylem, například tramvajové linky. Pražská obec odmítla převzít vámi vybudovanou, financovanou a provozovanou linku, protože se nechtěla dostat do sporu s belgickou společností, která provozovala koňskou tramvaj.
1: Tak zrovna tento neúspěch mě studente vůbec neodradil. V zápětí mě oslovila obec Libeň a já přišel na myšlenku obklíčit Prahu systémem elektrických drah a přimět tak město k elektrifikaci celého provozu. A to se nakonec podařilo. 12. květen 1905 byl dnem poslední jízdy koňky v Praze. Jako podnikatel jsem sice nevydělal nic, ale zajistil jsem aspoň práci pro dělníky svého závodu.
0: Stejně nechápu, že jste vydržel a nezatrpknul.
1: Milí studente, bez kuráže se nic nedokáže. Ale problémy byly, připouštím, zvláště pak finanční. Moje často nákladné pokusy a jejich financování mě dohnaly k nevýhodným bankovním úvěrům. Ty pak často pohltily celý zisk továrny. Několikrát jsem byl tlačen ke spojení svého závodu s jiným, ale až do vzniku samostatného československého státu jsem udržel svůj závod nezávislý a ryze český. Bohužel, později jsem se už fúzi neubránil. Vzpomínám na to velmi nerad. Byla ustanovena akciová společnost Českomoravské elektrotechnické závody Františka Křižíka. Zvolili mě ještě předsedou správní rady, ale má pozice v rozhodování o výrobním programu i o vnitřních záležitostech byla natolik ponižující, že jsem do kdysi vlastního závodu přestal chodit. A ke konci života se věnoval bádání ve své soukromé laboratoři.

0: Pane Křižíku, při nejlepší vůli se nám nepodaří promluvit si o všech vašich vynálezech. Budeme se muset rozloučit, ale chtěl jsem vás ještě o něco požádat. Kdybyste vy sám měl vybrat dva své vynálezy nebo dvě akce, jednu, jež vás nejvíce zamrzela, a druhou, které si nejvíc považujete, co by to bylo?
1: No, rozhodně nejvíce mě trápila kauza Národní divadlo. Když bylo při přestavbě Národního divadla po požáru rozhodnuto, že divadlo bude osvětlováno elektricky, považoval jsem za samozřejmé, že elektrické zařízení provede česká firma. A poněvadž jsem již tehdy měl dosti slušné jméno a zkušenosti, dělal jsem si velké naděje, že instalace bude zadána mojí firmě. Mohu dnes říci, že jsem se na tuto práci zvláště těšil a že bych si z ní dělal velkou čest. Leč byl jsem zklamán. Zakázku dostala Edisonova společnost.
0: A ta příjemná vzpomínka?
1: V tom mám také jasno. Jubilejní výstava roku 1891 v Praze. Byl jsem jejím spoluiniciátorem i stavitelem. V celé šíři jsem zde mohl předvést tehdejší stav praktické elektrotechniky, elektrické osvětlování, pohon strojů, ukázku první české elektrické dráhy. Výstavu jsem osvětloval slavnostně mohutnými obloukovkami a reflektory. Ale největší mou pýchou pak byla světelná fontána. Nevím, jestli si to dovedete představit, ale její četné různobarevné střiky měnily postupně svoje zamarvení a každý večer se u ní soustředil život návštěvníků a nepřeháním řeknuli, že se stala podněcovatelkou vlasteneckého nadšení.
0: Doufám, že vám udělám radost. Nejen, že si to dovedu představit, ale já to viděl. Přesně po 100 letech byla na výstavišti v Praze uspořádána opět výstava a vaše fontána byla jejím zlatým hřebem.
1: Nic krásnějšího jsem na rozloučení s vámi nemohl slyšet. Děkuji, studente.
0: Poslední Vánoce strávil František Křižík u syna Jana na statku ve Stádlici u Tábora, kde 22. ledna roku 1941 zemřel. Jeho pohřeb o 6 dní později se stává uprostřed fašistické okupace národní slavností. František Křižík je prvním z našich techniků uložených na čestném pohřebišti Vyšehradského Slavína.

0: Takové bylo další pokračování seriálu Životopisy, tentokrát věnované vynálezci Františku Křižíkovi. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček. Pořad připravila Eva Viligová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítáme vás při poslechu druhého pořadu, který jsme se pod světly ram rozhodli věnovat populárnímu českému zpěvákovi Karlu Zichovi. Jeho život se zastavil v polovině letošního července při potápění na Korzice ve věku 55 let. Příčinou smrti bylo kardiovaskulární onemocnění, nikoli nepřirozené úmrtí, tedy ani utopení, ani rychlé vynoření z hloubky, jak tisk zprvu spekuloval. Před týdnem jsme se zabývali ranými etapami Zichovy kariéry. Dnes postoupíme do zralějšího období.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvý

0: Na úvod jsme vám zahráli působivou skladbu autorské dvojice Petra Habky a Zdeňka Rytíře Kdybych byl malířem, kterou Karel Zich natočil v květnu roku 1976. V roce 1977 byl Karel Zich oceněn stříbrnou bratislavskou lirou za song Máš chuť majoránky autorů Jiřího Vondráčka a Zdeňka Borovce, kterýž to dodnes bez pochyby patří k jeho nejpůvabnějším.
1: To je typický to, co říkával Jirka Štajdl, už jsem tady zmínil, což byl textař, který kdysi to udělal daleko víc, než co bylo publikováno, a byl to takový dvorní textař Sigar Lagota, ale myslím, že udělali Honzovi, Petrovi Spálenýmu a mnoha dalším lidem krásné texty. Měl notabene asi 7 verzí někdy na jednu písničku. Já jsem se uvážil, že to byl na jednu stranu bohem, ale na druhou stranu nesmírně pracovitý kluk. A on vždycky říkal, když se povede slogan, tak je to obrovský úspěch. Já si myslím, že Zdeněk Borovec byl příkladem toho, že uměl nalézt nejenom slogany, ty písničky měly hlavu a patu. A že navíc každému z nás udělal někdy takovou, že nás dovedl si určitým způsobem kategorizovat a že nenapsal text pro mě stejný jako třeba pro Helenu Vondráčkovou a Gotovi nenapsal stejný jako třeba, já nevím, Ulrichovi, když už jsme u toho, kterýmu taky třeba zpívali texty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Máš chuť majoránky byl výrazný melodický nápad. Já jsem si to ověřil, když jsem tu písničku v angličtině zaspíval třeba americkému publiku, tak ty byly úplně první reakce naprosto prostě, co to je za kantileno, od koho to je, co to je, to prostě vůbec nikdo nebyl schopný to jináč, než jako intuitivně ohodnotit jako něco, že jim to jenom ušlo pozornosti, takže to je nápad. A ten slogan v češtině, myslím, že je taky velký nápad. Já k tomu nemám co dodat jiného, než že jsem byl rád, že tu písničku jsem mohl zpívat a jistým způsobem se stala i takovou jako hitovou záležitostí v rámci těch dalších věcí. A navíc to byla, myslím, kantilena nebo taková ta melodická, krásná, pomalá love song, prostě, který si myslím, že každý má mít v repertoáru, a tohle se povedlo asi. I když já tvrdím, že tehdy jsem to nenaspíval nejlíp.

0: Jestliže Zichovo první spíše písničkářsky založené album Dům číslo 5 obsahuje písničky od různých textařů, na přelomu 70. a 80. let už mezi dvorními textaři tohoto zpěváka dominuje Michal Bukovič. Ten mu také dodal slova pro několik rozhlasově chytlavých a často využívaných, snadno zapamatovatelných titulů.
1: Michal byl jako v něčem výjimečný v tom, že prostě on mě lidově řečeno ukecal, že čeština je schopná prostě, je to nádherná řeč, o tom nikdo nepochybuje, ale že prostě ty rock'n'rolly v češtině můžou se odspívat a můžou se nafrázovat a že to nebude trapný. No totiž tam jsme se báli toho, aby to nebylo trapný. A tam je strašně důležitý najít buď to smysl toho textu, který některý byl legrační, že jo, a nebo já nevím, u That's All Right Mama prostě má smysl, je to fajn mámo, že je to That's All Right Mama a je to všechno v pořádku. A u některých to opravdu nemá cenu, že jo, jako abyste překládal doslova text, který je blábolem, tak tam jde najít o to určitou zvukomalebnost a podobu, takovou tu fonetickou, dejme tomu, a pak to má zase smysl zase jiný, že jo. Já bych jenom chtěl při tom, že je to vlastně rozhovor takového typu, tak já bych vlastně chtěl upozornit i na ty milý beatlesácký texty, které byly kolikrát naprostým blábolem, ale milým, všichni jsme je zpívali a vůbec jsme si neuvědomili, co to je. Nedávno jsem takhle si četl v jednom scénáři televizním Želvu. No to je naprosto prostě senzační, to je kultovní písnička Olympiku a přitom je to naprostý blábol, jo, ale krásný. To jsou prostě věci, které si myslím, že vždycky měly nějaký místo, jako když to populární Olympik, populární Beatles, populární prostě zpěvák z toho udělal píseň, která se stala prostě záležitostí, z toho lidí do dneška zpívá někde u táboráku nebo někde prostě na horách, tak je to fajn a koukejme se na to nejenom z hlediska toho momentálního posouzení, ale i z hlediska takového možná historického, ono to je někdy moc zajímavé, jak se to všechno vyvíjelo.

0: Minulé dvě písničky vyšly z autorské spolupráce Karla Zicha a Michala Bukoviče v první polovině 80. let. Vytvořili vlastně jakýsi významový kontrapunkt. V první se praví, že je to paráda, a v té druhé se to poněkud relativizuje. V jistém slova smyslu byl ovšem parádní pro Karla Zicha rok 1987, neboť se mohl sejít dokonce v nahrávacím studiu s legendou ženského rock'n'rollového zpěvu Wandou Jackson. Zajímalo nás, jak se paní Wanda v česko-anglickém duetu vyrovnávala s naší řečí.
1: No tak já myslím, že to nebyla asi taková legrace jako pro ní, musela být taky někdy legrace, jak já jsem zase něco vysloval. Ono totiž, my jsme skutečně jako neznali angličtiny do té míry, abychom někdy si uvědomovali, že prostě něco, když jsem s Američankou, nemůžu zpívat jako anglicky, ale že skutečně už to má ty americké určitý pravidla, notabene je tam velká tolerance, protože ta země je veliká, přesto některé věci zajímavé, že jsou naprosto bez možnosti tolerovat, včetně koncovek, jako u nás všichni dělají t a ono to má být d a tak dále, a to se týká angličtiny vůbec. Já nicméně si strašně vážil nejenom ty možnosti, že to bylo možné realizovat dokonce v době konce totáče, ale to jsme nikdo nevěděli, že to už bude definitivní za pár chvil, ale v tomto ohledu opravdu Pepík zpěváček, který toto všechno vykorespondoval, a tady bych se chtěl vůbec u něho jenom ještě zastavit. Po revoluci se z něho stal politik sice místního kalibru, ale nesmírně záslužní činy dělal v době, kdy si tahle země potřebovala kvalitních lidí, takže v Sušici myslím, že dodnes ho mají všichni rádi a vážej si ho. Já jsem měl možnost se s ním seznámit daleko dřív a vážil jsem si ho, než se mu dostalo tohoto prostoru, a musím říct, že bych byl rád, kdyby i vzpomněl lidi, kteří dneska vzpomínají na Michala Tučního a na jak říkají, Aničku Chřestýšovou, což ona neměla ráda, ale Annie Rattlesnake byla dámou, která opravdu sem přijela zase jenom díky Pepíkovi zpěváčku, který ty kontakty s celým světem a s lidmi tohoto typu měl. Takže za tomu dík, a já jenom k tomu můžu říct, že jsem měl možnost poznat dámu, která nejenom, že byla první dámou rock'n'rollu v Americe, což dodnes jsem slýchal a slýchám, a jsou různá města, kde jsou její ulice, a to svědčí o tom, že Amerika si váží. A musím říct, že bych se s ní nejenom chtěl tady znovu vidět, byla by to nádherná šance, ale není to tak úplně nereálné, ale hlavně já jsem byl rád, že mi řekla mnoho věcí, které se týkaly Elvise, kterého samozřejmě jsem měl rád jako kluk, který měl rád tuhle tu celou rakanou éru, a můžu vám říct, že dokonce díky ní mám i některé originální fotodokumenty a originální vyznání i v dopisech, a závěrem jenom musím říct, že jsem byl i velmi překvapen, jak tato dáma přijela, ukradlí ve Švýcarsku kufr a dokumenty a všechno, a druhý den chtěla nastoupit

0: Jackson ožil v neobvyklé dílem anglicky, dílem česky zpívané konverzaci Karla Zicha se slavnou americkou zpěvačkou Wandou Jackson. Je zřejmé, že dřevní rock'n'roll byl velkou Zichovou láskou. Ostatně tento žánr uměl nejenom zpívat, ale o něm i zasvěceně a faktograficky přesně mluvit. Jak jsme vám však během dnešní vzpomínkově pojaté relace snad dokázali, jeho skvělý bariton vládl velmi širokým stylovým rejstříkem, od spirituálů přes folkové písničkářství až ke zřetelnému střednímu proudu. Někteří kritici Zichovi však stylovou rozptýlenost vyčítali, k tomu více sám zpěvák.
1: Mně je moc líto, že někteří lidi a někteří interpreti, ať už u nás nebo v zahraničí, se věnovali výhradně jenom jednomu žánru nebo velmi úzkému takovému svému, dokonce až takovému stylu interpretačnímu, že neskusili někde vedle, protože by to bylo jistě oživením. A u některých lidí je mi opravdu až s podivem, že se pouštějí, když neumějí třeba zaspívat Hoří, což znamená ten interval, který známe od hasičů, ale který je někdy obtížný zaspívat čistě a kdykoliv, nebo se jako stakato, nebo jako prostě na různý text. Na to čistě odspívat stupnici, takže se naopak pouštějí do více žánrů. Takže to jsem rozvláštně začal, já to ukončím. Já myslím, že jsou interpreti, kterým to nikdo nemá za zlý. A chraň pánbu, abych se přirovnával k velikánům, který eventuálně jsem schopnej pojmenovat. Ale já si myslím, že jestli člověk zaspíval dobře spirituál, dobře rock and roll, dobře kantilénu a únosně třeba i nějaký žánr, který jenom okrajově si zkusil při různých to příležitostech, ať to jsou televizní, filmový nebo jiný. Takže pak je to dobře. Já myslím, že nikdo, a teďko teda jsem hodně nasadil laťku vysoko, přece nikdo nebude určitě říkat, že Ray Charles se rozmělňoval, když měl žánr od gospel songu, blues, rock and rollu, country music, přes kantilénu a naprosto popácký písničky. Pro mě je to pořád velký Ray Charles, já jsem malej český Zich, ale myslím, že jsem se nerozmělňoval tím, že jsem zkusil více žánru.
0: S Karlem Zichem jsme se dnes ohlíželi po jeho některých výrazných písničkách. Dvoudílný pořad jsme pro vás připravili ve smutné souvislosti s jeho nedávným nečekaným úmrtím. Milí přátelé, v tuto chvíli se s vámi loučíme s poděkováním za poslech a přáním klidného začátku srpna.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den všem, kteří jste si naladili. Tandem přeje Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou, ale možná i před sebou, úspěšnou kariéru. Abych to vysvětlil, za sebou má vynikající kariéru vrcholového sportovce, protože žádný hokejista dosud nedal a pravděpodobně asi ani nedá nejvyšší československé nebo české soutěži a v národním týmu víc branek. Jeho jméno znamenalo pro spoluhráče a fanoušky vždycky tutovou jistotu. Mohli jste se prostě na jeho umění střelce spolehnout, ale stejně spolehlivý je i ve své dnešní profesi. Skoro 20 let po skončení aktivní kariéry. Vítám bývalého špičkového hokejistu Milana Nového. Dobrý den, Milane.
3: Děkuji, pane.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Já se, Milane, promiň, teď vrátím k době, kdy špičkový sport pro tebe byl hodně tedy vzdálenou budoucností, protože se vracím do roku 1951, kdy jsi se na Kladně narodil. Ty jsi kladenský patriot i se vším všude, i s tím, že jsi se tam opravdu narodil.
3: No, opravdu jsem se tam narodil a bydlím, teď bydlím ve vedlejší vesnici v Kamenných Žehrovicích. Chodil jsem tam do školy, jako malý kluk jsem v letě hrál fotbal s klukama a na rybníku hokej.
2: A bylo pro tebe něco, dejme tomu nějaký sen, který třeba se sportem nemá vůbec nic společného, třeba chtěl si být, já nevím, jaderným fyzikem nebo
3: To ne. Když učitelem, jsem byl malý, tak se mi líbil ten fotbal i ten hokej.
2: Vždycky.
3: Jo, to se mi líbilo jako klukovi na rybníku, po škole jsem si šel zahrát, jo, to se mi líbilo.
2: Ono je to asi na Kladně docela takový jako logický, protože Kladno rovná se, buď to tedy Poldovka, anebo sport na špičkový úrovni. Hokej se tam hrál vždycky, ligový, fotbal s přestávkami bych řekl, ale tak pro pamětníky třeba jméno Klos, že jo, je...
3: Kadraba.
2: Chodil
3: jsem na ně se koukat taky.
2: No. Takže ty jsi chtěl si být jednou jako oni, jo?
3: No, tak jsem nevěděl, ale pak Strejda dělal s panem Průchou na Kladně, myslím v Káblovce, a ten trénoval malý kluky. Tak když viděl, že s bratrance, s Vaškem, protože jsme bydleli spolu přes uličku, tak nás tam jako přihlásil do těch malých kluků. Jsem tam přišel, myslím, v 8 letech do Kladna.
2: A řekni mi, někdy se to stane, že člověk se vypracuje až postupem času. A byl jsi ty na začátku už ten nejšikovnější?
3: No, představ si, že byl.
2: Vážně?
3: Já tam přišel, táta dělal na šachtě, nechtěli mi dát výzbroj ani, moc peněz jsme neměli, ne. A já byl malej kluk a my jsme hráli na dvě jako na zkoušku, ne. A já hned dal góla. Tak třetí trénink už mi tu výzbroj přinesli a to mi zůstalo až teďka hned do 60.
2: Nikdy jsi se asi necpal někam do obrany, natož do branky, víš?
3: No, jak jsem dal toho góla za ty malý kluky, tak mě furt od té doby stavili do útoku. Protože střelců je opravdu málo.
2: Prosím tě, taková kariéra samozřejmě, no dneska by pravděpodobně si tě už vyhlídla nějaký špičkový tým, možná, že by tě už draftovali i do nějakého NHL, protože dneska už je to v módě možná i s, já nevím, 15-letýma klukama, ale tehdy to asi nebylo tak úplně jednoduchý dostat se do špičkového týmu, nebo jo?
3: Nebylo, bylo to daleko těžší, že jo? Třeba Kladno mělo dobrý mužstvo, co trénoval pan Prošek a hrálo se jenom na 3 útoky, že jo? Hmm. A ten jako dneska je, co si myslím, zase pro lidi lepší, se víc přestupuje. Tak když já jsem začínal, tak mezi oddílama vůbec žádný přestupy, že jo, nebyly, jako že by Kladeňák šel do Plzně, do Litvínova, do Sparty, do Brna. To nebylo, že jo? Takže ten kádr byl dost uzavřený a myslím si, že právě proto, že se ani neodcházel zranější, tak ta liga měla velkou úroveň, že jo? Dukla Jihlava, ZKL Brno, nebo co jsem
2: měl. Je Rudá Hvězda ještě.
3: No, tak to byly špičkový týmy. My jsme se Kladno vypracovali taky, že jo, jsme udělali 5x mistra republiky, vyhráli jsme pohár mistrů, to není každý den, že jo.
2: Dneska se přestupuje dokonce i v jedné sezóně několikrát.

0: Že jo, tehdy to skutečně jaksi nebylo možné. Ale ještě jednu věc bych možná zmínil. Když se člověk dívá na hokejisty téhleté doby, znamená, když ty si začínal, tak každému padne do oka ten rozdíl v objemu toho hokejisty. A ty si mluvil o té výstroji. To je asi taky velikánský rozdíl, jak se změnila, viď? Kvalita výstroje a objem výstroje.
1: Jistě, doba jde dopředu ve všem. Auta jsou lepší, rychlejší, výzbroj taky. Koukám na starý snímky a vidím Jirku Holečka a klobouk dolů, že jo, jaký chytal výzbroj, co tam bylo místa v té brance, že jo? Dneska přijede Eda Turek a tam není místo, že jo? Když přijde, tak jak je velký, betony velký, vyrážečka velká, že jo? Tak ty střelci to mají prostě těžší, toho místa v té brance samozřejmě míň, hraje se ve většin tempu, že jo, ale skvělí hráči by se prosazovali i teďka.
0: To je pravda, že tenkrát byli ti brankáři menší i tím objemem, ale to nijak nesnižuje skvělou střeleckou potenci mého dnešního hosta, vynikajícího hokejisty, vynikajícího střelce Milana Nového.
2: Tandem glosuje.
0: Já už se samozřejmě stejně jako vy, milí posluchači, těším na to, až si s Milanem Novým popovídám o jeho špičkové kariéře, například o tom nádherném gólu při kanadských hrách v 76. Ale přece jenom, když máme příležitost něco okomentovat, oglosovat, tak Milane, já bych se tě opravdu teď rád zeptal, jak to vidíš ty jako člověk z praxe, to znamená bývalý špičkový hokejista. Čím to je, že dneska jaksi nevozí naši hokejisti z mistrovství světa najednou medaile ani z olympiády? Myslíš si, že už nemáme tak dobrý hokejisty?
1: Tak myslím zase, že dneska je to těžší, že jo. My když jsme hráli, tak byly 2-3 mužstva na medaily, dneska jich je 6, že jo. NHL neposílala hráče, teďka samozřejmě na mistrovství se posílá výborný hráče, že jo? Švýcarsko, kde já jsem hrál, teďka hraje daleko lepší, se zlepšilo, že jo? Slovensko je malá země, má výborný kluky, že jo? Tak dneska to mají naši kluci těžší.
0: To je sice pravda, ale není to náhodou taky trošičku tím, že mluvil jsi o tom, že NHL neposílá třeba na mistrovství světa hráče, že nám ti nejlepší kluci právě do toho NHL jaksi odcházejí příliš brzo?
1: Já myslím, že tomu pohybu hráčů, jako je NHL, Continental jako Liga, se nedá zabránit. Čemu si myslím, bychom měli víc se snažit doma, aby ty mladý kluky jsme si doma udrželi, a přál bych si, abych je prostě viděl v extralize hrát. To pomáhá, že jo, naší reprezentaci. Mít ty kluky doma, když je máte v zahraničí, každý trenér je prostě těžko sleduje, jsou to v obrovské vzdálenosti. Nevidíte do těch kluků, jak hrajou, jak jim to jde, že jo. Pak přijde mistrovství světa, je to velmi těžký. A pak si myslím taky, že se mají dobře naši kluci, velmi dobře v extralize, ale si myslím, že by prostě měli víc pracovat. Ve světě se pracuje víc, že jo? My máme šikovný kluky, ale bez té práce to nejde, že?
0: Myslíš si, že by třeba mohlo pomoct to, o čem se teď začalo víc mluvit, projekt takové té evropské v uvozovkách NHL?
1: To je všechno složitý a hlavně, kdo to zaplatí, že?
0: No, samozřejmě. Prachy až na první místě,
1: víš. Ty vzdálenosti, že jo? Mně se líbil třeba model, já preferuju prostě ty národní ligy, ale jako byl třeba jak hrála Slávia, myslím, před 2 rokama, ten jako ty evropský poháry nebo něco takového, tak to si myslím, že z mýho pohledu je dosažitelný a pro ty diváky rádi vidí, že jo, třeba z KHL tým ze Švédska, z Finska, ze Švýcarska, jo, ale že by dlouhodobě byla, že už je kontinentální liga, evropská liga, tak z té finanční stránky nevím, kde se na to seženou peníze.
0: Teď Hradec koketuje s tím docela vážně s účastí v KHL, tak uvidíme, no, jestli to někam povede.
1: Ale ten vstup nebo ten příspěvek, když to řeknu slušně, ten je velikánský. To nevím, přeju jim to, ale sehnat takový peníze, jo. A ještě druhá věc, jo. Kvalitní mužstvo, kde ty hráče seženeš jen do, aby mohli hrát proti Petrohradu, proti Omsku.
0: No, uvidíme. Uvidíme stejně jako vy, milí posluchači.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Hostem dnešního tandemu je bývalý skvělý hokejista Milan Nový. A než se dostanu k jeho současné činnosti, současné kariéře, tak bych přece jenom ještě pořád chtěl trošičku exploatovat, Milane, ten tvůj hokejový špičkový život. Kdy jsi se stal nejproduktivnějším hráčem, střelcem nejvyšší soutěže? Získal jsi s Kladnem kolik titulů?
1: Pět. Myslím pět, jeden s Jihlavou.
0: Pět.
1: Jsem byl na vojně, mám hezký vzpomínky na Duklu Jihlava.
0: Máš samozřejmě i hezký vzpomínky na národní tým. Víš, já pořád slyším ten hlas Standy Sigmunda. To ty si nemohl slyšet v originále, protože ty jsi stál přitom na ledě. Ale já jsem byl doma, slyšel jsem Standu Sigmunda, mýho nejoblíbenějšího sportovního komentátora, jak křičí Milanovi: gol, gol, gol, gol. A křičela si snad pět minut. Ty si potom tu reportáž nepochybně taky poslouchal. A já se tě teď zeptám rovnou. Dal jsi někdy slavnější gol?
1: Gólu jsem dal dost, ale takovejhle ne, že jo, protože porazit Kanadu, že jo, světová velmoc, ještě nejlepší hráči z NHL u nich doma, to je, já myslím, 34 let, od té doby jsme s nima nevyhráli v Kanadě, že jo, to se nepodaří každý den. Když jsme tam přijeli, tak říkají, máte hezký drezy bílý, jste odbyle hradu. Já říkám, no Jirko, teď jsme mistří světa z Katovic, ne? Ale zase Kanaděni mají srdce, to se mi líbí, ne? A pak, když jsme vyhráli 1-0, tak zase na to nezapomenu já, ne? Jdeme s Frantou Kaberlem po Montrealu, ne? Jede bílý Rolls Royce, slavný Bobby Orr stáhne okýnku a říká, chlapci, nechcete někam svést? My říkáme, ne, to je dobrý, Bobby, díky. Už věděl, kde je Československo, no jistě, to se mi líbilo.
0: A prosím tě, a do té doby dá se říct, že oni jaksi trošičku tím mistrovstvím světa pohrdali, že to nebrali na opravdu váhu?
1: A tak jsou velmoc hokejová, že jo, tak je to možná, já nevím, psychologická válka nebo něco takového, že jo. My jsme hokej uměli, měli jsme výbornou generaci nebo výborný mužstvo, že jo, ale přece jenom, když hraješ v Montrealu a je tam 18 000 diváků a tenkrát jsme neměli Saská arénu, že jo, nebo uší kluziště, což taky není jednoduchý na to zvyknout, tak jsme rádi, že jsme si tam dobře zahráli a že jsme, že jo, i tu Kanadu slavnou dokázali porazit.
0: To byla asi velikánská sláva, jak to komentovali tam místní.
1: Ale Kanaděni jsou sportovci.
0: Jo?
1: No jo. Ty říkali, že jsme předvedli výborný výkon. Vlado Zurna nám to vychytal, ne? Protože bez takového brankáře a jaký měl den, že jo, tak by ta jedna branka nestačila, no tak jsme měli radost.
0: Když se něco takového, zvlášť kolebce hokeje, povede, tak ty si dal ten slavný gol, že jo? Tak myslím, že nabídky asi začaly pršet, ne? Jako z NHL, myslím.
1: No to je pravda, no tak, ale já jsem, že jsme měli nakladně dobrý mužstvo a dobrý kluky, tak jsem rád, že jsem zůstal hrát u nás ligu, že jo, do Kanady cestu, NHL jsem si zahrál za Washington Capitals, jo.
0: Ale to nebylo hned potom, to si asi trošičku se rozvažoval, nebo rozmýšlel si se, jestli půjdeš, nepůjdeš do toho, do NHL?
1: Tak jsem si chtěl zahrát NHL, protože je to skvělá liga, že jo, jo. Tak jsem rád, že jsem si ji zahrál, protože to stojí za to, že hráči tvrdě pracují, mužstva jsou velmi vyrovnaný, když pak to v tabulce nevypadá, že jo. Krásný stadiony, teď už jsou v Evropě některý taky, že jo, dřív nebyly, tak klobouk dolů.
0: Ty jsi hrál kolik, jednu sezónu?
1: Já jsem hrál jednu sezónu za Washington Capitals, 2 roky v Curychu, 1 sezónu v Rakousku a pak jsem ještě 3 roky jako starý, ale dobrý hokejista pomáhal Kladnu.
0: Možná, že bys ještě mohl pomoct teď, kdyby to potřebovalo Kladno.
1: No možná radou, ale jinak my máme, myslím si, jak se to říká, když budeme stavět na těch našich odchovancích, tak si myslím, že pro nás, že jo, bejt v extralize je dobrý, protože jsme malý město.
0: No mimochodem, s jedním kladenským patriotem, mým kamarádem, zubařem Jirkou Horkalem, který je taky hokejista, amatér, jsme tak přemýšleli a dávali dohromady tým z odchovanců Kladna, kteří ještě pořád hrají.
1: To by jsme byli vejští, jak jste byli.
0: No to si myslím, že byste byli mistři úplně s prstem v nose, jak se říká.
1: To máš pravdu, no.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Hokejisté se, stejně jako i ostatní špičkoví sportovci, velice často přátelí se špičkovými umělci, ale s tím, koho si Milan Nový, můj dnešní host tandemu, vybral jako klasika českého humoru, tak s tím se bohužel přátelit nemohl. To prostě technicky nebylo možné, protože když on umřel, tak to by bylo pár let. Prostě vybral si z Vlastu Buriana. V čem ho máš ty radši?
1: Tak krát jsem koukal, nebo koukám ještě teďka na jeho filmy, no. protože že jo, si myslím, že byl světový komik a to je taky těžká profese, těch se taky rozdímá, těch komiků. No.
0: Tak který film nejradši?
1: Anton Špelec, Ostrostřelec.
0: Anton Špelec, to je velice dobrá volba, protože tu tady máme k dispozici. Takže díky Milanovi Novému, zazní teď Vlasta Burian.
3: Toniku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
4: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo? Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, Liguere, Liguere. Ty, dekorovanej. Liguere, Liguere.
3: Toniku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš psí kusy.
4: Byl bych zde zájem o jeden kvergry? Ano, prosím. Taky se na mě dívej. Ale! Indy! Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
3: Ježíš,
4: Maria. Tady se bude stříle.
3: Toničku, promoha tě, prosím mě, rozum.
4: Jaké pak rozum?
3: Co bys si chtěl dělat, prosím
4: tebe? Já si vystřelím.
3: Toniku, ne.
4: Jednu ráno.
3: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
4: Likuére to nechce, já to chci. Já
3: si
4: vystřelím.
3: Nech mě.
4: Já tebe střelím. Jaký pořádek? Když má být pořádek, tak se ať se laskavě postarat a jich mě vedali. Až se prominout při vašem vzdělání.
3: Toniku, nekříč, pan velitel přeci tady, no.
4: A pan velitel, jsem pan velitel, tam pan velitel je vůl, no.
3: Podívej se, Toniku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
4: A kdo by za to mohl?
3: Císař pán!
4: Frantík, Procházka, tak je vůl.
3: Ale ne, pánové, umyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
4: Nepak, já jeho sklenáře.
3: Myslíš?
4: Mocnáře, ty sáš pán je vůl. A je to.
3: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, když tě obě sejdi.
4: Myslíš?
3: Běž.
4: Je mu se omluvit?
3: Běž.
4: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
3: Jdi.
4: Pane veliteli, poslušně, hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když je někdo tak skvělý špičkový sportovec, hokejista konkrétně jako Milan Nový, můj dnešní host, tak většinou jeho služeb pozdějších rádi využívají si mladší hokejisté nebo týmy, ale Milane, ty jsi se nevrhnul na ani trénování, ani na managing, ani se z tebe nestal scout, jako třeba z Jirky Hrdiny?
2: Pracuju pro naše český veterány. Teď jsme změnili název, protože už jsme měli takový skvělý utkání a pan Schwarz, ten náš šéf, nechtěl, tak jsem řekl, že by bylo dobrý, tak si říkáme české legendy, protože my i vyhráváme.
1: České legendy?
2: Hokejové, ano.
1: Prosím tě, hrajete často?
2: No, měli jsme třeba slavný Washington Capitals alumni u nás, vyhráli jsme se na L s ruskýma legendama, skvělí kluci, remíza, takže my se nestratíme.
1: Počkej to, ti kluci z NHL mají taky veteránský týmy?
2: A jeden pán mi říká, hele, alumni, to je jako nějaký hliník. A já říkám, no ale to tak nebude. A alumni znamená, že když jsi hrál NHL, tak si vlastně jako vysokoškolák, to je moc hezky.
1: Ano.
2: No a jako je Poldi Kladno starý pání, tak Washington Capitals se jmenují alumni, protože všichni hráli NHL, tak jsou jako hokejoví vysokoškoláci. A my jsme si dovolili je tady teda u nás porazit, tak nám to asi ve Washingtonu vrátí.
1: No to nepochybně, to je hezký, že se takhle navštěvujete navzájem. No ale ty kromě toho, že tedy jak si se s hokejem nechceš rozloučit, což je jenom dobře, tak děláš taky jaksi občanskou práci, občanskou činnost. Tak, čím se zabýváš? Pracuji.
2: Já od roku 90 zastupuji velkou americkou izraelskou továrnu a myslím tak 5 let pracuji pro firmu pana Utiri, ten dělá v plynu a ještě spolu hrajeme hokej. Šéf je back, Ivo. A nahrává mi na góly a já dávám za firmu góly.
1: No to je hezký. No
2: krásný spojení, akorát ta Morava, kterou miluju, tak vždycky v tom sklípku mě odvezou, že nestačím, že jsem opravdu z Doxy u Kladna, že tady asi sklípky nemáme.
1: Chybí ti v tomhle tom ohledu asi trénink. No to
2: chybí mi trénink, no ale krásně se o mě postarali, poslal mi šéf šesku demižon vypískovanou na Milánku, když ti dojde jenom na chodově obsedej, přivezeme nový, ne?
1: Prosím tě, když už to tak bereme, tak ty jsi opravdu pořád na špici nejlepších střelců. Teď jsem ztratil trošku přehled, kdo je za tebou v dohledu? Má někdo šanci z těch nových kluků, kteří pořád ještě hrajou, že by tě mohl dostihnout?
2: Ten, jak je ten pohyb velký, že odcházejí do ciziny. Ty góly se dávají dneska hůř, jo. Tak to 474 gólů, co jsem měl jako v lize, jo. To když dosáhne hráč 250.
1: Jak už je slavný.
2: Tak si to považuje. To není tak jednoduchý, jen do ty góly dávat. Já jsem jich nepočítal a je pravda, že jsem hrál se skvělýma spoluhráčema, že jo. To, bez toho to prostě nejde. Sám člověk ty góly nedá.
1: Sám to neprokličkuješ od brankáře.
2: Sám zjištěm neprojede člověk. Ne. Jednou možná.
1: To je prvé. Mimochodem, lidi mají rádi statistiky. Máš to nějak třeba spočítaný, kolik si dal třeba víc golfákem nebo dejme tomu backendem, ne?
2: Vůbec jsem to nepočítal. To se nemá počítat. A musí mít člověk pokoru, že jo? To nejde jako, že řekne, jedu do Plzně, tam nemají dobrý brankáře. To tak nefunguje, že jo?
1: Prosím tě, a to, co velice často komentátoři hokeje skloňují ve všech možných pádech, jako třeba, že má, dejme tomu, brankář si vede statistiky o střelcích a tak. Vede to k něčemu třeba, jak si, že opravdu ty víš, jak reaguje který brankář, nebo si to věděl třeba?
2: Ne, to se rozhoduju sám, že jo, když ten
1: je
2: hráč...
1: Je to intuitivní.
2: Samozřejmě, když ten hráč přijede 5 metrů před toho brankáře a já jsem měl 4 místa, že jo, ale trénoval jsem na zahradě za železnýma pukama. A máš to sebevědomí a prostě to tam švihneš ty tyči, tak to může stát, kdo chce a ten gól tam je.
1: Takhle jednoduchý to je. Vidíte to, že vám to řekne mistr, tak to platí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Sportovec zažívá chvíle, kdy je hodně nahoře. To je tehdy, když se stane mistrem světa nebo mistrem republiky. A taky chvíle opačné, to je tehdy, když se vrací z mistrovství světa bez medaile, ačkoliv celá republika mu věřila nebo v to doufala, a nebo když třeba se svým ligovým týmem bohužel musí sestoupit. Ale pozor, krušné chvíle sportovce jsou taky třeba v přípravě. Já vím, Milane, že ty jsi si dával hodně do těla a nešetřil jsi se. Takový ty legendy o sovětských hokejistech, jak tahali za sebou na ledě pneumatiku a vím já, co ještě, tak ty jsi v podstatě dělal něco podobného na zahradě, co?
2: Ten, když chce být člověk dobrý nebo nejlepší, tak si prostě musí přidávat, že jo? Já jsem si přidával taky. Chodil jsem běhat, že jo, měl jsem závaží na nohách v ruce, 8 kilometrů v lese jsem s tím běžel, to je dost těžký, že jo. Střílel jsem se železnýma pukama, že jo.
1: Železný puky.
2: No, tak mě napadlo, jednou mi to řekl Jarda Holík, když jsem byl v Jihlavě na vojně, že to někde četne. Tak já jsem si udělal asi 1:2, aby to nebylo zase tak moc těžký, nebo 1:2,5, že jo. No a s nima jsem ty stovky puků střílel v sobotu, v neděli, že jo. Pak vemeš ten gumovej, uděláš takhle a oni říkají, ten má zápěstí, to je ráno. No ale ono to nepřijde samo od sebe, že?
1: Prosím tě, někde jsem četl, že slavný australský tenista Rod Laver, že si trénoval zápěstí tím, že neustále v kapse mačkal tenisový míček, takže to zápěstí potom měl opravdu jak balón, jo. Ty jsi si takhle taky vytrénoval?
2: Mačkám furt, ne, jsme hráli nějaký velký veteránský turnaj, sedím vedle olympijského vítěze Franty Kučery v kabině a mu říká, co děláš, Franta pije kafe, já jsem si koupil teďka prodávej lepší, ty péra.
1: No.
2: A mačkal jsem, ne. On říká, proč to děláš? Já říkám, no Fando, já si jich udělám 100 a pak přijdu a dám góla.
1: To ty pořád ještě takhle.
2: Musím, ne, když jsem starý, ty svaly odcházej, ne. Tak když ty hráš za naše starý pány, hraju sice ve třetí léně, ale góly dávám pořád, řeknu Jendovi Javlovi, Jendo, prosím tě, nemám čas na trénink, dej mi tam mladý křídla, umí je tam dá, ne. Honza Havel, náš trenér, tak to střídám. A když hraje Jirka Šejba, ten je dobrý, ten patří k našim nejlepším hráčům, tak já mu říkám, Jirko, prosím tě, počkej na mě, až přijedu před bránu. Mu říká, ano, Milane, já tam přijedu, mi nahraje a dám góla. A mi říkají, ty máš štěstí, já říkám, jo,
1: asi
2: 50 let mám štěstí.
1: Ne, ne, štěstí, to jsou ocelový puky a péra, kterým asi posiluje zápěstí. Samozřejmě, přišlo na tebe, Milane, taky někdy chvíle, o které jsem předtím mluvil, znamená, sestupoval jsi taky někdy?
2: Taky, ne, když jsem se vrátil z toho Rakouska, tak jsme hráli druhou ligu Kladno. A byli jsme mistři, že jo, a dobrý jméno, ale to se prostě stane. A bylo to velmi těžký a postoupili jsme a měli jsme radost a nebylo to jednoduchý, že, protože se chtěl na to Kladno každý vytáhnout. Nebo za národní mužstvo jsme vyhrávali, ale v Lake Placid jsme nehráli špatně, ale byla kvalifikace u mě tak, že jsme prohráli s Amerikou, všichni říkali, jak můžete prohrát se studentama, že jo. Já říkám, no ale oni vypadají dobře, pak byli olympijský vítězové. Ale třeba se Švédskem jsme sehráli z našeho pohledu dobrý zápas, měli jsme 52 střel, Pelelinberg nás vychytal, že jo. Všichni říkají, jak to, že jste byli pátý. Tak taky člověk zažívá, že jo, nahoru, dolů. To není jenom pořád vítězství.
1: No,
2: jo? Nebo jsme taky s Kladnem prohráli sérii zápasů, taky jsem nedal 14 dní branku, ne. Říkají mi, Milane, co je? Já říkám, no nejde to, ne.
1: Ty jsi na sebe ušel bič, když jsi prostě dával jeden za druhým, tak potom si chvilku vynechal a už bylo zlé. Co říkáš třeba úžasnému comebacku Dominika Haška?
2: Tak Dominika znám, mu to přeju, protože si myslím, že tvrdě na sobě pracoval. Velmi tvrdě. Četl jsem toho pana Bruka, ne? S Dominikem jsem byl dvakrát na kafi, škoda, už bejval a chytal za nás, to bychom měli golmana. Jejde. Že bychom neprohráli jako za českou reprezentaci, tak si ještě musíme počkat. Nebo říká, že by si šel zachytat, ale že zrovna podepsal smlouvu v Pardubicích, ne? Ale myslím si, Vašek Sýkora, že ho se mnou hrál, co je trénuje, takže nebej Dominika, tak by tu cestu za titulem měli daleko těžší, protože v takovémhle duelu nebo v playoffsu ten brankář 50%. Klobouk dolů před ním.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad za...

0: Nepřišel.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Posloucháte dnes hokejový tandem, protože mým hostem je bývalý slavný hokejista Milan Nový, tak on je pořád slavný a pořád je hokejista, protože pořád dává góly, přesto že už za veterány. Jakže si to říkáte?
3: Teď jsme legendy českého legendy hokeje. Českého když hokeje. Můžou být legendy amerického hokeje, kanadského, ruského, švédského, proč by nemohli být českého?
2: Ale no samozřejmě.
3: A navíc, to nemyslím špatně.
2: A navíc to zní
3: jako
2: krásně.
3: Veteráni, to se nám nezdá dobrý, ne, že? Ne, ne. To už myslíme, umřete kluci, nebo proč ještě hrajete, ne?
2: To jsou jak veteráni války,
3: a,
2: ne, tak to ne.
3: A jsme no. Taky mistří světa, jsme. Jo. Hráli jsme velký soutěže.
2: Počkej, a dělají se v těchto veteránských soutěžích taky mistrovství světa třeba?
3: Nebo to málo, jsou, málo. To spíš se dělají takový jednorázový, jako jsme měli teďka krásný zápas, jako vzpomínka na slavného Viktora Kuskina v Karlových Varech. Hmm. Zase jsme dostali pozvání od ruských legend a to si rádi zahrajeme, když hrajeme třeba v menším tempu nebo tohle, tak ty hráči to pořád umějí, že jo?
2: No tak podívej se na takovýho Fetisova, ten to ještě zkusil v lize. Že?
3: Klobouk dolů, protože ruská liga, to je velký tempo, velký nasazení, klobouk dolů před Vyacheslavem v 51 tam vlest, že jo, protože kdyby on zahrál ten zápas velmi dobře, že jo, ale kdyby nezahrál, tak tam je riziko, že jo, kdyby třeba zavinil 2-3 góly, ne, tak asi by mu někdo říká, že jo.
2: Dovedeš si představit, co by, jak by ho roztrhali novináři na mraky, chudáka.
3: Klobouk dolů, protože je to těžký. Má to velký jméno, že jo, tak...
2: Teď si řekl velice důležitou větu, velké jméno, protože dneska bylo hostem tandemu veliké jméno hokeje Milan Nový, stále nejlepší střelec českého hokeje a já si myslím, že už to takhle zůstane asi navždycky. Milane, já ti moc děkuju, že jsi našel na nás čas a že jsi potěšil nejenom mě, ale i další hokejová srdce našich posluchačů. Měj se moc hezky a díky.
3: Jendo, já děkuju tobě, ahoj.
1: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku. Každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

Vrátí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Ještě za války v roce 43. založil Ferdinand Petr taneční orchestr, který měl široký repertoár od dechovky až po swing. Moc jeho skladeb se nám v paměti neusadilo. Až na jednu jásavou nebo také mělnickou se slovy začínajícího textaře Miloše Bárty. Tou v podání Ivany Brožové a Ivana Trnky odstartoval pořad dvojky Českého rozhlasu Ta naše písnička, kterým vás dnes provází Josef Zíma. Že není hudba českých skladatelů cizí i muzikantům ze srdce Slovácka, o tom svědčí nahrávka polky Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury Jednou dvakrát, kterou vám zahraje a zaspívá Vlčnojanka.

Je to tak dávno. Ano, je to už skutečně dávno, co jsme s Irenou Čížkovou před mikrofony pozorně naslouchali prvním taktům valčíku Ády Rulíška s verši Ladislava Jacury a tímto názvem. Hrála nám k tomu česká muzika Josefa Charváta.

Ani si netroufám odhadnout, kolik nahrávek pražské kapely Petra Finka je v rozhlasovém archivu. Ale to není nijak důležité. Podstatné je spíš, že se jedná o kvalitní zvukové záznamy tvorby českých autorů. Mezi ně patří také tango Pavla Zedníka na slova Petra Bukovského Já už nezavolám. Zpívá

Pořad dvojky Českého rozhlasu Ta naše písnička pokračuje Valčíkem Antonína Ploce Proč jste nám, matičko, bránívala. Hraje kapela Hanzálka, ke zpěvu se chystají Ivana Brožová a autor textu Ivan

Co by bylo do muzikanta, který neumí zpívat? Já neznám žádného takového, spíš naopak. A je to hezké, když si svorně zanotuje celá kapela, jak je tomu v Polce Františka Kmocha Jara Mládí. A zpíval i pan kapelník Václav Hybš.

Na závěr tu máme jednu orchestrálku od Stříbrňanky, ej od Buchlova, a směs písniček Josefa Poncara. Tu vám zahraje a zaspívá malá česká dechovka. Uctivě se až do příště poroučí Josef Zima.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý.
1: Já vás vítám, dámy a pánové, v nostalgickém muzeu zábavy a vítám dneska dva milé hosty, dvojici hereckou, dvojici manželskou, Evu Hruškovou a Jana Přeučila.
2: Ondro, ty jsi to řekl tak krásně.
3: Nostalgicky.
2: Nostalgicky, jemně, příjemně, že až se nám s Evičkou zachvělo srdce. A protože jsem tady v klobouku, v této krásné, příjemné, nostalgické místnosti, dovolte mi, dámy a pánové, abych před vámi svůj oblíbený klobouk smeknul a popřál vám s mojí Evičkou krásný dobrý den.
3: Jak je vidět, to je tiskový mluvčí naší rodiny.
1: Teď je zas na mě, abych já řekl, že Jan Přeučil tak krásně teď promluvil, že mě to až vehnalo málem slzy do očí. Hele, víte co, necháme komplimentů už. Já jsem přemýšlel o první otázce, kterou vám položím, a pak mě napadla taková, já jsem říkal, sakra, ty seš chytrý, ty kluku, čověče.
3: Hele, jste říkal komu?
1: Ne, co, já... Já si tykám, když vymýšlím otázky. Každý jste prožíval dětství za jiného režimu. V čem byla pro vás ta, která doba skvělá a v čem, řekněme, nepochopitelná, nechci-li užít přímo výrazu blbá?
2: Tak Evinka je po moje levici, myslím, že by měla jako dáma podle etikety a podle Guta Jarkovského, toho mistra společenské etikety, měla by mít přednost.
3: Dobře, manžel bude mít aspoň víc času si to rozmyslet.
2: To je ta finta.
3: To je normální, já ho mám prokouknutého. Já jsem prožívala dětství v České Skalici a mně se tam strašně líbilo. Já jsem vyrůstala u své prababičky a všechna negativa té doby mě byla úplně jedno. Totiž v těch 50. letech tam jako do mé dušičky se nic špatného nedostalo.
1: Protože jsi nebyla na světě ještě.
3: Tak v 50. letech už byla, dokonce na začátku 50. let, ale mě tam bylo nádherně. Vyrůstala jsem vedle školy, kam chodila Barunka Panklová. S babičkou jsme chodili na výlety do Ratibořic, na Rýzmburg. Prostě všechna tahle ta místa mám zmapovaná a mám pocit, že něco z té Boženy Němcové, aspoň takový ten jakoby feminismus, myslím, že to ve mně zůstalo, že?
2: No, dobře.
1: Negativa teda žádná.
3: Ne, nebyla. Jako
1: ani ve
3: nebyla
1: škole
3: žádná.
1: Tě nerozčilovalo něco, já nevím.
3: Tak jako my jsme dostali učebnice, jako tam byl slavikář a vím, že v první nebo v druhé třídě tam bylo něco začerněného. Tak já jsem potom nepátrala, co to bylo, ale vím, že to bylo nějaký text, něco takového se tam začerňovalo. Ale tak jako dobře, tak to bylo černé, tak tím pádem mě to nezajímalo.
1: A naštěstí, to je nejlepší do dnešní doby, přátelé, když něco začerněný, tak
3: potom
1: se
3: nepátrala.
1: O to nezajímalo.
3: Jinček to měl daleko složitější, to já jsem měla idylku jako na starém Bělidle, ale myslím, že Jinček to měl o něco horší.
2: No tak já na tu tvoji, Ondro, otázku, já jsem se narodil v roce 1937 a prožíval jsem dětství v těchto letech jako nejdříve v Pardubicích, po roce se naši rodiče odstěhovali do Prahy, čili já jsem v podstatě Pražák. A bydleli jsme tenkrát v Dejvicích, no prožíval jsem to dětství jako každý kluk se svojí sestrou Martou, bylo to velice příjemné, milé, sympatické, no ale byla válka, za chvilku naskočila válka a já si pamatuju, že to válečné období jsem prožíval dost intenzivně, protože si pamatuju do dneška, že bychom bydleli v Srbské ulici a že ulicí pod Kaštany jezdil K.H. Frank. A to vidím jako do dneška, kdy jel nejdřív motocykl, žlutý praporek s automobilem.

0: Byl teda automobil, na něm byl žlutý praporek, pak obrněný vůz, pak jel K.H. Frank, pak zase další obrněný vůz. A když tato kolona jela na Pražský hrad, tak vím, že vždycky jakoby to byl takový pocit hrůzy. A i to se do té mé vlastně klukovské dušičky prolínalo. A vzpomínám si, že tenkrát jako každý kluk jsem dělal absolutní voloviny a blbosti a že třeba s mým oblíbeným hitem tenkrát bylo, že my jsme bydleli ve druhé poschodí, že jsem byl vykloněný z okna a plival jsem dolů. A to se mi strašně líbilo. Na Franka ne, no moment. Právě k tomu chci dojít. A že jsem vždycky plivnul dolů a teďka jsem se vrátil do té místnosti a po chvíli jsem se koukal z toho okna dolů na ten chodník, na koho jsem plivnul. A jak ty lidi reagovali. A to byla strašná legrace, mě to strašně bavilo. No a jednoho dne šel německý voják a já jsem plivnul na německého vojáka. A teďka jsem se stáhnul zpátky do té kuchyně, po několika vteřinách jsem vykoukl ven a ten voják velice výrazně koukal nahoru k nám do toho druhého poschodí. Mně vůbec nedopadlo, co by se mohlo stát, kdyby to nahlásil nebo kdyby k nám přišel, že bych dneska tady ani nemohl sedět. A mám na to i takovou zvláštní vzpomínku, že třeba v té době té druhé světové války s dědečkem, který chodil v takovém tvrďáku, který je i tady na tom plakátu, to byl jeden z posledních tvrďáků Prahy, jsme chodili na procházky a vím, že jsme tenkrát i zaznamenali nálety na Prahu a tenkrát, když začaly houkat sirény takovým zvukem tak to byl hlášen nálet. A nejdříve padaly takové celuloidové papírky, které měly rozmazávat ty zaměřování těch ostřelovačů a pak jsme slyšeli takový ten hukot těch letadel. A vzpomínám si, že v té době tenkrát jsem udělal jeden strašný trapas, protože ve všech domech dole u chodníků byly okýnka tak lehce zazděná a ta okýnka směřovaly do sklepu. A když byl ohlášen nálet, museli jsme do sklepu, kde byly pytle s pískem, byly tam takové lopaty, kdyby se bomba spadla na barák, aby jsme mohli z toho sklepa vylézt. A vzpomínám si jednou s Martou, s maminkou a s těmi lidmi z toho domu jsme byli v tom sklepě, tam jsme seděli a vedle byla paní Šváchová. Paní Šváchová byla domovnice a byla to dáma, která měla 150 kilo. A já jsem udělal šílený trapas, že jsem říkal, maminko, a kdyby spadla ta bomba na ten náš barák a tady se prorazilo to okýnko, tak by paní Šváchová musela jít poslední. A ona říkala, proč Honzíku? Protože paní Šváchová je strašně tlustá a kdyby šla jako první, tak by ucpala ten výstup na ten chodník a my bychom se tady udusili. No byl to strašný trapas, protože Šváchová říkala, paní Přeučilová, ten váš Honza, to je pěkný pacholek, pěkný hrošťa, já nejsem vůbec tlustá, já jsem naopak štíhlá dáma. Tak to byly takové vzpomínky na tu moji válečnou dobu. A jestli můžu ještě jednu, mám krásnou vzpomínku a teda se ti bude velice, myslím, líbit, protože v Dejvicích, na začátku dejvické třídy bylo kino Bruska. A toto kino Bruska bylo nesmírně nádherné a majitelem toho kina Bruska byl můj strýček Přeučil Jan, který velice ovlivnil i moji, bych řekl, takovou nastupující hereckou dráhu. A jednoho dne, bylo to při nějakém výročí narozenin, mi strýček přinesl malou laternu magiku s kličkou a kdy jsem si promítal útržky válečných filmů na plátno, teda vlastně na stěnu a ten strejda Honza měl na mě strašně veliký vliv a na tu laternu magiku nezapomenu do dneška.
1: Tady musím říct, že Honza mi krásně nahrál, protože moje další otázka se bude týkat právě biografů. Proč? Protože zrovna nedávno jsme si připomínali, že před 100 lety zahájilo u nás provoz první stále kino, který vedl pan Viktor Ponrepo. A takže filmy a filmové hvězdy vašeho dětství. Vzpomínáte si na první film svého života? Na co jste chodili nejradši? Na jaký žánr filmový? Já budu pokračovat potom. Začněme takto.
2: Tak Evinko, vzpomeň si na svůj film.
3: Můžu. Kino v České Skalici zase.
1: Ano, jistě.
3: Tam totiž promítal pan Hnízdo, který byl zároveň fotografem a já jsem si ho pamatovala, protože moje prababička, u které jsem vyrůstala, každé moje narozeniny slavila tak, že upekla velikánský dort a šli jsme se s ním vyfotit k panu fotografovi Hnízdovi.
1: Nejdřív Igor Hnízdo ne.
3: Ne, Igor to nebyl, ale byl to pan Hnízdo, velice ano. Slavný v České Skalici. Právě mám fotografie s jeho razítkem na druhé straně. Jedna svíčka, dvě svíčky, tři svíčky. A jakmile už tam bylo pět svíček, tak už jsem začala chodit do kina za korunu vždycky v 10 hodin a ve 2 hodiny odpoledne v neděli. A to se mi strašně líbilo. Já jsem na jakýkoliv film šla dvakrát, protože jednou vždycky bylo málo, že? To já si myslím, že skoro každý film jednou je málo. No. A vím, že pamatuju také, že jsem viděla grotesku. Ale já jsem netušila, že je to groteska, protože fakt mi bylo ještě tak málo, že jsem tomu nemohla rozumět. A strašně jsem se divila, že lidi kolem mě se smějou. A tak jsem si říkala, jako co to, tak chodí tam rychle ty lidi. Ale proč se smějou, mi opravdu došlo až o několik let později, že to vlastně byla groteska.
1: Tobě
3: že
1: to bylo líto, co se tam
3: právě, mělo. Právě, oni si ubližují, ten brečí, ten hubenej, že jo, tlustej no, se mu směje. Že? No, potom...
1: Evičko, já jsem se teď zamyslel, protože já mám manželku, která dodnes na ty grotesky vždycky tak kouká a málem mi to rozpláče, že se tam drahý dorty mlátějí a to. A já se na to nemůžu dívat a všichni se přitom řežou smíchy.
3: Je to no. Pravda, no. Já si třeba vůbec nemůžu koukat na takové to natoč to, nebo víš to na ty pořady, ano. Protože to je spíš, bych řekla, pro chirurgii a pro tyhle ty. Jak k tomu a prevence a tak.
1: A takže jsi viděla Laurela a Hardyho, ano, jestli tomu dobře rozumím?
3: Ano, mám pocit, že jo, protože tam byl hubený, byl tam tlustý, takže to určitě. A pak vím, že poprvé grotesku, kterou si pamatuju úplně nejvíc ze všech, byl Frigo na mašině. To se mi strašně líbilo.
1: Ano, ano.
3: Ale já jsem měla ještě jedno štěstí, když bychom zůstali u těch filmů, že my jsme se pak přestěhovali, když mi bylo 7, do Hradce Králové. Tatínek tam dělal ředitele kulturního domu a my jsme v tom domě dostali byt. A náš byt byl hned vedle promítací kabiny. Takže já jsem chodila do kina na filmy do promítací kabiny. Koukala jsem, jak tam vyměňuje kotouče pan promítač a viděla jsem skoro všechno v té době, v těch 50. 60. letech.
1: To znamená, že jsi viděla film Smrt v sedle?
3: Určitě. Určitě. A vím, že jsem viděla i jako pana režiséra Jireše a takovéhle filmy. I když některé jsem ještě tak docela nevnímala, o čem jsou. Například tatínek mě vzal do první řady na Všechny dobré rodáky a já vím, že jsem tenkrát ještě tomu nerozuměla. Ty slzy nastaly až později, když se člověk koukal.
1: Dobře, tebe máme vyřešenou, teď Honza, který první film to mohl být.
2: No, já si na něj velice dobře vzpomínám. Tady mluvila Evička o groteskách. Právě strýček Honza mě pozval do toho svého kina Bruská a tam jsem viděl, seděl jsem asi ve třetí, ve čtvrté řadě, bylo nás tam pár lidí, Lauer a Hardy v Cizinecké legii. A mně se to tak nesmírně líbilo. Já jsem se tak řechtal, tekly mě slzy a do dneška si na ten pocit té uvolněnosti a té legrace, která na moji dětskou dušičku nebo klukovskou dušičku působila, do dneška na to nezapomenu. To byl první můj takový dotek s filmem a pak velice si vzpomínám na film, protože televize tenkrát nebyla a vždycky do kina tatínek mě s maminkou brala. Byl to jakýsi určitý svátek. Vzpomínám si na film, kdy jsem nesmírně plakal, byl jsem dojatý a ten film se mě ohromně vnitřně dotknul, nejenom mě i mé sestry. A bylo to v roce, nemýlím-li se to ty jako mistr a znalec filmografie, rok 46, Lassie se vrací.
0: To bylo v té době a promítalo se to ve světozoru a mě ten příběh toho pejska, té kolie, nesmírně dojal. A vidím to jako dneska, že jsem byl tím filmem doslova zasažen.
1: Já pro rozhlasové posluchače jenom, že přikivuji hlavou. Nechtěl jsem ti skočit do toho. Ano, je to 46 nebo 47.
0: Tak nějak
1: tam si vůli trošku, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, to byl dojemný. Ten, taky si plakala?
3: Obě dobře. Já jsem ho viděla až dospělejší.
1: A plakala jsi?
3: Plakala jsem určitě, ale spíš se mi líbila ta malá Liz Taylor.
0: Mm-hmm.
1: Aha.
0: No jo, tak to byl její první, jedna z prvních.
3: Obě hráli dobře, i ta Las.
1: Hele.
3: Já můžu ještě o filmu. Já totiž jeden film mám spojený s konkrétním datem, který jakoby předznamenal, co se stane. Já jsem přesně v té České Skalici 20. srpna 1968 večer byla s kamarádkou na filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové. Večer jsem přišla domů a najednou s babičkou jsme vstávali, nebo jsme se vzbudili brzy ráno a tam dun, dun, dun, dun, dun, za okny, tam tanky. A babička plakala, že začala válka. A byl 21. srpen 1968. Takže na tu, kdo se bojí Virginie Woolfové, na tu nezapomenu.
1: Jak si některý film člověk spojí ano. s určitou nějakým
0: situací, dobou a životním.
1: Okamžikem životním, že a vůbec ano. to nesouvisí třeba.
3: Přesně.
1: Ne, třeba. No. Hele, tak trošku veselejc, hned se zeptám, jestli jste byli, no, museli jste být zamilovaní do nějakých konkrétních herců, hereček, hvězd.
3: To tak se začne odpovídat první, Honzí.
0: No, zamilován. No, já jsem, tady padlo jméno filmu Smrt v sedle, to bylo v roce 1957, to byl můj první film, kde jsem hrál postavu Franty, to si pamatuju, a byl to Zloun a tam už se mi to tak jako, ta nálepka těch Zlounů, tam teď se to nějak jako tak jako razí těch mužů na šikmé ploše a hned v zápěti potom byl film, který neměl moc velkou takovou odezvu, ale zajímavé je, že velkou odezvu pro písničky, které napsal pan Trojan, měl na Kubě. To vím do dneška. A byl to Valčík pro milion. A byl to film o Spartakiádě. Hlavní roli hrál Jože Adamovič a Kája Chadimová. Padlo tady jméno Hnízdo, že jo? Jehož představitelem je můj dobrý přítel, kamarád Honza Tříska. Jehož Kája Chadimová je ženou.
1: A Igor Hnízdo, abychom vysvětlili, je ten z obecní školy, ten učitel, kterého jeho kamarád Tříska hrál.
0: Ano, tak. No. A ty jsi mluvil o těch zamilovanostech, o těch láskách. No a v tom filmu Valčík pro milion, já jsem hrál, tam byla taková parta mladých kluků a tam byl Jirka Hrzán, Jože Adamovič hlavní roli, byl tam Broňa Poloček, řada renomovaných dneska herců.
1: Ale on tu ženskou neřekne.
0: No a teďka, moment, a teďka, já jsem dost upovídaný. A byla tam nádherná, krásná, černovlasá holka.
3: Už se blížíme.
0: A ta se mi tak strašně líbila a jmenovala se Heda. Prozradím její jméno, Heda Škrdlantová. A jestli si vzpomínáte na film Spadla z měsíce, tak tato Heda Škrdlantová tam hrála hlavní roli. Těsně po tomto filmu byla režisérem Podskalským do tohoto filmu obsazena. Já jsem se do ní zakoukal, my jsme se do sebe zamilovali a to byla moje velká první láska. Dneska Heda Škrdlantová je renomovaná kožní lékařka na poliklinice v Praha-Chodov.
3: Hezká reklama.
0: Ale ještě ti řeknu jednu věc. Hedu Škrdlantovou zná i moje milovaná Evička, druhá moje pohádková žena a moje první pohádková žena Štěpánka. Shodou okolností nás sem přilákal tento Playboy Ondra, kdy v roce 1994 někde tady jinde se Štěpánkou jsme pro vaše děti v krásných Šebanovicích hráli pohádky.
1: Ano, je to tak pravda. No je to už trošičku dlouho, ale je to pravda, tenkrát jste skutečně se obětovali, to byly Šemánovice v začátcích restaurace, no tak hospůdka u Montyho a sešly se tam opravdu všechny děti z Březinky, Šemánovic a bylo to hrozně krásný.
0: A jenom proč zmiňuji tu Štěpánku, vlastně potažmo je Evičku, Evička zná i tu Hedu Škrdlantovou, paní doktorku a Štěpánka vždycky, to byla jediná žena, na kterou lehce žárlila, to bylo zajímavé.
1: Štěpánka na tu škrdlantovou, teď na tu škrdlantovou trošku.
2: Ano, ano. Štěpánka Haničincová byla moje první pohádková žena. Moje druhá pohádková žena, která znala i Štěpánku, je tady zde přítomná Evička Hrušková Pomlčka.
3: A
2: moje první láska byla doktorka Heda Škrdlantová, tenkrát ještě ne doktorka, která vystupovala ve Valčíku pro milion, je ti to jasné, Ondro? Ano. Pak byla
3: Šárlena
2: obsazena
3: na Popskalskýho.
2: Ano, pak byla obsazena do Spadla z měsíce, kde hrála hlavní roli, kde i po ní pokukoval Brodský a Sovák, takhle to mi i taky prozradila. Je ti to jasné? Já jsem byl zamilován, jo. A v tom velikém trojuhelníku, když ona začala chodit s nějakým lékaři a tak dále, je to zase jiná kapitola, tak když jsem se zmínil o Hedě, tak Štěpánka není lehce, jak si žádlila.
1: Štěpánka na... Aha.
2: Je ti to jasné, jo?
1: Tak to jasné.
2: Já ti povím, natáčení ten trojuhelník...
1: To
3: si to pak graficky znázorníme.
1: A teď Evička, jak to bylo s těma chlapama?
3: Tak já mám celoživotní takový zájem, nebo mě baví strašně psát a zapisovat si, nepíšu si přímo deník, ale kdysi tenkrát jsem si psala deníčky a grafičky a všelijaké tabulky. A tuhle jsem si dělala přehled a tak jsem přišla na takovouhle tabulku, kde jsem měla napsaný seznam mužských, který se mi líbí. Ale okay, ty jsi tam taky.
2: To jsi nikdy neříkala.
3: Já ti to ukážu.
2: Těch stolik sešitů máš v té knihovně. No, a tam já nesmím.
3: Ne,
2: aha.
3: Ne, tam jsou deníky.
2: S kým
3: ale
2: já
3: je tam
2: to
3: i,
2: žiju?
3: Je tam i tabulka. Tabulka. A to já ti přinesu ukázat. To je
1: já
3: takový...
1: tam jsem.
3: Taky si tam.
1: Tam píšeš, než to
3: přinesu. Ne. To je ještě takovým nevypsaným rukopisem a je to napsaný dokonce ještě na deskách toho deníčku a je to už takové to rozpité, jak je to na té gumě napsané, tak je to už takové rozpité. Je to
2: čili
3: vidět...
2: Ondro si rozpitý.
3: Těch 30...
1: A kdo je za mnou?
3: No.
1: Je to, ale je to možný.
3: Opravdu, já ti to ukážu, je to autentické a kromě tebe je tam Angelo Michajlov, který napsal písničky do Popelky a do dalších pohádek a ještě mnoho dalších písniček.
1: Já bych měl možná ale vysvětlit, proč figuruju na seznamech.
3: Tak.
1: U Evičky. Protože já jsem pracoval v Československé televizi jako asistent produkce na pořadu Hledáme písničky pro děti, kde byla taková malinká holčička a jmenovala se Evička Hrušková.
3: Ano,
1: a já jsem
3: brýle.
1: Měl na starost, protože jsem byl ten asák, tak je to tam ty holčičky a tohle z toho a kluky spacifikovat a nebo je zabavit. A já jsem prý, to já si už vůbec nepamatuju, a já jsem prý zabavoval.
3: Zabavoval, no, právě. My, abychom nezlobili, tak jsme museli vždycky
1: těch... A to by jsem prý napsal, to jsem
3: básničku,
1: vůbec...
3: já ji umím do dneška, napsal mi Ondřej básničku do památníčku i s obrázkem.
1: Básničku, já?
3: Básničku, nebo spíš takovou mikropovídku.
1: Pověsí.
3: Ano, že byl jednou jeden chlapeček a ten měl hlavu jako jablíčko. Jednou mu kamarádi jeho hlavu snědli jako ke svačině a chlapeček plakal černá jádra. Potom, že jo?
2: Musím vám, dámy a pánové, vážení přátelé, říci, když je tady taková pěkná atmosféra, prozradit něco z intimity našeho života, Evičky a mojí, kdykoliv padne jméno Ondry u nás a když to jméno řekne Evička, tak její velké oči se lehce zamží.
3: Třeba si zrovna potřebuju vzít brýle. Ne, ale ještě k tomu seznamu já můžu pokračovat ještě dlouho. Je tam herec, kterého si určitě budete pamatovat z poslední doby. Jmenuje se Yves Renier, ale tenkrát hrál ve Ztracených iluzích v tom seriálu. A měl takové blonďaté vlásky, teď už hrál Muléna, že jo? Ale tenkrát to byl nádherný blondětý chlapeček, tak toho jsem milovala, to byla moje hvězda taková.
1: Vážně? A napsala jsi mu to nebo...
3: Ne, ale učila jsem se francouzsky a docela dobře umím. A
2: můžu, Ondro, k těm hvězdám? Ještě, takovou, ano. Souvisí to s tím filmem, zase mojí velkou hvězdou, ne dámou, ale hvězdou mužské velikosti, byl vynikající český herec Karel Heger. A Karla Hegera shodou okolností jsem poznal velice osobně, protože si pamatuju na film Kavárna na hlavní třídě, kde hrál hlavní roli. To byly leta 58-59. A když já jsem se po velikých peripetiích dostal na divadelní fakultu AMU, tak předtím jsem chodil do střední školy ve Sládkově ulici v Praze 7, kde naproti bydlel Karel Heger. A Karel Heger tenkrát byl slavný z těch filmů Mikuláš Aleš, Bedřich Smetana a chodil k nám o tom vyprávět, jak se ty filmy točily a tak dále. Byl to pro nás vždycky ohromný zážitek. A představ si, když jsem začal studovat na divadelní fakultě AMU, tak ve třetím ročníku jsme měli techniku filmového a televizního herectví. A tu nám přednášel Karel Heger. A vzpomínám si jako dneska, my jsme byli velice malý ročník, nás bylo jenom 7, tam byla Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Emma Černá, Naďa Prchalová-Vicenová, Lexa Postler, znáte z Vyššího principu, a Honza Šmíd z filmu od Jiřího Krejčíka, z Vyššího principu i z jiných. No a byla první herecká hodina, my jsme tam seděli celý na chvíli, holky byly učesaný, protože přišel tento velký filmový a divadelní star, přišel, dal takhle 20 cigaret, jak si na stolek, vykouřil jenom jednu, zbytek nechal pro chudé študáky, a tak se rozhlížel a říkal, co to tady je, přátelé? A tam byl Ferman 4. ročníku a on říkal, co to je? A my jsme říkali, pane profesore, to jsou úryvky, co budou kolegové, nebo co studují kolegové ve 4. ročníku. A on k tomu přišel a říkal, Hamlet, Richard 3., Orlík, Cyrano, Lír, zajímavé, co budou hrát v 50.
4: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď však přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat. Při několika písničkách si jistě rád zavzpomíná i Jan Přeučil.
5: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
4: 27. března roku 1959 měl v Praze premiéru film režiséra Jindřicha Poláka Smrt v sedle, ve kterém se poprvé na filmovém plátně objevil mladý Jan Přeučil. Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou, který se odehrával v prostředí státního Hřebčína, se stal během následujících téměř 5 let filmem, který je stále velmi oblíbený a ku podivu oslovuje už několikátou diváckou generaci. Stejně tak se dá říci, že i ústřední píseň Evžena Ilína a Zdeňka Borovce Seno a stáj, která bývá uváděna také pod názvem Píseň v sedle, se stala evergreenem u táboráků. No a my si ji nyní připomeneme v její nejstarší nahrávce z roku 1960, pořízené v Brně. Zpívá Karel Duda, hraje orchestr Gustava Broma.

Druhý film, o němž se Jan Přeučil rozhovořil, byl Valčík pro milion. Barevná hudební veselohra režiséra Josefa Macha, natočená v roce 1960. Příběh dvou zamilovaných se odehrával v prostředí druhé celostátní spartakiády v Praze. Hlavní aktéři, amatérský jazzový trumpetista Franta, kterého hrál Josef Adamovič, a cvičenka Jana z Uherského Hradiště, kterou představovala Karla Chadimová. Přes komická nedorozumění se nakonec dorozuměli, pravděpodobně na celý život, psalo se v dobovém komentáři. Václav Březina v lexikonu českého filmu podotýká, život za vítězného socialismu byl prezentován jako permanentní lidová slavnost s masovými tělocvičními vystoupeními, tancem a hudbou. Kritické hodnocení filmu ovšem nebrání tomu občas připomenout některou z písniček, které v něm zazněly. Jednu z nich naspíval například Miroslav Šuba.

Ve filmu Valčík pro milion se objevila řada známých herců, například Vladimír Ráš, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Eman Fiala a další ti mladší, jako právě Jan Přeučil, anebo Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček, Jiří Hrzán, Karel Augusta. A Valčík pro milion, jak už bylo řečeno, byl prezentován coby hudební veselohra. A z písní, které v něm zazněly, se svého času opravdu dvě staly skutečnými hity. Odkud ptáci letí, v podání Jiřího Vašička, a především Babičko, nauč mě Charleston. S orchestrem Karla Vlacha žadonila na Babičce Charlestonovou lekci Edita Štaubertová.

0: Tolik malá odbočka k filmům Smrt v sedle a Valčík pro milion. A teď už se zase můžeme vrátit zpátky do sálku k dnešním hostům Evě Hruškové a Janu Přeučilovi. Tady padlo, vlastně teď padne po třetí název filmu Smrt v sedle. Honzo, já jsem někde četl nebo slyšel takovou historku, kde jsi vzpomínal na Jiřího Sováka.
1: No jo.
0: Nemohl bys to dát k dobru? To...
1: No, Evičko, co říkáš?
0: Evička, určitě. No,
1: řekni k tomu, okomentuj to, ty jsi slyšela.
2: Ne, já jsem ji slyšela stokrát, takže...
1: Já ji zestručním, ona je dost taková rozsáhlá, abych neunamoval toto sympatické posluchačstvo zde v Šemánovicích. No, my když jsme byli obsazeni do filmu Smrt v sedle, kde hlavní roli hrál Rudla Jelínek, tak podmínkou bylo, že jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A protože to bylo z jezdeckého prostředí a ten film se točil ve Slatiňanech u Chrudim. Evino, nedávno jsme kolem jeli, že jo?
2: Ano.
1: A vzpomínali jsme na to, tam je krásné muzeum o koních a vůbec o tomto krásném.
0: Byla tam krásná Vondráčková, když byla malá.
1: Ano, no Helenka, zajímavé je, že Helena Vondráčková, když jsme ten film točili, se chodila na nás dívat.
0: Vážně?
1: To byla malá holčička tenkrát. No, ale o to nejde. No a my jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A ten instruktor, tenkrát z Barandova, kapitán Michálek, přišel za Jiřím Sovákem a říkal, mistře, Jiří, vy budete hrát šéfa jezdčíků, vy musíte dokonale ovládat jízdu na koni, protože budete s těma klukama jezdit a v tom filmu je tam řada náročných scén. A ten Sovák říkal, není potřeba, kůň to je můj život, vyberte mi nějakého takového pardubického polokrevníka, hodně nabitého, já před tím natáčením se na něj hupsnu, lehce se procválám a můžeme točit. Na koni jsem jako doma. No, když jsme si toto vyslechli, tak jsme si řekli, opravdu ten mistr Sovák umí asi dokonale ovládat jízdu na koni. Chodili jsme denně takřka na jízdárnu v Praze, tenkrát do Troje, chodili jsme ještě, byla tadyhle pod Palmovkou veliká jízdárna, kde byly, už nebyly tenkrát ty novostavy, tam jsme chodili denně rajtovat, aby jsme uměli co nejlépe jezdit. Byl první natáčecí den ve Slatiněnech u Chrudimi. Situace byla taková, že byl záběr na veliký celek. My jsme stáli asi těch 8 kluků u koní a čekali jsme na příchod jako našeho šéfa jezdčíka, který tam měl přijít, vyhoupnout se do sedla a říct, mládenci dosedel a lehkým klusem k blízkému lesu. To byl první veliký záběr. My jsme ráno byli v maskérně v 6 hodin, dávali nás maskéři dohromady, Sovákovi dávali velkou paruku, kníry, protože aby vypadal velice důstojně, vznosně, jako velitel jezdčíků. A přišel za ním ten instruktor a říkal, mistře, tak jsme vám připravili takového krásného polokrevníka. A on jak seděl, tím mastek se mu lepili ty kníry a tak dále, měl takový odborný výrazy, na kterou chodí. Měl někdy zašlápnutou patu, jakou má držku. Takovýhle měl odborný výraz, jo. No a tak my jsme si říkali, tak opravdu něco uvidíme a uslyšíme. Čekali jsme u těch koní na place, v tom přišel po chvilce v rajtkách, v placaté čepici Jiří Sovák a říkal, tak kde mám toho svého divocha? A ten instruktor říkal, tady je pro vás mistře připraven. On k němu přišel, poplácal, říkal, dobře chlapče a odstoupil. Ten instruktor říkal, mistře, my vás na něj vyhodíme. A on říkal, jak vyhodíte? No to přece znáte. On říkal, to se dělá? No to se dělá. Pokrčíte nohu, my vás chytneme za holeň a vyhodíme vás do sedla. To je běžná praxe. Opravdu? No tak to zkusíme. Sovák pokrčil nohu, on ten instruktor ho chytil za tu holeň a hodil ho do sedla, ale on spadnul na druhou stranu. V tom okamžiku se zjistilo, že Sovák nikdy na koni neseděl a nechtěl chodit rajtovat. Vymlouval se na to. No jo, ale co se nestalo? Blízko těch Slatiňan bylo tenkrát veliké letiště. Tam zalítávaly myky. trysková letadla. A když to letadlo se dostalo do určité výšky a překonávalo rychlost zvuku, tak se ozvala pekelná rána. Když toho sováka dorvali do toho sedla, ten instruktor mu v rychlosti říkal: mistře, prošlápnout paty, uvolnit uzdečku, aby ten kůčel malinko dopředu, aspoň základní cviky si řekneme. A ten sovák říkal: Ježíš Maria, ty vole, jdi dopředu, dozadu a tak dále. Ten kůň nevěděl vůbec, co se s ním děje, se ozvala pekelná rána, ten kůň se zvednul na zadní, sovák se ho chytil kolem krku a jen se ozvalo wow, wow, wow, wow, wow, wow. A kůň se sovákem zmizel v blízkém lese. V tom okamžiku přijeli režisér a říkali: kde, mládenci, kde je sovák? My jsme říkali: no nevíme, pane režisér, někde je s koněm v lese. Kluci dosedl a hledat sováka. Pročesávali jsme les a asi za 30 minut jsme viděli následující obrázek. Sovák pod borovicí seděl, urvaná paruka, urvaný knír. Mistře, stalo se vám něco? Co by se mi stalo? Studuji roli a u potoka se kůň popásává. Tak to je první zážitek z prvého natáčecího filmu Smrt sedle.
0: Tak to jsem chtěl slyšet a myslím, že všichni jsme to chtěli slyšet. Teď už to... Poslední otázka před dotazy z publika. Na co jsem se vás zapomněl zeptat?
1: Já nevím. No
2: jak
1: já...
2: jsme se poznali? My jsme se poznali, když jsme... To se s nás nezeptal.
0: Jak jste se poznali?
2: My jsme se poznali přece v pohádce.
1: No,
2: ano. My bydlíme blízko sebe.
1: A no, naproti sobě.
2: Naproti sobě. A celých 20 let, co jsme se potkávali na chodbě, jsme vždycky jako dobrý den, dobrý den, Evo. A to bylo všechno. Za celých těch 20 let. A potom, co odešla Štěpánka, tak za rok Honzík zase na té chodbě jako: dobrý den, Evo, nechcete udělat nějaké představení pro děti? A mě tedy, jsem se zarazila úplně a já jsem říkala: dobře, tak uděláme nějaké představení. Hned jsem doma vyštrachala text, měla jsem šípkovou růženku, no a potom prostě jsme začali studovat představení, no a přitom to vznikalo, protože jsme zjistili, že jsme úplně jiní než na té chodbě, že Honzík se rád směje, že je to úžasně hodný mužský, já nevím, co ty jsi na mě viděl, teda to nevím, ale... Prostě takhle k tomu došlo. Při šípkové růžence.
1: Tak. Tak to nebylo na chodbě, ale u chodby.
0: Prosím tě, a... jsem to zapomněl. Já jsem takový... To se mi stává někdy už, víte, to je takové... počkat, něco jsem se přece jenom chtěl zeptat. Já se zeptám publika, nechcete se zeptat něco Evičky Hruškové a Jana Přeučila?
3: Dobrý den, já jenom se chci zeptat a chytám se víceméně toho, co teďka tady padlo. Co jste viděl na paní Hruškové?
1: No, to už jsem před chvilinkou řekl, nejenom, že je to půvabná a krásná dáma, je nesmírně vzdělaná, nesmírně příjemná, milá, tolerantní a ohromně láskyplná.
0: A já už jsem si vzpomněl, než... vyřkl Honza tu otázku na té chodbě, jestli by si nechtěla zahrát pohádku. Co jsi dělala v té době?
2: Já jsem neustále hrála pro děti. Já jsem vlastně ukončila DAMU, loutkářskou katedru. Loutky já mám strašně ráda.
0: Loutky.
2: Ano, ano. Já mám právě divadlo jednoho herce, jezdím s pohádkami. S pohádkou o Popelce a měla jsem jich ještě, mám jich ještě víc, ale právě bych ráda dnes zrovna vzpomněla na autora téhle pohádky. Napsal to pro mě režisér Miroslav Wildman a zároveň tu pohádku i zrežíroval a hraju ji já a moje loutky, je tam spousta písniček. A zrovna dnes je to 15 let, kdy nás opustil ve velice mladém věku. A tak jsem strašně moc ráda, že můžu o něm promluvit dnes.
1: Já jenom dodám, že Evinka hraje s loutkami a ty loutky žijí. opravdu žijí. A ať je to jakákoliv technologie, a máme krásné dřevěné loutky od pana profesora Doležala, právě v těch pověstech českých a řeckých bájí, ty v té Šípkové ružence dělala zase
2: Šárka
1: Váchová. A Evička mě i zasvěcovala do té loutkoherecké profese. A když vidíte, jak ta loutka prostě žije a ten herec jí dodá i hlas a duši, tak ten divák se tak kouká s takovým napětím, jako támhle tenhle mladý sympatický kluk ve třetí řadě.
0: Stejně ještě by mě zajímalo divadlo jednoho herce, taková drobná dívenka, jak mohla, vzala si loutky a teď někdo to musel nasvítit někde.
2: Určitě se mnou vždycky byl jeden
0: štáb lidí,
2: jeden technik. No a já jsem vešla před děti a jestli pamatuješ, když se hrálo v Albatrosu.
0: Ano.
2: Tam bylo takových, já nevím kolik, 150 míst nebo kolik. No, takže já jsem tam hrála tu pohádku, tam bylo těch 150 dětí. No a taky jsou tam chvíle, kdy není slyšet prostě padnout ani smítko a někdy ty děti prostě si se mnou hrají. A vím, že jednou se tam byl podívat Zdeněk Svěrák a říkal, jako tam v zákulisí, říkal, to ona hraje sama tohle? A oni mu říkali, ano, hraje. No to snad není pravda, jako prostě musíte ty děti něčím přemoct.
0: Takže ta moje otázka vlastně, tak jestliže tady to říkal pan Svěrák, tak se za ní nestydím, že se furt ptám, jako, jak je to možný, že jeden človíček takovejhle šikovnej.
2: Já tě pozvu někdy, to se musí vidět.
1: My vám moc krát děkujeme. Bylo nám tady, můžu to říct, za Evičku velice dobře, byli jste velice usměvavé, příjemné obecenstvo a jenom mi dovolte, abych jménem Evičky a jménem svým vám popřál, ať se vám tady dobře žije, ať jste šťastní, ať se máte rádi a vždycky vám přejeme do vašeho života moc a moc lásky. Mějte se pěkně.
4: Končí první část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem. Končí dnešní nostalgické muzeum zábavy. Hodně pohody, radosti a štěstí vám do dnů příštích. Z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné pondělní ráno, máme za sebou nejteplejší víkend, nejenom letoška, ale i historicky. Takže nedá se říct nic jiného, než léto je v plném proudu a samozřejmě znamená to také to, že kůže naše tedy dostává pořádně zabrat. Slunce, horko, koupání a nebo pobyt na zahradě. Jak se o pokožku správně starat, zvlášť když už nám není 20 a na co bychom si měli dávat pozor, aby nám slunce

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: V létě většina z nás tráví mnohem víc času venku, jenže právě slunce, které nám dodává dobrou náladu a také ten kýžený vitamin D, může být pro naši pokožku velkou zátěží. A s přibývajícím věkem to platí dvojnásob. Jak o svou kůži pečovat, čeho se vyvarovat a kdy už bychom měli zbystřit, tak to jsou otázky, které za chvíli položím naší dnešní pohodářce, kterou je dermatoložka paní doktorka Beatrice Bížová. Dobré ráno, já vás vítám.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.

0: Paní doktorko, říká se, že kůže si všechno pamatuje. Platí to opravdu a projeví se třeba opalování z mládí až po letech?
1: Určitě moc děkuji za první otázku. Přesně tak by se to dalo říct. Kůže si bohužel do určité míry pamatuje, co všechno jí během toho života dopřáváme a čemu jí vystavujeme. A jeden z těch největších zátěží je právě UV záření způsobené sluníčkem. To UV záření v kůži způsobuje takzvané poškození DNA, zlomy v genetickém materiálu až takzvané mutace, ale nemusíme se všichni děsit, ta kůže a naše tělo si dokáže tyto chyby opravit, takže ta schopnost opravovat je opravdu velmi vysoká a ne každému se ten kožní nádor musí projevit.
0: Mm-hmm. Jak se pokožka mění s věkem a je případně kůže seniorů jiná tady než u mladších lidí?
1: Kůže se s věkem samozřejmě mění, mění se všechny vrstvy kůže a kůže se postupně stenčuje, ubývá ní kolagen, elastická vlákna a ubývá i podkožní tuk. Ta kůže vytváří méně kožního mazu a hůře pak zadržuje vodu a proto někdy s věkem postupně může být suší, méně pružná, snadněji se podráží, můžou tam vznikat i různé modřinky nebo praskliny a je pomalejší i obnova té kožní bariéry a hojení rán.
0: Jsou případně, když se vrátíme k tomu sluníčku, seniori vůči slunečnímu záření zranitelnější?
1: Nedá se to úplně říct, že by byly vyloženě zranitelnější, ale ta kůže nemusí mít takovou schopnost regenerace a může právě docházet k častějšímu poškození, anebo si může hůře pak obnovovat ta kožní bariéra při jakémkoliv podráždění a to může být právě způsobené i sluníčkem.
0: Namazat se opalovacím krémem, tak já bych řekla, že ženy už to mají tak nějak zažité, ale vnutit to chlapům je někdy opravdu velmi těžké. Navíc spousta starších lidí říká, celý život jsem se opaloval a nic mi není, dá se na to spolehnout?
1: Spolehnout se na to určitě nedá a já bych tady chtěla pochválit i muže, kteří SPF pravidelně aplikují, potkávám jich ve své ambulanci hodně, takže chválím nejen ženy, ale i muže. A nedá se na to úplně spolehnout, jak už jsem mluvila o tom poškození UV zářením. Někteří jsme šťastnější a můžeme se spolehnout na to, že opravdu hezky funguje náš imunitní systém, dokážou se ty poškozené buňky obnovit. Někdo má bohužel větší smůlu a to poškození kůže je častější, důraznější a někdy i v mladším věku, nemusí se jednat jenom vyloženě o seniory.
0: Já se přiznám, že já už jsem z toho tak vyděšená, že poslední 2 roky používám 50 na obličej opravdu celý rok. Asi mi určitě řeknete, že v zimě to není úplně potřeba, ale jsem se tak jako vypěstovala ten návyk. Navíc jsem našla krém, který není bílý a který opravdu jako velmi dobře funguje. Tak když už jsem narazila na to moje celoroční používání, jak správně tedy používat opalovací krém, kolik ho případně nanést a jak často ho obnovovat?
1: Určitě. Já tady nechci nikoho děsit, že by museli aplikovat krémy s SPF celý rok. Je to doporučené odbornýma společnostma, pokud UV index stoupne nad 3. Takže to bych vlastně možná rovnou tady zmínila, když se bavíme i o seniorech, o starší populaci. Tam nejlepší ochrana je nevycházet na to sluníčko v období vysokého UV indexu. Ten UV index stoupá přibližně od 10. 11. hodnoty do vysokých hodnot a klesá až po nějaké 3. 4. hodině odpolední. A v tomto období bych doporučila zůstat doma ve stínu, případně v nějakém altánku, kde nám je příjemně a na tom sluníčku se nevystavovat. A pokud už teda někam ven musíme vyrazit, zvolit lehké, příjemné oblečení, které chrání před sluníčkem, určitě nezapomenout na čepici nebo klobouk, jakoukoliv pokrývku hlavy a na místa, která nemáme schovaná, tak aplikovat právě SPF krém a čím více, v podstatě tím lépe, aby jsme zaručili opravdu tu ochranu, aby jsme zaručili ten faktor, ať už je to 50+, tak dostatečné množství doporučuje se například na obličej, pokud chceme aplikovat, že si vezmeme ukazováček a prostředníček a na to naneseme 2 poměrně tlusté linky toho ochranného krému a to si pak naneseme na obličej. Nesmíme zapomenout ani na uši a dozadu na krk si dát krém.
0: A tak ty uši, tak tam mám ještě rezervu. Díky za to, že jste to zmínila. My samozřejmě jsme primárně rozhlas pro seniory. Tím nechci říct, že jenom seniori berou léky, ale samozřejmě ten vyšší věk k tomu inklinuje mnohem víc. Existují léky, které mohou zvýšit citlivost kůže na slunce a měli by si na to případně tedy seniori dát pozor?
1: Přesně tak, léky, které zvyšují senzitivitu, citlivost na to sluníčko, existují a jsou poměrně časté. A tady nechci vůbec nikoho děsit, hlavně se ty léky nemají vysazovat, ale ta ochrana by byla právě tím, že bychom se tomu sluníčku tolik nevystavovali. Nejčastěji to jsou léky takzvaná diuretika na odvodnění, jsou to i léky na srdíčko nebo některá antibiotika. A v tomhle případě opravdu, pokud léky užíváme, lepší je zůstat období toho největšího slunečního záření někde v místnosti ve stínu a ne na to sluníčko nechodit.
0: Důležitá také otázka ceny vlastně krému, který si kupujeme, protože se dá koupit ať už v lékárnách, anebo také drogeriích. Krémy, které se tváří, že jsou opravdu kvalitní, mají tam ten ukazatel 50 či 50+, ale příliš nestojí. Oproti tomu se dají koupit také velmi drahé krémy. Jak se v tom vyznat a jaký ukazatel je pro nás důležitý, krom tedy té ceny?
1: Já, jak správně říkáte, pokud už budu si chtít nějaký ten ochranný krém, nebo to nemusí být vyloženě krémová struktura, správně jste i říkala, že to může být třeba gel, fluid, někdy jsou i spreje, tak bych volila, aby tam bylo napsáno 50 nebo 50+, to je ochrana proti UVB záření, pak by tam součástí toho mělo být i UVA ochrana, to se značí, je tam vyloženě napsané UVA a je to v kroužku. A na té ceně zase tak úplně nezáleží. I opravdu levné krémy z drogerií můžou být dostatečné a můžou fungovat a můžou nám být příjemné na té kůži.
0: Tak to je dobrá zpráva. Poslední otázka, kdybyste měla dát našim posluchačům 3 nejdůležitější doporučení, tedy jak v létě chránit pokožku, jaká by to byla?
1: Během toho období nejvyššího slunečního záření, nejvyššího UV indexu na to sluníčko vůbec nechodit, zůstávat opravdu ve stínu nebo doma v nějaké příjemné místnosti v klimatizaci. Určitě to platí dostatečně hydratovat. Na to se také dost často zapomíná, že my v létě nedostatečně pijeme. Takže si určitě několikrát za hodinu vzpomenout, dát si loka nebo skleničku vody. A pokud už musíme vyrazit ven, tak se chránit, vzít si na sebe nějaký klobouk, čepici, příjemné oblečení a SPF krém.
0: Doporučuje naše dnešní pohodářka, paní doktorka Beatrice Bížová, která nám dala opravdu cenné rady, tak se pojďme jimi řídit. Moc děkuji a budu se na vás těšit ve vysílání Pohody zase někdy, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

Je 8 hodin 21 minut a vy posloucháte pondělní pohodové ráno s datem 29. června. Jak jste zvládli víkendové horko? Pokud bydlíte ve vyšší nadmořské výšce, měli jste se asi o něco lépe. No a vysoko do hor, navíc do mlhou zahalených, které jsou na Tajvanu, se teď vydáme, protože se tam po letech pátrání vědcům podařilo najít nejvyšší strom ostrova. Obrovský jehličnan druhu Tajvania Cryptomeriodides, pojmenovaný Nebeský meč řeky Tán, dosahuje výšky více jak 84 metrů a podle odhadů může být starý až 1000 let. Strom tak převyšuje budovu o 20 patrech a patří mezi největší známé živé organismy svého druhu na světě. A jak ho vlastně vědci našli? Pomocí kombinace satelitního mapování, laserového snímkování krajiny a také následných náročných výprav do těžko přístupného terénu. Vědci museli k jednotlivým stromům často putovat několik hodin pěšky, brodit se řekami a pohybovat se po strmých svazích. Samotné měření se potom provádělo tradiční metodou. Tým vystřelil pomocí vzduchového zařízení tenkou šňůru do korun stromu, kterou následně nahradil horolezeckým lanem. Vědci pak vystoupali až do 10 metrů nad zemí, aby strom změřili přímo. Teď doufají, že další výzkum pomůže lépe pochopit, proč právě některé stromy dokážou dorůst do tak extrémních rozměrů a jak je v měnícím se klimatu ochránit. Tak tolik výlet na Tajván a teď už zase zpátky k nám domů. Valdemar Matuška a divoký koně.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Je tady předposlední červnové pohodové ráno. No a samozřejmě jsme se dostali do bodu, kdy vždy voláme někomu z meteorologů České televize. V dnešním případě je to Pavel Karas. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Hned po pozdravu, když jsem vytočila vaše číslo, tak jsem hned položila otázku, že bude chladněji. A vy jste odpověděl velmi hezky. Tak jestli to můžete zopakovat i pro naše posluchače, prosím.
2: Tak samozřejmě dnes už čekáme v Čechách od západu ochlazování. Teploty se na západě a severozápadě Čech už budou pohybovat většinou pod hranicí tropické třicítky. Jinak ale teplota ještě vystoupí na 31 až 36 stupňů. No a nejtepleji bude na Moravě a ve Slezsku, kde čekáme dokonce maxima mezi 35 a 39 stupně Celsia. Tam se bude ochlazovat až v následujících dnech. Vár bude mírný severní až severovýchodní vítr, na Moravě a ve Slezsku zpočátku vítr z jižních směrů, který bude v případných bouřkách přechodně zesilovat. Během dne bude svítit slunce, ale taky bude přibývat oblačnosti a budou se objevovat přehánky a taky bouřky. Ty bouřky můžou být dnes i velmi silné, to znamená, že je doprovodí přívalový déšť se srážkovými úhrny až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční. Padat můžou i kroupy o velikosti překračující 2 cm a nárazy větru se můžou pohybovat při bouřkách kolem 70 až 90 km hodině.
1: Já ještě přidám jednu možná nezvyklou otázku, ale vzhledem k tomu, jaká vedra panovala o víkendu, myslíte si vy, co by meteorologové, že to byla výjimečná záležitost, nebo můžeme jako očekávat opakované teploty tohoto typu ještě letos v létě?
2: Tak vzhledem k tomu, že byla překonána ta absolutně nejvyšší teplota, která kdy v Česku byla změřena, a to hned 2 dny po sobě, v sobotu jsme naměřili 40,9 a v neděli dokonce 41,9 stupně Celsia, tou nejteplejší stanicí se staly Doksany, tak já to považuji samozřejmě za výjimečnou záležitost, ale samozřejmě ty vysoké teploty se k nám budou v těch následujících letech vracet a musíme si zvyknout na to, že ty vlny veder, případně samozřejmě silné bouřky s přívalovými srážkami nebo naopak déle trvající sucha nás budou samozřejmě provázet.
1: Tak s tím musíme počítat a případně se na to připravit. Každopádně tato vlna veder už se chýlí ke konci a já myslím, že to je dobrá zpráva pro dnešní den. To byl na pohodě meteorolog České televize Pavel Karas. Moc děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, přeju krásné dny, naslyšenou.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Bobkový list používají lidé od nepaměti, a to nejenom jako léčivou bylinku. Starí Řekové považovali bobkový list nebo také vavřín dokonce za posvátný. Proto vavřínové věnce kladly na hlavu třeba vítězům olympiády. V současnosti se objevuje už jen v kuchyni. Víc už Eva Bucharová v bylinkové lékárně.
1: Tak do omáček je bobkový list samozřejmě skvělý, ale naši předkové si ho oblíbili spíš pro jeho léčivé a dokonce až mystické účinky. V listech vavřínu jsou totiž speciální chemikálie a esenciální oleje a ty nás dokážou při správném způsobu zpracování sklidnit. Dokáží taky pročistit dýchací cesty nebo pomoci při bolesti hlavy. Takže pokud na vás doléhá stres, sáhněte po bobkovém listu. Nejlepší je ho inhalovat. A jak na to? Připravte si bobkové lístky a oheň. Lístky postupně zapalujte a vkládejte do nehořlavé misky nebo prostě do popelníku. A opatrně. Nechte lístky doutnat asi 10 minut. Na tu dobu odejděte z místnosti. Pak se vraťte, sfoukněte a odneste misku bokem. Pak se hezky nadechujte a užívejte si léčebných a sklidňujících účinků vavřínové vůně. A nebo můžete bobkové lístky povařit. Vhoďte je do vroucí vody a mírně vařte asi 20 minut. Do vody můžete ještě přihodit kousek sušené skořice. To je vůně.
0: Radí Eva Bucharová v dnešní bylinkové lékárně stran bobkového listu. No a my už máme před sebou další písničku. Jiří Štědroň a Julia, a já přidávám přání pohodového rána s námi.

Máte psa? Pak budete mít v Česku od středy novou povinnost. Svoje mazlíčky totiž musíme zapsat do státní centrály evidence psů. Kolik na to budeme mít času, jak psa zapsat a kolik to bude stát, to řekneme v reportáži v pohodovém ránu hned po písničce Evy Pilarové.

0: Od téhle středy 1. července začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ji ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: Upřímně řečeno, vzhledem k těm teplotám, které panují v posledních dnech, tak představa, že plujete někde na voru, někde na řece, tak nemusí být vůbec špatná. Nicméně to byl Jaromír Majer a jeho píseň Náš vor plul dál. Před námi ještě Pavel Bobek anebo Radek Tomášek. No a poté už se vrátíme do roku 2009. Právě v tomto roce totiž přijal pozvání do tandemu Honzy Rosáka moderátor a herec Petr Jančařík. Tak si to nenechte na pohodě ujít. Já se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit zase ve středu v 8 naslyšenou.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, opět vás zdraví Jan Rosák. Právě se chystám rozjet dnešní tandem a tak jsem rád, že můj host je připraven šlapat a pohánět tandem spolu se mnou. Navíc já dobře vím, co od něho můžu čekat, samozřejmě nic dobrého. Kdysi jsme před televizní kamerou a přes televizní obrazovku se spolu snažili oslovovat mladou generaci. Já myslím, že se to docela dařilo a tak dneska vítám svého starého kamaráda, zdůrazňuji velmi starého kamaráda Petra Jančaříka.
3: Já tě zdravím, Honzo, a zdravím všechny posluchače. Mějte se moc hezky, jsem
2: rád. Protože neluď se ještě.
3: Já myslím, že to je všechno.
2: Ne. Vidíte, je starý a už zapomíná, že právě začínáme. Péťo, právě jsme otevřeli náš společný pořad. Po těch letech se opět scházíme před

0: představ si, že na tom Facebooku prý máme my fanklub, tedy jako Magion, no to koukáš, viď? Tak já ti dám teď čas, aby si tohle vydejchal.
1: Tandem Jana Rosáka.
0: Neslíkej se tady, prosím tě, tady nejsi doma v ložnici.
2: To je ale velký právě plus rozhlasu, no, že člověk si může de facto dělat, co chce.
0: Ne, tak třeba... to ne, u nás ne teda.
2: Ne. Mně se jednou v Magionu stalo, že mě klučina, který tam byl, bylo mu nějakých kolik 9, 10, 11 let, a on mi najednou povídá, mně je tady horko. A já říkám, tak si udělej pohodlí, a on si zul boty. To mě docela překvapilo.
0: Já myslím, že na to narážíš dost často, že se potkáváš s bývalými diváky a dnešními třeba ještě fanoušky našeho bývalého pořadu Magion. Možná, že si vzpomeneš, jak jsme seděli spolu jednou v jednom vinném sklípku na Moravě a tam hrála kapela, která byla tak, já nevím, od 20 do 25 let a hráli všechno, že jo, i ty lidovky samozřejmě, a když dohráli, měli pauzu, tak nám ten jejich primáš, takový dvoumetrový chlap, přišel a povídá, a vás dva nemám rád. Pamatuji se na to.
2: To nám zatrnulo úplně.
0: Strašně jsme se vylekali, no a my, tak my proč, protože jsme věděli, nebo tušili jsme, že teď bude prostě ta chvíle takového toho rohování, že jo, a my to prohrajeme samozřejmě, a tak povídáme proč, a on říká, no protože jste dělali ten Magion. A je, tak to bylo ještě horší, jo. A my říkáme, co se vám na tom nelíbilo, a on říkal, no že to bylo krátký. To potěší samozřejmě.
2: No ale pamatuješ si, když jsme jednou byli v jednom hotelu někde v Brně a už bylo takhle kránu, si pamatuju, že bylo, to bylo náhoda to samozřejmě,
0: spát,
2: no
0: už,
2: ale náhodně jsme se tam nějak takhle odstali. No. Vím, že to bylo nějaké 13. poschodí a že tam byl takový bar, který jel až do rána a my jsme si tam tak něco pravděpodobně limonádu nebo něco podobného, čaj možná dávali, kávu. A teď tam stály děvčata, která se živí v noci. A ta děvčata říkala, kluci, my vás máme tak rádi. My jsme koukali, říkali jsme, proč? Protože nám to bylo divný,
0: že nás někdo má
2: takováhle rád. Profese vyloženě. A oni říkali, my vždycky, než jdeme do práce, tak se odpoledne díváme na ty pohádky.
0: To jsme ani netušili, pro koho vysíláme. Víš?
2: No ale byl to velký fenomén a hrozně mě těší, že jsme to dělali, protože dodnes na mě lidi křičí Magion, třeba kotel v Plzni na hokeji, takhle vždycky, když přijdu, já chodívám pozdě jako všude a vždycky na mě Magion.
0: No, vidíš to, to potěší, pochopitelně. Prosím tě, když už jsme u toho, kam chodíš, teď nemám na mysli tedy spíš jako fanoušek, ale spíš jako aktér. Myslím si, že v současné době už pro děti asi nevysíláš, už pro děti neděláš pořady, děláš pořady spíš pro dospělý, viď?
2: No, jak kdy, a já dělám všechno, za co mi zaplatíte.
0: To je rozumný, ne? To je samozřejmě správný.
2: Já jsem nikdy nerozlišoval pořady pro děti a pro dospělé. Opravdu ne, mně to vždycky přišlo, prostě to byli diváci. Jestli to byli diváci dětští nebo dospělí, je mně úplně jedno. Opravdu je mi to úplně jedno. Někdy se s dospělými jedná jako s dětmi a dětem dělá dobře, když se s nimi jedná jako s dospělými. Dělám pro obojí.
0: Ono tak ani nejde o to, jestli ty chceš, ale jestli oni chtějí.
2: No, snažím se, aby chtěli.
1: Tandem cestuje.
0: Na tohle téma jsem se ve spojitosti s Petrem Jančaříkem moc těšil, protože cestování Petra Jančaříka je mezi námi kamarády opravdu hodně pověstné, protože Petr nejenom, že se svou ženou Mirkou rádi cestují a často cestují.
2: Ne, my jenom cestujeme často, ale ne rádi.
0: Vážně?
2: No. Tak já nevím, jestli moje žena Mirka se mnou vůbec ráda žije.
0: Víš, co ti můžu doporučit? Radši se ani neptej. Žijí raději v tom bludu, že ano.
2: Ne, vždycky my skutečně máme za sebou celou řadu dlouhých a namáhavých cest. No. Mně to vždycky připadá jako takové expedice, i když se spí třeba v hotelu a tak, ale pro mě je to expedice prostě. A vždycky na té cestě si říkám, proč jsem tady? Vždyť já doma, a teď si vzpomínám, jak to mám doma všechno hezký, jak je to tam krásný, jak je to pohodlný. Jo. A potom zase mě kamarádi přemluví k tomu, abych zase jel do nějaké jiné země. Jo. A teď já zase vidím tu chudobu a tu bídu. Tak jsme byli Kuba, Vietnam a teď naposledy Costa Rica, ale předtím ještě v jiných zemích samozřejmě, jo, ale já vždycky se strašně těším domů.
0: No promiň, ale já jsem si opravdu myslel, že ta iniciativa vychází od tebe, protože ty seš s Mirkou na cestách téměř pořád. Honzo. Dokonce jsou pověstné vaše taková ta výbava,
2: ano,
0: cestovní.
2: Zatemňovací.
0: Zatemňovací výbava, protože když někam přijede rodina Jančaříková, tak vybalí něco, co je podobné takovým těm padákům a výbavě skupině Antropoid.

0: Nebo je Silve
1: to,
0: A.
1: Je to hadr na zatemňování. No.
0: A poté zatemňují okna tak, aby se brzo neprobudili.
1: Ano, já nesnáším hluk a světlo. No. Jo, takže já potřebuju spát pěkně v temnu a v klidu. Samozřejmě jednou, jestli to můžu říct, jsme přijeli k našemu kamarádovi Romanovi Češkovi a on říkal, budete tady spát. Já jsem říkal, jo, rádi, určitě to nevěděl samozřejmě, co ho čeká. A když bylo tak kolem třeba 2., 3. hodiny ráno a už jsme se jako chystali na kutě, tak já mu povídám, prosím tě, Romane, já ti musím něco říct. A on úplně stuhnul a říkal, člověče, já myslím, že mi chce říct, že jste knoflíkáři nebo něco takového, že jste vypadali tak divně.
0: Ano, ano, ano.
1: A já mu povídám, já bych potřeboval zatemnit tady tu místnost, kde budeme spát. A on říkal, ježiš, tak měl pravdu. A já říkám, co? Rosák měl pravdu. A já jsem říkal, jak, co ti říkal? No, že si s váma užiju. Jo. A teď vzal deky a zatemňoval, jako kdysi to, ty si nepamatuješ, když byly náhlety, nebo ty asi si to pamatuješ, jo, tak zatemňoval, až úplně zatemnil tu verandu, kde jsme spali, ale zapomněl, že tam má počítač, kam chodil pracovat a nemohl do 2 do odpoledne pracovat, protože my jsme se pěkně vyspinkali a pak jsme jeli domů. Do té doby nás nepozval.
0: Já se mu ani nedivím. Prosím tě, ale ty říkáš, že nemáš rád ruch a světlo, no a přitom jezdí do takových destinací, jako třeba Vietnam. To je země, kde je rušno pořád.
1: Jo,
0: tam ti to nevadilo?
1: Rušno je tam pořád a já bych se do Vietnamu klidně vrátil znovu. Vietnam je nádherná země. Skutečně nádherná, krásná, šťavnatá země. Jsou ty lidi strašně hodní, kteří tam jsou. Opravdu nesmírně hodní. Jsou trošku jiní než naši čeští
0: Vietnamci,
1: ano. Protože ty už jsme zkazili. Jo.
0: Jo.
1: Ale tam jako nahoře, zvláště kolem toho Hanoje, když se pak jede dolů do Saigonu, ten už je rozvinutější. My jsme celou tu zem projeli asi 4000 kilometrů a snažili jsme se opravdu bydlet u lidí a poznávat, jak tam žijou. Žijou velmi skromně, ale velmi skromně. Já se jim vůbec nedivím, že těch 500 euro nechtějí, že se nechtějí vrátit domů, protože to jim fakt za to nestojí. Co mají? Jednu místnost, ve které bývá motorka, vedle té motorky je postel a vedle té postele někdy bývá i televize. To je fakt, že jako jo, oni takhle koukají na televizi. Jinak žijou venku před tou místností, na ulicích, na ulici se obědvá, na ulici se večeří, na ulici se všechno odehrává. Ale všichni jsou družní, milí, nestalo se mi tam, že by mě tam někdo chtěl okrást, že by se na mě špatně díval, jako ty třeba teď, jo, a tak, to prostě neexistuje vůbec.
0: Něco takového, jako já tam není prostě.
1: Jsou to převážně buddhisti a jsou to fajn lidi a je to krásná země.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: No, já si myslím, že k tomu cestování se možná s Petrem Jenčeříkem ještě vrátíme, protože on má spoustu zážitků a takových docela čerstvých. A vzhledem k tomu, že si už moc nepamatuje, tak je potřeba toho rychle využít. Ale já teď využiju něčeho jiného. Možnosti, že můžeš Petře něco okomentovat. A protože vím, že
2: ty... Já jsem se spletl, já myslel tady, co? Že bylo jako tandem losuje. Myslel jsem, že vyhrajou něco, ne?
1: G tam bylo ještě na začátku.
2: Tak já už tě špatně slyším.
1: Špatně slyším ještě navíc. No. Ale doufám, že budeš aspoň dobře teda komentovat. A protože vím, že seš takovej...
2: komentovat budu.
1: Pronikavej takovej analyzátor. Řekni mi, prosím tě...
2: Teď jsi mě urazil, nevím, co to je, ale analyzátor budu.
1: Ano, ale...
2: Katalyzátor taky.
1: Prosím tě, nech mě už říct to téma, buď tak laska. Určitě si na to narazil taky ve zprávách, v televizi se to probírá, v novinách. Například dneska zpráva. Řidič nepřežil náraz do stromu. Už víš, kam narážím já teda. Na plán určitých jaksi lokalitách vykácet aleje podél cest. Jak ty se na to koukáš? Myslíš si, že by se aleje podél cest kácet měly?
2: Ale jo. Ale jo.
1: Ale jo?
2: Ne, ne. To je ale opravdu velmi těžká otázka. To jsi mě nachytal, protože já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, jestli se mají. Já si myslím, že jsou věci, o kterých mají prostě rozhodovat nějací odborníci. Jo? A že není možné pořád diskutovat o věcech, kterým prostě nerozumíme.
1: Počkej, tak to zkus brát ze svého hlediska řidiče. Petr Jenčeřík sedí ve svém autě a jede silnicí podél, které jsou, dejme tomu, vzdálenosti 2, 3, 4 metrů od silnice na každou stranu, prostě silné stoleté stromy.
2: Já tohle znám velmi dobře. Aha. My jsme jednou projížděli, kdysi to byl ještě náš Michálek malý kluk, to si ani nepamatuju, že byl někdy malý teda, a jedeme a projeli jsme takovou zatáčkou, tam na nás vybaflo nějaký auto a my jsme to navalili v té krásné aleji rovnou do stromu. No. A můžu ti říct, že takové zastavení o strom, i když jedeš třeba jenom, já nevím, 60-kilometrovou rychlostí.
1: Jenom? Jo,
2: tak to je taková rána, tak strašná rána. Auto naprosto odepsané, já si pamatuju, že tenkrát, možná už jsem o tom vyprávěl, u nás okamžitě zastavili dvě auta, z jednoho vylezl chirurg a z toho druhého pojišťovák. Já nevím, jestli tam měli službu nebo co.
1: Myslím, jo. Že si o tom vyprávěl o této příhodě, která je jak filmová.
2: Ano, ale nakonec to skončilo tak, že mě odvezli do nějaké jiné nemocnice, Michala taky s Mirkou do jiné nemocnice, všichni byli hrozně zřízení a nakonec, když jsme se pak jako viděli po asi 3 nedělích, tak já jsem říkal, Michálku, jak to tam probíhalo, já se na nic nepamatuju, já jsem dostal do hlavy a nějak jsem omdlel na chvíli. On říkal, no já jsem vyskočil jako maminka a volal jsem pomoc a já jsem říkal, no vidíš, a na tatínka si ani nevzpomněl, viď? A on říkal, vzpomněl, ale ty jsi tam tak seděl, já myslel, že jsi mrtvej. Čili z tohoto důvodu já bych to nechal vykácet.
1: Nech toho. Já bych to nechal. Takže jo, ty bys
2: to je, ne, ty bys to je opravdu strašně těžká otázka. Někde by měla být svodidla, aby to nebylo tak nebezpečný ty stromy, ale jsou nebezpeční. Samozřejmě, že jsou velmi nebezpeční, ale je to ráz krajiny. Ale proto si říkám, ovšem musí rozhodovat odborníci. Já osobně ani nejsem velký příznivce a teď se hodně rozvinu nějakého velkého referenda o něčem. Jo. Fakt si myslím, že by o tom měli rozhodovat lidi, kteří tomu rozumějí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Přes 15 let vyděláš tu rozhlasovou nahrávku veřejnou v divadle Miroslava Horníčka Plzně. Jak dlouho už?
2: No, já to totiž nemůžu spočítat, abych se ti přiznal.
1: Ty máš taky problémy s číslovkami, jako
2: no, já. Jo, veliký, ale hlavně prvních 5 ročníků se někam ztratilo. Nejsou ty nahrávky, možná, že někde jsou, ale nikdo je nemůže najít, nebo byly tak strašní, že je někdo smazal. Prostě i to je možný. Někdo, kdo má velký cit pro umění, tak to nechal smáznout. Ale takže my opravdu nevíme, já si nemohu vzpomenout, jestli my jsme začali těsně po revoluci, nebo těsně před revolucí, nebo jak to vlastně bylo. To si opravdu neumím vybavit. A...
1: Tak to už by bylo 20,
2: no,
1: teda možná.
2: To by bylo skoro 20 let. No. My budeme slavit, až se rozhodnou, bude to 20. A bude to brzo.
1: Tak jmenuje se to Neočekávaný dýchánek, viď? Ano. A velice často býval hostem tohoto dýchánku skvělý komik Jiří Vimr. A ty jsi ho vybral dneska mezi klasiky českého humoru. Myslím si, že ti to můžu jenom schválit, protože s Jirkou byla vždycky velikánská legrace, ale byly třeba momenty, kdy tě i zaskočil tam při té nahrávce.
2: Jirka nebyl vlastně hostem, on byl strůjcem. On byl tím, s kterým se počítalo vždycky. A těšil se do Plzně, do divadla Miroslava Horníčka jako domů, jak malý kluk, a jezdil tam už tak potom, je třeba v teplákách přijel. Vůbec se nepřevlíkal, přijel v teplákách a přinesl houby, protože byl odpoledne na houbách, a tam na pánvičce ty houby připravoval lidem, kteří se na to těšili. Bohužel nevěděl, co to je za houby. A říkal, to se budete valizovat ještě v sanitce.
3: Pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale takže s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázili. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj. A myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začáteční, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu, a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš. Tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj jako milenku. Mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. Počkejte. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty. Prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
5: Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.

0: Petr Jenčeřík je opravdu velikánský cestovatel. Už jsem vás varoval, že se ještě k těm cestám vrátím. To budete koukat. Petr totiž, no teď si se nedávno vrátil z Kostariky.
1: Ano, Kostarika.
0: Petr má totiž takovou zajímavou vlastnost, že mu nikdy ten první pokoj, který v hotelu dostane, nevyhovuje.
1: Ne.
0: Čím to, Petře, je, prosím tě? Protože já jsem byl několikrát svědkem toho, že si ten pokoj měnil i třeba třikrát, čtyřikrát, i víckrát za noc, viď?
1: Ano, ano. Mám asi 5 nebo 6 výměn za jednu noc.
0: To je rekord zatím, jo.
1: To je zatím rekord. Já si myslím, že to je spiknutí tohle. Že to je spiknutí proti mě a mé.
0: Jo, já myslel, tvoje spiknutí proti
1: ním, ne? Já přijdu a říkám, prosím vás pěkně, můžete mi dát pokoj do ticha, do klidu. A oni tak na mě koukají, říkají, no samozřejmě, teď mi dají jakýkoliv tam, prostě vezmou nějaký klíč. Vždycky je to pokoj, kde je schodiště, takže hned za hlavou ti dupou lidi, jak lítají. Oni lítají ráno na snídaně, to já chci spát samozřejmě.
0: Jistě. Jo. A v poledne lítají na oběd, to chceš taky spát samozřejmě.
1: Nebo je to pokoj na hlavní třídu, kde jezdí tramvaje, auta, nedá se tam spát prostě. Jo.
0: Si to můžou dovolit.
1: No, nebo je to pokoj, kde vedle jsou, třeba mají tam ten svůj room, jak se dneska říká, uklízečky, jo, a tam prostě ráno, ty, tak já jsem s tím Frantoučovče včera, ale já jsem s ním vyběhla, teda to, to, to, jo, no já šílim.
0: A když je to vietnamsky, nebo kostaricky, že jo?
1: No já jsem jednou, to by si se divil, my jsme projeli Kubu a spali jsme po rodinách a prostě v různých a někdy i hrůzných podmínkách a nakonec jsme se dostali na Varadero, kterému jsme se chtěli vyhnout, ale protože jsme už byli dost špinaví, tak jsme si říkali...
0: To je pláž teda, ta
1: no,
0: slavná.
1: No to je prostě, to je luxus. Já jsem v životě takový luxus neviděl. Tam jsme si zaplatili asi 2 nebo 3 noci, ale to byl ale opravdu takový luxus, že jsem si říkal, já jsem někdy, až vydělám prachy, čili už se tam nikdy nevrátím, jo? Tak se sem vrátím a tady si užiju prostě, no to byla nádhera. To opravdu, to bylo all inclusive, jak já si ho představuju. Včetně francouzských koňaků a francouzského pravýho šampaňského, tak no to prostě a všichni se o nás starali. Bylo to něco bombastického. Vůbec nevím, kolik to stálo, jo? Ani to vědět nechci.
0: Vem to zkrátka, kolikrát si tam měnil?
1: No, prosím tě, my jsme myslím se ubytovali. Šel jsem teda, říkal jsem svému kamarádovi, prosím tě, pojď mi, protože on lépe mluví anglicky než já.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak zvládáš ty výměny v těch cizích zemích, co se jazyku týče?
1: To je, já ti to popíšu přesně. A on říkal, já už na tebe kašlu, hele, protože to už si jdi vyřídit sám, ty všude něco měníš, já už toho mám dost. A já jsem si říkal, je to zrádce, ať si trhne nohou. Mm-hmm. Já to tady jako vydržím chvíli. A tak jsem se asi na 3 hodiny zavřel do toho pokoje, který se mi jako nelíbil, protože on neměl výhled na moře a tak, jo, a dole pod tím byla nějaká air condition a prostě mě to tam nebavilo, nějaký hluk tam byl. A tak jsem si připravil několik anglických vět. Je možné vyměnit room, no good a tak. A tak jsem tam šel po těch 3 hodinách, říkal jsem si, a oni už se koupali všichni, že jo. Ne, a já jsem si to připravil všechno, šel jsem do té recepce, tam byla taková krásná černoška a já říkám, hello, a ona, hello, a já, please, my room no good, is it impossible, a něco, a teď jsem jí to řek, takhle, a ona tak na mě chvíli koukala a pak povídá, sorry, do you speak English?
0: No a bylo po výměně.
1: No, ale pak jsme se domluvili a skutečně jsem ten pokoj vyměnil a měl jsem výhled na moře, ale pravda, ta výměna nebyla úplně jednoduchá, protože tam hned čekal pochop, který by odnesl naše zavazadla do toho druhého vyměněného pokoje. Tomu pochopovi bych musel dát minimálně tak $2 a já jsem si říkal, já si to odnesu sám. A tak jsem s těma kuframa utek před tím černochem, který byl asi o 3 hlavy větší než já, ten mě stíhal a já jsem vždycky někde nechal část kufru a tu druhou jsem přesunul a byl jsem jako ilegální pracovník, jenomže v tom obrovském hotelu jsem zabloudil a nemohl jsem trefit s něma kuframa zpátky. A já jsem celý dopoledne věnoval přesunům a byl jsem úplně vyřízený.
0: A druhý den jste jeli domů.
1: Pak jsem šel do baru a druhý den jsme jeli domů.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Já jsem Petrovi několikrát v životě dobře poradil a Petr Jančeřík je člověk, který to dokáže ocenit, taky mě za to několikrát znectil. Ale teď se zcela vážně ptám, jestli pak si, Petře, dostal v životě někdy takovou radu, na kterou nikdy nemůžeš zapomenout. Jinými slovy, kdo nebo co ti v životě nejvíc pomohl?
1: No, já si myslím, že to je strašně důležitý, protože když ti někdo v životě nepomůže, ten život je opravdu tak složitý a tak těžký, že vyznat se v něm sám, to ani ty geniální člověk. Jako
0: myslíš,
1: i, na tebe, i na tebe to musí být hodně. Že? No, to život je jeden
0: z
1: nejtěžších.
0: Problém, to je pravda.
1: Ale faktem je, že když má člověk kliku na fajn lidi kolem sebe, je to úžasný. Já jsem už dlouho ženatý a připadá mi to, že jsem ženatý rok nebo dva, protože to krásně běží a je to moc hezký. Ale co se týká, to jsou takový ty nejbližší lidi.
0: Čili to je Mirka určitě.
1: Mirka, Michal a prostě ta rodina. Ale my jsme měli ještě jednu velkou kliku. Michal se kdysi na filozofické fakultě setkal s panem profesorem Milanem Machovcem a my jsme se pak jako celá rodina vlastně stali takovými přáteli a jezdili jsme spolu na výlety a to ještě pan profesor mohl chodit a bylo to s ním úžasné. A to byl nesmírně, to jsem poznal, jak je to krásný, když je někdo fakt chytrý. To se mi třeba s tebou nestalo.
0: Jednou si mi to chtěl dokázat, přivezl si pana profesora Machovce i k nám,
1: no,
0: ale
1: ano.
0: To si koukal, jak jsme si hezky popovídali.
1: Ale je to pravda, on byl úžasný. Ale jo, ty jsi mu hezky sekundoval, to zase klobouk dolů. A já ho velmi rád cituju, velmi rád. A jedna z jeho úžasných rad je, když jsem mu vyprávěl, nevím, jestli to bylo o tobě, o jednom z našich kolegů, a já jsem končil to vyprávění, říkal jsem, on je to trochu blázen, pane profesore. A on mi říkal, to není to nejhorší, pane kolego. Nejhorší je, když je s někým nuda. A toho já se držím.
0: To je pravda. No, máš ještě chviličku, že můžeš zazpomínat ještě na někoho jiného, můžeš vyjmenovat víc lidí.
1: Těch lidí. Já jsem měl vždycky strašnou kliku na třeba učitele češtiny. Já si toho moc nepamatuju, ale můj učitel první českého jazyka českého byl na základní škole nějaký pan Vilímovský. Tomu se říkalo Vilímák samozřejmě. Aha. Já si pamatuju, jak moje maminka šla na aktiv a říkala mu, tak pane Vilímáku, jak to vypadá s tím naším klukem. A on říkal, teď už špatně, když mi říkáte pane Vilímáku. Jo, takže to byl výborný člověk. Pak jsem měl nějakého pana profesora Hůrku na střední škole a pana profesora Viktoru. To byli prostě skvělí lidi. Ale já, který jsem vůbec nepochopil, co to je matematika, jsem měl taky skvělého pana profesora na té pedagogické fakultě, nějaký pan profesor Liška. A ten pochopil, že ze mě matematikus nikdy nebude. A nevyhodil mě z té školy. Jo? On pochopil, že se snad uživím i jinak bez té matematiky, ale vyhodil spoustu dalších jiných lidí, byl to velký postrach. A oni ho potom, protože vyhodil už moc lidí, tak ho pak vyhodili taky. Jo? A pak se mi ztratil a když můj synáček Michal byl na gymnáziu prvním rokem, tak přišel a říkal, prosím tě, ty znáš nějakého pana profesora Lišku? A ve mně úplně by se krve nedořezala. Já říkám, no znám, co je. A on říkal, mě učí na matematiku. A já jsem říkal, no to je strašný. Tak jsem tam šel potom, když byl aktiv a říkal jsem, pane profesore, prosím vás, a jak ten náš kluk, jak... A on tak otevřel ten svůj sešítek s těma známkama a povídá mi, to víte, jablko nepadá daleko od stromu.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Nedávno projížděl jsem nabídku televizní programu a tam jsem najednou viděl Petra Janča říká v kuchařský čepici, no prosím, já jsem se vylekal.
1: No jo.
0: Já jsem se vylekal, protože jsem o tebe nikdy nic nejet.
1: Hele, to jsi se nevylekal sám. Já myslím, že se vylekala celá řada lidí. No. Celá řada lidí mi zase zavolala, že to je děsná sranda, že se na to rádi dívají. Já obdivuju lidi, kteří něco umějí. Jo. A když někdo umí vařit, to je koncert, to je nádhera. Jo. Notabene, já vím, že se to uvaří a že to někdo musí sníst. To by se jinak vyhodilo samozřejmě. A teď v době krize...
0: A ty se rád obětuješ.
1: Já se obětuju. Podívej se všichni, že je krize. Že jo. No krize může být, ale já dělám takový pořad, při kterým se aspoň najím. Jo, čili já bych u toho rád zůstal. Je fakt, že já nejsem žádný kuchař, že do toho tak jako pronikám, ale mým úkolem je, aby ten pořad byl jaksi lehký, aby tam byla nějaká legrace. Já vím, že to je těžký tohle, udělat legraci, ty se na mě tak díváš jako otázku v očích.
0: Kdo ji tam dělá, tu legraci?
1: A proč tě tam vzali, že jo? Ale já se o to snažím. Je fakt, že třeba někomu to jako nemusí i sedět, jo? Že třeba si řekne, ježišmarad, co
0: ale to dobrý, je. Dobrý. Co to ale je? Já na tebe koukám, ti to docela sluší. Děláš i nějaký pořad, ve kterém tě oblíkají?
1: To by nebylo špatný, no. Jak teďko je nějaký nový pořad, nahá, vypadáš dobře, tak že bych...
0: Do toho nejdu teda, to se na mě nezlob.
1: My bychom mohli dělat nahý, vypadáš příšerně.
0: Přesně tak. Peťo, kromě vařícího show, děláš ještě nějaký pravidelný pořad?
1: Já už pravidelně nedělám skoro nic.
0: No počkej, ale pravidelně hraješ snad divadlo taky, ne?
1: Jo, já jsem hrál pár let u Luďka Soboty v jeho divadle a dělal jsem to strašně rád. Já mám Luďka rád a jeho humor jsem vždycky obdivoval. Je to prostě velmi osobitý komik. A teď mě přizval ke spolupráci František Ringo Čech a to jsem taky strašně rád a to se jako pyšním, protože si myslím, že to je jedna z velkých postav našeho showbiznisu a že to je strašně chytrý a velmi vtipný člověk. On mi teďko dává prachy, tak já to tak jako, víš.
0: Já jsem si říkal, že jsi nějak rozjel teda.
1: Ne, ne, já se to myslím naprosto upřímně. To
0: co u nich děláš?
1: Já u nich hraju jednak bivoje v Dívčí válce, jsem tam.
0: To hraješ v mým starým kostýmu.
1: Ano, přesně, oni říkali, hele, to už nosil Langmajer tohle, to si nosil ty a já nevím kdo všechno. A teď u něj hraju ještě v druhém představení, to se jmenuje Na Brusel Vávro, teď se to hraje hodně a doufám, že to s naším předsednictvím neskončí, tenhle boom té hry. A já tam hraju poslance Václava, který je úplný idiot a Ringo říká, že mi to jde skvěle.
0: No, já si myslím, že jsi dlouho čekal na svou životní roli a už ji máš teda. Ne, ale cítila vážně. Moc ti děkuju, Petře, za tvoji příjemnou návštěvu na Tandemu. A jak jste určitě slyšeli, milí posluchači, Petr toho má hodně, ne na svědomí, ale co říct. Takže si teď můžeme slíbit, že se sejdeme třeba v Brzku zase a že nám popovídáš o tom, co děláš novýho.
1: To už skončilo, jo?
0: No, představ si to. No, tak... Doufám, že to bylo příjemný stejně jako pro nás.
1: Děkuju, tak já už teda jdu.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: kačku samozřejmě do tebe.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
3: V našem pravidelném cyklu životopisy se dnes setkáme s životním příběhem hudebníka, textaře, zpěváka a divadelníka Jiřího Grossmana. O jeho osudech nám budou vyprávět herci Lenka Krčková a Martin Hruška.
4: Jiří Grossman, poprvé.

0: Jestliže existuje cosi jako kouzlo dobré adresy, pak se Jiří Grossman, hudebník, textař, zpěvák a divadelník v jedné osobě, narodil na tom správném místě. Praha Smíchov, Staropramená 12.
1: Stalo se to 20. července roku 1941 a Jiří byl v pořadí čtvrtým potomkem manželů Ferdinanda a Jiřiny Grossmanových. První a druhý ze sourozenců však zemřeli krátce po narození. Třetí, sestra Irena, pak ve věku 35 let. Kde se vzala Jiřího náklonost k divadlu?
0: S muzičností rodičů to bylo přesně naopak, než se obvykle traduje v příbězích o útěcích za

0: to mě nazve při nejmenším nemravou.
1: Jo, ale to se nerýmuje zasetem a nemravou, aha.
0: Já vím, nerýmuje, ale nemůžu před rodičema vyslovit slovo prase, to pochopíš.

0: Jiří byl odmala citlivý, slušný a zdvořilý hoch. Jeho vrstevníci, spolužáci a přátelé tvrdí, že ho patrně nikdy neslyšeli říci neslušné, natožpak hrubé slovo. Tomu vydrželo po celý život.
1: V 18 letech,
0: tedy v roce 1960,
1: úspěšně odmaturoval a přestože uměl hrát na piano, trombón, banjo, kontrabas i kytaru, dokonce řídil studentský orchestr, rodiče jej přemluvili ke studiu solidní vysoké školy.
0: Hlásil se na filozofickou fakultu, tam jej ovšem nevzali. Nastoupil tedy na studia architektury na pražském Českém vysokém učení technickém.
1: Nic mu nebránilo v tom, aby po večerech dále hrál v Dixielandové kapele. Po Praze jich v 60. letech existovaly desítky.
0: Obvyklým honorářem pro členy takových partiček bývalo v té době 30 korun za večer. Jednoho dne však kdosi ze členů přišel s tím, že ve spálené ulici je klub, kde platí 40. Jmenuje se prý Olympic.
1: A právě tady,
0: patrně v roce 1962,
1: se poprvé setkávají Jiří Grossman a Miloslav Šimek.
2: Víš, jak my dva se dopracujeme světovosti? My dva jedině jazzem. Ale kdo z nás dvou může zpívat jazz? Jedině ty, jazzové Jirka.

0: Šimek s Grossmanem si ihned padli do oka a nejenže spolu vystupovali.
1: Jejich tvůrčí skupina se zpočátku jmenovala MLOK, Mládí okolo kultury.
0: Ale začali spolu psát scénáře představení i první povídky předčítané na večírcích. Jedna z prvních se jmenovala Jak jsme chovali užitečné zvíře.
2: V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase.
1: Přes veškeré aktivity divadelní, hudební, pěvecké a další se od počátku 60. let začal Jiří věnovat písňovým textům, především českým verzím amerických šlágrů. S odstupem můžeme říci, že na tomto poli zakrátko právem patřil mezi nejvyhledávanější.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Grossman, Podruhé.

0: Jiří Grossman byl v první polovině 60. let stále posluchačem pražského ČVUT, ale studium architektury se dostávalo čím dál více na vedlejší kolej. Nakonec zbylo 7 dokončených semestrů.
1: Za to s Miloslavem Šimkem teď už pravidelně vystupují v klubu Olympik, a to s velkým úspěchem. Krátce také v Karlínském sále u Zábranských, zde se jejich divadelko jmenuje Karkulka.
0: Tedy Karlínský kulturní klub.
1: V kontextu kulturního kvasu 60. let a obrovské inspirace úspěšného Suchého a Šlitrova semaforu vznikají i pořady a představení stále zavedenější firmy Esch plus G.
0: Například v reakci na tehdy neustále vyprodané a populární semaforské představení Zuzana je sama doma, Grossman se Šimkem připravují večer s názvem Ctibor je venku v kolektivu.
1: Představení skutečně vzniklo, nakonec pod jiným názvem, ale nezůstalo zdaleka jediným.
0: Grossmana si na jednom z představení všímají lidé z plzeňského divadla Alfa a dávají mu ústy doktora Königsmarka nabídku. Zběhlý student, pracující v tu dobu v dělnické profesi v Tesle Karlín, angažmá přijímá a dvojice Esch plus G se tak nakrátko odmlčí.
1: To už ale oba její protagonisty povolává armáda do své tehdy nesmlouvavě povinné náruče.

0: Jiří Grossman si základní vojenskou službu odbývá v AUZU, armádním uměleckém souboru. Miloslav Šimek je u spojařů v Ruzini, kde se mu podaří založit spolek VOJ, vojenské jeviště. Bez zkratek to tehdy evidentně nejde. Netrvá to dlouho a Grossman si zažádá o převelení. Kam jinam, než do Ruzině.
1: Dvojice je opět pohromadě a pod pláštíkem kulturní činnosti naplno rozjíždí vojenský kabaret, což není nic jiného než variace na představení Besídka zvláštní školy, dávaná už předtím s úspěchem v Olympiku.
0: V té době se Jiří dostává do rukou vojenským lékařům. Trpí častými angínami a na krku se mu objevuje zlověstná boule.
1: Po mnohých důkladných vyšetřeních a chirurgickém zákroku je z armády propuštěn. Dostává takzvanou modrou knížku, doklad o neschopnosti vojenské služby. Je známo, že socialistická armáda nepouštěla mladé muže jen tak pro nic a za nic.
0: Mnozí z jeho okolí s odstupem mluví o tom, že ač si Jiří Grossman nikdy nestěžoval, nenaříkal, záhy si patrně uvědomoval, že mu nebude dopřáno dlouhého života.

0: Přichází období, kdy dvojice Ash plus G je téměř na roztrhání. 2 až 3x týdně vystupují v klubu Olympic. Ve stejném rozsahu účinkují v klubu Sluníčko na Příkopech.
1: Bez nadsázky se stávají pražskou klubově divadelní legendou. Lidé, diváci, kteří se rádi vracejí, začínají běžně užívat obraty odposlechnuté na představeních.
0: Nechci slevu zadarmo, nebo seděl jsem sám v přeplněném kupé, případně, aby si divák nemrava přišel na své.
1: Stále mají vyprodáno. Stále však také mají status amatérského spolku. Profesionalizace je otázkou času a jsme stále v reálném socialismu vhodného způsobu.
2: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluška.

Nuško, ty vstaň, já už bych to asi taky díl nevydržel. Chlapci, držte rytmus. A Miluško, ty jdeš jako po lese, tady je sasanka, vlevo je kňour a já ti dělám nevnavý návrhy. Pozor, chtěl bych tě ve chvíli před letní.

0: Vedle divadelních aktivit se Jiří Grossman stává v roce 1965 zpěvákem nové kapely, totiž country beatu Jiřího Brabce.
1: Měl by se vlastně počítat mezi zakládající členy. Spolu s Naďou Urbánkovou, pěveckou i hereckou hvězdou, vytváří dvojici. Často zpívají spolu, ale i každý zvlášť.
0: Podstatné je i to, že kapela stylově zaměřená na moderní americkou country music v Grossmanovi získává i bravurního textaře, který dokáže napsat český text k velké části jejího repertoáru.
1: Jiří je na tomto poli nejen zručný, ale také poměrně rychlý. Dokáže vytvořit českou verzi často ještě dřív, než se tehdy, pravda, krkolomnými cestami zahraniční originální verze dostane do našich zeměpisných šířek.

0: Píseň Vzdálené bubny s Grossmanovým textem
1: v originále The Distance Drums Cyndiho Walkera
0: se v druhé polovině 60. let stala takovým hitem, že v tehdy populární rozhlasové hitparádě Jiřího Černého 12 na houpačce musí změnit pravidla vyřazování, jinak by posluchači pro písničku hlasovali snad 3 roky.
1: Tak jak v 60. letech odeznívalo období čistého rock'n'rollu, jeho typičtí představitelé ve světě i u nás se postupně přeorientovávali na jiný hudební žánr, často právě na moderní country music.
0: To byl případ i zpěváka Pavla Bobka, který do té doby zpíval výhradně anglicky. Zatímco v rock'n'rollu jde v textech o frázi, o slogan, v country music se vypráví příběhy. Pavel Bobek o tom říká.
1: Jirka za mnou chodil a ve vší svý slušnosti mi říkal, jaká je to hloupost zpívat ty nádherný příběhy v angličtině, že je vlastně směšný, když publiku nejdřív 5 minut vysvětluju, o čem ta písnička je, a pak ji za 3 minuty odspívám. Já ale tehdy češtině v hudbě vůbec nevěřil. Nabídl se, že české verze napíše. Udělal to a udělal to moc dobře. Dodnes jsem mu nesmírně vděčný.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oh, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český text v příběhových písních diváci dokázali ocenit, zvláště když šlo o text víc než vydařený, takový, který zachovával nejen příběh samotný, ale zároveň respektoval písňovou frázi a zvukovou podobu.
2: V době rozkročeného socialismu se však Grossmanův přínos nesetkával jenom s chválou. Svědčí o tom bizarní historka. Dejme opět slovo Pavlu Bobkovi.
1: Někdy v normalizačních 70. letech jsme byli s country beatem agenturou nasazeni na nějakou bolševickou oslavu. Bylo to, myslím, MDŽ na Praze 8. Jirka už v té době nežil, ale já zpíval s vděkem jeho texty a říkal jsem, zaplať pánbu, že je máme. Tihleti by anglický originály asi neskousli. Jenomže pak o přestávce přišla jedna soudružka.
2: Víte, soudruhu Bobku, když jste zpíval anglicky, to se nám pochopitelně líbit nemohlo, ale od té doby, co zpíváte česky, je to ještě horší. Oni tomu lidi teď navíc rozumějí. Ale nebojte se, nic se vám nestane. Ono se to soudružkám celkem líbí.
1: Říkal jsem si tehdy, Jirko, kdybys tady byl, měl bys radost.

0: V roce 1967 přichází konkrétní nabídka ze Semaforu. Jiří Grossman s Miloslavem Šimkem jsou přizváni, aby v divadle Sedmi malých forem založili druhou tvůrčí skupinu.
1: Svědčí to jistě o kvalitě produkce Eš plus G, ale vše má i praktickou stránku. Jiří Šlitr v té době pobývá několik měsíců v Montrealu s kinoautomatem. Přizvaní kolegové mají zaplnit uvolněný prostor.
0: Jiří Suchý je v té době velkým příznivcem Šimka a Grossmana, bývá i pravidelným hostem jejich představení, o čemž svědčí i společně naspívaná píseň Tommy. Nahrávka je datována právě rokem 1967.

0: Do semaforu pánové Šimek a Grossman přenesli své návštěvní dny. Představení, která oceňovalo především studentské publikum už v klubu Sluníčko.
1: Princip návštěvního dne spočíval v setkání obou protagonistů s publikem. Nechyběl zde okruh dalších víceméně pravidelných účinkujících. Byli to především Naďa Urbánková, Pavel Bobek, Milan Drobný, Jiří Helekal, Zuzana Burjanová, Eva Olmerová, Miruška Voborníková a další.
0: Úspěšná představení se díky režiséru Jánu Roháčovi dostala v záznamu i na televizní obrazovky, později ve zvukové podobě i na gramodesky.
2: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
3: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita.
4: Obezita.
3: To je šťavnatý problém.
4: No, to je problém. Obezita.
3: Jo.
4: Co to je?
3: Moje obezita je problém. Obezita.
4: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
3: Moje obezita? Já obezní nejsem, to si pamatuj.
4: Tak to je pravda, to potvrzuju. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
3: Moment. Mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
4: No hejda, doma mě před nima často varovali.
3: Před nima?
4: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
3: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
4: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
3: No ne, obezita je obezita.
4: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
3: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
4: Tak obezita je
3: tloušťka.
4: Tloušťka, ano. To jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
3: Tak počkej.
1: Kromě dialogů, scének, písniček a povídek se v roce 1968 v pořadech objevili takzvaní pupáci. Šlo o dvojici figur, spisovatel Dušan M. Pupák, Jiří Grossman a Čenda Krchov, Miloslav Šimek.
0: Mimochodem, Pupák se jmenoval kocour u Grossmanových doma.
1: Vzhledem k tomu, že byli oba pánové v postavách, v rolích, mohli si jejich ústy dovolit leco zkomentovat. V roce 1968 například čerstvou přítomnost sovětské armády ve velmi netradiční verzi Štajdlova a Gotova hitu Dám dělovou ránu. S textem Jiřího Grossmana se ovšem střílelo z křižníku Aurora.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Grossman, po páté a naposledy.

0: Na přelomu 60. a 70. let ve zvláštním čase politických čistek a společenské kocoviny po zlatých 60., kdy doba začínala pronikavě šednout, patřil Jiří Grossman nejen do Semaforu, ale byl zavedeným a vyhledávaným textařem a také zpěvákem.
1: Býval ovšem také, bohužel, stále častějším hostem nemocničních pokojů na pražském Karlově náměstí. Pokročilé zhoubné nádorové bujení mízních uzlin jej nejen stále více vyčerpávalo, ale především do budoucna nenabízelo nic dobrého.
0: Jiří byl nyní slušným a galantním třicátníkem, který si byl svého osudu plně vědom, přestože o něm nemluvil ani se svými blízkými.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen

0: jen 7 mil mi zbývá.
1: Maria.
0: A jen 7 mil mi zbývá.
1: Maria.
0: Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj k Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Návštěvní dny v semaforu měly svá pořadová čísla a když se dostal na scénu v pořadí čtvrtý, musel být zakrátko stažen. Jiřího hospitalizace byla neodkladná a tentokrát i poměrně dlouhá.
1: Několik málo repríz bylo odehráno v krátkých mezidobích, kdy to Grossmanův zdravotní stav ještě jakž takž dovoloval.
0: V zákulisí se tato skutečnost pochopitelně utajit nedala, ale diváci o okolnostech jistě neměli sebemenší tušení.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady jsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
2: To ví, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého zaveřej utrousit. Proto to upřesňuji. A ten dopis je nesmírně zajímavý. Kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse.
1: Návštěvní den číslo 4 byl v zápětí nahrazen představením s číslem 5, které bylo už bez Jiřího Grossmana. I to však bylo brzy staženo, i normalizace se začala projevovat jako nevyléčitelná společenská nemoc.
0: Jiří Grossman zemřel 5. prosince 1971. Na pohřbu se sešlo obrovské množství lidí a Naďa Urbánková byla Jiřího maminkou požádána, aby zaspívala píseň Závidím, jejíž slova Jiří psal v době, kdy věděl, co jej čeká. Slova Vždyť já chci jen žít, jak žít se má, jsou napsána i na jeho náhrobku.

0: Poslouchali jste další díl cyklu Životopisy, věnovaný hudebníkovi, textaři, zpěvákovi a divadelníkovi Jiřímu Grossmanovi. Pořad připravil a režii měl Luboš Konýř. Účinkovali Lenka Krčková a Martin Hruška.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké pondělí, snad vám dnešní horký letní den zpříjemní kolotoč, který vás dnes zavede do labyrintu z habrů v Brandýse nad Orlicí. Jahody dozrávají i ty v lese a my vám nabídneme recept našich prababiček na ovocné tašky. Nebude chybět ani rubrika Zábava z rozhlasového archivu, dnes na téma S poctivostí nejdál dojdeš. A dozvíte se, jak vytvořit růžový olej nebo sladkou pěnu z růží jako zákusek.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí je krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tu učitel národů napsal. Vydáme se tedy do údolí, kde se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje, a taky redaktorka Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopockého údolí.
2: Protože jste použila slovo

0: klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labirint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labirint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitých děl, ale ten Labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský Labirint psal, ale traduje se.
0: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou klopotského údolí, to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
0: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo, vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labirintu.
0: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labirintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
2: Habrů v labirintu je přesně 2003. A je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labirint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
3: Ne.
4: Nenašli. Vy jste nebyli v prostředku, jak jsou ty schody.
2: Našli jsme střed labirintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labirint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
2: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labirintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
3: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
5: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
5: No Betty, jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labirint světa a...
6: Ráj srdce.
3: Ráj srdce.
7: Tak to vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labirintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má působivou atmosféru spojenou s objevováním a nalézáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a redaktorka Vlaďka Vildová.

0: Správné použití různých výrazů a vyjádření v naší mateřštině probíráme v tomto čase pravidelně v jazykovém koutku. Další zajímavý mluvnický obrat představí kolega Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu.
1: Náš posluchač ve svém dotazu píše, že se mu zdá, že se v dnešní češtině často využívá takzvaných nepřímých vyjádření typu chtěl bych poděkovat, chtěl bych prodat, chtěl bych nahlásit, říct a tak dále. Nebylo by správnější volit přímá vyjádření jako děkuji, prodám, hlásím nebo sděluji? Ptáme se Martiny Zpěváčkové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Abychom správně odpověděli na tuto otázku, je třeba začít trochu ze široka. Komunikujeme totiž prostřednictvím výpovědí a každá výpověď má svůj cíl, důvod, proč byla vyřčena, má svoji komunikační funkci. A můžeme říct, že neexistuje výpověď bez této funkce.
1: Nesouvisí s komunikativními funkcemi školské členění vět na věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací?
2: Přesně tak. Jedná se o rozlišování vět podle postoje mluvčího a vy jste právě správně vymezil jednotlivé typy, které se učí děti už na prvním stupni základní školy. Tato klasifikace je ale značně zjednodušená a do jisté míry schematická, protože v mezilidské komunikaci dochází ve vzájemných interakcích uplatňování celé řady dalších funkcí. Může to být prosba, dovolení, žádost, oznámení, výtka nebo výčitka. A jazyk nám nabízí rozsáhlý repertoár vyjadřovacích prostředků, kterými tyto funkce vyjadřujeme. Díky těmto prostředkům můžeme volit jednak přímé, jednoznačné vyjádření dané funkce, například přikazuji vám, abyste se omluvil, nabízím vám kávu. Stejně tak ale můžeme použít skryté, takzvaně implicitní vyjádření cíle sdělení. Nedal byste si kávu nebo nechtěl byste se omluvit?
1: Můžeme v této souvislosti vůbec mluvit o jazykové správnosti?
2: Spíše než jako správná nebo nesprávná, můžeme jednotlivá vyjádření hodnotit jako vhodná či nevhodná. Dokonce se dá říci, že to skryté vyjádření je častější a mnohdy může být z hlediska komunikační strategie taky úspěšnější.
1: To znamená, že spíše než explicitní přikazuji vám, abyste se okamžitě omluvil, bude fungovat domnívám se, že by bylo vhodné, abyste se omluvil, případně nechtěl byste se omluvit?
2: Samozřejmě záleží také na tom, na koho se obracíme, jaký k němu máme vztah. Závěrem snad jen dodejme, že jazyková vyspělost komunikanta se pozná právě podle toho, jak je schopen volit mezi různými formami vyjádření. A s tím jde ruku v ruce úspěšnost komunikace a naplnění komunikační strategie.
1: Domnívám se, že by bylo vhodné se rozloučit a tak činím. Děkujeme Martině Zpěváčkové. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je vaše pohoda, přeji vám hezké pondělní dopoledne a za chvíli připravíme ovocné tašky. Tak se jmenuje starý recept našich prababiček, ale bude to chtít, abyste vyrazili do lesa pro lesní jahody. Samozřejmě, až se trošku ochladí.

0: Naše babičky nechodily pro jahody jen na zahrádku, ale i do lesa. Stejně tak to dělá také etnoložka Vladimíra Jakoubějová, která pro nás opráší starodávný recept na ovocné tašky. Ochutnával a natáčel Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o letním ovoci v kuchyni našich babiček se ještě vrátíme k jahodám, ale k těm lesním, divoce rostoucím. Ne všechny hospodyně měly políčko nebo místo před zahrádce na jahody zahradní.
2: Proto sbírali i ovoce, které rostlo divoce v lese nebo na mezi. Patřily k tomuto ovoci i lesní jahody. U nás je hodně rozšířená bylinka rostoucí na slunných stráních a na pasekách, v lesích a u cest.
1: Vonavé červené jahody dozrávaly už v červnu. Drobné plody se často konzumovaly hned v lese čerstvé. Ještě dnes málo kdo tomu odolá. Protože kdo ochutnal, ví, že svou intenzivní vůní i chutí určitě přečí ty velké zahradní. Lesních jahodníků je více druhů. Jahodník obecný, jahodník truskavec nebo jahodník trávnice. Liší se jen tím, kde rostou, nebo tvarem listu, ale plody mají všechny stejně dobré. Navíc jejich listy i plody i kořeny měly své místo v dobách našich babiček i v domácí lékárně. Připravovaly se z nich čaje a odvary na uklidnění, při kožních problémech, při nemocech žlučníku, jater a ledvin, nahojení ran, při chudokrevnosti, revmatismu i cukrovce. Z malých sladkých plodů se ale taky vařily dobroty. Nazbírat je nebylo tak úplně jednoduché, ale někdy na ochucení jídla stačilo i málo. Třeba na jahodové tašky dobroty našich babiček stačily 2 až 3 hrníčky. Když byla laskavá babička i trochu přísná, tak jako ta moje, tak nazbíráno bylo 1, 2. Ona ta dobrota za to stála.
2: Tak se vydejme také do lesa, abychom si ty tašky s jahodama mohli vyzkoušet doma.
1: Propracuj na vále pomocí nože 15 deka mouky, 3 deka másla, trochu soli a přimíchej 2 žloutky a tolik smetany, aby z toho povstalo jemné těsto. Vyválej těsto lehce, vykroj ozubeným kolečkem čtverhrany, dej do prostřed každého lžíci hodně oslazených čerstvých lesních jahod, potři konce těsta bílkem, přelož je přes jahody a upec tašky takto rychle v horkém másle nebo sádle. Pak je posyp vanilkovým cukrem.
0: Ovocné tašky plné lesních jahod jsou hotové a vy můžete vyrazit do lesa třeba s dětmi nebo vnoučaty a nazbírat lesní jahody, které jsou do tohoto receptu důležité. Ale ještě než do lesa půjdete, poslechněte si za chvíli naši rubriku Zábava z rozhlasového archivu, která bude na téma S poctivostí nejdál dojdeš.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Pět minut po půl dvanácté posloucháte Kolotoč na pohodě a dospívala Jana Kociánová. Jak se díváte na přísloví s poctivostí nejdál dojdeš? Kolega Jiří Hubička dnes v rozhlasovém archivu našel scénku, která je právě na tohle téma a byla natočená před 60 lety pro tehdejší Kolotoč. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes vám chci, vážení posluchači, ve svém vstupu do Kolotoče nabídnout další část seriálu drobných příspěvků, které kdysi, bylo to před 60 lety, tedy v roce 1966, pro tehdejší vydání Kolotoče připravoval redaktor Dalibor Pokorný. V rámci tohoto seriálu vystupovaly dvě fiktivní postavy, a sice redaktor doktor Mstislav Třapec, toho hrál sám autor textů Dalibor Pokorný, a hajný Hubertus Lopucha, kterého představoval svým neodolatelným skřehotavým hlasem Josef Hlinomas. V jednotlivých dílech se obě postavy pouštěly do humorného rozboru různých českých přísloví. V části, kterou vám nabídnu dnes, hledají oba různé možné významy přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochválil, pane doktore Třapec, to jsem rád, že jste tady zase.
3: Dobrý den, soudruhu Lopucho. Přicházím zase s takovým...
4: problémem.
3: No ne, s takovým lidovou...
4: Moudrostí s lidovou, jako teď v poslední době.
3: Jako většinou v poslední době s lidovou moudrostí přicházím a tentokrát s poctivostí nejdál dojdeš.
4: No tak vidíte, a jak ten lid byl moudrej, to platí furt. Protože ten poctivec chodí pěšky.
3: Ano, jistě.
4: Kdežto nepoctivec, ten si jede buď v autáku, nebo v aeroplánu,
3: nebo
4: v nějaké vymoženosti.
3: Ano, jistě.
4: A nebo malej nepoctivec, takový jenom malej zlodíček na motocyklu.
3: Ano, no, takže bychom to mohli jaksi jako doplnit, ten moudrý lid starý původní, že bychom řekli, s poctivostí nejdál dojdeš a s nepoctivostí nejdál
4: dojedeš.
3: Ano.
4: Nebo čím větší gauner, tím
3: má větší
4: auták.
3: Ano, no ovšem, já si myslím, že...
4: Ono se to nedá generalizovat.
3: Nedá se to,
4: protože máme i veliký poctivce, který jezdí v obrovských autách.
3: Ano, jistě, a zase naopak...
4: Naopak jsou zase... gauneři, který chodí pěšky, ale jistě. Já jsem neviděl ještě takovýho.
3: No ne, ale tak...
4: Tajně, víte, že si jde třeba...
3: Tak jsou třeba gauneři, kteří chodí někdy pěšky.
4: Někdy pěšky.
3: Kvůli zdraví.
4: Kvůli zdraví po chodbě a tak.
3: Ano, jistě.
4: Nebo z pokoje do pokoje.
3: Protože já vám řeknu, že i gauner chce být zdrav, že?
4: No tak, vidíte. A ten gauner zase nechce nikam dojít taky.
3: Jistě.
4: A takový gauner se může nechat i nosit nakonec.
3: Jistě. Když je to větší gauner.
4: Když je to takový ty maharadžové a ty,
3: ano, ano,
4: víte,
3: gauner,
4: ty nosej na nosítkách.
3: No tak já jsem ani dneska nechtěl tak o gaunerech hovořit.
4: Že jo?
3: Já jsem chtěl spíš o té poctivosti.
4: No tak o té poctivosti, vidíte.
3: Tak podívejte se, že prostě ta poctivost jaksi prostě je taková...
4: Považovaná za blbost dneska.
3: No tak to ale není správné.
4: To není správný, poctivost není správné. Nemá být považovaná za blbost. Poctivost má být považovaná spíš za cnost.
3: Ano.
4: A já ale v každém myslí, že když někdo... něco neukradne, že je blbé, když má příležitost.
3: No ale to jsme došli tedy k ošklivým.
4: To jsme došli ošklivým filozofiím.
3: Ošklivým filozofiím.
4: Ale je to pravda, no.
3: No je to pravda, ale to bychom neměli říkat.
4: To bychom neměli říkat.
3: Protože já si myslím, že prostě, když jsou lidé poctiví, tak nakonec...
4: Víte, já to taky neříkám, já to nezastávám.
3: Jistě,
4: názor.
3: No my to jen tak jako kritizujeme.
4: My to tak potvrzujeme.
3: My to kritizujeme, my to nezastáváme, jistě.
4: My jsme proti.
3: My jsme proti tomu, aby byli...
4: Proti tomu, že aby byl člověk tak poctivý, až by byl blbej, víte?
3: No ne, taky, no ale já si myslím, že jsme hlavně proti tomu, aby byli lidi gauneři.
4: Ano, ať se lidi neokrádají mezi sebou.
3: Jistě.
4: Když tak všechny.
3: No ne, tak...
4: To taky nemají, ale prosím, no.
3: Já si myslím prostě, že...
4: Jinak to nejde, víš.
3: Že jak si lidi mají být...
4: To by lidstvo zahynulo možná, ano. Dnes už, víte?
3: No a potom,
4: tak rozšířen...
3: potom lidstvo by bylo okradeno, protože kdyby každý byl nepoctivý, no tak prostě to lidstvo by bylo úplně okradené a okradené lidstvo, kam by potom spělo, že?
4: No tak to lidstvo by si to vlastně samo ukradlo, víte?
3: Ano.
4: Takže to má nakonec zase to lidstvo.
3: No já vím, ale že by to měli jenom ti nepoctiví z toho lidstva.
4: Tak je to pravda, že to by měli jen ti nepoctiví, ale je to zkrátka tak, že bez toho, bez té krádeže už si to dnes skoro nedovedeme ani představit.
3: A to je chyba.
4: A to je chyba.
3: A my
4: musíme apelovat, umějte si to taky představit bez krádení. Chvíli aspoň, co to udělá.
3: Já myslím, že bychom přímo měli říct, Podívejte se, nekraťte.
4: Nekraťte, no, to jim řeknem teda.
3: Přímo.
4: Ale nebude to nic platný.
3: No a to
4: děkuji.
3: By...
4: No. Naschledanou. Prosím, já myslím, děkuji. Že to nebude nic platný.
3: No.
4: Ono se to říká furt nekraťte a tím víc. Víte? Prosím,
3: prosím,
4: naschledanou.
3: Prosím,
4: naschledanou, děkuji.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Červen je měsícem růží. Právě teď je ideální doba nasbírat si jejich okvětní plátky a vytvořit si třeba růžový olej nebo sladkou pěnu jako zákusek. Ideální jsou plané růže nebo ty, které máte na zahradě ještě po babičce. Jednou z nejléčivějších je růže stolistá. Patří také mezi oblíbené květiny známé bylinkářky Radky Svatošové, která nám teď poradí, jak ji rozmnožit. Redaktorce Jitce Slezákové přinesla na uvítání kytici, ve které měly zastoupení jak růže plané, tak i šlechtěné.
1: Začneme růží šípkovou. Je to jedna z nejléčivějších, když je to takhle nadivoko.
2: U té růží šípkové používáme hlavně šípky, ale klidně můžeme teďka použít i okvětní plátky a to využití je mnohem širší než jenom klasický šípkový čaj.
1: Pojďme ještě k té růži stolisté. Taky máme tady v té kytičce, která je ve váze.
2: No, růžička stolistá u nás na zahradě právě rozkvétá a je to jedna z nejléčivějších, nejmagičtějších a nejkrásnějších růží. Ona má takový ten nádherný kulovitý tvar a k tomu má ještě fakt překrásnou vůni, snad jednu nejhezčích vůní, co znám. Takže je to růže, která stojí za pozornost. U nás ji hodně zpropagoval můj kamarád Vláďa Vytásek, bylinkář. A je to růže pradávna. Ona pochází z Perzie, stejně jako další druhy růží.
1: Máme tady takovou bílou, plnou květou, drobnou, to je taky moc hezká.
2: Tak tahle růžička tam má zrovna příběh, protože jsem si ji přivezla z jedné předzahrádky v Českém ráji a prostě se mi líbila, takže řízek jsem si tam tehdy vzala a vyrostl mě z ní nádherný keř.
1: Když si tady, Radko, říkala o tom, že jsi ukrojila řízek, tak jakým způsobem, jak na to?
2: Opravdu to není těžké. Já to dělám tak, takhle ostatně teda množím i růžičku stolistou pro přátele, že koncem června, když odkvete, anebo potom po prázdninách v září, kdy už není takové horko, tak prostě ustřihnu tu větev, rozdělím ji na kratší řízky, dejme tomu tak třeba 20 cm. Odstřihnu přebytečné listy, nechám tam třeba jenom takové ty řapíky s kouskem listu, odstřihnu odkvetný květ nebo poupata případná, aby se ta růžička nějak nevysilovala. Ano. A potom jednoduše šikmo zapíchám do země, tak aby byla zhruba třetina pod zemí a dvě třetiny nad zemí. A snažím se najít pro ty růžičky nějaké místo, které je spíš vlhčí, kde je spíš polostín a kde s nimi nebudu muset aspoň rok třeba hýbat.
1: Mm-hmm. Teď po odkvětu anebo na podzim?
2: No, ideálně,
1: radši,
2: ideálně.
1: Nebo vyloženě na
2: podzim. S tím mám nejlepší zkušenost. Jde to i v létě, ale ono pak přijdou taková ta parna, člověk třeba vody na chvilku na dovolenou a je po řízkách. Jo? Takže najít si na to potom čas a když je sucho, tak každý den ty řízky zalévat, aby měly vodu, vlhkost, vláhu a ještě taky je dobré, pokud máme nějaký ten stimulátor, tak třeba ještě ty konce dát do stimulátoru růstu, aby nám lépe kořenili. A jak říkám, pak je dobré fakt s nimi nehýbat, anebo ideálně dát na místo, kde třeba už zůstanou, protože zase mám zkušenost, teďka jsem nějaké zakořeněné řízky rozdávala, potřebovala už jsem tam místo na další rostlinky, ale i po tom roce některé ty kořínky ještě neměly, byť pěkně rašily. Některé už jako docela zakořeněné byly, jo, ale je škoda, aby jsme se připravili o tu svoji celoroční práci, takže nechat co nejdéle.
0: Věděli jste, že okvětní plátky růží mají v sobě víc vitaminů a minerálů než běžně kupované ovoce? Jak si vyrobit růžovou sladkou pěnu za pár minut? Je to jednoduché. Nazbírejte si okvětní plátky růží a rozmixujte s cukrem. Můžete přidat trochu citronové šťávy. Chuť tohoto růžového krému je podle bylinkářky Radky Svatošové velmi lahodná. Vyzkoušejte a uvidíte.

0: Pohádková zahrada v Pardubicích, která pečuje o opuštěná a zraněná zvířata, v posledních dnech přijímá stále více ptáků vyčerpaných vedrem. Typickým příkladem jsou holuby ve městech. Na sídlištích často chybí vodní prvky, takže se nemají kde napít. Pokud zůstanou uvězněni mezi rozpálenými panelovými domy a v okolí není žádná voda ani místo, kam by se mohli schovat, stává se pro ně takové prostředí rozpálenou pastí. Většina přijatých zvířat není vážně zraněná, trpí především dehydratací a vyčerpáním z vysokých teplot. Po napojení a odpočinku se obvykle ptáci zotaví během několika hodin. Do přírody se ale vrátí, až se ochladí a teploty poklesnou, jinak by mohly opět skolabovat. Vedra dopadají taky na mláďata ptáků a netopírů, která jsou kvůli vysokým teplotám dezorientovaná a padají z dutin. Volně žijícím zvířatům můžete pomoci. Dejte do stínu pítka a vodu pravidelně vyměňujte. Použijte plastové nebo kameninové misky. Nádoby z kovu se na přímém slunci rozpálí natolik, že voda je pro zvířata příliš teplá. Tak pečujme o horkem vysílené ptáky. A brzy naslyšenou, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.
3: Rok a den tomu bylo od chvíle, kdy císař Tiberius dodýchal pod poduškami svého vraha Makrona. Rok a den tomu bylo od chvíle, kdy se Caligula ujal vlády nad římským impériem, vítán takovým jásotem, jako žádný vladař před ním ani po něm. Půl roku tomu bylo od chvíle, kdy se Caligula zatvrdil a bezohledným odstraněním Makronovým začal svou hrůzovládu. Po cestě Kupriově a vzhůru okolo Telluřina chrámu mířila senátorská nosítka k Ulpiovu paláci. Muž v bílé tóze, lemované dvojitým nachovým pruhem, vystoupil z lektiky před bránou. Byla pevně uzavřena závorou, skrze mříže zahlédl, že v nádvoří pobíhají veliké dogy. Palác vypadal jako mrtvý, jako zakletý hrad, v němž nikdo nežije. Muž udeřil klepadlem prudce do měděné desky. Vyšel starý jednooký vrátný. Senátor Ulpius nepřijímá nikoho, pane.
4: Vím to. Ale přece, řekni mu mé jméno, Seneca.
3: Seneca, podivil se vrátný a šoural se do domu. Bylo popolední, den průzračný a svítivý jako křišťál, plno jarního jasu, plno slunce, plno čirého světla, vzduch prosáklý lahodnými pachy otvírající se země. Vrátný se vrací, závora padá, otrok odvádí psy, host vstupuje. Správce Publius ho vítá na prahu a uvádí. Prošli před síní a vstoupili do atria. Bylo temné jako krypta o půlnoci. Tmavá látka kryla kompluvium, otvor, jímž sem kdysi padalo světlo i déšť, jen na oltáři před soškami lárů blikal olejový plamínek v kahanci. Sochy bohů a bohyň u stěn atria byly zahaleny. Správce uvedl Seneku do tablína. Tam, kde v poledne jásávalo světlo, bylo jediné okno zabedněno. Ze stěn dýchal chlad, vzduch byl syrový,

0: Vysoko nad světem žiješ sám v klidu.
1: Nežiju, můj milý. Odumírám. Ale je to tak dobré. Nemohl bych žít tam dole v ovzduší, které čpí podlostí a zločiny. Už zůstanu věren do konce svých dní tomu, čemu žil můj rod, já v samotě, ve tmě, v tichu. Zběsilost se jednou vyzuří a vaše děti i vnuci pak také beze studu pohlédnou do tváře, do které já mohu hledět s čistým svědomím.
2: Seneca se ohlédl za starcovým ukazováčkem. Tam, tváří v tvář Ulpiovi, stála bysta posledního republikána Junia Decima Bruta, vraha Cezarova.
1: S ním tu živořím, pod jeho pohledem zemřu. Ještě v posledním dechu mu budu závidět jeho čin.
2: Správce Publius přinesl sušené fíky, špaldový chléb a pramenitou vodu. Seneca, pohnut tou pozorností, se uklonil.
1: Co nového v senátě? Znám od svého správce jen novinky z fóra a z ulice.
0: Mnoho, můj drahý. Státní pokladny Kaligulovým marnotratnictvím vyschly. Co tedy? Náš Dominus se stal kupcem. Prodává klenoty svých sester, prodává hodnosti ve státě, prodává umělecká díla po Augustovi a Tiberiovi. Pomysli si, můj vznešený. Nádherné řecké mramory bohů museli udělat místo císařově ožralé čeládce.
1: Krásný příklad mladým Římanům, kteří jednou povedou stát.
0: Cezar obnovil staré daně, zavedl nové, které nikdy dosud nebyly, jako 25% daň z každého odkazu v závětích. To zatím. Brzy prý prohlásí, že chce být univerzálním dědicem všech svých poddaných. Vladař se spojil s vládci výroby, obchodu a peněžnictví a ti, jak se proslýchá, ženou císaře do války.
1: Do války? S kým?
0: Vím já. Ví to senát? Nevíme nic? Ví jen on a jeho rádci. A ti mu také našeptali, aby zrušil slíbené volby.
1: Když slíbil volby, zdálo se mi, že jsem se mýlil, že jsem mu křivdil, sám sebe jsem obvinil z nespravedlnosti. Dodrží-li tento slib, říkal jsem si, vyjdu z domu, dám se donést na palatin a řeknu mu, vážím si tě, ačkoliv jsi císař. Já hlupák, stokrát hlupák, že jsem mu byť na vteřinu věřil, jak jsem mohl hledat Římana v té prolhané stvůře. Ať je proklet, nehodný syn města. Vyvrhl. Šelmám ho předhodit.
0: Šelmám předhodí on nás. Už to udělal s několika lidmi, kteří mu byli nepohodlní. Stačí křivý pohled a urazí se na smrt. Víš, jak dal zbičovat svého oblíbeného herce Apela a jak s nesmírnou ukrutností se kochal jeho mučením?
1: Vím.
0: Ale nevíš, jak ten svévolník týrá senátory. Musí mu líbat nohu, běhat podle jeho nosítek, stát v zástěře u jeho stolu. Kdy všichni v senátě padneme před ním na kolena, jako Asiřané před svým králem králů a budeme bít čelem o zemi.
1: A co bylo, když přišel on, když se zahájila schůze senátu?
0: Ovace, jakých senát nezažil. Chce je, vymáhá je, chce stále větší a bouřlivější. No, najatou klaku do senátu vpustit nelze, urození patres tedy dělají klaku sami. Navrhl jsem před půl rokem, aby první Kaligulovy řeči plné úžasných slibů byly při každém výročí jeho vstupu na trůn v senátě znovu čteny. Chápeš, jak mne za tu všetečnost miluje? Brzy mne asi pošle ad bestias.

0: předhodí mě šelmám. Státní zapisovatel vedl mou poznámku v patrnosti a měl tu troufalost, že zápis Kaligulovi před 2 dny připomněl. Zapisovateli byla do hodiny sťata hlava. A řeči čteny nebyly. Je lépe, že nebyly. Dnes už by se nesměli připomínat. Ty krásné lži.
1: Co bylo po ovacích?
0: Na návrh Aviolův usnesl se senát udělit Kaligulovi titul Divus. Božský, jaký dostal Octavianus Augustus až po své smrti. Pak dal císař senátu schválit 25% daň z odkazu a nové daně z majetku a Viola obě daně přesvědčivě zdůvodnil a senát je schválil. Chytře se císař umí před lidem krýt, že? Nelibost padne na hlavu senátu. Představ si, Belonin chrám. Před Tiberiovou sochou, kterou dal Kaligula loni odstranit a dnes znovu instalovat, vstává Kaligula z křesla. Potlesk rachotí chrámem. On se staví do pózy vůdce, gesto jeho ruky velí klid, shromáždění stichne. Hlavou blízkne myšlenka, půl roku zlého času v senátě nepromluvil. Vrací se snad dobrý čas? Na to mocným hlasem císař prohlásil, že tímto okamžikem obnovuje platnost zákona o urážce veličenstva.
1: A co vy? Co vy?
0: Byli jsme omráčeni. A pochop to, drahý. Kdo by si troufal? Život.
1: Čest je víc než život. Ale to bývalo. Dnes už není cti v senátě.
0: Lucius Curio vystoupil na obhajobu císařova návrhu. Obhajoval zákon plameně.
1: Ten zrádce. Být tam jeho otec. Být tam já. A senát?
0: Senát zákon schválil.
1: Svou vlastní záhubu schválil. Vy, patolízalové, vy mu poctu, on vám katovu sekeru. Vy zbabělci.
0: Přišel jsem tě varovat. Kaligula jistě zaměří zákon nejprve proti republikánům.
1: Jsi laskav, že jsi mne přišel připravit na to, co mne čeká. Díky. Leží mi v hlavě, co jsi mi nyní vykládal. Nerozumím tomu, nemohu si to vysvětlit. Leda tak, že Kaligula svou nemocí zešílel. Kaligula je blázen.
0: Ne, blázen. Ať podle lékařů zimnice, či podle Kaliguly otrava jedem, ne.
1: Musí být šílený, staví-li koni stáj z mramoru a zlata, nechá-li běhat členy senátu podle své lektiky, dá-li zbičovat svého oblíbence Apela, kochá-li se lidskou krví a nářkem.
0: Ne, mýlíš se, Ulpie. Každý se mýlí, kdo tvrdí, že je Kaligula blázen. Že nemoc mu přinesla šílenství.
1: Vládl přece půl roku jako rozvážný vladař. Ba lépe, teprve po nemoci. Až zajde a ty se toho snad dočkáš, Ene. Uvidíš, že o něm napíše dějepisec. Byl to šílenec.
0: Můj drahý Ulpie, pamatuješ si, jak se o Kaligulovi vyslovil Tiberius? V Gájovi vychovávám zmyji pro římský národ. Už jako chlapec byl vzdorovitý, spupný, neposlušný. Už tehdy maličký pokrytec a lhář, skřivený prostředím intrik a vraždění. Což nevíš, že prabába Lívie mu říkávala už jako chlapci, netvore? Svého syna Tiberia varovala často, dej si pozor na Gája. Je to netvor, který tě oklame a zabije a zabil. Ne, je jasné, že Kaligula nezešílel po nemoci. Že byl vždycky uvnitř takový, jaký je dnes. Netvor.
1: Ale vylož mi, Ene, proč Kaligula vládl půl roku přímo příkladně, jak Řím nepamatoval?
0: Představ si, můj drahý Ulpie, jak musel být Kaligula opojen ovacemi, jimiž Řím vítal na trůn Germanikova syna. To by opilo každého z lidí. Byl jist, že ho lid právem nazývá spasitelem Říma. Chtěl svou méněcenost přebít touhou opravdu spasit Řím, dary a hrami, které starý městu léta odpíral. Jaké ohromné gesto, drahý Ulpie. Budu nejvelkomyslnějším vladařem světa. Dokážu víc než císař a republika dohromady. Okouzlím, ohromím.
1: Podařilo se mu to. Já byl, doznávám to, zpočátku ohromen. Dokonce jsem si vyčítal, že jsem se pohřbil uprostřed svého Říma, který zatím začíná nový život.
0: Ano, tenkrát všecky výstřelky mladičkého prince v našich očích smazávala Kaligulova drsná výchova mezi vojáky v poli. Tiberius si desítky let musel dobývat respekt jako statečný vojevůdce a dobrý stratég, jako státník a hospodář. Vybojoval Římu nejcennější statky, poměrný blahobyt a mír. Kaligulovi najednou spadlo do klína všecko. Říše, znamenitě vedená vojensky, hospodářsky i politicky, a nad to největší moc daná kdy člověku. Kdo by tu nepropadl megalomanii? Teď je zlatý dědic na dně. Co bude s jeho slávou, spočívající na jásotu davů koupených hrami a dary? Do toho nemoc, je si jist, že byl otráven? Podezřívavost se u něho pomalu mění v stihoman. Živoří v horší hrůze než Tiberius v kaprejské samotě, protože jeho mládí se nechce uzavřít do samoty, chce užívat. Chce ukázat i svou obrovskou moc. Pán světa si přece může dělat se světem, co chce. Císařova zvůle vládne všemu a všem a není úniku, není odvolání. Zkouší svou moc krůček po krůčku. Na flámu se setká s Ruvidiem, který zdědil fantastické jmění. Kaligula ho objímá, blahopřeje mu a říká se smíchem: odkaž to vše zase ty mně, Ruvidie. 40letý Ruvidius se chechtá pod vousy, proč ne? Udělám si u tebe oko, jsem ještě mladý a kde tobě bude konec za 30 let, chamtivý císaři? Odkáži ti vše rád, můj Cezare. Zítra to napíšu před svědky. Poslechl. Vida. A nyní, když je to černé na bílém, pošle mu císař otrávené broskve. Sní je? Poslechne zase? Poslechl. Snědl. Bohové, císař opravdu může všecko. Ve falešných kostkách obrat nejbohatší magnáty. Hnát urozené senátory podle své lektiky. Mučit lidi ne pro vinu, ale pro své potěšení. Znova staré daně a nové daně. Což není vše, co patří mým poddaným moje? A proto to vše je jasně vidět. Kaligula není blázen. Je malý duch, který se chce zdát velkým. Je to nestvůrné velikářství, vybičované ješitností až do bohorovnosti. Ale trpaslík není veliký, i kdyby se na vysokou horu postavil.
1: Máš pravdu, filozofe. Kaligula není šílenec. Ví dobře, co chce. Tím hůře prozím. Víš, jak jsem nenáviděl Tiberia, kolika spiknutí proti němu žel nezdařených jsem se zúčastnil, ale přese vše byl Tiberius člověk svým způsobem rovný, Říman. Nedělal se lepším, než byl, nepředstíral, bojoval s nepřáteli. Ale tento zmetek není Říman. Jak můžete strpět jeho rádění? Jak ho můžete nechat vládnout? Ty, Seneko, jsi republikán, že miluješ jako já naši vlast.
0: Ne, ne, můj Ulpie, odpust mi. Ale podle mého přesvědčení se už republika nemůže vrátit. Jenom osvícený vladař, jediná pevná ruka musí vést říši tak obrovskou. A vlast, má vlast, je moje filozofie. Ta mě zbližuje se všemi lidmi, kteří myslí jako já. Má vlast je celý kosmos, celý svět.
2: Ulpius vstal. Pohledl na Seneku s politováním. Cizinec z daleké Hispánie. Necítí jako Říman. A duch tohoto člověka šlape po starém vlastenectví, které učinilo z Říma pána světa. I Seneka povstal. Starcovi oči mu probodávali zrak, bodali až do mozku.
0: Jsem stoik, můj Ulpie.
1: Vždy připraven klidně, bezbázně zemřít?
0: Ano.
1: Proč tedy u mne v bezpečí mluvíš proti tyranovi a v senátě mlčíš, když se nebojíš smrti?
2: Temně olivová tvář Senekova zesinala. Cítil, že před tímto žulovým starcem mu nepomůže rétorská obratnost a vtipná sentence. Zde musí mluvit pravdu. Přistoupil k Ulpiovi, zahleděl se mu do očí provinile, prosebně, uboze. Pak sklonil zrak a mlčel. Chtěl uchopit Ulpia za ruku, ale stařec skryl ruce v tóze. Pohrdání s babělcem křičelo z jeho pohledu. Zavolal správce.
1: Publie, vyprovoď hosta.
2: Seneka se zachvěl. Mimovolně se starci hluboce poklonil a odešel.

0: Ulpius se dal obléci a připravit si lektiku. Na fóru byl poznán. Lidé se zbíhali úžaslí, že dobrovolný vězeň vyšel. Provolávali mu slávu, zahrnovali ho úctou, obdivem a láskou. Celý jásající zástup se dal za Ulpiovými nosítky. Kam míří? Dav rázem stichl. Na Palatin. Tam? Důstojník osobní stráže, spatřiv vznešený Ulpiův zjev, ho uvedl do paláce.
1: Jsem Ulpius. Ohlas mne císaři. S nikým jiným nebudu hovořit.
0: Caligula se podivil, když slyšel jméno návštěvníkovo. Váhal, zda ho má přijmout. Je to republikán. Je to vrah? Usmál se. Stařec nad hrobem. Přijme ho. Dal prozkoumat, zda v Ulpiově tóze není skryta dýka. Dal obsadit dveře své pracovny stráží. Kázal, aby se Chérea a jeho prétoriáni stasenými meči skryli za závěsy. Pak usedl do křesla a pokynul. Pomalu, pevným krokem vstoupil vysoký, hranatý stařec voskově na žloutlé tváře, nad ní vlasy bílé jako mléko. Vznešený, úctyhodný zjev. Proti své vůli Caligula vstal.
1: Buď pozdraven a vítán, Ulpie. Nečekaná návštěva. Usedni, prosím.
0: Ulpius odmítl pohybem ruky. Stál, o dvě hlavy větší než císař, přimuřoval oči nezvykle dennímu jasu a řekl stroze.
1: Přišel jsem tě o něco požádat.
0: Caligula byl rozčilen. Ani si nepovšiml, že host nepoužil běžného zdvořilého oslovení. Co může chtít? Daňovou úlevu asi. Povolím mu ji. Je nebezpečné dráždit tohoto fanatika republikánství. Pobouřil bych celý Řím.
1: Rád ti vyhovím, drahý. Tím lépe. Žádám, abys věren svému slibu dal vypsat volby do shromáždění lidu.
0: Caligulovi se zatmělo v očích. Jak si troufá, jak může.
1: A dále žádám, abys, snažil se být hoden svého otce Germanika, opět zrušil Říma nehodný zákon o urážce veličenstva.
0: Ohromení z té drzosti přivodilo císaři epileptický záchvat. Klesl na zemi s pěnou u úst, kopal nohama, zarýval prsty do koberce, skučel a sténal. Prétoriáni vpadli do místnosti. Chérea volal lékaře, volal Lucia. Byli tu hned. Lucius pochopil, co se stalo. Pohledl na Ulpia s nenávistí. Přišla chvíle, kdy se může pomstit za to, jak ho stařec ponížil. Ulpius hleděl z výše na císaře, kterého prétoriáni na pokyn lékaře odnášeli do ložnice. Potom se obrátil a chtěl odejít. Chérea a důstojníci císařovy stráže mu zastoupili cestu. I Lucius pokročil k Ulpiovi, ale zastavil se. Viděl jeho tvář, tak nápadně podobnou otcově tváři. Byla krásná. Byl v ní vepsán život bez poskvrny a nedotčená rodová čest. Rod. Každý člen rodu byl článek v řetězu slávy. Ctnosti a velké činy odkazoval děd otci, otec synovi. Pýcha republikánských rodů mohla stoupat od člověka k člověku. V rodě Kurionů pohrdl odkazem předků jediný on, Servíův syn. Lucius měl pocit, jako by mu někdo předěl spánky rozžhaveným kovem. Obrátil zrak od starce, kterého Chéria zatýkal. Jako z dálky slyšel prefektův rozkaz. Do mamertinského vězení. Císař rozhodne, co bude dál. Lucius odcházel nepevným krokem. Setkání s Ulpiem v něm vzkřísilo zbytky svědomí. Zášť však byla silnější. Přehlušila ten slabonký hlásek. Pokud bude Ulpius naživu, bude se Lucius cítit malý, ubohý a bezectný.

0: Když stál později před císařem v jeho ložnici, chrlil ze sebe hněv proti Ulpiovi, urážky, obvinění. Caligula vycítil z vášnivé prudkosti obžaloby, že si tu Lucius vyřizuje osobní účty. Nechal ho horlit, myslel si své.
1: Ulpius, můj nepřítel na život a na smrt. Jediný senátor v Římě, který má odvahu, který si jde pro zkázu, jako by šel na procházku. Slovo a je pryč.
0: Císař však měl podivné nutkání, blízké až zvrhlé touze po sebetrýznění. Nezabíjet, nechat žít člověka, který ho sice neodpustitelně urazil, ale který ho také oslnil jako veliká osobnost, proti níž by císařův ortel vypadal jen uboze.
1: Ať si žije ve svém paláci jako krtek v noře, ať se dívá ten blout na střechu mého paláce a užírá se marným hněvem. Ať mám v ruce důkaz své velkodušnosti. Nikdy o mě nesmí říci, že zabijím, že chci hlavy lidí ze strachu jako Tiberius.
0: Caligula pohlédl na Lucia, čekajícího na vyřčení ortelu, a pohodil hlavou dozadu.
2: Dej Ulpia propustit.
0: S večerem se senátor vrátil v lektice do svého paláce.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

přišlo stoupání. Bylo více halí.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý. Dneska se podruhé setkáme s manželskou a hereckou dvojicí Evou Hruškovou a Janem Přeučilem.
1: Že Honza chtěl být hercem zřejmě od narození, tak to si myslím, že je celkem jasný, ale čím jsi chtěla být ty, Evičko? Ty jsi chtěla být herečkou, zpěvačkou?
2: Já jsem chtěla být zpěvačkou, protože to mě strašně bavilo a hrála jsem na piano, bohužel jsem se nenaučila tak, jak bych sama bývala byla chtěla, ale tak jako to bylo v módě neposlouchat, že jo, rodiče, to by nešlo. No, takže jsem zpívala a potom jsem najednou to z toho vyplynulo, že mě paní režisérka Vlasta Janečková obsadila do několika pohádek, protože jsem byla taková mrňavá a málo jsem vážila.
3: Rozkošná.
2: Ale tenkrát ne. Prostě začala jsem hrát princezny, tak to mě taky bavilo a najednou jsem zjistila, že jako to hraní, že to je taky vlastně taková seberealizace. No a nevím, nějak dalo slovo, nebo píseň, nebo co, jak se to stalo. A já, přestože jsem studovala na gymnáziu, protože kromě toho, že jsem ráda zpívala i hrála, tak mě bavily i knížky, čtení a takový to jako sebevzdělávání je jako takový blbý slovo, ale prostě pořád něco novýho a novýho vědět. Takže ten Gimpl byl tak akorát. No a paní režisérka Janečková mi nabídla roli Popelky, která tenkrát se natočila černobíle, myslím, že ani ten materiál není moc kvalitní. A zvláštní shodou okolností si ji hodně lidí zamilovalo, což myslím, tenkrát jsme nikdo z nás nedokázal ani odhadnout, proč se to stalo. Nebo ty víš, proč by?
1: Nevím,
2: proč to mohlo být?
1: Pravda je, že jsem dělal před časem takový zpěvník a zjistil jsem, že Jan Tříska tam zpívá takový průvodní krásný písničky, že tam Jiří Štědroň ti dělal, že jo,
2: Prince.
1: A že vlastně si to všechno vybavuju i po těch letech. A že to byla opravdu krásná. A mám pocit, že tu pohádku, přestože je černobílá, že ji před nějakými několika lety, že jo, dávali.
2: Opakuje se, a dokonce teď vyšla na DVDčku.
1: Jo.
2: Ano, ano.
1: A taky k tomu něco říkáš, jako takový jak bonus?
2: Ne, to ne. Ne, já jsem to objevila za výlohou, takže si ji půjdu koupit. Opravdu.
1: Prosím tě, a nesplašil se s tebou kůň nějaký?
2: Se mnou ne, já jsem tenkrát měla jiný problém s jiným zvířetem. To právě taky vyprávím jako historku, protože když jsem točila tu Popelku, tak jsem neměla žádné zkušenosti s mužskými. Mě fakt

0: To by si musela
1: asi
0: opakovat.
1: Jsem nemohla, ano.
2: Jenom jestli můžu vstoupit, ano. Malinkou poznámku. Evička, nejenom, že krásně zpívá, protože my máme naše divadlo, to není Národní divadlo ND, ale naše divadlo, hrajeme s loutkama, takový loutkový malý muzikálky, a tam Evička zpívá a zpívá rozkošně, hraje výborně s loutkami a je to veliká i komediantka, která má ohromný smysl pro humor, a toho si já nesmírně vážím.
0: A my si nějakou tu písničku vlastně můžeme zahrát, že jo? Poslechněme si ji.

0: Tak to nám zpívala Evička Hrušková. No, ty jsi stále Evička Hrušková, nebo ano. Přeučilová, nebo jak je to teď vlastně?
1: No, já řekni. Já jsem já jsem Eva Hrušková, i když žádný z mých synů se tak nejmenuje.
0: Tak se obávám, že bych zase se ptal, jak to...
1: Proč se nejmenuje Hrušková?
0: Takže pojďme k další otázce. A to jest... No jo, no záporáci. Vyšla dokonce knížka, která se jmenuje Zloun o Honzovi. Já jsem si připravil takovouhle otázku. Ty jako častý představitel záporáků si to v minulosti neměl před veřejností zrovna vždycky nejlehčí, co by manžel Štěpánky nebo dnes Evičky. Na druhé straně, kdo tě zná blíž, tak ví, jaký jsi velký gentleman a velký dobrák. Jakou si vybavuješ největší křivdu vůbec právě v souvislosti s tím, že tě takhle lidi si někteří zařazují jako zlou.
2: Můžeš něco říct k tomu,
1: Evi? Já si vzpomínám na historku, kterou povídal Honzík, že jsi byl někde v Brně v restauraci a jednou odcházel a postavila se před něj paní, která tam zrovna také jedla, postavila se a říkala, když tebe vidím, tak si musím odplivnout.
0: Smutný, že tleskáme, co, ale...
3: Ale bohužel, tak to je... No, já jsem oznámkován, jako že hrají ty padouchy a muže na šikmé ploše, to je takové kliše, které velice často říkám, ale já je hraju rád a musím jenom prozradit jednu věc, že je to pár měsíců a tady ve vašem kraji, kousíček odtud, se natáčel krásný, myslím, to bude nádherný film, který se jmenuje Máj a točil ho režisér

0: palec a opravdu se odhalovalo doslova pro mě teda kouzlo této fantastické panenské krajiny, ty nádherné kopečky, nádherné cestičky, a ten režisér Brabec, který je současně i kameraman, tu poetiku do toho filmu, myslím, vložil. Ale proč o tom mluvím, tam s Broňou Poločkem z Národního divadla hrajeme takové jaksi průvodce toho filmu, nechal jsem se zarůst a je to taky takový lehkej padouch, no ale padouch takový jako rozumnější, a glosujeme celý ten příběh. Tak to jenom jako na vysvětlenou, že ten film je tady odsud z tohoto prostředí.
1: A já ještě k těm zlounům. Právě Honzík, jeho taková zvláštní vlastnost je, že nikdy nikoho nepomlouvá. A nebo o nikom neřekne nic špatného. Vždycky řekne tak jako kulantně, nebo tak, jako vždycky nikdy neřekne nic špatného. A jednou jsme skutečně mluvili o jednom člověku. A on řekl, to je strašná svině. Ty já znám, ty já hraju. Myslím, že dobře.
0: Jenom nechci dělat reklamu, ale udyndalo mě jedno nakladatelství, nevím, jestli to mohou říct, ale...
1: O tom tak, jsem chtěla mluvit, ano, právě.
0: Jo. Tak to...
1: Já to řeknu. Právě, že nejen Zloun je Honzík, ale jak napsala spisovatelka Šárka Horáková další knížku o Honzíkovi, a ta se jmenuje Jan Přeučil, aneb Muž taktník u zoufání. Kdo Honzíka zná, ví, že je to svatá pravda.
2: Ještě k těm negativním postavám. Když hrajete pro děti, stalo se ti někdy, že tě nějaké dítě taky takhle napadlo, že jsi zloun?
0: My hrajeme s Evičkou pro děti, máme řadu představení. My hrajeme spíš takové muzikálky, jako bych řekl, loutkové muzikálky, kde je propojeno loutkové divadlo, propojen dialog, písničky, a i ty děti vtahujeme do představení. Chceš mě doplnit, Evi, k tomu?
1: Mám takovou výbornou příležitost, že na tom jevišti, třeba my hrajeme Pověsti české, já hraju Jiráskovou a Honzík hraje Alojze Jiráska. A já si ho tam jako jeho v uvozovkách stará, já si ho tak podávám a já si ho tak vychutnávám, protože celé hlediště se směje, my si z Honzíka děláme legraci, říkáme mu ano, mistře, a on tam jako šílí, že to nemá rád. A tak jako nás to strašně baví a dětem vlastně přibližujeme Alojze Jiráska v podobě Honzíka Přeučila.
0: A v podobě starých Pověstí českých, protože já si myslím, že děti by měly chodit do divadla, protože ten kontakt je strašně důležitý oproti televizi k výchově pro jazyk český, pro citové záležitosti, pro vztah k rodičům, a dělá to řada renomovaných herců a my to s Evičkou děláme velice rádi a to naše divadýlko jezdí po celé republice, po Čechách a Moravě i po Slezsku, a dostáváme se do neuvěřitelných kolikrát situací, protože když se to představení povede a snažíme se, aby se povedlo každé, tak ten dětský divák z vás nespustí oči.
1: Právě. Máte, opravdu, to je nádherný adrenalin, když jdete na jeviště a jsou tam třeťáci, čtvrťáci, pátáci, to není žádné lehké publikum. Těm, když se něco nelíbí, a nejenom nelíbí, když je to jenom přestane bavit trošku, no tak už se začnou bavit mezi sebou a je po představení. A my si je vychutnáváme, že chvílemi v tom sále není slyšet špendlík padnout, no a někdy řádí s námi, a potom, když jdeme takhle z násleje, když odcházíme do šatem, říkáme si, je to je nádherný pocit. Fakt to děláme strašně rádi a jsme rádi tedy, že tenhle ten svůj výborný pocit můžeme předávat dál.
0: A jenom k tomu, abych navázal na to, co se stane, když jsou tam ty děvčata a kluci. Kdysi jsem, to je taková velice, já už jsem jednou řekl v televizi, myslím tu příhodu, jsme hráli, myslím, v Českých Budějovicích a Olda Vlach, vynikající český herec, znáte z Vesničky, Střediskové, že si zapaloval stále cigarety a tak, víte, co se pak stalo všecko, výborný mu kamarád, hrál jednoho černokněžníka a já jsem hrál druhého černokněžníka, a to bylo představení ještě se Štěpánkou a uprostřed stála Štěpánka. A mezi námi probíhal takový dialog. Bylo to tak, nebylo to tak, bylo to tak, nebylo, bylo, nebylo. A ten dialog se takhle stále stupňoval a v páté řadě jsem viděl takového jihočeského kluka, jako je tadyhle, teďka ve třetí, jak tady na mě kouká, ale pozor, ten měl stejný sestřih jako já. Jo, v tom jsme měli rozdíl. A když ten dialog takto probíhal, bylo, nebylo, tak tomu klikovi takhle lítala hlava. Bylo, nebylo, bylo, nebylo, bylo, nebylo. Takhle mu lítala hlava. A když to vrcholilo, tak se postavil na lavičku, ukázal na mě a zakřičel. A bylo to tak, ty dětku plešatej plstivej. Tak to je dětský divák.
2: Tak a teď já budu mít pár takových trochu přízemních otázek. Například, kdo u vás komu vaří a co?
1: Tak Honzík je velmi nenáročný strávník, protože se snaží jíst co nejméně. Takže u nás letí jogurty a zelenina naštěstí.
0: My jsme velkými vyznavači jogurtů, zeleniny a to máme velice rádi.
2: Takže recept, přátelé, žádnej nebude. Jo, prozradila mi svého času Evička, že jsou mezi vámi nepřekonatelné rozdíly.
0: Jak to?
2: Jaké a jak se s nimi vyrovnáváte?
0: To ani nevím.
1: No tak, Jejku, já bych uvedla třeba to, že když je Honzík doma, je tam teplo, světlo. Když odejde, zaklapnou za ním dveře, já pozasínám a vypnu topení.
0: Aha, no jo, takhle. No jo, no tak šetřit se musí. Já mám rád teplo, mám rád světlo, mám to rád, jo. Protože tak tu atmosféru rád cítím a rád si to užívám. Ale uznávám, že se musí šetřit samozřejmě.
2: To všechno
0: uznávám. Já jsem, když si představ si, než jsme se dali dohromady s Evičkou, tak u mě ráno, že o tom je to intimní trošičku věc, když se holím, jo, a když se holím i tady tyhle kebuly a tak dále, to není jednoduché, tak jsem rád, když mi teče voda. Jako jo, protože tak různě se omývám a tak dále. A Evička zpočátku se tak na to dívala, říkala, Honzíku, to není moc dobré, když ta voda takhle teče. Já říkám, no jo, je to, ale já to mám rád. A co kdyby to byl jen takový čůrek? Tak teďka prostě je situace taková, že já se bojím, já se ráno velice rychle tou teplou vodou a pak jenom je čš, a už to dospívá do takové situace, už jenom je kap. Kap, Evička jde, ty jsi můj milovaný Jenček, tak se mi to líbí. Kap, kap. Do té situace jsem se dostal. Ale dělám to rád, protože Evička stojí za to. Nemusím vám prozradit, já jsem měl vždycky veliké štěstí na krásné, nádherné partnerky, což je tady Evinka důkazem, které byly krásné dámy, chytré, vzdělané, milovaly děti a především milovaly život a byly nesmírně objímající, ale nejenom fyzicky, ale objímající i vnitřně svojí láskou. A to já velice si u každé ženy cením a Evička taková je.
1: Ty zlobíš.
2: Tak, máme nepřekonatelné rozdíly, to máme vyřízený. Máte doma nějaké zvíře?
1: Nemáme.
0: No, želvičku. Akorát.
1: Želvičku, no, ale...
2: A když je tak, Honzík doma, tak...
1: Tak tam by žádné nevydržel, tam je teplo, jedině saharský nějaký tenek.
2: Co považujete za nejpříjemnější relaxaci? Když nepracujete, když...
0: No, povídej.
1: Rádi chodíme do kina, zrovna včera jsme byli.
0: Rádi, ale máme takové, my nemáme žádnou chaloupku, my nemáme žádnou chatičku a rádi vyjíždíme. A protože ta naše profese, i když každá profese je náročná, samozřejmě, ale ta profese není kolikrát jednoduchá, protože když máte v 8:30 hrát třeba v Českých Budějovicích, takže musíte vstávat velmi, velmi brzo a to představení se musí odevzdat naplno. A odpoledne máte ještě závazky. Já třeba se ještě večer hraju pro dospělí nebo točím v televizi, přednáším na divadelní fakultě a tak dále, tak dále. Čili to vypětí je pochopitelně dost velké, tak my jednou za půl roku jezdíme do Luhačovic, do Jurkovičova domu, tam je to strašně krásné, příjemné a relaxujeme tam, čili ten týden je náš a ten musí být jednou za půl roku, to je dáno, nebo máme oba dva stejné záliby, rádi jezdíme k moři, tak vždycky rádi rádi jezdíme tak na 14 dní, na 12 dní k moři a tam si opravdu užíváme.
1: Ale na stejné místo pořád, na ostrov Tasos, kde už známe všechny lidi, kde už jedeme třeba do vesničky Teologos, kde prostě prodavačky, prodavače známe a prostě jdeme se s nimi pozdravit.
0: A nejsme takový typy, že bychom leželi na pláži, vůbec ne. My, tam je jsou borovice, sedíme pod borovicema, povídáme si, čteme si a je to nesmírně příjemné. A jezdí s námi všechny tři kluci a tam se všechny problémy jaksi dovíme, popovídáme se, je to velice
1: sympatické. No ale to je dost netypické, jo. Všichni tři kluci asi bývá to tak normálně, jenomže když jim je 27, 21, 16, takže to už tak typické není.
0: Já jsem teďka shodou okolností hrál na Pražském hradě ty letní Shakespeareovské slavnosti s Bolkem Polívkou, tam byli Češi a Slováci a byl tam renomovaný slovenský herec Oldo Hlaváček, který tam byl s náma a jsme si povídali, kam kdo po tom cyklu představení jedeme. Já jsem říkal, že jedeme na Tasos, Evičko, sami dva říkal, my jsme říkali, ne, jedeme s našima klukama. A on říkal, to je jedna z mála rodin, která takhle pohromadě jede, protože to je prýma a je to opravdu prýma.
1: A nám se líbí to, že přes rok vůbec nemáme šanci se potkat třeba všichni u stolu, protože každý už jsme někde jinde a je to chvíle, kdy si popovídáme, no ale i samozřejmě to krásný, takže myslím, že to docela utvrzuje nebo zceluje tu rodinu. Je to prima.
2: No, ať žije Řecko. Tak, jaká dosud nesplněná přání byste si chtěli v budoucnu splnit? Existují taková?
0: Evinko?
1: Já mám přání, ale to se mi nesplní, protože vím, že mám někde své tvůrčí meze. Já jsem chtěla napsat knížku vždycky, celý život, ale vím, že tudy cesta nepovede, no. Je to takový světýlko někde vepředu, ale tam už se asi
2: celý
1: nedostanu.
2: Celý život máš před sebou.
1: A z toho, co bylo, z toho můžu čerpat, že jo?
2: Možná
1: to
2: v tom přijde, Řecku.
0: To přijde, určitě to naskočí, já ti budu napovídat, to přijde. To dáme dohromady. No, já rád cestuji a jsem rád, že je Evinka a máme několik takových míst po Evropě, které bychom chtěli ještě spolu vidět.
2: Je, jmenuji nějaké.
1: No, po Evropě třeba New York.
0: Tak já jsem nikdy v New Yorku nebyl, tak rád bych na pár dní se tam podíval.
2: A ten zeměpis rušková.
0: A velice rád bych ještě do Madridu se podíval, i když jsem tam kdysi točil u Madridu jeden film v jedné zakázce, to bylo taky velice zajímavé. A milujeme Paříž, tam už jsme byli dvakrát spolu, to bych se chtěl ještě podívat. A velice rád bych navštívil Benátky.
1: My totiž máme ohromné štěstí, že rádi cestujeme, protože naše práce je o cestování. Téměř každý den vyjíždíme někam, i když jenom tedy po České republice nebo po celé naší republice, ale je to krásný, protože třeba před 2 dny jsme byli v Klatovech a jsme tam po 10. a prohlížíme si to rádi. Pak jedeme, kdy teď jedu třeba do Nového Hrozenkova, do Rožnova pod Radhoštěm. Prostě pořád je co prohlížet.
0: Ale
1: krásný.
0: Musím říct jednu věc. Dívejte se, to bych vám doporučil jako takový recept. Někdy nejenom obyvatelé této naší zemičky, ale dívejte se trochu s jiným otevřeným pohledem. Co ti naši dědkové a pradědečkové nám zanechali. Když jdete a díváte se na ty fantastické sochy, co jsou na těch barácích, když je to teďka opravené, ty reliéfy, opravdu ta naše zemička je velice krásná a ta příroda tak nádherně voní, že můžeme být šťastní, že žijeme v této krásné zemi.
2: Dneska jsem si to tak vyřešil krásně. Tak, přátelé, dotaz?
3: Dobrý den. Paní Hrušková mluvila o režisérovi Wildmannovi. Já se chci zeptat pana Přeučila, jestli má také oblíbeného nějakého režiséra a proč?
0: No, já jsem měl tu čest ve svém hereckém životě a snad ještě budu mít poznat řadu vynikajících režisérů i zahraničních, protože jsem hodně točil a i točívám v zakázkových zahraničních filmech. A je to, vždycky ta setkání jsou velice zajímavá, protože ten režisér chce z toho herce dostat absolutní maximum, samozřejmě. A používá nejrůznější metody, laskavé, násilné, metody, které by měly vyprovokovat ty herce. A při této příležitosti bych vzpomenul na vynikajícího režiséra, myslím, evropského formátu, je dneska už je to starší pán, Jiří Krejčík. O něm je velice známo, že používá nejrůznější metody, aby z herců dostal absolutně pravdivý a přirozený, nefalšovaný projev. Projev, který by vás jako diváky oslovil. A když se Jiří Krejčík, vzpomenu Týden v tichém domě, Vyšší princip, Božská Ema, to je klasika, že jo, režisér ohromného formátu, kdy režíroval asi v 75. roce Slečnu Julii v divadle Na zábradlí a my s kolegyní Hanou Smrčkovou jsme tam hráli takovou dvojici, to je o dvou lidech, a stále jsme zkoušeli, stále se mu to nelíbilo a že to bylo přehnané, že to bylo velice jaksi nadnesené, že to nebylo přirozené, a při těch zkouškách on vyžadoval, aby tam byl i v kleci takový malinký ptáček, který tam poskakuje, protože to byla součást té inscenace a o tom ptáčkovi se trošičku tam jedná. No my jsme zkoušeli, on stále nebyl spokojen a jednoho dne při jedné zkoušce řekl: stop, přeučil Smrčková ke mně. My jsme přišli k režisérskému stolku, posadili jsme si vedle něj a on říkal: dívejte se na toho ptáka. My jsme se dívali na toho ptáka. Dívejte se výrazně na toho ptáka. My jsme se výrazně dívali na toho ptáka. Ten se chová přirozeně. Takhle hrajte divadlo.
2: Tak máme ještě dotaz?
4: Dobrý den. Zmínili jste se o svých třech synech. Pokračuje někdo ve vašich šlépějích?
1: Tak je to pravda, nejstarší Zdeněk, Zdeněk Rohlíček, je v angažmá v plzeňském divadle J.K. Tyla a jsme moc rádi a vlastně dnes bychom vás chtěli pozvat, koukněte se v 8 hodin na televizi, to je přenos z plzeňského divadla.
5: Dobrý den, já chci takovou odlehčenou otázku. Pane Přeučil, kolik máte klobouků a v kolika barvách?
0: No, madam, to jste mě zalichotila touto otázkou, to je moje slabá stránka. Mám rád klobouky. Myslím si, že mi trochu sluší, to říkají, tady dáma pokyvuje, všimni si, Vinko, jo? Jo, to je zajímavé, ano. Já vám děkuji, ano, protože o mě se říká, že jsem, to říkají i garderobierky, kloboukový typ, mám jich asi 30, je to tak, Evi, v nejrůznějších barvách, ale teďka je to problém. Víte, ten klobouk musíte ladit taky k určitému oblečení. Jednoho nosím rád proto, protože můžu před vámi smeknout. A tím, že smeknu, ať je to starší dáma, ať je to mladý člověk, ať je to kdokoliv, vyjádřím úctu, že si toho člověka vážím. Patříte si, myslím, k noblese. A lidé by měli být k sobě noblesní. To je i součást života, součást demokracie. Lidé by se měli na sebe usmívat, měli by být ohleduplní a smát se je strašně důležité. A ten klobouk je takovou třešničkou, že smeknete, pozdravíte. No mám jich asi 30, no jenom má to i své výhody, nevýhody, protože když jsem si koupil bordo takový klobouk a to se mi velice prodražilo, přišel jsem domů a nic jsem k tomu neměl. Čili jsem si musel dokoupit řadu věcí. Tak to je, neříkám můj koníček, ale mám klobouk. Rád.
2: Máme další dotaz?
0: Tak vy jste se rozpovídali, to je sympatické. To máš, Ondra, radost, víte?
6: Dobrý den, já jsem chtěl se vrátit ještě k vašemu chaloupkařskému období. Myslím, že jste měl dokonce i tady v našem kraji chaloupku chvilku.
0: No, máte pravdu, já jsem nikdy na to moc nebyl, ale Štěpánka měla ráda chaloupky, měla chatičku v tom, v Kozojedech, a pak jsme koupili v Levíně u Úštěku tam jsme měli takovou chaloupečku a pak později jsme měli ve Zlenicí takový malý mikrobaráček. Ale ano, malinký, ale byli s tím vždycky, mě to moc nebavilo. Byli s tím strašný starosti a vím, že Štěpina byla vždycky v tomhle rozkošná, protože já jsem byl takový ten otrokář na tý... Otrok na tý chalupě. Otrok, ano. Protože Štěpka vždycky vyšla na tu verandičku, měla v ruce tu krátkou cigaretku, 2 deci vína a koukala tak se po té zahrádce, říkala: Honzíku, ještě upravtáme ten zahónek, ano. Proč ta růže nekvete, něco pro to udělej. Tamhle ten krtek, zlikviduj to. A já jaksi jsem byl takový ten lehký, milující otrok. A raději žádnou chaloupku nemám a jsem ráda, že je Evička je proto a že raději vyjedeme někam se podívat.
1: Ne, tak já bych nebyla tak elegantní a nekouřím.
2: Můžu mít, ano. Můžu vzpomenout na jednu historku, již jsem byl svědkem. Vy jste měli pejska Lízinku.
0: Ano, ano.
2: A já jsem, přátelé, byl svědkem toho, kdy jsem byl u Štěpánky a u Honzy a odcházeli jsme, byl jsem jimi pozván někam do divadla, odcházeli jsme a slyším, jak Honza v té předsíně říká: tak Lízinko, buď tu hodná, my přijdeme v 9 hodin. A Štěpánka se otočila a říká: ale Honzíku, teď to v 9:15 končí. A ten říká: ježiš, promiň Lízinko, až v 9:30 přijde.
0: To je pravda, Štěpina milovala pejsky a ta Lízina to byla taková podvratěčka, z toho Levína se k nám přidala a tu jsme milovali to. To byl divadelní pes, tu jsme tahali i na představení. A první, co bylo, že pro Lízinu se musel připravit koutek, jo? A to byl už takový pejsek, která věděla, my jsme tenkrát ty dětské představení hráli s pauzou a že po 45 minutách je pauza a po 45 minutách ona vstala a už koukala kolikrát, co se, kdy bude pauzička, aby dostala nějaký papáníčko a tak dále. Krásný pejsek to byl.
2: Takže to byla vzpomínka ještě na Lízinku a máme nějaký poslední dotaz. Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil tak jako obvykle. Nostalgické muzeum zábavy navštívili Eva Hrušková a Jan Přeučil.
7: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte druhou část Nostalgického muzea zábavy, které hostilo manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď už ale přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat.
8: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
7: Když jsem minule v této rubrice hrál písně z filmové hudební veselohry Valčík pro milion z roku 1960, připomínal jsem i některé tehdy mladé začínající herce, kteří si ve Valčíku pro milion zahráli. Kromě Jana Přeučila to byly například Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček a také Jiří Hrzán, který o 20 let později tragicky odešel z tohoto světa. No a právě Jiřího Hrzána si tu dneska připomeneme.
9: Já jsem chodil na školu, takový zvláštní ročník jsme byli a my jsme si založili takový klub. Ten klub trvá dodnes. Akorát později jsme přibrali několik starších člen, abychom se generačně vyrovnali. Ten klub se jmenuje Klub Bestií. Ne, my jsme máme hrozně rádi mezi sebou, my si dokonce půjčujeme i peníze občas. A jinak si provádíme hrozný věci. Tak třeba Jirka Kore, to je můj velice dobrý kamarád a dobrý přítel, výborný herec. On má takové zvláštní pojetí herectví. Já třeba, když jsem udělal na jeviště salto, nebo jsem se nějak fyzicky projevoval, tak on se tak na mě pohrdavě díval, jako na takový ten malej odporný hmyz. Říkám, poslyš, příteli, jsou samý šprťouchlátka, kde nic, tu nic. Dobrý herec se nemusí na jevišti ani pohnout. Tím myslel pochopitelně sebe. On taky tak hraje. Dobrý den, milostivá paní. Zde je psaní. A čeká, kdo ho odnese z toho jeviště. On vždycky za mnou jezdil o prázdninách do tábora, neměl tatínka v Roudné, to je kousek od sebe, a vždycky přišel hrozně znaven z nádraží a říkal: milý Jiří, ta cesta k vám z nádraží trvá plných 15 minut. To je zbytečná ztráta času. Za tu dobu, co bychom toho mohli spolu prodiskutovat. Já jsem říkal, máš pravdu, hele, když odpadu s vlakem, novej zbytov, zatáčka, další zatáčka, rovinka, šranky, semafor, tam ten vlak vždycky skoro zastaví, já tam vyskočím přes silnici a jsem doma. Říkal, to je výborný nápad. Asi se o to pokusím. Za tři dny na to takhle sedím doma na verandě. Dívám se, jak nám kvete květák. Najednou vidím v dálce takovou podivnou, zvláštní, řekl bych až surrealistickou postavu. Celou rozedranou, skrvavenou. Jak se unaveným, vedchým, stařeckým krokem blíží k našemu domu. Teď já blbě vidím. Tak jsem ostřil. Říkal jsem, hergot, lupičidou, horem jsem zamknul, přijde, když on to kode. Říkám, jak to vypadáš, co se ti to stalo, prál si se z průvočí, nechtěl ti štípnout lístek nebo co. Říká, ty smědál, ty brouku dobráku, tam je 15-metrovej pešung s viaduktem. Tak ten viadukt jsem naštěstí oprsa minul, ale dole je jakýsi živý plot s ostnatým drátem. Tak do toho jsem vysekal takovou menší úhlednou dírku. Ty lidi tě znají, mají tě moc rádi, pozdravujou tě, máš to jít zaplatit. Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky koukal, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrza. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrza, pojďte sem. Říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malér, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
10: Už nic, pane Hrza, jdete pozdě na přednášku.
9: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo do telefonu, tam se ozval crrrr, on to zved.
10: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
9: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
10: Pane Hrza, volej z ministerstva kvůli prázdninám, volej. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven, Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou, Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč? Kluci asi není uhlí. Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátného. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny, že? Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaký, třeba, ňa, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To mě i na prsou vyšit, takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měla syna tety z Parína. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíš tu jehlu. Pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla, jehla nitěl. Teďkom teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný říct ten hrneček. Udělat. Tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma. Šup, šup, šup, šup, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho bontonu, že takhle ty 3 prsty, že jo, to uško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývala. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. Kdo nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu, nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne, stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, Hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou Hrzána? Mrkvička, velký štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hezký. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď Hrzána nebo mrkvičku. Neviděli jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak Hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, Zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagáty pěkně druhou na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu?
11: Popo, ty ne tady. Popo, ty tady ne. Popo, tam máš hr, tady ne, Popo, tady. Tady ne, ne, ne. Tam. Děkuju, šel jsem horo, tušel mrkvička stejnou cestou. Říká, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzána. Šebo 8, tady ne, mrmr, hrtám. Hrtám ti za mrmr, hrtám, totiž za hr, mrmr, tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr, hr. Tam, pá, pá, pá, mrmr, mrtám, hr, hr. Děkuju, šelor, a tuše za hezký. Říká, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? Teď já jsem s to úplně v prdeda v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hr, hr, dva mr, mr, dva zeze. Jsem výzvětnej balon, jsem výzvětnej balon. Přijakují pánové v bílej plášti od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče. Co pak, trumpetky se vám zachtělo? Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer. Byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

jako ten Ricky, co hodně zlata chtěl. A nevěděl, že celá zem, celý pohádkový svět, chce vidět princezu s českým honzou, vlastně s českým králem.

0: pozor však, pouze na to pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, nevěřte, že to snad není radno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno.
1: A to už je, přátelé, pro dnešek všechno. Končí malá vzpomínka na komika Jiřího Hrzána, končí druhá část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem, končí nostalgické muzeum zábavy. Pohodu, radost a štěstí vám do dnů příštích z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdravení, milí přátelé, spoza světel RAM vás zdraví Jiří Kasal. Před týdnem jste si mohli poslechnout první z půl hodinek, které jsme se rozhodli ve smutné aktuální souvislosti věnovat legendě české populární i swingové hudby Karlu Hálovi. Společně s ním jsme vzpomínali na jeho tatínka, dospívání prožité ve Švédsku, ale také na studium na Pražské konzervatoři i první angažmá. Dnes bychom rádi postupili dále v Hálově kariéře do času, kdy už se ve skromných českých podmínkách dotýkal popularity.

se nemohu a pokaždé se za ní otočí. A pak, abyste věděli, ač nejsem vůbec nesmělý, jen v duchu na ní směle útočí.

0: Song, který náš pořad uvedl, dokumentuje etapu, v níž co by zpěvák a basista Karel Hála působil v renomovaném a do značné míry unikátním orchestru Ladislava Bezubky. Je vymezena zhruba první polovinou 60. let.
1: V 61. myslím, že jsem přišel k Bezubkovi do další slavní kavárny Valdek, kde už stály fronty o 4 hodin, aby se dostali do kavárny.

ještě nevím teď přesně kdo, abych nelhal. No, jakože za Kleinovy divadlo Apollo, jestli s nima nechci dělat, že jo. Já jsem říkal, no já divadlo Apollo, že máš v podstatě od té doby žádný koncerty, nic, to se hrálo po barech, po kavárnách, že jo. Říkal, dobře, za tam budu jako, no, jako zpěvák, no, takže samozřejmě to. Teď jsem šel za tím Láďou bez zubku a říkám, poslyšel, že myslíš, že bych, a on se tak na mě podíval, říká, běž, máš na to. Tak jsem podepsal tu smlouvu s nima, no a tam začala další krásná éra, že jo, panč, najednou jsem už nehrál na basu a už jsem byl jenom solista, no a tam začala panč, to fantastická malá kapela, že jo, to byl Švábenský na basu Gondolán, Jirka Kysilka na vůjem, že jo. Teď si nespoň, kdo hrál na tenora a no bylo to obrovský, zkrátka hrálo to jak blázen, že?

0: triu se svými kolegy z divadla Apollo s Karlem Gottem a Jiřím Kysilkou zpíval Karel Hála tuto ve své době docela úspěšnou písničku autorů Ladislava Štajdla a Zdeňka Borovce. V Apollo pobyl 2 léta a sklízel diváckou přízeň, zejména ve hrách Pouť pro dva a Nešpory. Pak přešel do dalšího divadelka, které mělo nepřehlédnutelný vliv na domácí populární hudbu 60. let. Ale o tom už více sám Karel Hála.
1: Když Karel odjel do Ameriky, Gott, teda myslím, že ten byl

souhlasně se mnou teda v tom Apollo. A když odjel do Ameriky, do Las Vegas tenkrát, no tak se najednou ta rozdělil na Apollo Jazz a přijmuli malého Petra Spáleného s bráchou, který si řekli Hroši. No a jako tak tomu začali říkat Apollo Beat a Apollo Jazz, že? No a už se pomalinku, jak se to rozdělilo, že? Tak to začalo nějak vadnout všecko, že? Poněvadž jezdit jako na koncerty, jako Apollo Jazz a Apollo Beat, vždycky se to dělal souhlasně, že? Že jsme dělali každý půlku, aby ty lidi měli obraz a tak dále, no nic, tak to začalo takhle pomalinku uvadat. No a když už to vlastně v podstatě skončilo a ten Apollo Jazz se rozpad, pač některý ty dobrý muzikanti šli k Vlachovi, některý šli ke Krautnerovi do rozhlasu, no teda k Houbrubovi, že do rozhlasový kapely, že a Rudlínek Rockl samozřejmě, který já jsem miloval, že to byl obrovský kluk a fantastický jazzman, to jako si nikdo z těch lidí neuvědomí, co on jako uměl zahrát ty myšlenky, fantastický country, že jo, který předved v jedný snad mojí takzvaný stěžení písnice Dej mi pár rokovů, kde tam má solo na piano, který je do dneška jako high life, bych řekl, mezi pianistama, že jo, ta myšlenka hlavně, že jo, Pačná Ray Charles samozřejmě na to piano věděl svý k tomu svýmu zpívání. No a takže to dopadlo tak, že jsme se někde setkali s panem Ostřelem, divadlo Rokoko, jo. Já říkám, prosím tě, Darku, já vidím tady konce, já ti tam půjdu osvětlovače třeba nebo něco a vem do toho divadla. A on se smál, furt kouřil doutníky a jakože ha, ha, ha, ha, ha. A najednou jednoho dne volá, tak co, ještě bereš tu nabídku? Já říkám, no, a jako osvětlovač nebo ne? On říká, ne, jako solista. Odešla Vondráčková, odešla Kubišová, Matuška, že jo, z divadla. V podstatě, a Venceneskář, udělali ty Golden Kids. No a najednou tam bylo prázdno. Takže scháněl zkrátka, Ostřel scháněl náhrady. No a teď se tam hrá Filozofská historie, mimo je nesmírně krásná muzika od Zdenka Petra. Že jo, a vůbec ta myšlenka byla, to byl vlastně takový první muzikál mimo Stodukátu za Juana vlastně v tom rokoku, že jo. No a teď samozřejmě se učíte, to byly takovýhle hory textu. A já jsem chodil tenkrát s Helenou Růžičkou a říkám, Helčo, prosím tě, já neumím mluvit. A teď jsme četli ve Slávii, jsme měli Salonek a tam já jsem jí měl jako protihráče. No, do dneška to neumím, samozřejmě se naučit mluvit to, co mi napíšou, že někdy člověk, co ho napadne, mluví líp, ale to nešlo. No, takže se dělalo tohleto. Tak jsem v tom rokoku vydržel ještě nějakých pár let.

0: Myslíte, že to ještě pojede?
1: Pojede to musí, pojede to. Ale podívejte se, pane Halave, když si chcete koupit luk, vedle máte sportovní potřeby, tak si tam vejděte.
0: Nesmíte brát vážně všechno, jak to zpívám. Vidíte jenom písničky?

0: Minulá skladba byla uvedena v onehdy oblíbeném písničkovém televizním pořadu Vysílá studio A, který byl, jak známo, viditelnou platformou pro sestavu zpěváků z divadla Rokoko, k níž toho času Karel Hále náležel. Tento ústřední protagonista tohoto pořadu už zmínil výraznou píseň jeho repertoáru Dej mi pár okovů. Možná by neškodilo si ještě o ní něco bližšího říci.
1: To je stěžejní písnička, že jo, taková. Ray Charles, samozřejmě, tenkrát se, nevím, kde jsem to sehnal, já myslím, že to přinesl Jirka Štajdl. A on to měl s takovou s těma čtyřma holkama, že jo, tam takové, a to bylo taková hercnovka, že jsem řekl, ježiši, já bych to strašně rád, ten soul tam je, to je cítit z toho Ray Charles se celý ten Ten Inchenshaw Mahard, jak mu to zkrátka jde z toho středíčka. Jirka přišel do druhé a říkal, tady to máš.

Zvolna končí další světla ramp a vzpomínání na zpěváka Karla Hálu, který opustil své četné příznivce před 2 týdny. Autor tohoto pořadu Jiří Kasal vám už v tuto chvíli děkuje za poslech a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

škoda, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

kalamita šla do světa a já doma vlet. Ale ještě jednu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Země až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že nem ta babeta, že bude bita. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

prvních bylo mnoho něžných míst, v posledních ta krásná vyznání přešla v nenávist.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni vás spolu s režisérem
5: Jaromírem Ostrým
1: zvou na další schůzku Toulek českou minulostí. V tento čas se v Českém rozhlase Brno, ovšem na druhém programu Českého rozhlasu, touláme pravidelně po českých dějinách. Ani dnes neuděláme výjimku a proti proudu času se vydáme do prvních desetiletí 16. století.
3: Do Sankt Joachimstálu.
1: Ano, tak to se jmenovalo město, které rychlostí svého vzniku a růstu si zaslouží místo v Guinnessově knize rekordů. Je to
3: údolí svatého Jáchyma.
1: Neboli
3: Jáchymov.
1: Jsouce inspirování knihou Petra Hory Hořejše budeme pátrat po stopách, které toto místo a posléze město v písku naší historie zanechalo.
3: Instál.
1: Tímto zvoláním jsme nazvali 309. pokračování rozhlasového seriálu, v němž jsme urazili už notný kus cesty od pravěku až k přelomu doby Jagellonské a Habsburské. Taky se mu říká konec středověku, začátek novověku.

0: Na panství Ostrovském v Lokecku, na pozemcích někdy vesnice Konradsgrín zvané, odkryty byly stříbrné doly tak hojné, že v krátké době bohatství jejich zastínilo starožitnou slávu hor Kutných. A pozor všeobecný obrátil se k nim v míře napnuté. Roku 1516. počala se tam tvořit i nová osada, které dáno jméno Údolí svatého Jáchyma, neboli Sankt Joachimsthal. A již s ním svatováclavský v roce následujícím pojal tu věc do své agendy, ačkoliv neustanovil o ní ještě nic konečného. Již roku 1518. vydal hrabě Štěpán Šlik tiskem v Lipsku zvláštní řád horní pro tyto doly.
1: Ještě než se vydáme do toho srázného údolí mezi Karlovými Vary a Božím darem, já bych se pozastavil nad tím hrabětem, jako bych tam zaslechl uvozovky.
2: To svědčí o dobrém sluchu, v skutku tam jsou.
1: I táži se, proč on pan Šlik nebyl hrabě?
2: Štěpán, ano, mezi jeho předky se však vyskytovaly úplně jiné tituly.
1: Jaké?
2: Akademické.
3: Ale ona celá ta šlikovská historie začala už v Kostnici, na Husově procesu.
1: Což je však historie, ano, právě stoletá.
3: V tomto výstavném městě na břehu Bodamského jezera bylo tehdy jen velmi málo Čechů, kteří se nestyděli ukázat ve dne s císařem Zikmundem.
2: On se pan římský císař a český král, jak dobře víme, netěšil u našinců té nejlepší pověsti, na rozdíl od jeho tatínka.
3: Tím raději přijal panovník služby, jež mu prokazoval mladý doktor jménem...
1: Šlik.
3: Křestním Kašpar, rodem z Chebu.
1: Zavděčil se?
3: Náramně. Postupně byl jmenován...
0: Tajemníkem jeho milosti císaře Zikmunda.
3: Později...
0: Svobodným pánem Šlikem.
3: A nakonec...
0: Hrabětem Šlikem a majitelem rozsáhlých panství v severozápadních Čechách.
1: Již uvedený Štěpán z rodu Šliků...
3: Byl jeho vnukem a dědicem.
2: Pan hrabě byl ještě mladík, když se o tom jednoho letního dne roku 1515. dozvěděl.
1: Dozvěděl se o čem?
2: O tom, co se dělo zhruba už nějaké 3 roky, pravděpodobně od roku 1512.
1: A co to bylo?
2: Že na samém tom nejzapadlejším konci jeho obrovského panství v údolí říčky Bystřice leží na povrchu země a že se stačí pro ně jenom schýbnout.
1: Stříbro.
2: Přesně tak.
1: Jenomže, i když se stačilo pro ně pouze schýbnout, samo místo bylo poněkud z ruky, ne?
2: Dost z ruky.
3: Štěpán Šlik, 28-letý majitel onoho označeného místa, se jeho nepřístupností odradit nedal.
2: Leželo sice za stržemi a takřka uprostřed pralesů.
1: Ale stříbro dokáže dobře svítit na cestu.
3: Štěpán

0: Rodu Davidova, jemuž a pochopitelně i jeho manželce Aně, se narodila již v pokročilém věku obou rodičů dcerka Miriam,
1: kterou známe dodnes pod jménem Marie, Panna Marie,
0: které se narodil syn Ježíš
1: a Jáchym byl jeho dědečkem.
2: Při tak náhle objevené studnici velikého jmění nebylo divu, že přemítána byla i otázka, kdo měl k ní právo, a to ve smyslu sporném. Páni Šlikové, kteří nyní již vesměs hrabaty z Pasaunu neboli Basána sepsali, drželi kraj Lokecký, ne co dědictví spupné.
3: Autor František Palacký míní spupným dědictvím to, které bylo bez lenního závazku, tedy plně svobodné.
2: Ale měli ji co zástavu od koruny české, která s placením částky zástavní mohla každou chvíli do komory královské zase navrácena býti. Ostatně zástava ta náležela celému rodu a ne toliko linii ostrovské, čili šesti synům páně Kašparovým.
0: S vlastnictvím pozemků v údolí svatého Jáchyma to bylo...
1: No, řekněme, že podivné.
2: Naskytlo se tu hned několik dalších otázek sporných drahně. Komu náleželo právo desátku a právo mincovní? Byli-li páni linie ostrovské samojediní oprávněni k velikým těm užitkům, nebo též strýcové jejich linie lochecké a falknovské? Rozumí se, že na rozhodnutí jejich ke svému prospěchu hrabě Štěpán i bratří jeho dali sobě velice záležeti a nabývajíce každého dne většího bohatství, není divu, že odhodlali se obětovati části jeho k tomu cíli.
3: Pan Palacký mluví už zcela určitě o bohatství, takže se to rozkřiklo.
0: U nás se nic neutají.
1: V té době bez telegrafu, telefonu, než kvůli internetu, se ta zpráva roznesla po Evropě rychlostí nevídanou.
0: Nastalo jedno z klasických stříbrných opojení.
1: Což je forma stříbrné horečky, jež není o nic méně závažným onemocněním, než horečka zlatá.
3: U nás byla tato choroba známa již poměrně dlouho.
0: Věru, že ano. České stříbro z Kutné Hory, Příbramě, Jihlavy, ze Stříbra, ze Stříbrné Skalice, ze Stříbrných hor a ještě z mnoha dalších míst. To byla věc ve světě velmi vzácná, velmi obdivovaná a velmi záviděná.
1: O králi Přemyslu Otakarovi II. Se po Evropě vyprávělo, že má tolik stříbra, že je musí přechovávat v dutých věžích. Stříbro se do nich sype horem a když je věž tím kovem doslova našlapaná, no tak se postaví o kousek dál věž nová.
0: Což je možná jakási historická anekdota.
1: Ale faktem zůstává, že syn a nástupce tohoto Přemysla Otakara, český král Václav II., měl tolik drahého kovu,
3: což znamená peněz,
1: že mnozí evropští panovníci vedle našeho vladaře vypadali jako docela chudí příbuzní.
0: České království bylo zemí soběstačnou, i pokud jde o umění, kterak drahé, jakož i jiné kovy, těžit a tavit.
1: Z listiny, sepsané už v roce 1088, víme, že tenkrát už pro havíře a horníky bylo vžité české označení.
2: Rudníci.
1: Tito rudníci vytěžili miliony hřiven stříbra.
3: Hřivna je čtvrt kilogramu.
1: A tyto miliony většinou těžili bez zahraniční pomoci. A to až do doby Přemysla Otakara I., který začal povolovat německé osady.
3: Vraťme se však za zcela určitými rudníky do údolí svatého Jáchyma.
0: Pan hrabě Šlik se v skutku nemusel o dostatek pracovních sil starat.
1: Verbířskou službu,
0: dnes bychom řekli reklamní nebo náborovou kampaň,
1: za něj obstarali pověsti.
0: A byly to docela pravdivé pověsti o možnosti snadného, rychlého, ohromného výdělku.
1: V měřítku střední Evropy se odehrálo to též, co o 3 století později kolem amerického zlata na Klondajku a kolem diamantových polí v jihoafrickém Kimberley.
0: Do údolí svatého Jáchyma začali putovat ze všech světových stran lidé, přivábení úslovím, které se nejenom v němčině, ale v mnoha jazycích a dialektech rozléhalo Evropou.
2: Instal, instal, mit mutter, mit al.
3: Aby byl zachován rý.

0: i význam, dovolili jsme si je přebásnit.
1: Vezmi starou, vezmi děcko, do údolí běží všecko.
0: Já bych řekl, že překlad je v tomto případě lepší originálu.
2: No, mezi námi, ono to s tím během tak horké zas nebylo.
0: Ne?
2: Ne.
0: Jak to? Touha po majetku jest vydatnou pohodnou hmotou.
2: To jistě, ale kterak běže ti cesty nemajíce?
3: Cest nebylo, za to hvozdů.
2: A když se řekne hvozd, tak se myslí skutečný prales s medvědy a divočáky, kteří hájili energicky své domovské právo, a vlci a rysy se tam schánili po teplé svačině.
3: Stejně ale přicházeli lidé odevšad.
0: Nešlo by to přesněji?
3: Tak tedy z Kutné Hory a Jihlavy přišlo jen pár nespokojenců.
2: Za to ze zkrachovalých dolů spoza hranice na saské straně tvořili doslova zástupy.
0: V Sasku měl báňský průmysl už tenkrát útlumový program.
2: Ten program jim vnutila voda.
3: Jihlava, ale i Kutná Hora se po husických bouřích už nikdy nevzpamatovali.
2: Koncem 15. století se však Stříbrná Ruda nachází v Krušných horách.
3: Přesněji na jejich saské straně, kde tím pádem vzniká jedno báňské město za druhým.
2: A když pak jsou doly největšího z nich při náhlé katastrofě zatopeny?
3: Tak osiřelí horníci pátrají v okolí po nových výchozech.
0: Což jsou místa, kde se Ruda dostává až k zemskému povrchu.
3: Což se stalo právě v údolí svatého Jáchyma.
2: Sasští horníci nakonec vytvořili v Jáchymově německou většinu.
3: Tu už jenom doplnili další příchozí z Poríní, z Rakous, ze Solnohradska, hledači pokladů ze Švýcar.
0: Ale v létě roku 1515 není v tom údolí Bystřice ještě nic, tedy kromě toho stříbra.
2: Za to už v prosinci téhož roku tam stálo 400 domů a nedlouho potom 1200 domů.
0: Opravdu?
2: Tady to mám černé na bílém. 400, posléze 1200 a to na ploše 80 hektarů.
0: 400 domů během necelého půl roku. V skutku dobrý příklad pro bytovou politiku naší vlády.
2: No tak ony ty domy byly ve skutečnosti dost ubohé dřevěné chaty.
0: Ještě ubožejší než paneláky?
2: Mnohem.
3: Pouze jednu jedinou výhodu měli.
0: Jakou?
3: Když už byli na spadnutí, postavila se nová chata vedle a předchozího domu se využilo jako paliva.
2: Na každý pád rostlo údolí svatého Jáchyma.
3: Neboli Joachim stál.
2: Čili Jáchm stál.
3: A ještě taky Jochn stál.
0: Tedy dnešní Jáchymov.
2: Rychlostí nevídanou.
3: Navzdory zimám v skutku fantastickým.
0: Jiným než dnes.
3: Zcela.
2: V dobové kronice se dočteme, že za jednu jedinou zimu zmrzli v jediném lese dva medvědi a 1500 kusů jiné zvěře.
3: A že tím nemysleli veverky.
2: Chaty se rozpadaly, protože v tom třeskutém mrazu praskaly skoby i hřebíky.
3: O jedněch svatodušních svátcích.
0: A ty se drží 50 dní po Velikonocích?
3: Tady bylo ještě na metr sněhu.
2: Karavany lidí však nic nezastavilo.
3: Bodejť by je taky něco zastavilo, když v údolí svatého Jáchyma byla Ruda vzácného kovu kolikrát jen dlaň pod povrchem půdy nebo přímo v kořenech starých stromů.
2: 10 let po svém založení měl Jáchymov 18 000 obyvatel.
3: Tedy 5x tolik, kolik jich žilo v tehdejší Plzni.
2: A 7x tolik, kolik tenkrát měly České Budějovice.
3: V Karlových Varech.
0: V dnešním sídle kraje, ve kterém leží i Jáchymov.
3: Žilo tehdy pouhých 600 duší.
2: Jenom pro srovnání. Praha měla tenkrát 30 000 obyvatel.
0: A ještě jednou Jáchymov?
2: 18 000.
3: Z toho 8 000 horníků.
2: Tehdy se jim říkalo rudníci.
3: Dále 800 štajgrů.
2: Neboli důlních dozorců.
3: Taky 400 šichtmistrů a ještě dalších báňských úředníků.
2: Ti všichni pracovali v 900 stříbrných dolech.
0: Prosím?
2: Něco není jasné?
0: Ta číslovka, jsem se asi přeslechl, kolik bylo těch dolů?
2: 900.
0: Tak jsem slyšel dobře.
2: Stříbrných hutí bylo 13.
3: Za pouhé 4 roky od nálezu stříbra dal Štěpán Šlik razit z Jáchymovského stříbra mince.
0: Jak vypadaly?
3: Na líci vidíme muže s plnovou sem.
2: To měl být světec Jáchym, ale podobu měl po neboštíkovi Jáchymu Šlikovi.
3: Nápis na minci uváděl vše na pravou míru.
1: Sanctus Joachimus.
0: Tedy svatý Jáchym.
3: O koleno muže je opřený štít se čtyřdílným znakem Šliku.
2: V jeho modrých polích se nacházejí zlatí lvy, nesoucí malý kostel.
3: Naproti nim jsou dvě dvojice kroužků v červené a stříbrné barvě.
2: Rub mince nesl obraz velkého heraldického českého lva, dvouocasého s královskou korunou a kolem nápis
1: Ludovicus Primus, Dei Gratia Rex Bohemie.
0: Ludvík I. z Boží milosti král český.
1: Zachovala se listina ze dne 25. ledna roku 1520. daná za jednání sněmu českého, v níž se bratři Šlikové zavázali pánům Zdeňkovi Lvovi z Rožmitálu, Ladislavovi ze Šternberka, Janu Pluhovi z Rapštejna i jejich potomkům dávati ze všech stříber, která na těch horách svatojoachimstálských a na okolních gruntech jejich dobývati se budou a mincovati, od každé hřivny obyčejné váhy 7 grošů českých, bude-li to sjednáno u krále Ludvíka Českého, aby tu při těch horách mincovati se mohli jak groše české, tak i mince podobné těm, které v knížectví saském byly dělány. Přáli sobě přitom, aby jim povoleno bylo 1/3 stříber svých zmincovati na groše české, 2/3 podle způsobu saského. Tím objasňuje se článek v usnesení sněmovním, kterým svoleno bylo, že pan Štěpán Šlik s bratřími svými může na horách joachimstálských býti groše na zrno, která na horách Kutných se tepe, s tímž rázem i textem, jen s malou proměnou, co se tkne jejich erbu. Tyto groše byly větší na číslo rýnských zlatých a sice groše 1/4, půl i celozlatkové. Na největších groších platících celý zlatý rýnský měl býti na jedné straně ráz krále jeho milosti s textem, na druhé obraz svatého Joachima i erb páně Šlikův. Nepotřebí dokládati, že zřízení toto dalo původ krásným o něm grošům joachimstálským, jejichž památka ve slově tolar ozývá se podnes po celém světě.
0: Kdyby jenom ve slůvku tolar.
2: Těm mincím se v Čechách říkalo, že jsou dolské, popřípadě dolary.
0: Už tenkrát a u nás, prosím.
3: V německých zemích dostali jméno tálery.
0: Nastoupili cestu, jejíž vítěznost dosvědčuje srovnávací jazykospit.
2: Ta mince se stala tálerem, tolarem, dolarem.
3: Ale taky to bylo dolaro ve Španělsku a dáler v Holandsku.
2: V Itálii zase Gioacchimico.
0: Tam využili zase první část jména našeho města. Gioacchimico je tedy něco jako Jáchymek.
3: Podobně i v polštině. Tam to byl Joachimik.
2: A v Rusku zase Jefmik.
0: Ruský Jáchym je Jefim.
3: To všechno byla jména pro mince, které se z českého stříbra razily v Jáchymově ve městě Stříbrné horečky.
2: Roku 1526. se v Močálech u Moháče utopí český a uherský král Ludvík.
3: A beze stopy v něm zmizí i zakladatel údolí svatého Jáchyma Štěpán Šlik.
2: A do tohoto města přišel
3: nikoli zbohatnout, ale léčit.
2: Tehdy 33-letý doktor medicíny jménem
1: Jiří Agricola.
0: No, on se sice narodil.
2: Bylo to 24. března roku 1494.
0: Ano, v saském městě jménem Hluchov, zdejšímu soukeníkovi jako
1: Jiří Bauer.
0: Když v Sasku, tak spíš po Německu.
1: Georg Bauer.
0: Ale když šel pak do světa studovat,
3: tak si to svoje jméno přeložil po tehdejším velmi praktickém zvyku do latiny.
1: Bauer.
0: To je sedlák. Latinsky
1: Agricola. Georgius Agricola.
2: Na svou dobu byl Jiří Agricola muž náramně vzdělaný.
3: A taky zcestovalý.
2: To patřilo k sobě. Kdo se chtěl vzdělávat, musel do světa.
0: Do světa to znamenalo?
2: Nejprve na univerzitu do Lipska.
0: Což o to bylo pořád ještě doma.
2: Pak z Lipska do Itálie.
0: Taky na školy?
2: Taky. Poslouchal tam přednášky na vysokých učeních v Bologni a v Benátkách, přičemž doktorátu dosáhl ve Ferraře.
0: A v Kristových letech se tedy dostává do Jáchymova.
2: Ano.
3: Bylo to zvláštní město.
0: Zvláštní? Čím?
3: Bylo bez dějin. Jeho historie se počítala na pouhých několik let.
2: Víc lidí tam do roka umíralo, než se jich narodilo.
3: Ale přece rostlo.
2: V roce 1527, když Agricola do Jáchymova dorazil, už to město nemělo zdaleka zlatokopecký ráz.
3: Už to bylo město. Se všemi kletbami města ve středověku.
2: Ku příkladu s francouzskou nemocí.
0: Tedy se syfilidou.
2: Která pár let po objevení Ameriky stačila nakazit Evropany. I jáchymovské obyvatele.
3: A další metla. Anglii proběhla zvláštní epidemie nemoci smrtelné do 3 dnů.
2: Říkalo se jí anglický pot.
3: Anglický pot se dostal do Jáchymova stejně jako španělské neštovice nebo jakási uherská nemoc.
0: Nic a nikdo necestoval a necestuje dodnes tak rychle jako nemoci.
2: A k tomu ještě četná důlní neštěstí.
3: Nový městský lékař v údolí svatého Jáchyma, pan doktor Agricola, měl plné ruce práce.
2: Nejen ruce, taky hlavu.
3: On o těch nemocech přemýšlel a svoje myšlenky ukládal na papír.
1: Teologové tvrdí, že Bůh je vyvolavatelem moru.
0: Rozepsal se ve své práci, kterou pojmenoval
1: De peste,
0: neboli o moru.
1: Astrologové zase říkají, že za mor mohou určité konstelace hvězd. Ale lékaři nemají zapotřebí takovým způsobem vyvozovat příčinu moru. Soudce žáky filozofie,
0: dnes bychom řekli přírodovědci,
1: musí sledovat to, co může být smyslem zachyceno, co může být poznáno a dokázáno ze smyslových údajů nebo z rozumových pojmů.
0: Docela přemýšlivý pan táta.
3: Za svého pobytu v Jáchymově sepsal doktor Agricola svou první knihu.
2: Nikoli o medicíně, jak bychom si snad mohli myslet, nýbrž
3: o hornictví.
0: A je docela zajímavé, že nepřivedl na svět nějaký nudný spis, ale dnes bychom mohli říct, že z jeho brka vzešlo jakési naučné rozhlasové pásmo.
2: Vymyslel si dvojici lékařů, kteří se dali do řeči s jistým Vavřincem Bermanem.
3: Tenhle ten pan Berman ovšem už smyšlený nebyl. Onoho času působil jako hutní písař nově jmenovaného královského horního města Jáchymova.
2: Kromě toho to byl Agricolův přítel.
3: Jiří zřejmě dost brzy rozpoznal bezmocnost lékaře, pokud jde o boj proti tehdejším nakažlivým chorobám.
2: A tak se raději soustředil na jevy, kterým mohl spíš přijít na kloub. Věnoval se mineralogii a hornictví.
3: A tenhle ten koníček ho neopustil, ani když se z Jáchymova odstěhoval.
0: To bylo někde roku 1535, po 8 letech strávených v jeho zdech.
3: Přesunul se do Saské Kamenice, kde se stal rovněž městským lékařem a dokonce tam vykonával 6 let funkci starosty.
0: Nějaké stříbrné bohatství odvezl si sebou domů?
2: Pochybuji. Leda bohatství vědění, to ano. Všechny knížky, které kdy sepsal, mají svůj počátek v Jáchymově.
3: Sepsal jich dost, ale klidně by mu stačila jedna. Ta samotná mu zajistila čestné místo v dějinách přírodních věd.
2: Agricola ji psal 17 let.
3: A to ještě 4 léta ležela u ilustrátora a tiskaře ve švýcarské Bazileji.
1: Táži se?
0: Tázal se v 16. století doktor Jiří Agricola.
1: Táži se, zda je hornictví a hutnictví povoláním prořádného občana, či je-li ho nedůstojným. My je právem počítáme mezi zaměstnání čestná. Hornický a hutnický výdělek je právě tak poctivý jako rolníkův. To kořist válečníkova jest bezbožná. Rolnictví, stavitelství a lékařství jsou počítány mezi čestná umění. Nemá tudíž ani hornictví býti vylučováno z jejich kruhu. Velice značné jsou výdělky lichvářovi či válečníkovi, avšak lichva jest nenáviděna a kořist krutě vyrvána lidem bez viny bědným.
2: Než stačilo vyjít jeho životní dílo,
1: De re metallica libri duodecim.
4: A neb 12 knih o hornictví a hudřnictví.
2: Jeho autor zemřel.
3: Celý život se těšil závidění hodnému zdraví. Prý nikdy ani nezastonal, až teď. A bylo to naposled.
2: 4 dny bojoval s horečkou. 21. listopadu roku 1555. zemřel.
3: Za svého života hřímal.
1: Z důvodů rozumem pochopitelných nesmějí mrtví zůstávat nepohřbeni, aby nezamořili okolí.
3: Sám zůstal po své smrti mnoho dní nepohřben.
2: Byl katolík a v Saské Kamenici byl knězem protestantský pastor.
3: Do dnešního dne není známo, kde ho nakonec pochovali.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, opět vás zdraví Jan Rosák. Právě se chystám rozjet dnešní tandem a tak jsem rád, že můj host je připraven šlapat a pohánět tandem spolu se mnou. Navíc já dobře vím, co od něho můžu čekat, samozřejmě nic dobrého. Kdysi jsme před televizní kamerou a přes televizní obrazovku se spolu snažili oslovovat mladou generaci. Já myslím, že se to docela dařilo a tak dneska vítám svého starého kamaráda, zdůrazňuji velmi starého kamaráda Petra Jančaříka.
3: Já tě zdravím, Honzo, a zdravím všechny posluchače. Mějte se moc hezky, jsem
2: rád. Protože neluď se ještě.
3: Já myslím, že to je všechno.
2: Vidíte, je starý a už zapomíná, že právě začínáme. Péťo, právě jsme otevřeli náš společný pořad. Po těch letech se opět scházíme před jedním mikrofonem. Představ si, nevím, jestli tomu budeš věřit, ale víš, co to je Facebook, prosím tě.
3: No to jsou taková slova. Já jsem se přistihl, že třeba polovině slov v jedné větě vůbec nerozumím, jo? Takže mě pak nedává dohromady smysl vůbec ta věta. A mnohdy já se třeba dívám na televizi a žasnu, protože vím, že ty lidi mluví česky, jo? Že to je české vysílání, ale já tomu prostě nerozumím. Ale Facebook vím, že to je něco s tím internetem a že si tam dáváš ty všechny informace o sobě, že jo.
2: Tak se nedělej, rozumíš tomu. Je to ono. A představ si, že na tom Facebooku prý máme my fanklub. Tedy jako Magion, no to koukáš, viď? Tak já ti dám teď čas, aby si tohle vydejchal.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Neslíkej se tady, prosím tě, tady nejsi doma v ložnici.
3: To je ale velký právě plus rozhlasu, že člověk si může de facto dělat, co chce.
2: Ne, tak to ne, u nás ne teda.
3: Ne. Mně se jednou v Magionu stalo, že mě klučina, který tam byl, bylo mu nějakých kolik 9, 10, 11 let, a on mi najednou povídá, mně je tady horko. A já říkám, tak si udělej pohodlí, a on si zul boty. To mě docela překvapilo.
2: Já myslím, že na to narážíš dost často, že se potkáváš s bývalými diváky a dnešními třeba ještě fanoušky našeho bývalého pořadu Magion. Možná, že si vzpomeneš, jak jsme seděli spolu jednou v jednom vinném sklípku na Moravě a tam hrála kapela, která byla tak, já nevím, od 20 do 25 let a hráli všechno, že jo, i ty lidovky samozřejmě, a když dohráli, měli pauzu, tak nám ten jejich primáš, takový dvoumetrový chlap, přišel a povídá, a vás dva nemám rád. Pamatuju se na to.
3: Pamatuju, nám zatrnulo úplně.
2: Strašně jsme se vylekali, no a my, tak my proč, protože jsme věděli, nebo tušili jsme, že teď bude prostě ta chvíle takového toho rohování, že jo, a my to prohrajeme samozřejmě, a tak povídáme proč, a on říká, no protože jste dělali ten Magion. A je, tak to bylo ještě horší, jo. A my říkáme, co se vám na tom nelíbilo, a on říkal, no že to bylo krátký. To potěší samozřejmě.
3: No ale pamatuješ si, když jsme jednou byli v jednom hotelu někde v Brně a už bylo takhle kránu, si pamatuju, že bylo, to byla náhoda
2: to
3: samozřejmě,
2: spát,
3: no
2: ne.
3: Ale náhodně jsme se tam nějak takhle odstli, no. Vím, že to bylo nějaké 13. poschodí a že tam byl takový bar, který jel až do rána a my jsme si tam tak něco pravděpodobně limonádu nebo něco podobného, čaj možná dávali, kávu.
2: Nepochybně.
3: A teď tam stály děvčata, která se živí v noci a ta děvčata říkala, kluci, my vás máme tak rádi. My jsme koukali, říkali jsme, proč? Protože nám to bylo divný,
2: že nás někdo má
3: takováhle rád. Profese vyloženě. A oni říkali, my vždycky, než jdeme do práce, tak se odpoledne díváme na ty pohádky.
2: To jsme ani netušili, pro koho vysíláme.
3: No ale byl to velký fenomén a hrozně mě těší, že jsme to dělali, protože dodnes na mě lidi křičí Magion, třeba kotel v Plzni na hokeji, takhle vždycky, když přijdu, já chodívám pozdě jako všude a vždycky na mě Magion.
2: No, vidíš to, to potěší pochopitelně. Prosím tě, když už jsme u toho, kam chodíš, teď nemám na mysli tedy spíš jako fanoušek, ale spíš jako aktér. Myslím si, že v současné době už pro děti asi nevysíláš, už pro děti neděláš pořady, děláš pořady spíš pro dospělý, viď?
3: No, jak kdy, a já dělám všechno, za co mi zaplatíte.
2: To je rozumný, ne? To je samozřejmě správný.
3: Já jsem nikdy nerozlišoval pořady pro děti a pro dospělé. Opravdu ne, mně to vždycky přišlo, prostě to byli diváci. Jestli to byli diváci dětští nebo dospělí, je mně úplně jedno. Opravdu je mi to úplně jedno. Někdy se s dospělými jedná jako s dětmi a dětem dělá dobře, když se s nimi jedná jako s dospělými. Dělám pro obojí.
2: Ono tak ani nejde o to, jestli ty chceš, ale jestli oni chtějí.
3: No, snažím se, aby chtěli.
0: Tandem cestuje.
2: Na tohle téma jsem se ve spojitosti s Petrem Jančaříkem moc těšil, protože cestování Petra Jančaříka je mezi námi kamarády opravdu hodně pověstné, protože Petr nejenom, že se svou ženou Mirkou rádi cestují a často cestují.
3: Ne, my jenom cestujeme často, ale ne rádi.
2: Vážně?
3: No, no, no. Tak já nevím, jestli moje žena Mirka se mnou vůbec ráda žije.
2: Víš, co ti můžu doporučit? Radši se ani neptej. Žijí raději v tom bludu, že ano.
3: Vždycky my skutečně máme za sebou celou řadu dlouhých a namáhavých cest. No. Mně to vždycky připadá jako takové expedice, i když se spí třeba v hotelu a tak, ale pro mě je to expedice prostě. A vždycky na té cestě si říkám, proč jsem tady? Vždyť já doma, a teď si vzpomínám, jak to mám doma všechno hezký, jak je to tam krásný, jak je to pohodlný. Jo. A potom zase mě kamarádi přemluví k tomu, abych zase jel do nějaké jiné země. Jo. A teď já zase vidím tu chudobu a tu bídu. Tak jsme byli Kuba, Vietnam a teď naposledy Costa Rica, ale předtím ještě v jiných zemích samozřejmě, jo, ale já vždycky se strašně těším domů.
2: No promiň, ale já jsem si opravdu myslel, že ta iniciativa vychází od tebe, protože ty seš s Mirkou na cestách téměř pořád. Honzo. Dokonce jsou pověstné vaše taková ta výbava
3: ano,
2: cestovní.
3: Za to

0: Vídám, prosím tě, Romane, já ti musím něco říct. A on úplně stuhnul a říkal, člověče, já myslím, že mi chceš říct, že jste knoflíkáři nebo něco takového, jo, že jste vypadali tak divně.
1: Ano, ano, ano.
0: A já mu povídám, já bych potřeboval zatemnit tady tu místnost, kde budeme spát. A on říkal, Ježíš, tak měl pravdu. A já říkám, co? Rosák měl pravdu. A já jsem říkal, jak, co ti říkal? No, že si s váma užiju. Jo. A teď vzal deky a zatemňoval, jako kdysi to, ty si nepamatuješ, když byly náhlety, nebo ty asi si to pamatuješ, jo, tak zatemňoval, až úplně zatemnil tu verandu, kde jsme spali, ale zapomněl, že tam má počítač, kam chodil pracovat a nemohl do 2 do odpoledne pracovat, protože my jsme se pěkně vyspinkali a pak jsme jeli domů. Do té doby nás nepozval.
1: Já se mu ani nedivím. Prosím tě, ale ty říkáš, že nemáš rád ruch a světlo, no a přitom jezdí do takových destinací jako třeba Vietnam. To je země, kde je rušno pořád.
0: Jo,
1: tam ti to nevadilo?
0: Rušno je tam pořád a já bych se do Vietnamu klidně vrátil znovu. Vietnam je nádherná země. Skutečně nádherná, krásná, šťavnatá země. Jsou ty lidi strašně hodní, kteří tam jsou. Opravdu nesmírně hodní. Jsou trošku jiní než naši čeští
1: Vietnamci,
0: ano, protože ty už jsme zkazili. Jo. Ale tam jako nahoře, zvláště kolem toho Hanoje, když se pak jede dolů do Saigonu, ten už je rozvinutější. My jsme celou tu zem projeli asi 4000 kilometrů a snažili jsme se opravdu bydlet u lidí a poznávat, jak tam žijou. Žijou velmi skromně, ale velmi skromně. Já se jim vůbec nedivím, že těch 500 euro nechtějí, že se nechtějí vrátit domů, protože to jim fakt za to nestojí. Co mají? Jednu místnost, ve které bývá motorka, vedle té motorky je postel a vedle té postele někdy bývá i televize. To je fakt, že jako jo, oni takhle koukají na televizi, jinak žijou venku před tou místností, na ulicích, na ulici se obědvá, na ulici se večeří, na ulici se všechno odehrává. Ale všichni jsou družní, milí, nestalo se mi tam, že by mě tam někdo chtěl okrást, že by se na mě špatně díval, jako ty třeba teď, jo, a tak, to prostě neexistuje vůbec.
1: Něco takový, jako já tam není prostě.
0: Jsou to převážně buddhisti a jsou to fajn lidi a je to krásná země.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimy?

0: Tandem glosuje.
1: No, já si myslím, že k tomu cestování se možná s Petrem Jenčaříkem ještě vrátíme, protože on má spoustu zážitků a takových docela čerstvých. A vzhledem k tomu, že si už moc nepamatuje, tak je potřeba toho rychle využít. Ale já teď využiju něčeho jiného. Možnosti, že můžeš Petře něco okomentovat. A protože vím, že.
2: Ty to jsem se spletl, já myslel tady, co? Že bylo jako tandem losuje. Myslel jsem, že vyhrajou něco, ne?
1: G tam bylo ještě na začátku.
2: Tak já už špatně slyším.
1: Špatně slyším ještě navíc. No. Ale doufám, že budeš aspoň dobře teda komentovat. A protože vím, že seš takovej
2: komentovat budu.
1: pronikavej takovej analyzátor. Řekni mi prosím tě.
2: Teď jsi mě urazil, nevím, co to je, ale analyzátor budu.
1: Ano,
2: ale. Katalyzátor taky.
1: Prosím tě, nech mě už říct to téma, buď tak laska. Určitě si na to narazil taky ve zprávách, v televizi se to probírá, v novinách. Například dneska zpráva. Řidič nepřežil náraz do stromu. Už víš, kam narážím já teda. Na plán určitých jaksi lokalitách vykácet aleje podél cest. Jak ty se na to koukáš? Myslíš si, že by se aleje podél cest kácet měly?
2: Ale jo. Ale jo.
1: Ale jo?
2: Ne, ne. Je to je ale opravdu velmi těžká otázka. To jsi mě nachytal, protože já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, jestli se mají. Já si myslím, že jsou věci, o kterých mají prostě rozhodovat nějací odborníci. Jo. A že není možné pořád diskutovat o věcech, kterým prostě nerozumíme.
1: Počkej, tak to zkus brát ze svého hlediska řidiče. Petr Jenčařík sedí ve svém autě a jede silnicí podél, které jsou, dejme tomu, vzdálenosti 2, 3, 4 metrů od silnice na každou stranu, prostě silné stoleté stromy.
2: Já tohle znám velmi dobře. Aha. My jsme jednou projížděli, kdysi to byl ještě náš Michálek malý kluk, to už si ani nepamatuju, že byl někdy malý teda, a jedeme a projeli jsme takovou zatáčkou, tam na nás vybaflo nějaký auto a my jsme to navalili v té krásné aleji rovnou do stromu. No. A můžu ti říct, že takové zastavení o strom, i když jedeš třeba jenom, já nevím, 60-kilometrovou rychlostí.
1: Jenom? Jo,
2: tak to je taková rána, tak strašná rána. Auto naprosto odepsané, já si pamatuju, že tenkrát, možná už jsem o tom vyprávěl, u nás okamžitě zastavili dvě auta, z jednoho vylezl chirurg a z toho druhého pojišťovák. Já nevím, jestli tam měli službu nebo co.
1: Myslím, jo. Že si o tom vyprávěl o této příhodě, která je jak filmová.
2: Ano, ale nakonec to skončilo tak, že mě odvezli do nějaké jiné nemocnice, Michala taky s Mirkou do jiné nemocnice, všichni byli hrozně zřízení a nakonec, když jsme se pak jako viděli po asi 3 nedělích, tak já jsem říkal, Michálku, jak to tam probíhalo, já se na nic nepamatuju, já jsem dostal do hlavy a nějak jsem omlel na chvíli. On říkal, no já jsem vyskočil jako maminka a volal jsem pomoc a já jsem říkal, no vidíš, a na tatínka jsi se ani nevzpomněl, viď? A on říkal, vzpomněl, ale ty jsi tam tak seděl, já myslel, že jsi mrtvej. Čili z tohoto důvodu já bych to nechal vykácet.
1: Takže jo, ty bys
2: to je, ne, ty bys to je opravdu strašně těžká otázka. Někde by měla být svodidla, aby to nebylo tak nebezpečný, ty stromy. Ale jsou nebezpeční. Samozřejmě, že jsou velmi nebezpeční, ale je to ráz krajiny. Ale proto si říkám, ovšem musí rozhodovat odborníci. Já osobně ani nejsem velký příznivce a teď se hodně rozvinu nějakého velkého referenda o něčem. Jo. Fakt si myslím, že by o tom měli rozhodovat lidi, kteří tomu rozumějí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Přes 15 let vyděláš tu rozhlasovou nahrávku veřejnou v divadle Miroslava Horníčka Plzně. Jak dlouho už?
2: No já to totiž nemůžu spočítat, abych se ti přiznal.
1: Ty máš taky problémy s číslovkami jako já.
2: No jo, veliký, ale hlavně prvních 5 ročníků se někam ztratilo. Nejsou ty nahrávky, možná, že někde jsou, ale nikdo je nemůže najít, nebo byly tak strašní, že je někdo smazal. Prostě i to je možný, kdo má velký cit pro umění, tak to nechal smáznout. Ale takže my opravdu nevíme, já si nemohu vzpomenout, jestli my jsme začali těsně po revoluci, nebo těsně před revolucí, nebo jak to vlastně bylo. To si opravdu neumím vybavit. A
1: tak to už by bylo 20,
2: no,
1: teda
2: no,
1: možná.
2: To by bylo skoro 20 let. No, no. My budeme slavit, až se rozhodnu, bude to 20. A bude to brzo.
1: Tak jmenuje se to Neočekávaný dýchánek, viď? Ano. A velice často býval hostem tohoto dýchánku skvělý komik Jiří Wimmer. A ty jsi ho vybral dneska mezi klasiky českého humoru. Myslím si, že ti to můžu jenom schválit, protože s Jirkou byla vždycky velikánská legrace. Ale byly třeba momenty, kdy tě i zaskočil tam při té nahrávce?
2: Jirka nebyl vlastně hostem, on byl strůjcem. On byl tím, s kterým se počítalo vždycky. A těšil se do Plzně, do divadla Miroslava Horníčka jako domů, jak malej kluk. A jezdil tam už, tak potom je třeba v teplákách přijel. Vůbec se nepřevlíkal, přijel v teplákách a přines houby, protože byl odpoledne na houbách a tam na pánvičce ty houby připravoval lidem, kteří se na to těšili. Bohužel nevěděl, co to je za houby. A říkal, to se budete valizovat ještě v sanitce.
3: Tak, pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde?
4: Ne, ale...
3: ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte?
4: Aha.
3: Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá... Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, vy jste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš, tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj jako milenku. Mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte. Když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. Počkejte. Počkejte to, člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník to je vizitka každého houslisty. Prosím vás, na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Petr Jenčeřík je opravdu velikánský cestovatel. Už jsem vás varoval, že se ještě k těm cestám vrátím. To budete koukat. Petr totiž, no teď si se nedávno vrátil z Kostariky.
1: Ano, Kostarika.
0: Petr má totiž takovou zajímavou vlastnost, že mu nikdy ten první pokoj, který v hotelu dostane, nevyhovuje.
1: Ne.
0: Čím to, Petře, je, prosím tě? Protože já jsem byl několikrát svědkem toho, že si ten pokoj měnil i třeba třikrát, čtyřikrát, i víckrát za noc, víš?
1: Ano, ano. Mám asi 5 nebo 6 výměn za jednu noc.
0: To je rekord zatím,
1: hotelu. To je zatím rekord. Já si myslím, že to je spiknutí tohle. Že to je spiknutí proti mě a mé
0: rodině. Já myslel, tvoje spiknutí proti
1: ním, ne? Já přijdu a říkám, prosím vás pěkně, můžete mi dát pokoj do ticha, do klidu. A oni tak na mě koukají, říkají, no samozřejmě, teď mi dají jakýkoliv tam, prostě vezmou nějaký klíč. Vždycky je to pokoj, kde je schodiště, takže hned za hlavou ti dupou lidi, jak lítají. Oni lítají ráno na snídaně, to já chci spát samozřejmě.
0: No, jistě. Jo. A v poledne lítají na oběd, to chceš taky spát samozřejmě.
1: Nebo je to pokoj na hlavní třídu, kde jezdí tramvaje, auta, nedá se tam spát prostě. Jo.
0: Si to můžou dovolit.
1: No, nebo je to pokoj, kde vedle jsou, třeba mají tam ten svůj room, jak se dneska říká, uklízečky, jo, a tam prostě ráno, ty, tak já jsem s tím Frantoučovče včera, ale já jsem s ním vyběhla teda, to, jo, no já šílim.
0: Když je to vietnamsky, nebo kostaricky, že jo?
1: No já jsem jednou, to by si se divil, my jsme projeli Kubu a spali jsme po rodinách a prostě v různých a někdy i hrůzných podmínkách a nakonec jsme se dostali na Varadero, kterému jsme se chtěli vyhnout, ale protože jsme už byli dost špinaví, tak jsme si říkali...
0: To je pláž teda, ta
1: no,
0: slavná.
1: No to je prostě, to je luxus. Já jsem v životě takový luxus neviděl. Tam jsme si zaplatili asi 2 nebo 3 noci, ale to byl ale opravdu takový luxus, že jsem si říkal, já jsem někdy, až vydělám prachy, čili už se tam nikdy nevrátím, jo? Tak se sem vrátím a tady si užiju prostě, no to byla nádhera. To opravdu, to bylo all inclusive, jak já si ho představuju. Včetně francouzských koňaků a francouzského pravýho šampaňského. Tak no to prostě, a všichni se o nás starali. Bylo to něco bombastického. Vůbec nevím, kolik to stálo, jo? Ani to vědět nechci.
0: Vem to zkrátka, kolikrát si tam měnil?
1: No, prosím tě, my jsme se ubytovali a šel jsem teda, říkal jsem svému kamarádovi, prosím tě, pojď mi, protože on lépe mluví anglicky než já.
0: Když to jsem se chtěl zeptat, jak zvládáš ty výměny v těch cizích zemích, co se jazyku týče?
1: To je, já ti to popíšu přesně. A on mi říkal, okay. Já už na tebe kašlu, hele, protože to už si jde vyřídit sám, ty všude něco měníš, já už toho mám dost. A já jsem si říkal, je to zrádce, ať si trhne nohou. Já to tady jako vydržím chvíli. A tak jsem se asi na 3 hodiny zavřel do toho pokoje, který se mi jako nelíbil, protože on neměl výhled na moře a tak, jo, a dole pod tím byla nějaká air condition a prostě mě to tam nebavilo, nějaký hluk tam byl. A tak jsem si připravil několik anglických vět. Je možné vyměnit room, no good a tak. A tak jsem tam šel po těch 3 hodinách, říkal jsem si, a oni už se koupali všichni, že jo. Ne, a já jsem si to připravil všechno, šel jsem do té recepce, tam byla taková krásná černoška a já říkám, hello, a ona, hello, a já, please, my room no good, is it impossible, a něco, a teď jsem jí to řekl, takhle, a ona tak na mě chvíli koukala a pak povídá, sorry, do you speak English?
0: No a bylo po výměně.
1: No, ale pak jsme se domluvili a skutečně jsem ten pokoj vyměnil a měl jsem výhled na moře, ale pravda, ta výměna nebyla úplně jednoduchá, protože tam hned čekal pochop, který by odnesl naše zavazadla do toho druhého vyměněného pokoje. Tomu pochopovi bych musel dát minimálně tak $2 a já jsem si říkal, já si to odnesu sám. A tak jsem s těma kuferama utek před tím černochem, který byl asi o 3 hlavy větší než já, ten mě stíhal a já jsem vždycky někde nechal část kufru a tu druhou jsem přesunul a byl jsem jako ilegální pracovník, jenomže v tom obrovském hotelu jsem zabloudil a nemohl jsem trefit s něma kuframa zpátky. A já jsem celý dopoledne věnoval přesunům a byl jsem úplně vyřízený.
0: A druhý den jste jeli domů.
1: Pak jsem šel do baru a druhý den jsme jeli domů.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Já jsem Petrovi několikrát v životě dobře poradil a Petr Jančeřík je člověk, který to dokáže ocenit, taky mě za to několikrát znectil. Ale teď se zcela vážně ptám, jestli pak si, Petře, dostal v životě někdy takovou radu, na kterou nikdy nemůžeš zapomenout, jinými slovy, kdo nebo co ti v životě nejvíc pomohl?
1: No, já si myslím, že to je strašně důležitý, protože když ti někdo v životě nepomůže, ten život je opravdu tak složitý a tak těžký, že vyznat se v něm sám, to ani ty geniální člověk. Jako i, na tebe, i na tebe to musí být hodně. Že? Hmm. No, to,
0: to
1: život je jeden
0: z
1: nejtěžších.
0: Někdy problém, to je
1: no.
0: pravda.
1: Ale faktem je, že když má člověk kliku na, na fajn lidi kolem sebe, je to úžasný. Já jsem už dlouho ženatý a připadá mi to, že jsem ženatý rok nebo dva, protože to krásně běží a je to moc hezký. Ale co se týká, to jsou takový ty nejbližší lidi.
0: Čili to je Mirka určitě.
1: Mirka a Michal a prostě ta rodina. Ale my jsme měli ještě jednu velkou kliku. Michal se kdysi na filozofické fakultě setkal s panem profesorem Milanem Machovcem a my jsme se pak jako celá rodina vlastně stali takovými přáteli a jezdili jsme spolu na výlety a to ještě pan profesor mohl chodit a bylo to s ním úžasné. A to byl nesmírně, to jsem poznal, jak je to krásný, když je někdo fakt chytrý. To se mi třeba s tebou nestalo.
0: Jednou jsem mi to chtěl dokázat, přivezl si pana profesora Machovce i k nám,
1: no,
0: ale
1: ano.
0: To si koukal, jak jsme si hezky popovídali.
1: Ale je to pravda, on byl úžasný. A, ale jo, jo, jo, ty jsi mu hezky sekundoval, to zase klobouk dolů. A já ho velmi rád cituju, velmi rád. A jedna z jeho úžasných rad je, když jsem mu vyprávěl, myslím, nevím, jestli to bylo o tobě, o jednom ze našich kolegů, a já jsem končil to vyprávění, říkal jsem, on je to trochu blázen, pane profesore. A on mi říkal, to není to nejhorší, pane kolego. Nejhorší je, když je s někým nuda. A toho já se držím.
0: To je pravda, to je pravda. No, máš ještě chviličku, že můžeš zazpomínat ještě na někoho jiného, můžeš vyjmenovat víc lidí.
1: Těch lidí. Já jsem měl vždycky strašnou kliku na třeba učitele češtiny. Já si toho moc nepamatuju, ale můj učitel první českého jazyka, jazyka českého, byl na základní škole nějaký pan Vilímovský. Tomu se říkalo Vilímák samozřejmě. Aha. Já si pamatuju, jak moje maminka šla na aktiv a říkala mu, tak pane Vilímáku, jak to vypadá s tím naším klukem. A on říkal, teď už špatně, když mi říkáte pane Vilímáku. Jo, takže to byl výborný člověk. Pak jsem měl nějakého pana profesora Hůrku na střední škole a pana profesora Viktoru. To byli prostě skvělí lidi. Ale já, který jsem vůbec nepochopil, co to je matematika, jsem měl taky skvělého pana profesora na té pedagogické fakultě, nějaký pan profesor Liška. A ten pochopil, že ze mě matematikus nikdy nebude. A nevyhodil mě z té školy. Jo? On pochopil, že se snad uživím i jinak bez té matematiky, ale vyhodil spoustu dalších jiných lidí, byl to velký postrach. A oni ho potom, protože vyhodil už moc lidí, tak ho pak vyhodili taky. Jo? A pak se mi ztratil a když můj synáček Michal byl na gymnáziu prvním rokem, tak přišel a říkal, prosím tě, ty znáš nějakého pana profesora Lišku? A ve mně úplně by se krve nedořezala. Já říkám, no znám, co je. A on říkal, mě učí na matematiku. A já jsem říkal, no to je strašný. Tak jsem tam šel potom, když byl aktiv a říkal jsem, pane profesore, prosím vás, jak ten náš kluk, jak... A on tak otevřel ten svůj sešítek s těma známkama a povídá mi, to víte, jablko nepadá daleko od stromu.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidní.

0: Zálety Aleny Zárybnické na pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Nedávno projížděl jsem nabídku televizní programu a tam jsem najednou viděl Petra Janča říká v kuchařský čepici, no prosím, já jsem se vylekal.
1: No jo.
0: Já jsem se vylekal, protože jsem o tebe nikdy nic nejet.
1: Hele, to jsi se nevylekal sám. Já myslím, že se vylekala celá řada lidí. No. Celá řada lidí mi zase zavolala, že to je děsná sranda, že se na to rádi dívají. Já obdivuju lidi, kteří něco umějí. Jo. A když někdo umí vařit, to je koncert, to je nádhera. Jo. Notabene, já vím, že se to uvaří a že to někdo musí sníst. To by se jinak vyhodilo samozřejmě. A teď v době krize...
0: A ty se rád obětuješ.
1: Já se obětuju. Podívej se všichni, že je krize. Že jo. No krize může být, ale já dělám takový pořad, při kterým se aspoň najím. Jo, čili já bych u toho rád zůstal. Je fakt, že já nejsem žádný kuchař, že do toho tak jako pronikám, ale mým úkolem je, aby ten pořad byl jaksi lehký, aby tam byla nějaká legrace. Já vím, že to je těžký tohle udělat legraci, ty se na mě tak díváš jako otázku v očích.
0: Kdo tam dělá tu legraci?
1: A proč tě tam vzali, že jo? Ale já se o to snažím. Je fakt, že třeba někomu to jako nemusí i sedět, jo? Že třeba si řekne, ježišmarja, co to je.
0: Ale dobrý, dobrý. Ale já na tebe koukám, ti to docela sluší. Děláš i nějaký pořad, ve kterém tě oblíkají?
1: To by nebylo špatný, no. Hmm. Jak teďko je nějaký nový pořad, nahá, vypadáš dobře, tak že bych...
0: Do toho nejdu teda, to se na mě nezlob.
1: My bychom mohli dělat nahý, vypadáš příšerně.
0: Přesně tak. Peťo, kromě vařícího show, děláš ještě nějaký pravidelný pořad?
1: Já už pravidelně nedělám skoro nic.
0: No počkej, ale pravidelně hraješ snad divadlo taky, ne?
1: Jo, já jsem hrál pár let u Luďka Soboty v jeho divadle a dělal jsem to strašně rád. Já mám Luďka rád a jeho humor jsem vždycky obdivoval. Je to prostě velmi osobitý komik. A teď mě přizval ke spolupráci František Ringo Čech a to jsem taky strašně rád a to se jako pyšním, protože si myslím, že to je jedna z velkých postav našeho showbiznisu a že to je strašně chytrý a velmi vtipný člověk. On mi teďko dává prachy, tak já to tak jako, víš.
0: Já jsem si říkal, že jsi se nějak rozjel teda.
1: Ne, ne, já se to myslím naprosto upřímně.
0: Co u nich děláš?
1: Já u nich hraju jednak Bivoje v Dívčí válce, jsem tam.
0: To hraješ v mým starým kostýmu.
1: Ano, oni, přesně, oni říkali, hele, to už to si Langmajer tohle, to si nosil ty a já nevím kdo všechno. A teď u něj hraju ještě v druhém představení, to se jmenuje Na Brusel, Vávro, teď se to hraje hodně a doufám, že to s naším předsednictvím neskončí, tenhle boom té hry. A já tam hraju poslance Václava, který je úplný idiot a Ringo říká, že mi to jde skvěle.
0: No, já si myslím, že jsi dlouho čekal na svou životní roli a už ji máš teda. Ne, ale cítila vážně. Moc ti děkuju, Petře, za tvoji příjemnou návštěvu na Tandemu. A jak jste určitě slyšeli, milí posluchači, Petr toho má hodně, ne na svědomí, ale co říct. Takže si teď můžeme slíbit, že se sejdeme třeba v Brzku zase a že nám popovídáš o tom, co děláš novýho.
1: To už skončilo, jo?
0: No, představ si to. No, doufám, že to bylo příjemný stejně jako pro nás.
1: Děkuju, tak já už teda jdu.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Život je šatna v kabelu.

kytice rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu už říct.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

padli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pochodová písnička Václava Bláhy Zelený jalovec zahájila pravidelný pořad dvojky Českého rozhlasu Ta naše písnička. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Vláďa Brandt a připravena je první trojice hezkých písniček. Bohumil Vošický a Eva Rajnišová napsali polku s názvem Za písničkou. Josef Heřman Zefy a Bedřich Ondráček jsou autory valčíku Stromečky okolo Břežánky a Bílou orchidej napsala v originále čtveřice autorů ve složení Fiedler, Graf, Schneider a Gruber. Český text s velkým úspěchem přeložil člen dua Eva a Vašek Václav Ševčík.

Polku za písničkou s orchestrem Bohumila Vošického zpívali Lída Nopová a Slávek Talián. Stromečky okolo Břežánky nabídla Božena Baťková s kapelou Jižani a Bílá orchidej zazněla v podání Valašky s Ivanou Sýkorovou a Eliškou Soukupovou. Před námi je dvojice písniček. Tomáš Sak a Hilda Krpejšová napsali valčík Doma je doma, který zahraje rozhlasová Plzeňačka a zaspívá Jiří Langmajer. Polku Javore, Javore Jiřího Vrány a Václava Babuly přidá Stříbrňanka s Karlem Blahou a Vojtěchem Horkým.

Před námi je závěrečná dvojice písniček a možná ještě i něco navíc. Hašlerovu českou písničku nabídne Veselka Ladislava Kubeše a tango Pavla Zedníka a Petra Bukovského Já už nezavolám přidají Josef Opelt a orchestr Petra Finka. Zbude-li trochu času, Valaška nabídne přídavek v podobě orchestrální polky Václava Maňase mladšího s názvem Třicítka. Hezký poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje a na další setkání se těší Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: V našem pravidelném cyklu životopisy se dnes setkáme s životním příběhem hudebníka, textaře, zpěváka a divadelníka Jiřího Grossmana. O jeho osudech nám budou vyprávět herci Lenka Krčková a Martin Hruška.
3: Jiří Grossman, poprvé.

0: Jestliže existuje cosi jako kouzlo dobré adresy, pak se Jiří Grossman, hudebník, textař, zpěvák a divadelník v jedné osobě, narodil na tom správném místě. Praha Smíchov, Staropramená 12.
1: Stalo se to 20. července roku 1941 a Jiří byl v pořadí čtvrtým potomkem manželů Ferdinanda a Jiřiny Grossmanových. První a druhý ze sourozenců však zemřeli krátce po narození. Třetí, sestra Irena, pak ve věku 35 let. Kde se vzala Jiřího náklonnost k divadlu?
0: S muzičností rodičů to bylo přesně naopak, než se obvykle traduje v příbězích o útěcích za múzou. Maminka Jiřina pocházela ze slavného divadelnického rodu Faltisů z Klánovic.
1: A její otec s ní samozřejmě počítal v angažmá. Talent jí nechyběl a herecké zkušenosti získávala odmala. Co by za to mnohé děvče dalo? Ona však z divadelních prken doslova utekla, aby se mohla stát učitelkou.
2: Tak jsi mě totiž velice rozesmál, prosím tě, ty Ado, Chanone.

0: to mě nazve při nejmenším nemravou.
1: Jo, ale to se nerýmuje zasetem a nemravou, aha.
0: Já vím, nerýmuje, ale nemůžu před rodičema vyslovit slovo prase, to pochopíš.

0: Jiří byl odmala citlivý, slušný a zdvořilý hoch. Jeho vrstevníci, spolužáci a přátelé tvrdí, že ho patrně nikdy neslyšeli říci neslušné, natožpak hrubé slovo. Tomu vydrželo po celý život.
1: V 18 letech,
0: tedy v roce 1960,
1: úspěšně odmaturoval a přestože uměl hrát na piano, trombón, banjo, kontrabas i kytaru, dokonce řídil studentský orchestr, rodiče jej přemluvili ke studiu solidní vysoké školy.
0: Hlásil se na filozofickou fakultu, tam jej ovšem nevzali. Nastoupil tedy na studia architektury na pražském Českém vysokém učení technickém.
1: Nic mu nebránilo v tom, aby po večerech dále hrál v Dixielandové kapele. Po Praze jich v 60. letech existovaly desítky.
0: Obvyklým honorářem pro členy takových partiček bývalo v té době 30 korun za večer. Jednoho dne však kdosi ze členů přišel s tím, že ve spálené ulici je klub, kde platí 40. Jmenuje se prý Olympic.
1: A právě tady,
0: patrně v roce 1962,
1: se poprvé setkávají Jiří Grossman a Miloslav Šimek.
2: Víš, jak my dva se dopracujeme světovosti? My dva jedině jazzem. Ale kdo z nás dvou může zpívat jazz? Jedině ty, jazzový Jirka.

0: povídky předčítané na večírcích. Jedna z prvních se jmenovala Jak jsme chovali užitečné zvíře.
1: V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase.
2: Přes veškeré aktivity divadelní, hudební, pěvecké a další se od počátku 60. let začal Jiří věnovat písňovým textům, především českým verzím amerických šlágrů. S odstupem můžeme říci, že na tomto poli zakrátko právem patřil mezi nejvyhledávanější.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Jiří Grossman byl v první polovině 60. let stále posluchačem pražského ČVUT, ale studium architektury se dostávalo čím dál více na vedlejší kolej. Nakonec zbylo 7 dokončených semestrů.
1: Za to s Miloslavem Šimkem teď už pravidelně vystupují v klubu Olympik, a to s velkým úspěchem. Krátce také v Karlínském sále u Zábranských, zde se jejich divadelko jmenuje Karkulka.
0: Tedy Karlínský kulturní klub.
1: V kontextu kulturního kvasu 60. let a obrovské inspirace úspěšného Suchého a Šlitrova Semaforu vznikají i pořady a představení stále zavedenější firmy Eš plus G.
0: Například v reakci na tehdy neustále vyprodané a populární semaforské představení Zuzana je sama doma, Grossman se Šimkem připravují večer s názvem Ctibor.

0: Or je venku v kolektivu.
1: Představení skutečně vzniklo, nakonec pod jiným názvem, ale nezůstalo zdaleka jediným.
0: Grossmana si na jednom z představení všímají lidé z plzeňského divadla Alfa a dávají mu ústy doktora Königsmarka nabídku. Zběhlý student, pracující v tu dobu v dělnické profesi v Tesle Karlín, angažmá přijímá a dvojice Eš plus G se tak nakrátko odmlčí.
1: To už ale oba její protagonisty povolává armáda do své tehdy nesmlouvavě povinné náruče.

0: Jiří Grossman si základní vojenskou službu odbývá v AUZU, armádním uměleckém souboru. Miloslav Šimek je u spojařů v Ruzini, kde se mu podaří založit spolek VOJ, vojenské jeviště. Bez zkratek to tehdy evidentně nejde. Netrvá to dlouho a Grossman si zažádá o převelení. Kam jinam, než do Ruzině.
1: Dvojice je opět pohromadě a pod pláštíkem kulturní činnosti naplno rozjíždí vojenský kabaret, což není nic jiného než variace na představení Besídka zvláštní školy, dávaná už předtím s úspěchem v Olympiku.
0: V té době se Jiří dostává do rukou vojenským lékařům. Trpí častými angínami a na krku se mu objevuje zlověstná boule.
1: Po mnohých důkladných vyšetřeních a chirurgickém zákroku je z armády propuštěn. Dostává takzvanou modrou knížku, doklad o neschopnosti vojenské služby. Je známo, že socialistická armáda nepouštěla mladé muže jen tak pro nic a za nic.
0: Mnozí z jeho okolí s odstupem mluví o tom, že ač si Jiří Grossman nikdy nestěžoval, nenaříkal, záhy si patrně uvědomoval, že mu nebude dopřáno dlouhého života.

0: Přichází období, kdy dvojice Ash plus G je téměř na roztrhání. 2 až 3x týdně vystupují v klubu Olympic. Ve stejném rozsahu účinkují v klubu Sluníčko na Příkopech.
1: Bez nadsázky se stávají pražskou klubově divadelní legendou. Lidé, diváci, kteří se rádi vracejí, začínají běžně užívat obraty odposlechnuté na představeních.
0: Nechci slevu zadarmo, nebo seděl jsem sám v přeplněném kupé, případně, aby si divák nemrava přišel na své.
1: Stále mají vyprodáno. Stále však také mají status amatérského spolku. Profesionalizace je otázkou času a jsme stále v reálném socialismu vhodného způsobu.

0: Vedle divadelních aktivit se Jiří Grossman stává v roce 1965 zpěvákem nové kapely, totiž country beatu Jiřího Brabce.
1: Měl by se vlastně počítat mezi zakládající členy. Spolu s Naďou Urbánkovou, pěveckou i hereckou hvězdou, vytváří dvojici. Často zpívají spolu, ale i každý zvlášť.
0: Podstatné je i to, že kapela stylově zaměřená na moderní americkou country music v Grossmanovi získává i bravurního textaře, který dokáže napsat český text k velké části jejího repertoáru.
1: Jiří je na tomto poli nejen zručný, ale také poměrně rychlý. Dokáže vytvořit českou verzi často ještě dřív, než se tehdy, pravda, krkolomnými cestami zahraniční originální verze dostane do našich zeměpisných šířek.

0: Píseň Vzdálené bubny s Grossmanovým textem
1: v originále The Distance Drums Cyndiho Walkera
0: se v druhé polovině 60. let stala takovým hitem, že v tehdy populární rozhlasové hitparádě Jiřího Černého 12 na houpačce musí změnit pravidla vyřazování, jinak by posluchači pro písničku hlasovali snad 3 roky.
1: Tak jak v 60. letech odeznívalo období čistého rock'n'rollu, jeho typičtí představitelé ve světě i u nás se postupně přeorientovávali na jiný hudební žánr, často právě na moderní country music.
0: To byl případ i zpěváka Pavla Bobka, který do té doby zpíval výhradně anglicky. Zatímco v rock'n'rollu jde v textech o frázi, o slogan, v country music se vypráví příběhy. Pavel Bobek o tom říká.
1: Jirka za mnou chodil a ve vší svý slušnosti mi říkal, jaká je to hloupost zpívat ty nádherný příběhy v angličtině, že je vlastně směšný, když publiku nejdřív 5 minut vysvětluju, o čem ta písnička je, a pak ji za 3 minuty odspívám. Já ale tehdy češtině v hudbě vůbec nevěřil. Nabídl se, že české verze napíše. Udělal to a udělal to moc dobře. Dodnes jsem mu nesmírně vděčný.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český text v příběhových písních diváci dokázali ocenit, zvláště když šlo o text víc než vydařený, takový, který zachovával nejen příběh samotný, ale zároveň respektoval písňovou frázi a zvukovou podobu.
2: V době rozkročeného socialismu se však Grossmanův přínos nesetkával jenom s chválou. Svědčí o tom bizarní historka. Dejme opět slovo Pavlu Bobkovi.
1: Někdy v normalizačních 70. letech jsme byli s country beatem agenturou nasazeni na nějakou bolševickou oslavu. Bylo to, myslím, MDŽ na Praze 8. Jirka už v té době nežil, ale já zpíval s vděkem jeho texty a říkal jsem, zaplať pánbu, že je máme. Tihleti by anglický originály asi neskousli. Jenomže pak o přestávce přišla jedna soudružka.
2: Víte, soudruhu Bobku, když jste zpíval anglicky, to se nám pochopitelně líbit nemohlo, ale od té doby, co zpíváte česky, je to ještě horší. Oni tomu lidi teď navíc rozumějí. Ale nebojte se, nic se vám nestane. Ono se to soudružkám celkem líbí.
1: Říkal jsem si tehdy, Jirko, kdybys tady byl, měl bys radost.

0: V roce 1967 přichází konkrétní nabídka ze Semaforu. Jiří Grossman s Miloslavem Šimkem jsou přizváni, aby v divadle Sedmi malých forem založili druhou tvůrčí skupinu.
1: Svědčí to jistě o kvalitě produkce Eš plus G, ale vše má i praktickou stránku. Jiří Šlitr v té době pobývá několik měsíců v Montrealu s kinoautomatem. Přizvaní kolegové mají zaplnit uvolněný prostor.
0: Jiří Suchý je v té době velkým příznivcem Šimka a Grossmana, bývá i pravidelným hostem jejich představení, o čemž svědčí i společně naspívaná píseň Tommy. Nahrávka je datována právě rokem 1967.

0: Do semaforu pánové Šimek a Grossman přenesli své návštěvní dny. Představení, která oceňovalo především studentské publikum už v klubu Sluníčko.
1: Princip návštěvního dne spočíval v setkání obou protagonistů s publikem. Nechyběl zde okruh dalších víceméně pravidelných účinkujících. Byli to především Naďa Urbánková, Pavel Bobek, Milan Drobný, Jiří Helekal, Zuzana Burianová, Eva Olmerová, Miluška Voborníková a další.
0: Úspěšná představení se díky režiséru Jánu Roháčovi dostala v záznamu i na televizní obrazovky, později ve zvukové podobě i na gramodesky.
2: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
3: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
4: No, to je problém. Obezita. Co to je?
3: Moje obezita je problém. Obezita.
4: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
3: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
4: Tak to je pravda, to potvrzuju. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
3: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
4: No hejda, doma mě před nima často varovali.
3: Před nima?
4: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
3: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
4: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
3: No ne, obezita je obezita.
4: No to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
3: Počkej, hej. Obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
4: Tak obezita je
3: tloušťka.
4: Ano. To jsou problémy.
3: Ano.
4: A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
1: Kromě dialogů, scének, písniček a povídek se v roce 1968 v pořadech objevili takzvaní pupáci. Šlo o dvojici figur. Spisovatel Dušan M. Pupák, Jiří Grossman a Čenda Krchov, Miloslav Šimek.
0: Mimochodem, Pupák se jmenoval kocour u Grossmanových doma.
1: Vzhledem k tomu, že byli oba pánové v postavách, v rolích, mohli si jejich ústy dovolit lecos komentovat. V roce 1968 například čerstvou přítomnost sovětské armády ve velmi netradiční verzi Štajdlova a Gotova hitu Dám dělovou ránu. S textem Jiřího Grossmana se ovšem střílelo z křižníku Aurora.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Grossman, po páté a naposledy.

0: Na přelomu 60. a 70. let ve zvláštním čase politických čistek a společenské kocoviny po zlatých 60., kdy doba začínala pronikavě šednout, patřil Jiří Grossman nejen do Semaforu, ale byl zavedeným a vyhledávaným textařem a také zpěvákem.
1: Býval ovšem také, bohužel, stále častějším hostem nemocničních pokojů na pražském Karlově náměstí. Pokročilé zhoubné nádorové bujení mízních uzlin jej nejen stále více vyčerpávalo, ale především do budoucna nenabízelo nic dobrého.
0: Jiří byl nyní slušným a galantním třicátníkem, který si byl svého osudu plně vědom, přestože o něm nemluvil ani se svými blízkými.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven.

a jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Návštěvní dny v semaforu měly svá pořadová čísla a když se dostal na scénu v pořadí čtvrtý, musel být zakrátko stažen. Jiřího hospitalizace byla neodkladná a tentokrát i poměrně dlouhá.
1: Několik málo repríz bylo odehráno v krátkých mezidobích, kdy to Grossmanův zdravotní stav ještě jakž takž dovoloval.
0: V zákulisí se tato skutečnost pochopitelně utajit nedala, ale diváci o okolnostech jistě neměli sebemenší tušení.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Dvě, tři a tajnejme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
2: Tome, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý. Kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec, buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse.
1: Návštěvní den číslo 4 byl v zápětí nahrazen představením s číslem 5, které bylo už bez Jiřího Grossmana. I to však bylo brzy staženo, i normalizace se začala projevovat jako nevyléčitelná společenská nemoc.
0: Jiří Grossman zemřel 5. prosince 1971. Na pohřbu se sešlo obrovské množství lidí a Naďa Urbánková byla Jiřího maminkou požádána, aby zaspívala píseň Závidím, jejíž slova Jiří psal v době, kdy věděl, co jej čeká. Slova Vždyť já chci jen žít, jak žít se má, jsou napsána i na jeho náhrobku.

0: Poslouchali jste další díl cyklu Životopisy, věnovaný hudebníkovi, textaři, zpěvákovi a divadelníkovi Jiřímu Grossmanovi. Pořad připravil a režii měl Luboš Konýř. Účinkovali Lenka Krčková a Martin Hruška.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.
3: Rok a den tomu bylo od chvíle, kdy císař Tiberius dodýchal pod poduškami svého vraha Makrona. Rok a den tomu bylo od chvíle, kdy se Caligula ujal vlády nad římským impériem, vítán takovým jásotem, jako žádný vladař před ním ani po něm. Půl roku tomu bylo od chvíle, kdy se Caligula zatvrdil a bezohledným odstraněním Makronovým začal svou hrůzovládu. Po cestě Kupriově a vzhůru okolo Telluřina chrámu mířila senátorská nosítka k Ulpiovu paláci. Muž v bílé tóze, lemované dvojitým nachovým pruhem, vystoupil z lektiky před bránou. Byla pevně uzavřena závorou, skrze mříže zahlédl, že v nádvoří pobíhají veliké dogy. Palác vypadal jako mrtvý, jako zakletý hrad, v němž nikdo nežije. Muž udeřil klepadlem prudce do měděné desky. Vyšel starý jednooký vrátný. Senátor Ulpius nepřijímá nikoho, pane.
4: Vím to. Ale přece, řekni mu mé jméno, Seneca.
3: Seneca, podivil se vrátný a šoural se do domu. Bylo popolední, den průzračný a svítivý jako křišťál, plno jarního jasu, plno slunce, plno čirého světla, vzduch prosáklý lahodnými pachy otvírající se země. Vrátný se vrací, závora padá, otrok odvádí psy, host vstupuje. Správce Publius ho vítá na prahu a uvádí. Prošli před síní a vstoupili do atria. Bylo temné jako krypta o půlnoci. Tmavá látka kryla kompluvium, otvor, jímž sem kdysi padalo světlo i déšť, jen na oltáři před soškami lárů blikal olejový plamínek v kahanci. Sochy bohů a bohyň u stěn atria byly zahaleny. Správce uvedl Seneku do tablína. Tam, kde v poledne jásávalo světlo, bylo jediné okno zabedněno. Ze stěn dýchal chlad, vzduch byl syrový, zatuchlý. Starý senátor seděl v křesle při svitu dvou tříramených kahanců, které dělali jeho vznešenou tvář voskovou a neživou. Ulpius vstal a objal hosta. Usadil ho.
5: Jsi první člověk, kterého zde vítám, Seneko, ode dne, kdy zemřel můj přítel Servius Curio.
4: Vážím si toho hluboce, můj Ulpie. Obdivuji tě, jak tady vysoko nad světem žiješ sám v klidu.
5: Nežiju, můj milý, odumírám. Ale je to tak dobré. Nemohl bych žít tam dole v ovzduší, které čpí podlostí a zločiny. Už zůstanu věren do konce svých dní tomu, čemu žil můj rod, já v samotě, ve tmě, v tichu. Zběsilost se jednou vyzuří, a vaše děti i vnuci pak také beze studu pohlédnou do tváře, do které já mohu hledět s čistým svědomím.
3: Seneca se ohlédl za starcovým ukazováčkem. Tam, tváří v tvář Ulpiovi, stála bysta posledního republikána Junia Decima Bruta, vraha Cezarova.
5: S ním tu živořím. Pod jeho pohledem zemřu. Ještě v posledním dechu mu budu závidět jeho čin.
3: Správce Publius přinesl sušené fíky, špaldový chléb a pramenitou vodu. Seneca, pohnut tou pozorností, se uklonil.
5: Co nového v senátě? Znám od svého správce jen novinky z fóra a z ulice.
4: Mnoho, můj drahý. Státní pokladny Kaligulovým marnotratnictvím vyschly. Co tedy? Náš Dominus se stal kupcem. Prodává klenoty svých sester, prodává hodnosti ve státě, prodává umělecká díla po Augustovi a Tiberiovi. Pomysli si, můj vznešený. Nádherné řecké mramory bohů museli udělat místo císařově ožralé čeládce.
5: Krásný příklad mladým Římanům, kteří jednou povedou stát.
4: Cezar obnovil staré daně, zavedl nové, které nikdy dosud nebyly, jako 25% daň z každého odkazu v závětích. To zatím. Brzy prý prohlásí, že chce být univerzálním dědicem všech svých poddaných. Vladař se spojil s vládci výroby, obchodu a peněžnictví a ti, jak se proslýchá, ženou císaře do války.
5: Do války? S kým?
4: Vím já. Ví to senát? Nevíme nic? Ví jen on a jeho rádci. A ti mu také našeptali, aby zrušil slíbené volby.
5: Když slíbil volby, zdálo se mi, že jsem se mýlil, že jsem mu křivdil. Sám sebe jsem obvinil z nespravedlnosti. Dodrží-li tento slib, říkal jsem si, vyjdu z domu, dám se donést na Palatina, řeknu mu, vážím si tě, ačkoliv si císař. Já hlupák. Stokrát hlupák, že jsem mu byť na vteřinu věřil, jak jsem mohl hledat Římana v té prolhané stvůře. Ať je proklet nehodný syn města. Vyvrhl. Šelmám ho předhodit.
4: Šelmám předhodí on nás. Už to udělal s několika lidmi, kteří mu byli nepohodlní. Stačí křivý pohled a urazí se na smrt. Víš, jak dal zbičovat svého oblíbeného herce Apela a jak s nesmírnou ukrutností se kochal jeho mučením?
5: Vím.
4: Ale nevíš, jak ten svévolník týrá senátory. Musí mu líbat nohu, běhat podle jeho nosítek, stát v zástěře u jeho stolu. Kdy všichni v senátě padneme před ním na kolena, jako Asiřané před svým králem králů a budeme bít čelem o zemi.
5: A co bylo, když přišel on, když se zahájila schůze senátu?
4: Ovace, jakých senát nezažil, chce je, vymáhá je, chce stále větší a bouřlivější. No, najatou klaku do senátu vpustit nelze, urození patres tedy dělají klaku sami. Navrhl jsem před půl rokem, aby

0: Na návrh Aviolův usnesl se senát udělit Caligulovi titul Divus, božský, jaký dostal Octavianus Augustus až po své smrti. Pak dal císař senátu schválit 25% daň z odkazu a nové daně z majetku. Aviola obě daně přesvědčivě zdůvodnil a senát je schválil. Chytře se císař umí před lidem krýt, že? Nelibost padne na hlavu senátu. Představ si, Belonin chrám. Před Tiberiovou sochou, kterou dal Caligula loni odstranit a dnes znovu instalovat, vstává Caligula z křesla. Potlesk rachotí chrámem. On se staví do pózy vůdce, gesto jeho ruky velí klid, shromáždění stichne. Hlavou blízkne myšlenka, půl roku zlého času v senátě nepromluvil. Vrací se snad dobrý čas? Na to mocným hlasem císař prohlásil, že tímto okamžikem obnovuje platnost zákona o urážce veličenstva.
1: A co vy? Co vy?
0: Byli jsme omráčeni. A pochop to, drahý. Kdo by si troufal? Život.
1: Čest je víc než život. Ale to bývalo. Dnes už není cti v senátě.
0: Lucius Curio vystoupil na obhajobu císařova návrhu. Obhajoval zákon plameně.
1: Ten zrádce. Být tam jeho otec. Být tam já. A senát?
0: Senát zákon schválil.
1: Svou vlastní záhubu schválil. Vy, patolízalové, vy mu poctu, on vám katovu sekeru. Vy zbabělci.
0: Přišel jsem tě varovat. Caligula jistě zaměří zákon nejprve proti republikánům.
1: Jsi laskav, že jsi mne přišel připravit na to, co mne čeká. Díky. Leží mi v hlavě, co jsi mi nyní vykládal. Nerozumím tomu, nemohu si to vysvětlit. Leda tak, že Caligula svou nemocí zešílel. Caligula je blázen.
0: Ne, blázen. Ať podle lékařů zimnice, či podle Caliguly otrava jedem, ne.
1: Musí být šílený, staví-li koni stáj z mramoru a zlata, nechá-li běhat členy senátu podle své lektiky, dá-li zbičovat svého oblíbence Apela, kochá-li se lidskou krví a nářkem.
0: Ne, mýlíš se, Ulpie. Každý se mýlí, kdo tvrdí, že je Caligula blázen. Že nemoc mu přinesla šílenství.
1: Vládl přece půl roku jako rozvážný vladař. Ba lépe, teprve po nemoci. Až zajde a ty se toho snad dočkáš, Ene. Uvidíš, že o něm napíše dějepisec. Byl to šílenec.
0: Můj drahý Ulpie, pamatuješ si, jak se o Caligulovi vyslovil Tiberius? V Gájovi vychovávám zmyji pro římský národ. Už jako chlapec byl vzdorovitý, spupný, neposlušný. Už tehdy maličký pokrytec a lhář, skřivený prostředím intrik a vraždění. Což nevíš, že prabába Lívie mu říkávala už jako chlapci, netvore? Svého syna Tiberia varovala často, dej si pozor na Gája. Je to netvor, který tě oklame a zabije a zabil. Ne, je jasné, že Caligula nezešílel po nemoci, že byl vždycky uvnitř takový, jaký je dnes. Netvor.
1: Ale vylož mi, Ene, proč Caligula vládl půl roku přímo příkladně, jak Řím nepamatoval?
0: Představ si, můj drahý Ulpie, jak musel být Caligula opojen ovacem, jimž Řím vítal na trůn Germanikova syna. To by opilo každého z lidí. Byl jist, že ho lid právem nazývá spasitelem Říma. Chtěl svou méněcenost přebít touhou opravdu spasit Řím, dary a hramy, které starý městu léta odpíral. Jaké ohromné gesto, drahý Ulpie. Budu nejvelkomyslnějším vladařem světa. Dokážu víc než císař a republika dohromady. Okouzlím, ohromím.
1: Podařilo se mu to. Já byl, doznávám,

0: často. Zpočátku Haramin. Dokonce jsem si vyčítal, že jsem se pohřbil uprostřed svého Říma, který zatím začíná nový život.
1: Ano, tenkrát všechny výstřelky mladičkého prince v našich očích smazávala Kaligulova drsná výchova mezi vojáky v poli. Tiberius si desítky let musel dobývat respekt jako statečný vojevůdce a dobrý stratég, jako státník a hospodář. Vybojoval Římu nejcennější statky, poměrný blahobyt a mír. Kaligulovi najednou spadlo do klína všecko. Říše, znamenitě vedená vojensky, hospodářsky i politicky, a nad to největší moc daná kdy člověku. Kdo by tu nepropadl megalomanii? Teď je zlatý dědic na dně. Co bude s jeho slávou, spočívající na jásotu davů koupených hrami a dary? Do toho nemoc, je si jist, že byl otráven? Podezřívavost se u něho pomalu mění v stihoman. Živoří v horší hrůze než Tiberius v kaprejské samotě, protože jeho mládí se nechce uzavřít do samoty, chce užívat. Chce ukázat i svou obrovskou moc. Pán světa si přece může dělat se světem, co chce. Císařova zvůle vládne všemu a všem a není úniku, není odvolání. Zkouší svou moc krůček po krůčku. Na flámu se setká s Ruvidiem, který zdědil fantastické jmění. Kaligula ho objímá, blahopřeje mu a říká se smíchem: odkaž to vše zase ty mně, Ruvidie. 40letý Ruvidius se chechtá pod vousy, proč ne? Udělám si u tebe oko, jsem ještě mladý a kde tobě bude konec za 30 let, chamtivý císaři? Odkáži ti vše rád, můj Cezare. Zítra to napíšu před svědky. Poslechl. Vida. A nyní, když je to černé na bílém, pošle mu císař otrávené broskve. Sníje? Poslechne zase? Poslechl. Snědl. Bohové, císař opravdu může všecko. Ve falešných kostkách obrat nejbohatší magnáty. Hnát urozené senátory podle své lektiky. Mučit lidi ne pro vinu, ale pro své potěšení. Znova staré daně a nové daně. Což není vše, co patří mým poddaným moje? A proto to vše je jasně vidět. Kaligula není blázen. Je malý duch, který se chce zdát velkým. Je to nestvůrné velikářství, vybičované ješitností až do bohorovnosti. Ale trpaslík není veliký, i kdyby se na vysokou horu postavil.
0: Máš pravdu, filozofe. Kaligula není šílenec. Ví dobře, co chce. Tím hůře prozím. Víš, jak jsem nenáviděl Tiberia, kolika spiknutí proti němu žel nezdařených jsem se zúčastnil, ale přese vše byl Tiberius člověk svým způsobem rovný, Říman. Nedělal se lepším, než byl, nepředstíral, bojoval s nepřáteli. Ale tento zmetek není Říman. Jak můžete strpět jeho řádění? Jak ho můžete nechat vládnout? Ty, Seneko, jsi republikán, že miluješ jako já naši vlast.
1: Ne, ne, můj Ulpie, odpust mi. Ale podle mého přesvědčení se už republikan nemůže vrátit. Jenom osvícený vladař, jediná pevná ruka musí vést říši tak obrovskou. A vlast? Má vlast je moje filozofie. Ta mě zbližuje se všemi lidmi, kteří myslí jako já. Má vlast je celý kosmos, celý svět.
2: Ulpius vstal. Pohledl na Seneku s politováním. Cizinec z daleké Hispánie. Necítí jako Říman. A duch tohoto člověka šlape po starém vlastenectví, které učinilo z Říma pána světa. I Seneca povstal. Starcovi oči mu probodávali zrak, bodali až do mozku.
1: Jsem stoik, můj Ulpie.
0: Vždy připraven klidně, bezbázně zemřít?
1: Ano.
0: Proč tedy u mne v bezpečí mluvíš proti tyranovi a v senátě mlčíš, když se nebojíš smrti?
2: Temně olivová tvář Senekova zesinala. Cítil, že před tímto žulovým starcem mu nepomůže rétorská obratnost a vtipná sentence. Zde musí mluvit pravdu. Přistoupil k Ulpiovi, zahleděl se mu do očí provinile, prosebně, uboze. Pak sklonil zrak a mlčel. Chtěl uchopit Ulpia za ruku, ale stařec skryl ruce v tóze. Pohrdání s babělcem křičelo z jeho pohledu. Zavolal správce.
0: Publie, vyprovoď hosta.
2: Seneka se zachvěl. Mimovolně se starci hluboce poklonil a odešel.

0: Sulpius se dal obléci a připravit si lektiku. Na fóru byl poznán. Lidé se zbíhali úžaslí, že dobrovolný vězeň vyšel. Provolávali mu slávu, zahrnovali ho úctou, obdivem a láskou. Celý jásající zástup se dal za Ulpiovými nosítky. Kam míří? Dav rázem stichl. Na Palatin. Tam? Důstojník osobní stráže, spatřiv vznešený Ulpiův zjev, ho uvedl do paláce.
1: Jsem Ulpius. Ohlas mne císaři. S nikým jiným nebudu hovořit.
0: Caligula se podivil, když slyšel jméno návštěvníkovo. Váhal, zda ho má přijmout. Je to republikán. Je to vrah? Usmál se. Stařec nad hrobem. Přijme ho. Dal prozkoumat, zda v Ulpiově tóze není skryta dýka. Dal obsadit dveře své pracovny stráží. Kázal, aby se Chérea a jeho prétoriáni stasenými meči skryli za závěsy. Pak usedl do křesla a pokynul. Pomalu, pevným krokem vstoupil vysoký hranatý stařec voskově na žloutlé tváře, nad ní vlasy bílé jako mléko. Vznešený, úctyhodný zjev. Proti své vůli Caligula vstal.
1: Buď pozdraven a vítán, Ulpie. Nečekaná návštěva. Usedni, prosím.
0: Ulpius odmítl pohybem ruky. Stál, o dvě hlavy větší než císař, přimuřoval oči nezvykle dennímu jasu a řekl stroze.
1: Přišel jsem tě o něco požádat.
0: Caligula byl rozčilen. Ani si nepovšiml, že host nepoužil běžného zdvořilého oslovení. Co může chtít? Daňovou úlevu asi. Povolím mu ji. Je nebezpečné dráždit tohoto fanatika republikánství. Pobouřil bych celý Řím.
1: Rád ti vyhovím, drahý. Tím lépe. Žádám, abys věren svému slibu dal vypsat volby do shromáždění lidu.
0: Caligulovi se zatmělo v očích. Jak si troufá, jak může.
1: A dále žádám, abys, snaže se být hoden svého otce Germanika, opět zrušil Říma nehodný zákon o urážce veličenstva.
0: Ohromení z té drzosti přivodilo císaři epileptický záchvat. Klesl na zemi s pěnou u úst, kopal nohama, zarýval prsty do koberce, skučel a sténal. Prétoriáni vpadli do místnosti. Chérea volal lékaře, volal Lucia. Byli tu hned. Lucius pochopil, co se stalo. Pohledl na Ulpia s nenávistí. Přišla chvíle, kdy se může pomstit za to, jak ho stařec ponížil. Ulpius hleděl z výše na císaře, kterého prétoriáni na pokyn lékaře odnášeli do ložnice. Potom se obrátil a chtěl odejít. Chérea a důstojníci císařovy stráže mu zastoupili cestu. I Lucius pokročil k Ulpiovi, ale zastavil se. Viděl jeho tvář, tak nápadně podobnou otcově tváři. Byla krásná. Byl v ní vepsán život bez poskvrny a nedotčená rodová čest. Rod. Každý člen rodu byl článek v řetězu slávy. Ctnosti a velké činy odkazoval děd otci, otec synovi. Pýcha republikánských rodů mohla stoupat od člověka k člověku. V rodě Kurionů pohrdl odkazem předků jediný on, Servíův syn. Lucius měl pocit, jako by mu někdo předěl spánky rozžhaveným kovem. Obrátil zrak od starce, kterého Chéria zatýkal. Jako z dálky slyšel prefektův rozkaz. Do mamertinského vězení. Císař rozhodne, co bude dál. Lucius odcházel nepevným krokem. Setkání s Ulpiem v něm vzkřísilo zbytky svědomí. Zášť však byla silnější. Přehlušila ten slabonký hlásek. Pokud bude Ulpius naživu, bude se Lucius cítit malý, ubohý a bezectný.

0: Když stál později před císařem v jeho ložnici, chrlil ze sebe hněv proti Ulpiovi, urážky, obvinění. Caligula vycítil z vášnivé prudkosti obžaloby, že si tu Lucius vyřizuje osobní účty. Nechal ho horlit, myslel si své.
1: Ulpius, můj nepřítel na život a na smrt. Jediný senátor v Římě, který má odvahu, který si jde pro zkázu, jako by šel na procházku. Slovo a je pryč.
0: Císař však měl podivné nutkání, blízké až zvrhlé touze po sebetrýznění. Nezabíjet, nechat žít člověka, který ho sice neodpustitelně urazil, ale který ho také oslnil jako veliká osobnost, proti níž by císařův ortel vypadal jen uboze.
1: Ať si žije ve svém paláci jako krtek v noře. Ať se dívá ten blout na střechu mého paláce a užírá se marným hněvem. Ať mám v ruce důkaz své velkodušnosti. Nikdy o mě nesmí říci, že zabijím, že chci hlavy lidí ze strachu jako Tiberius.
0: Caligula pohlédl na Lucia, čekajícího na vyřčení ortelu, a pohodil hlavou dozadu.
2: Dej Ulpia propustit.
0: S večerem se senátor vrátil v lektice do svého paláce.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdravení, milí přátelé, spoza světel Ramva, zdraví Jiří Kasal. Před týdnem jste si mohli poslechnout první z půl hodinek, které jsme se rozhodli ve smutné aktuální souvislosti věnovat legendě české populární i swingové hudby Karlu Hálovi. Společně s ním jsme vzpomínali na jeho tatínka, dospívání prožité ve Švédsku, ale také na studium na Pražské konzervatoři i první angažmá. Dnes bychom rádi postoupili dále v Hálově kariéře do času, kdy už se ve skromných českých podmínkách dotýkal popularity.

se nemohu a pokaždé se za ní otočí. A pak, abyste věděli, ač nejsem vůbec nesmělý, jen v duchu na ní směle

zavelím, pak možná řeknu, slečno, dobrý den. A když mě vlídně odpoví, svět bude rázem růžový a já se odstnu

0: Song, který náš pořad uvedl, dokumentuje etapu, v níž coby zpěvák a basista Karel Hála působil v renomovaném a do značné míry unikátním orchestru Ladislava Bezubky. Je vymezena zhruba první polovinou 60. let.
1: V 61. myslím, že jsem přišel k Bezubkovi do další slavní kavárny Valdek, jo, kde už stály fronty o 4 hodin, aby se dostali do kavárny lidi teda, no a myslím, že ten Láďa by svojil výbornou muziku, nejen Dixielandovou, ne, on tomu říkal Bobcats tenkrát, jo. Takže nejen to, ale dělal i takový, kde scháněl takový ty zvláštní aranžmá, tomu chodilo od někud zvenku, že jo, Bixelman znamenal Twisty, které byly moderní, že jo, to tam, to jelo, to byla jediná kavárna, kde se tohle to hrálo, že jo. Takže takhle, to jsou dobrý. No a pak jednoho dne přišel do Valdeku Jirka Štajdl a Karel Gott a ještě nevím teď přesně kdo, abych nelhal. No, jakože Zakleinovy divadlo Apollo, jestli s nima nechci dělat, že jo. Já jsem říkal, no já divadlo Apollo, že máš v podstatě od té doby žádný koncert, je nic, to se hrálo po barech, po kavárnách, že jo. Říkal, dobře, za tam budu jako, no, jako zpěvák, no, takže samozřejmě to. Teď jsem šel za tím Láďou bez zubku a říkám, poslyš Láďo, myslíš, že bych, a on se tak na mě podíval, říká, běž, máš na to. Tak jsem podepsal tu smlouvu s nima, no a tam začala další krásná éra, že jo, panč, najednou jsem už nehrál na basu a už jsem byl jenom solista. No a tam zašlo, pak to fantastická malá kapela, že jo, to byl Švábenský na basu Gondolán, pardon, Jirka Kysilka na vůjen, že jo. Teď si nesměl, kdo hrál na tenora a no bylo to obrovský, zkrátka hrálo to jak blázen, že.

0: triu se svými kolegy z divadla Apollo s Karlem Gottem a Jiřím Kysilkou zpíval Karel Hála tuto ve své době docela úspěšnou písničku autorů Ladislava Štajdla a Zdeňka Borovce. V Apollo pobyl 2 léta a sklízel diváckou přízeň, zejména ve hrách Pouť pro dva a Nešpory. Pak přešel do dalšího divadelka, které mělo nepřehlédnutelný vliv na domácí populární hudbu 60. let. Ale o tom už více sám Karel Hála.
1: Když Karel odjel do Ameriky, Gott, teda myslím, že ten byl souhlasně se mnou teda v tom Apollo. A když odjel do Ameriky, do Las Vegas tenkrát, no tak se najednou ta rozdělil na Apollo Jazz a přijmuli malého Petra Spáleného s bráchou, který si řekl Hroši. No a jako tak tomu začali říkat Apollo Beat a Apollo Jazz, že? No a už se pomalinku, jak se to rozdělilo, že? Tak to začalo nějak vadnout všecko, že? Poněvadž jezdit jako na koncerty, jako Apollo Jazz a Apollo Beat, vždycky se to dělal souhlasně, že? Že jsme dělali každý půlku, aby ty lidi měli obraz a tak dále. No nic, no, tak to začalo takhle pomalinku uvadat. No a když už to vlastně v podstatě skončilo a ten Apollo Jazz se rozpad, pač některý ty dobrý muzikanti šli k Vlachovi, některý šli ke Krautnerovi do rozhlasu, no teda k Oberbovi, že do rozhlasové kapely, že a Rudlínek Rockl samozřejmě, který já jsem miloval, že to byl obrovský kluk a fantastický jazzman, to jako si nikdo z těch lidí neuvědomí, co on jako uměl zahrát, ty myšlenky, fantastický country, že jo, který předved v jedný snad mojí takzvaný stěžení písnice Dej mi pár rokovů, kde tam má solo na piano, který je do dneška jako high life, bych řekl, mezi pianistama, že jo, ta myšlenka hlavně, že jo, pač ten Ray Charles samozřejmě na to piano věděl svý k tomu svýmu zpívání. No a takže to dopadlo tak, že jsme se někde setkali s panem Ostřelem, divadlo Rokoko, jo. Já říkám, prosím tě, Darku, já vidím tady konce, já ti tam půjdu osvětlovače třeba nebo něco a vem do toho divadla. A on se smál, furt kouřil doutníky a jakože ha, ha, ha, ha, ha. A najednou jednoho dne volá, tak co, ještě bereš tu nabídku? Já říkám, no, a jako osvětlovač nebo ne? On říká, ne, jako solista. Odešla Vondráčková, odešla Kubišová, Matuška, že jo, z divadla. V podstatě, a Venceneskář, udělali ty Golden Kids. No a najednou tam bylo prázdno. Takže scháněl zkrátka, Ostřel scháněl náhrady. No a teď se tam hrála Filozofská historie, mimo je nesmírně krásná muzika od Zdenka Petra. Že jo, a vůbec ta myšlenka byla, to byl vlastně takový první muzikál mimo 100 dukátů za Juana vlastně v tom rokoku, že jo. No a teď samozřejmě se učíte, to byly takovýhle hory textu. A já jsem chodil tenka s Helenou Ružičkou a říkám, Helčo, prosím tě, já neumím mluvit. A teď jsme četli ve Slávi, jsme měli Salonek a tam já jsem jí měl jako protihráče. No, do dneška to neumím, samozřejmě se naučit mluvit to, co mi napíšou, že někdy člověk, co ho napadne, mluví líp, ale to nešlo. No, takže se dělo tohleto. Tak jsem v tom rokoku vydržel ještě nějakých pár let.

0: Myslíte, že to ještě pojede?
1: Pojet to musí, pojede to. Ale podívejte se, pane Hale, když si chcete koupit luk, vedle máte sportovní potřeby, tak si tam zajděte.
0: Nesmíte brát vážně všechno, jak to zpívám. Teď je to jenom písnička.

0: Minulá skladba byla uvedena v onehdy oblíbeném písničkovém televizním pořadu Vysílá studio A, který byl, jak známo, viditelnou platformou pro sestavu zpěváků z divadla Rokoko, k níž toho času Karel Hále náležel. Tento ústřední protagonista tohoto pořadu už zmínil výraznou píseň jeho repertoáru Dej mi pár okovů. Možná by neškodilo si ještě o ní něco bližšího říci.
1: To je stěžejní písnička, že jo, taková. Ray Charles, samozřejmě, tenkrát se, nevím, kde jsem to sehnal, já myslím, že to přines Jirka Štajdl. A on to měl s takovou s těma čtyřma holkama, že jo, tam takové, a to bylo taková hercnovka, že jsem říkal, ježiš, já bych to strašně rád, ten soul tam je, to je cítit z toho Ray Charlese celý ten Tiny Change of My Heart, jak mu to zkrátka jde z toho středíčka. Jirka přišel do a říkal, tady to má.

Zvolna končí další světla ramp a vzpomínání na zpěváka Karla Hálu, který opustil své četné příznivce před 2 týdny. Autor tohoto pořadu Jiří Kasal vám už v tuto chvíli děkuje za poslech a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomě, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny. Do které skupiny byste zařadili sami sebe? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Telegram s adresou svět.

0: Tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer. Samozřejmě jsem ráda, že vás slyším. Doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře. Já jsem smolař. Od malička mě nic nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na ně. A nemám ho dodnes, aby vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta, jo, ta byla to, ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. A to, takže jako já teda nejsem na to. A tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí, nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od marot, nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo, to už nějaké štěstí nebylo, ale milovala nás obě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to... No, tak to já říkám, jde pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: Ale taky ne, tuško, máme to stejný. to máme stejný. Nic
0: nezměnilo. Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Já můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Jako říkám, No,
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní to jí mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuji moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky a hodně zdravíčka vám přeju.
0: Nápodobně, přesně tak.
1: No, a mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a nešlapnila mi tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům Nočníku rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych s tím nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené.
0: No jo.
1: A tak dívejte si. První takové případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco a zjistil, že to vody se v tom odhodil a ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říkala taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takové štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vašek Sobotku taky a Kája Rujmaru asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku kostelecu u hlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďkom operaci ledvin dvakrát, no, tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84.

0: tak dá ti dobrý, jo.
1: No to je dobře.
0: No, pak pád zřešení, to už je tak asi 12 roků, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku tři žebra zlomený a tříkrát nějak páté znalomený. Tak zase jsem z toho dobře vybrusil, ale paní Kuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
1: No.
0: U nás za hřbitovně kopec, jmenuje se to Drátpol, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učijou rukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, školovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
1: Aha.
0: Teď, tak jsem věděl, kam šáhnout, a, ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou po levé ruce na palubě si takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, zhasil tak, jo? A teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
1: Ježiš,
0: dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tu kdybych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
1: Jo.
0: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čováním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na koncu jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo. No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
1: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
0: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
1: Jo.
0: A tam už je zíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači, posoudit, jak já jsem na tím s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
1: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
0: No, já nevím.
1: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě, jakž takž, no.
0: No, tak já už musím na 5 letech dávat hodně pozor.
1: No je, konec. To musíme všichni, pravda.
0: No. Když jste chtěli co užít jako tady na ten světě, tak musíte dávat.
1: Ano. Dobře. No,
0: takhle teda ty moje takový ty nepříjemné věci, jak dobře celkem skončily.
1: Celkem
0: no.
1: Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
0: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to tu byly takový závažný dost.
1: Jo. To teda jo. No Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
0: Ano, děkuji paní Tuško, děkuji. No.
1: Mějte se hezký večer, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další. Hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí, ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacemi, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před třema rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o tisíci stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou.
0: Jo.
1: Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, že poslední slovo, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláčou hodně, chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechcou to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevražd, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstě.
1: Ne, to mě zajímá váš názor, víte.
0: No, já vám to vysvětluju.
1: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Když je to o tom, jak mluvili Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to je, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce, dnes drží ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás to štěstí.
1: Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč? Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já do dneška nechápu, proč mě umřela žena. Ano. Protože temu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet se jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachů a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No, ale pak mi v 39 mi náhle po 39 roku mýho věku mi odešel tatínek. A za pět roků maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vniveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano, tak ano.
1: Tak si říkám, ono to zase skončí. Jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to je asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě, já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže
0: ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny. Hodně štěstí. A budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry, mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano, no i já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářské.
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel, tak štěstí odešlo. Štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla, spadla jsem v noci, nebyl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku.
0: Mm-hmm.
1: No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince.
0: Jo.
1: Mobil jsem měla na vrchu. A zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou. Čekala o radiátora. Čekala mě z ní krev, tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí
1: den,
0: při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady. A ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve i sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho medisimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No, tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce, no ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano,
1: pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu žici a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu žici tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda no, vám řeknu, to teda není veselý no, příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vyjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli v řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotárnu 90, tak mě.
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer, pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí, vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak to moc krát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Linka.
1: Tak s písničkou o švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přijde častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: První, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku, tady to neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Taky nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pytlíku a on mě spadl na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi. Tak jsem se pro ně zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páře. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 sájt dolů do
0: rybníka. Jej.
1: A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak ty jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat.

0: ale já jsem letěla, tak o ten můj vozík.
1: Jo, aha.
0: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout.
1: Hmm.
0: Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo toho mýho vozíku.
1: Ano, ano.
0: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
1: No.
0: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
1: Domů.
0: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi.
1: Mm-hmm.
0: A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
1: Jo.
0: Tak
1: jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
0: no,
1: vás poslouchám, Eliško.
0: No, ale že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku
1: mm-hmm.
0: a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu divníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu.
1: Mm-hmm.
0: Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
1: Rozumím.
0: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
1: Jo.
0: Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
1: Jak to bylo?
0: Říkám, že jsem měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší.
1: Mm-hmm.
0: To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem.
1: Mm-hmm.
0: No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti,
1: mm-hmm.
0: že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 centimetrů.
1: Jo.
0: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem s tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho.
1: Mm-hmm.
0: Ale to jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na tom obruhu toho chodníku.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
1: Znova úraz.
0: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
1: Jo, čekal, až se to...
0: Co se se mnou stalo.
1: Tak to je dobře, že se zajímali.
0: Já jsem měla vidět teď ten svět.
1: Hmm.
0: Tam přijela policie, úřady, všelijaký a sanitka.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem tam byla jako takové provinilec, že? A tak je, nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili a i s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
1: Na kontrolu.
0: Musela jsem projít veškerou kontrolu ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají, ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletět z autobusu
1: z velké
0: se mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
1: Na to máte smůlu teda.
0: Na té pravé straně.
1: Jo.
0: Takže to jsem teda jako, no když mě ten pan doktor říká, že mi dá sanitku domů, já říkám, ne, já to mám tady.
1: Zvládnete.
0: Dolu, já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
1: Jasně.
0: A teď to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám zase. Že?
1: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
0: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí.

0: Je
1: to teda
0: nebo
1: jo.
0: jak se
1: Mějte
0: to
1: se moc
0: řekne.
1: hezky a hezkou noc, Eliško.
0: Taky.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc a děkuju.
1: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil tu hlavy si na svý poutě.

tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení.

0: chodzi kolem nas.
1: Kvaby Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
1: No,
2: tak já jsem dítě štěstěný.
1: No to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás rodině to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mm-hmm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkal sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to jsi dítě štěstěný, takový štěstí se nikomu nepodaří, aby
1: jo.
2: měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zvěděla před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm. jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No
2: takže
1: tak to je tak, dobře.
2: Jsem nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte ano. samozřejmě.
2: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si mm-hmm. to také užívám. Protože mě tak jako sourozenci říkali, no, ty seš Jaru nejmladší, ale rozmazlenější. Říkal, no tak někdo musel být rozmazlenější a někdo musel být poslouchat. No.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je dobře.
2: Prostě
1: mm-hmm.
2: Máme pěkný vztah
1: tak to s tou
2: rodinou a sourozenci.
1: To je taky máme velký štěstí, tohleto, když se povede, to je pravda.
2: Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě krásný prázdniny, hezký léto, moc
2: taky,
1: si to užijte.
2: Jo? A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju nápodobně.
2: Dobře dojďte domů.
1: Budu se
2: doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka pěkná.
1: Aha,
2: déšť.
1: No vidíte.
2: Nám pěkně
1: to...
2: včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se
2: to
1: pročistilo.
2: A to byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a zachytla to pršet.
1: Mhm.
2: Tak, to už bylo skvělý.
1: Tak, to vidíte. Tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, hezkou noc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám bezezně, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví. Píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... Nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití. Tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijeme ve skromnosti. Prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalice inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem a moc zdravím do Prahy. Děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě ano. Mm. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak. Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná i tuž.
0: Mějte se moc hezky, krásnou noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici. To nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to potřebujete říct,
1: jsou
0: ano.
1: Jsou na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se Ukrajinku a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co, nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, což ve Strážnici mám sklep. Teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí. To už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s tím měl solo na Marxové, tému co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné. Jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já jsem vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá, tak jsem se chtěl na ňu podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. Tak to se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo, jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak,
1: jo.
0: Tak Františku, mějte se hezky tak taky.
1: Pozdravujte všetkých.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: světa.
1: Modrá zem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše: jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří, jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni vás spolu s režisérem
5: Jaromírem Ostrým
1: zvou na další schůzku Toulek českou minulostí. V tento čas se v Českém rozhlase Brno, ovšem na druhém programu Českého rozhlasu, touláme pravidelně po českých dějinách. Ani dnes neuděláme výjimku a proti proudu času se vydáme do prvních desetiletí 16. století.
6: Do Sankt Joachimstálu.
1: Ano, tak to se jmenovalo město, které rychlostí svého vzniku a růstu si zaslouží místo v Guinnessově knize rekordů. Je to
6: údolí svatého Jáchyma.
1: Neboli
6: Jáchymov.
1: Jsou se inspirováni knihou Petra Hory Hořejše. Budeme pátrat po stopách, které toto místo a posléze město v písku naší historie zanechalo.
6: Instál.
1: Tímto zvoláním jsme nazvali 309. pokračování rozhlasového seriálu, v němž jsme urazili už notný kus cesty od pravěku až k přelomu doby Jagellonské a Habsburské. Taky se mu říká konec středověku, začátek novověku.

0: na panství Ostrovském v Lokecku, na pozemcích někdy vesnice Konradsgrín zvané, odkryty byly stříbrné doly tak hojné, že v krátké době bohatství jejich zastínilo starožitnou slávu hor Kutných. A pozor všeobecný obrátil se k nim v míře napnuté. Roku 1516. počala se tam tvořiti nová osada, které dáno jméno Údolí svatého Jáchyma, neboli Sankt Joachimsthal. A již s ním svatováclavský v roce následujícím pojal tu věc do své agendy, ačkoliv neustanovil o ní ještě nic konečného. Již roku 1518. vydal hrabě Štěpán Šlik tiskem v Lipsku zvláštní řád horní pro tyto doly.
1: Ještě než se vydáme do toho srázného údolí mezi Karlovými Vary a Božím darem, já bych se pozastavil nad tím hrabětem, jako bych tam zaslechl úvozovky.
2: To svědčí o dobrém sluchu, v skutku tam jsou.
1: I táži se, proč on, pan Šlik, nebyl hrabě?
2: Štěpán, ano. Mezi jeho předky se však vyskytovaly úplně jiné tituly.
1: Jaké?
2: Akademické.
3: Ale ona celá ta šlikovská historie začala už v Kostnici, na Husově procesu.
1: Což je však historie, ano, právě stoletá.
3: V tomto výstavném městě na břehu Bodamského jezera bylo tehdy jen velmi málo Čechů, kteří se nestyděli ukázat ve dne s císařem Zikmundem.
2: On se pan římský císař a český král, jak dobře víme, netěšil u našinců té nejlepší pověsti, na rozdíl od jeho tatínka.
3: Tím raději přijal panovník služby, jež mu prokazoval mladý doktor jménem...
1: Šlik.
3: Křestním Kašpar, rodem z Chebu.
1: Zavděčil se?
3: Náramně. Postupně byl jmenován...
0: Tajemníkem jeho milosti císaře Zikmunda.
3: Později...
0: Svobodným pánem Šlikem.
3: A nakonec...
0: Hrabětem Šlikem a majitelem rozsáhlých panství v severozápadních Čechách.
1: Již uvedený Štěpán z rodu Šliku...
3: Byl jeho vnukem a dědicem.
2: Pan hrabě byl ještě mladík, když se o tom jednoho letního dne roku 1515. dozvěděl.
1: Dozvěděl se o čem?
2: O tom, co se dělo zhruba už nějaké 3 roky, pravděpodobně od roku 1512.
1: A co to bylo?
2: Že na samém tom nejzapadlejším konci jeho obrovského panství v údolí říčky Bystřice leží na povrchu země a že se stačí pro ně jenom schýbnout.
1: Stříbro.
2: Přesně tak.
1: Jenomže, i když se stačilo pro ně pouze schýbnout, samo místo bylo poněkud z ruky, ne?
2: Dost z ruky.
3: Štěpán Šlik, 28letý majitel onoho označeného místa, se jeho nepřístupností odradit nedal.
2: Leželo sice za stržemi a takřka uprostřed pralesů.
1: Ale stříbro dokáže dobře svítit na cestu.
3: Štěpán se dostavil přímo osobně.
2: Z části koňmo, z části posvích.
3: A shlédnu v situaci, rozhodl se bez váhání, že se tam bude těžit. V tom údolí...
1: V jakém údolí?
3: To je to. On sám nevěděl, jak mu má říkat.
2: Poblíž se tam sice nacházela vesnice Konradsgrín.
1: Ale kdo ví, jestli o ní pan Šlik vůbec věděl.
2: Abychom to neprodlužovali, vzpomněl si na strejčka.
3: Vlastně na jeho patrona.
2: Svatého Jáchyma, muže z rodu Davidova, jemuž a pochopitelně i jeho manželce Aně, se narodila již v pokročilém věku obou rodičů dcerka Miriam.
3: Kterou známe dodnes pod jménem Marie, Panna Marie.
2: Které se narodil syn Ježíš.
3: A Jáchym byl jeho dědečkem.
0: Při tak náhle objevené studnici velikého jmění nebylo divu, že přemítána byla i otázka, kdo měl k ní právo, a to ve smyslu sporném. Páni Šlikové, kteří nyní již vesměs hrabaty z Pasaunu neboli Basána sepsali, drželi kraj Lokecký, ne co dědictví spupné.
1: Autor František Palacký míní spupným dědictvím to, které bylo bez lenního závazku, tedy plně svobodné.
0: Ale měli ji co zástavu od koruny české, která s placením částky zástavní mohla každou chvíli do komory královské zase navrácena býti. Ostatně zástava ta náležela celému rodu a ne toliko linii Ostrovské, čili šesti synům páně Kašparovým.
2: S vlastnictvím pozemků v údolí svatého Jáchyma to bylo...
3: No, řekněme, že podivné.
0: Naskytlo se tu hned několik dalších otázek sporných drahně. Komu náleželo právo desátku a právo mincovní? Byli-li páni linie Ostrovské samojediní oprávněni k velikým těm užitkům, nebo též strýcové jejich linie Lochecké a Falknovské? Rozumí se, že na rozhodnutí jejich ke svému prospěchu hrabě Štěpán i bratři jeho dali sobě velice záležeti a nabývají se každého dne většího bohatství, není divu, že odhodlali se obětovati části jeho k tomu cíli.
1: Pan Palacký mluví už zcela určitě o bohatství, takže se to rozkřiklo.
2: U nás se nic neutají.
3: V té době bez telegrafu, telefonu, než kvůli internetu, se ta zpráva roznesla po Evropě rychlostí nevídanou.
2: Nastalo jedno z klasických stříbrných opojení.
3: Což je forma stříbrné horečky, jež není o nic méně závažným onemocněním, než horečka zlatá.
1: U nás byla tato choroba známa již poměrně dlouho.
2: Věru, že ano. České stříbro z Kutné Hory, Příbramě, Jihlavy, ze Stříbra, ze Stříbrné Skalice, ze Stříbrných hor a ještě z mnoha dalších míst. To byla věc ve světě velmi vzácná, velmi obdivovaná a velmi záviděná.
3: O králi Přemyslu Otakarovi II. Se po Evropě vyprávělo, že má tolik stříbra, že je musí přechovávat v dutých věžích. Stříbro se do nich sype horem a když je věžtím kovem doslova našlapaná, no tak se postaví o kousek dál věž nová.
2: Což je možná jakási historická anekdota.
3: Ale faktem zůstává, že syn a nástupce tohoto Přemysla Otakara, český král Václav II., měl tolik drahého kovu,
1: což znamená peněz,
3: že mnozí evropští panovníci vedle našeho vladaře vypadali jako docela chudí příbuzní.
2: České království bylo zemí soběstačnou, i pokud jde o umění, které drahé, jakož i jiné kovy, těžit a tavit.
3: Z listiny, sepsané už v roce 1088, víme, že tenkrát už pro havíře a horníky bylo vžité české označení.
0: Rudníci.
3: Tito rudníci vytěžili miliony hřiven stříbra.
1: Hřivna je čtvrt kilogramu.
3: A tyto miliony většinou těžili bez zahraniční pomoci. A to až do doby Přemysla Otakara I., který začal povolovat německé osady.
1: Vraťme se však za zcela určitými rudníky do údolí svatého Jáchyma.
2: Pan hrabě Šlik se vskutku nemusel o dostatek pracovních sil starat.
3: Verbířskou službu.
2: Dnes bychom řekli reklamní nebo náborovou kampaň.
3: Za něj obstarali pověsti.
2: A byly to docela pravdivé pověsti o možnosti snadného, rychlého, ohromného výdělku.
3: V měřítku střední Evropy se odehrálo to též, co o 3 století později kolem amerického zlata na Klondajku a kolem diamantových polí v jihoafrickém Kimberley.
2: Do údolí svatého Jáchyma začali putovat ze všech světových stran lidé, přivábení úslovím, které se nejenom v němčině, ale

0: běžeti cesty nemajíce.
1: Cest nebylo, za to hvozdů.
0: A když se řekne hvozd, tak se myslí skutečný prales s medvědy a divočáky, kteří hájili energicky své domovské právo, a vlci a rysy se tam schánili po teplé svačině.
1: Stejně ale přicházeli lidé odevšad.
2: Nešlo by to přesněji.
1: Tak tedy z Kutné Hory a Jihlavy přišlo jen pár nespokojenců.
0: Za to ze zkrachovalých dolů spoza hranice na saské straně tvořili doslova zástupy.
2: V Sasku měl báňský průmysl už tenkrát útlumový program.
0: Ten program jim vnutila voda.
1: Jihlava, ale i Kutná Hora se po husitských bouřích už nikdy nevzpamatovali.
0: Koncem 15. století se však stříbrná ruda nachází v Krušných horách.
1: Přesněji na jejich saské straně, kde tím pádem vzniká jedno báňské město za druhý.
0: A když pak jsou doly největšího z nich při náhlé katastrofě zatopeny?
1: Tak osiřelí horníci pátrají v okolí po nových výchozech.
2: Což jsou místa, kde se ruda dostává až k zemskému povrchu.
1: Což se stalo právě v údolí svatého Jáchyma.
0: Sasští horníci nakonec vytvořili v Jáchymově německou většinu.
1: Tu už jenom doplnili další příchozí z Poríní, z Rakous, ze Solnohradska, hledači pokladů ze Švýcar.
2: Ale v létě roku 1515 není v tom údolí Bystřice ještě nic, tedy kromě toho stříbra.
0: Za to už v prosinci téhož roku tam stálo 400 domů a nedlouho potom 1200 domů.
2: Opravdu?
0: Tady to mám černé na bílém. 400, posléze 1200 a to na ploše 80 hektarů.
2: 400 domů během necelého půl roku. V skutku dobrý příklad pro bytovou politiku naší vlády.
0: No tak ony ty domy byly ve skutečnosti dost ubohé dřevěné chaty.
2: Ještě ubožejší než paneláky?
0: Mnohem.
1: Pouze jednu jedinou výhodu měli.
2: Jakou?
1: Když už byli na spadnutí, postavila se nová chata vedle a předchozího domu se využilo jako paliva.
0: Na každý pád rostlo údolí svatého Jáchyma.
1: Neboli Joachim stál.
0: Čili Jáchm stál.
1: A ještě taky Jochn stál.
2: Tedy dnešní Jáchymov.
0: Rychlostí nevídanou.
1: Navzdory zimám v skutku fantastickým.
2: Jiným než dnes.
1: Zcela.
0: V dobové kronice se dočteme, že za jednu jedinou zimu zmrzli v jediném lese dva medvědi a 1500 kusů jiné zvěře.
1: A že tím nemysleli veverky.
0: Chaty se rozpadaly, protože v tom třeskutém mrazu praskaly skoby i hřebíky.
1: O jedněch svatodušních svátcích.
2: A ty se drží 50 dní po Velikonocích?
1: Tady bylo ještě na metr sněhu.
0: Karavany lidí však nic nezastavilo.
1: Bodejť by je taky něco zastavilo, když v údolí svatého Jáchyma byla ruda vzácného kovu kolikrát jen dlaň pod povrchem půdy nebo přímo v kořenech starých stromů.
0: 10 let po svém založení měl Jáchymov 18 000 obyvatel.
1: Tedy pětkrát tolik, kolik jich žilo v tehdejší Plzni.
0: A sedmkrát tolik, kolik tenkrát měly České Budějovice.
1: V Karlových Varech,
2: v dnešním sídle kraje, ve kterém leží i Jáchymov,
1: žilo tehdy pouhých 600 duší.
0: Jenom pro srovnání, Praha měla tenkrát 30 000 obyvatel.
2: A ještě jednou Jáchymov?
0: 18 000.
1: Z toho 8 000 horníků.
0: Tehdy se jim říkalo rudníci.
1: Dále 800 štajgrů.
0: Neboli důlních dozorců.
1: Taky 400 šichmistrů a ještě dalších báňských úředníků.
0: Ti všichni pracovali v 900 stříbrných dolech.
2: Prosím?
0: Něco není jasné?
2: Ta číslovka, jsem se asi přeslechl, kolik bylo těch dolů?
0: 900.
2: Tak jsem slyšel dobře.
0: Stříbrných hutí bylo 13.
1: Za pouhé 4 roky od nálezu stříbra dal Štěpán Šlik razit z jáchymovského stříbra mince.
2: Jak vypadaly?
1: Na líci vidíme muže s plnovou sem.
0: To měl být světec Jáchym, ale podobu měl po neboštíkovi Jáchymu Šlikovi.
1: Nápis na minci uváděl vše na pravou míru.
3: Sanctus Joachimus.
2: Tedy svatý Jáchym.
1: O koleno muže je opřený štít se čtyřdílným znakem Šliku.
0: V jeho modrých polích se nacházejí zlatí lvy, nesoucí malý kostel.
1: Naproti nim jsou dvě dvojice kroužků v červené a stříbrné barvě.
0: Rub mince nesl obraz velkého heraldického českého lva, dvouocasého s královskou korunou a kolem nápis

0: Ludovicus Primus, Dei Gratia Rex Bohemie.
1: Ludvík I, z boží milosti král český.
0: Zachovala se listina ze dne 25. ledna roku 1520. daná za jednání sněmu českého, v níž se bratři Šlikové zavázali pánům Zdeňkovi Lvovi z Rožmitálu, Ladislavovi ze Šternberka, Janu Pluhovi z Rapštejna i jejich potomkům dávati ze všech stříber, která na těch horách svatojoachimstálských a na okolních gruntech jejich dobývati se budou a mincovati, od každé hřivny obyčejné váhy 7 grošů českých, bude-li to sjednáno u krále Ludvíka Českého, aby tu při těch horách mincovati se mohly jak groše české, tak i mince podobné těm, které v knížectví saském byly dělány. Přáli sobě přitom, aby jim povoleno bylo 1/3 stříber svých zmincovati na groše české, 2/3 podle způsobu saského. Tím objasňuje se článek v usnesení sněmovním, kterým svoleno bylo, že pan Štěpán Šlik s bratřími svými může na horách joachimstálských býti groše na zrno, kterak na horách Kutných se tepe, s tím šrázem i textem, jen s malou proměnou, co se tkne jejich erbu. Tyto groše byly větší na číslo rýnských zlatých, a sice groše 1/4, půl i celozlatkové. Na největších groších platících celý zlatý rýnský měl býti na jedné straně ráz krále jeho milosti s textem, na druhé obraz svatého Joachima i erb páně Šlikův. Nepotřebí dokládati, že zřízení toto dalo původ krásným o něm grošům joachimstálským, jejichž památka ve slově tolar ozývá se podnes po celém světě.
1: Kdyby jenom ve slůvku tolar.
2: Těm mincím se v Čechách říkalo, že jsou dolské, popřípadě dolary.
1: Už tenkrát. A u nás, prosím?
3: V německých zemích dostali jméno tálery.
1: Nastoupili cestu, jejíž vítěznost dosvědčuje srovnávací jazykospit.
2: Ta mince se stala tálerem, tolarem, dolarem.
3: Ale taky to bylo dolaro ve Španělsku a dáler v Holandsku.
2: V Itálii zase Gioacchimico.
1: Tam využili zase první část jména našeho města. Gioacchimico je tedy něco jako Jáchymek.
3: Podobně i v polštině. Tam to byl Joachimik.
2: A v Rusku zase Jefmik.
1: Ruský Jáchym je Jefim.
3: To všechno byla jména pro mince, které se z českého stříbra razily v Jáchymově ve městě Stříbrné horečky.
2: Roku 1526. se v Močálech u Moháče utopí český a uherský král Ludvík.
3: A beze stopy v něm zmizí i zakladatel údolí svatého Jáchyma Štěpán Šlik.
2: A do tohoto města přišel
3: nikoli zbohatnout, ale léčit.
2: Tehdy 33-letý doktor medicíny jménem
0: Jiří Agricola.
1: No, on se sice narodil.
2: Bylo to 24. března roku 1494.
1: Ano, v saském městě jménem Hluchov, zdejšímu soukeníkovi jako
0: Jiří Bauer.
1: Když v Sasku, tak spíš po německu.
0: Georg Bauer.
1: Ale když šel pak do světa studovat,
3: tak si to svoje jméno přeložil po tehdejším velmi praktickém zvyku do latiny.
0: Bauer.
1: To je sedlák. Latinsky
0: Agricola. Georgius Agricola.
2: Na svou dobu byl Jiří Agricola muž náramně vzdělaný.
3: A taky zcestovalý.
2: To patřilo k sobě. Kdo se chtěl vzdělávat, musel do světa.
1: Do světa to znamenalo?
2: Nejprve na univerzitu do Lipska.
1: Což o to bylo pořád ještě doma.
2: Pak z Lipska do Itálie.
1: Taky na školy?
2: Taky. Poslouchal tam přednášky na vysokých učeních v Boloni a v Benátkách, přičemž doktorátu dosáhl ve Ferraře.
1: A v Kristových letech se tedy dostává do Jáchymova.
2: Ano.
3: Bylo to zvláštní město.
1: Zvláštní čím?
3: Bylo bez dějin. Jeho historie se počítala na pouhých několik let.
2: Víc lidí tam do roka umíralo, než se jich narodilo.
3: Ale přece rostlo.
2: V roce 1527, když Agricola do Jáchymova dorazil, už to město nemělo zdaleka zlatokopecký ráz.
3: Už to bylo město se všemi kletbami města ve středověku.
2: Ku příkladu s francouzskou nemocí.
1: Tedy se syfilidou.
2: Která pár let po objevení Ameriky stačila nakazit Evropany. I jáchymovské obyvatele.
3: A další metla. Anglii proběhla zvláštní epidemie nemoci smrtelné do 3 dnů.
2: Říkalo se jí anglický pot.
3: Anglický pot se dostal do Jáchymova stejně jako španělské neštovice nebo jakási uherská nemoc.
1: Nic a nikdo necestoval a necestuje dodnes tak rychle jako nemoci.
2: A k tomu ještě četná důlní neštěstí.
3: Nový městský lékař v údolí svatého Jáchyma, pan doktor Agricola, měl plné ruce práce.
2: Nejen ruce, taky hlavu.
3: On o těch nemocech přemýšlel a svoje myšlenky ukládal na papír.
0: Teologové tvrdí, že Bůh je vyvolavatelem moru.
1: Rozepsal se ve své práci, kterou pojmenoval
0: De Peste,
1: neboli o moru.
0: Astrologové zase říkají, že za mor mohou určité konstelace hvězd. Ale lékaři nemají zapotřebí takovým způsobem vyvozovat příčinu moru. Soudce žáky filozofie,
1: dnes bychom řekli přírodovědci,
0: musí sledovat to, co může být smyslem zachyceno, co může být poznáno a dokázáno ze smyslových údajů nebo z rozumových pojmů.
1: Docela přemýšlivý pan táta.
3: Za svého pobytu v Jáchymově sepsal doktor Agricola svou první knihu.
2: Nikoli o medicíně, jak bychom si snad mohli myslet, nýbrž
3: o hornictví.
1: A je docela zajímavé, že nepřivedl na svět nějaký nudný spis, ale dnes bychom mohli říct, že z jeho brka vzešlo jakési naučné rozhlasové pásmo.
2: Vymyslel si dvojici lékařů, kteří se dali do řeči s jistým Vavřincem Bermanem.
3: Tenhle ten pan Berman ovšem už smyšlený nebyl. Onoho času působil jako hutní písař nově jmenovaného královského horního města Jáchymova.
2: Kromě toho to byl Agricolův přítel.
3: Jiří zřejmě dost brzy rozpoznal bezmocnost lékaře, pokud jde o boj proti tehdejším nakažlivým chorobám.
2: A tak se raději soustředil na jevy, kterým mohl spíš přijít na kloub. Věnoval se mineralogii a hornictví.
3: A tenhle ten koníček ho neopustil, ani když se z Jáchymova odstěhoval.
1: To bylo někde roku 1535, po 8 letech strávených v jeho zdech.
3: Přesunul se do Saské Kamenice, kde se stal rovněž městským lékařem a dokonce tam vykonával 6 let funkci starosty.
1: Nějaké stříbrné bohatství odvezl si sebou domů?
2: Pochybuji. Leda bohatství vědění, to ano. Všechny knížky, které kdy sepsal, mají svůj počátek v Jáchymově.
3: Sepsal jich dost, ale klidně by mu stačila jedna. Ta samotná mu zajistila čestné místo v dějinách přírodních věd.
2: Agricola ji psal 17 let.
3: A to ještě 4 léta ležela u ilustrátora a tiskaře ve švýcarské Bazileji.
1: Tázal se v 16. století doktor Jiří Agricola.
0: Táži se, zda je hornictví a hutnictví povoláním prořádného občana, či je-li ho nedůstojným. My je právem počítáme mezi zaměstnání čestná. Hornický a hutnický výdělek je právě tak poctivý jako rolníkův. To kořist válečníkova jest bezbožná. Rolnictví, stavitelství a lékařství jsou počítány mezi čestná umění. Nemá tudíž ani hornictví býti vylučováno z jejich kruhu. Velice značné jsou výdělky lichvářovi či válečníkovi, avšak lichva jest nenáviděna a kořist krutě vyrvána lidem bez viny pědným.
2: Než stačilo vyjít jeho životní dílo,
0: De re metallica libri duodecim.
1: Aneb 12 knih o hornictví a hutnictví.
2: Jeho autor zemřel.
3: Celý život se těšil závidění hodnému zdraví. Prý nikdy ani nezastonal, až teď. A bylo to naposled.
2: 4 dny bojoval s horečkou. 21. listopadu roku 1555. zemřel.
3: Za svého života hřímal.
0: Z důvodů rozumem pochopitelných nesmějí mrtví zůstávat nepohřbeni, aby nezamořili okolí.
3: Sám zůstal po své smrti mnoho dní nepohřben.
2: Byl katolík a v Saské Kamenici byl knězem protestantský pastor.
3: Do dnešního dne není známo, kde ho nakonec pochovali.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Jsem ráda, že i v novém roce se nic nemění na tom, že si záletová setkání se svými hosty dopřeji v čase, na který jste zvyklí, tedy v neděli po 9:00 ráno. A přiznávám, že na to dnešní jsem se velmi těšila.
3: Napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMSku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchár.
2: Viktor Price, držitel 2 cen TT, ceny Thálie, ceny Františka Filipovského, televizní ceny Elsa i rozhlasové ceny Neviditelný herec. Na jaře to budou 2 roky, co odehrál poslední představení v divadle na Vinohradech. Těšit se na něj letos můžete hlavně na televizních obrazovkách, v televizních filmech a pohádce. A teď i v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zahradnické.